0: Dobrý den. Že tě takhle už dlouho netituloval nikdo. Máš pravdu, že ne, ale Karel Bláha, můj přítel, vždycky, když se sejdeme na tenise s jeho synem a on mi říká pane Štědrý, tak on vždycky ho opraví, říká, to je inženýr, musí říkat pane inženýre. Prosím tebe. Já jsem vlastně ten titul používal ve své podstatě na vojně, když jsem byl, protože pak ti nemůžou tak nadávat, jako když,
1: ano,
0: aby říkali vy vole inženýre, že jo. To nemůžou, jako a teď ho používám při podnikání, protože za stolí vypadá, když je jaksi...
1: Tak ty seš seriózní už od pohledu, ale ještě ten titul, no tak to už je, že jo, přátelé.
0: No, tak ono té serióznosti možná dodávali vždycky brýle.
1: A... Však je mám po tobě taky.
0: Jenže Ondro, já jsem nosíval, ty černé obroučky jsem nosíval. A to je zajímavé, že když jsem ještě k tomu měl toho Ježka, tak se, já nevím, jestli o tom víš, tak se vykládal taková anekdota o Květě Fialové.
1: Ne.
0: Jak Květa Fialová, jak se dívá na televizi a po chvilce, tedy za doby totality, po chvilce povídá svému manželovi, povídá Pavel Háša, že jo, režisér, povídá ty Hášo, a já myslel, že ten Štědrý je zpěvák a on pořád mluví a mluví a mluví a on vykouknul o to, jak psal ten scénář takhle, a já prosím tě, lidi, tě to Štrougal. Takže když jsem měl ty černý brýle a toho Ježka, tak když, nebudu to říkat, jako to říkal pan Verich v Divotvorném hrnci, že jo? Když si se díval tímhle tím směrem a stál jsem po kolena ve vodě a byla mha, tak jsem byl podobnej Štrougalovi.
1: Karle, v životě lidském nastane období, která já už také znám, že se člověku začnou stále častěji vybavovat různé velice konkrétní obrázky z vlastního dětství. Co se ti výrazně vybavuje z tvého dětství?
0: Tak mně se vybavujou, těch obrázků je samozřejmě moc, že jo. A jednak se mi vybavuje to, když jsme jezdívali s mými rodiči na do jednoho mlejna do Milešova, což je tedy v Povltaví ten Milešov. A tam jsme trávili vždycky celý léto. A pak se mi vybavují rvačky s mým bratrem Ivanem.
1: No, tady na to mám otázku.
0: A pak se mi vybavuje ještě to, že když se po válce, jo, jsem holt dítě válečné, že jo, když se po válce narodila moje sestra Magdaléna, takže, protože jsem byl mladší, brácha je o 2,5 roku starší, tak že jsem jí musel hlídat a vozit v kočárku.
1: Souvisí to jméno tvé sestry s názvem písně Magdaléna, kterou si zpíval později v Radutě i v Semaforu?
0: No, já bych pravdu řekl, já si myslím, že nesouvisí, ale já vždycky používám takovou licenci trošku, když uvádím písničky, které zpívám ze Semaforu, tak říkám, že když Valda zpíval Zuzanu a když zpíval Terezu a tak dále, takže jsem mu strašně záviděl, že zpíval písničky s dívčími jmény, že ono se to vždycky líp jako dívá na nějakou dívku v tom hledišti, ale že pak přeci jenom jsem získal písničku od tvého bratra, kterou mi vlastně přisknul a kterou jsem zpíval. A to byla první písnička, kterou jsem naspíval profesionálně v rozhlase a to byla Magdaléna. A takže jsem byl strašně vděčný za tuhle tu písničku a vždycky jsem ji jako věnoval své sestře.
1: Ano. Prosím tě, ve svých pamětech píšeš, že jsi byl v dětství pěkný vstekloun. Co tě tak poučilo, že se ze vsteklouna stal posléze kliďas? Aspoň na první pohled tak působíš.
0: No, já, abych ti pravdu řekl, nevím. On byl vsteklejší můj bratr než já. A při těch domácích bitkách a rvačkách vždycky prostě, když jsem viděl, jak on je vzteklej, tak to ale ve mně jaksi neutlumilo tohleto to vzteklounství, jo. Ale to se tak pomalinku obrousí ty hrany věkem. A jak člověku přibývají roky, tak prostě najednou se z něj stává takový člověk spíš asertivní. Dřív jsem byl nasertivní. A teď jsem spíš asertivní a já se strašně nerad hádám.
1: To je moudré. To je jako usukej, to je moudré, jak jsem to tady potvrdil.
0: A to vždycky jako vyprovokuje moji ženu, která když, možná, že jako usuchej, když mi něco vysvětluje zvýšeným hlasem trošku třeba, tak já mlčím. A ona pak řekne, kdyby si se mnou pohádal, kdyby si něco řekl, ale ty prostě, ty neřekneš ani slovo a mlčíš. A já prostě si myslím svý a říkám si, co se mám hádat. No ale těch hádek je opravdu jako šafránu u nás, protože většinou musím říct, že u nás je, jak říkával pan režisér Podskalský, že je to zalitý sluncem a my se nehádáme.
1: Tak. Karle, byli jste doma tři sourozenci, ty máš tři děti. Je to záměr nebo náhoda?
0: Ale to je čistě náhoda, rozumíš? Protože já bych to bral jako záměr, že jsme tři sourozenci, mám tři děti a kdybych od nich měl tři vnoučata, tak bych si říkal, hrgo, ta trojka je mi nějak souzena osudem, ale to je vyloženě náhoda, protože... Já jsem vlastně, abych pravdu řekl, když jsem si bral moji třetí ženu, tak když jsem jí požádal o ruku, tak, no vlastně vidíš to, třetí žena. Já jsem jí požádal o ruku, moji ženu, na Silvestra a o půlnoci. A ona mi odpověděla místo, abych řekla, jo, no tak, opravdu, to je hezký od tebe, že jsi mě požádal o ruku, tak mi řekla, prosím tě, nedělej si ze mě srandu. No a druhý den, to bylo v Bedřichově, kde jsem měl chalupu, a druhý den, když jsme šli lyžovat, tak když jsme jeli vlekem nahoru, tak jsem jí zopakoval nabídku k sňatku a třetí jízdou nahoru jsem jí slíbil, že teda budeme mít dítě, protože ona říkala, ale já se budu vdávat jedině, když se dohodneme na tom, že budeme mít rodinu. A já jsem předtím už byl rozhodnutý, protože jsem měl takový zklamání, že opravdu bych už děti nechtěl. A tak jsem prostě slíbil. Já jsem byl tehdy ochoten slíbit všecko, ale musím ti říct, že jsem absolutně nadšený, prostě, protože po dvou dcerách mám syna a je to můj miláček a on mrzák toho využívá. To je citový vyděrač.
1: Kolik teda mu je teď?
0: Teď mu je 15 a udělal zkoušky na výtvarné gymnázium, protože dobře maluje, tak zaplať pámbu, zase máme na 4 roky pokoj. To je zajímavé, že já vždycky se těším na prázdniny, ne proto, že jako nebudu mít starosti s ním, s tou školou a tohleto všecko, a že bude léto. Já vždycky říkám, zaplať pámbu, dva měsíce zase mezi námi nestojí ta škola. Protože člověk musí být na něj přísnej a dohlížet a tohle všecko a najednou to všecko z nás spadne a v létě je takový jako léto budíš pochválen.
1: Prosím tě, tak já tady mám otázku, jestli jsi mýval s bratrem nebo se sestrou někdy nějaké incidenty a jak jste je řešili? Ty už si teda napověděl, že s bratrem určitě, že?
0: No, s bratrem určitě, protože zatímco můj bratr byl takový jaksi poeta, on třeba od 5 let hrál na klavír a mě museli nutit bejčákem k tomu, abych dodržoval vždycky půl hodiny, abych cvičil, nebo 3/4 hodiny. A když jsem cvičil doma a nebyli naši doma, tak se šli zeptat k sousedům, jestli jsem opravdu cvičil tu půl hodiny. On šíleně rád čet, takže si zkazil oči, protože čet, když musel zhasnout, tak s baterkou pod peřinou. Já jsem to nenáviděl, já musel půl hodiny číst nahlas vždycky. A když jsem se díval na hodinky a už ta vteřinová ručička byla na 60, tak já v půli věty jsem přestal a moje máma, která byla učitelka češtiny, řekla, a tebe to nezajímá, jak to dopadne? Já jsem byl, ne, mě zajímají ty kluci. Ty kluci venku mě zajímají. Takže my jsme byli úplně rozdílný typy. Já jsem byl maminčina taková kuchyňka, protože jsem s ní vařil, utíral nádobí a to jsem nenáviděl. A právě jsem říkal, a musíme utírat oba dva. A jednou, když ten brácha nechtěl utírat nádobí, tak jsem mu probod vidličkou ruku. Takže...
1: Já nevím, co máte proti staršímu bratrovi Ivanovi,
0: ne, Štědrému, ale...
1: že tleskáte, že má probodnutou ruku z mládí.
0: Ale jako samozřejmě to byly takový ty rozpory, že jo. Teď si velice dobře rozumíme, dokonce chodíme spolu hrát tenis a tak, jenže on má víc času než já.
1: O kolik je?
0: O 2,5 roku je starší.
1: Starší a sestra?
0: A sestra je o 9 let mladší než já.
1: Takže ta to měla všechno jako na talíři.
0: No jo, to víš.
1: V čem si myslíš, že jsou tvoje děti po tobě? Můžeš nám je vůbec nějak představit?
0: Tak moje nejstarší dcera Zuzana, tu mi pomenoval Valdemar, protože ta se narodila 3 dny před premiérou Zuzany v semaforu Zuzana je sama doma. A to je, teď už jako o tom můžu mluvit celkem bez obalu. My jsme si v semaforu, my jsme byli všichni takový strašně velcí filmoví fandové a promítali jsme si grotesky a tak chodili jsme do archivu taky na promítání. Mě si oblíbil Myrtil Frieda, protože já jsem vedle Jirky, tady bratra Ondry, jsem byl jako opravdu velký filmový fanda, to mi zůstalo. Prostě.
1: Na to mám otázku. Několik otázek.
0: Neboj se, já to nebudu rozvádět, ale byli jsme strašně velký filmový fandové a promítali jsme si grotesky. A moje žena, když už byla opravdu ve velice požehnaném stavu, tak jsme si promítali Frigo v módním saloně, se to jmenovalo, ta groteska. A tam bylo jedno místo, kde opravdu jsme se tak řezali smíchy, že najednou moje žena mi povídá, prosím tě, musíme do porodnice, mě praskla plodová voda. Takže já jsem ji sebral a jeli jsme do porodnice, no a bylo to trošku složitější ten porod, ale prostě 3 dny před premiérou hry Zuzané sama doma se narodila dcera. První, takže ta se samozřejmě nemohla jmenovat jinak než Zuzana. Za 5 let na to, když jsme natáčeli film Kdyby 1000 klarinetů, tak zase během toho natáčení se nám narodila druhá dcera, no a ta zase Valda zpíval Tereza, jedině Tereza. No tak dejte jiný jméno té dceři, no tak ta se jmenuje Tereza a tentokrát už jsem mu to nezapomněl Valdovi, tak šel za kmotra Tereze. No a...
1: A co tvůj syn Valdemar?
0: A já říkám, a pak už jsme ty dcery nechtěli, protože jak znám svůj smysl pro humor, tak ta by se snad musela jmenovat Babeta, jo? Tak to ne, ale pak tedy po letech se nám narodil syn s tou dcerou, mám tak zmatený, s manželkou Evou se nám narodil syn a teď jsme pořád uvažovali, jaký jména, kdyby to byla dcera, kdyby to byl syn a tohle to všecko. Já jsem byl zrovna na vystoupení s Pavlínou Filipovskou v Karlových Varech a každou chvíli jsme volali do porodnice a tak a Pavlína tam měla kamaráda porodníka, tak říkala, buď klidnej, to je všecko zařízený a tak. No a pak, když se teda narodil syn, tak jsme mysleli Jan a já nevím jak. A pak jsem přišel za manželkou a ona povedala, oni se mě ptali, jak se má jmenovat, tak jsem řekla, ať je zachovaný rod, tak se jmenuje Karel. Já povím, no to si udělala, no dobře, jsem rád, polichotilo mi to, že jo, ale teď byste měli slyšet, když vždycky Kájo nebo Karlas, tak se ozve z jednoho a z druhého. Kerej! Takže trošku jako nám to dělá problémy, ale když byl Karlas malej, tak jsme mu říkali Kadlásek. To zase bylo, jsem ho pojmenoval vlastně, jak mi říkal vždycky Pepi Koníček, choreograf z ABC, vždycky říkal, hele, Kadlás, tak to zůstalo, tak je Kadlás prostě. A když jsem dával nějaký interview nebo někde v časopisu, a už mu bylo nějakých 14 a řekl jsem, no náš Kadlásek, a on přišel, a tati, nech toho Kadláska, prosím tě, si ze mě děláš srandu ve škole. Tak povídám, tak ne, tak Kadlás. Takže no, to jsou moje tři děti.
1: No ale ještě si neřekl, co mají po tobě?
0: Já vím, že ten Kadlás teda, ten po mně je takový trošičku vzteklej, ale hlavně strašný bordelář teda, no ale to po mně nemá, já jsem pořádný. A dcery?
1: Tak dcery po tátovi, že jo? Tak
0: no moc, já nevím, moc toho po mně nepobrali, řekl bych. Brejle nemají. Mně se podařilo u dvou dětí mých, u Zuzany a u Kadlase, se mi podařilo docílit teda do chvilnosti, což je mistrovský čin, si myslím. Protože Zuzana, když řekne, já přijdu v tolik a v tolik, nebo přijedu v tolik a v tolik, tak opravdu přijede. A Kadlas, zaplať pánbu za to, že ten je taky dochvilnej a přesný. A když nemůže, tak zavolá, tati, jsem na autobusové stanici, přijedu, tak to zaplať pánbu. Tereska, ta zase, bych řekl, je taková plubojná, je dobrá organizátorka, zabývá se keramikou a velice dobře, to musím říct, ona vystudovala pedagogický gymnázium a vychovávala děti v mateřské školce a najednou prostě se to u ní objevilo, tohleto výtvarné nadání, zaplať pánbu, a měla několik výstav a vždycky to všecko prodala, takže zaplať pánbu se jí vede. No, uvidím, jak to bude dál. Promiň, já jsem strašně ukecaný, vždycky to všecko beru, ale vodoby kamenný, víš?
1: Správně, správně. V knížce Z mého života aneb trochu nostalgie nikoho nezabije, to je velmi sympatický pro nás název, že? Nostalgie nikoho nezabije. Vzpomínáš také s láskou na období svého páskovství. Já se přiznávám, že jako dítě jsem pásky přímo obdivoval, konkrétně jejich modu nebo jejich taneční kreace. Prosím tě, můžeš mi to popsat, jaký jsi byl pásek ty?
0: No tak zaprvé jsem se nosili roury, kalhoty, že jo, který já jsem si sám v ruce zužoval ty kalhoty. Tím jsem zužoval mý rodiče, protože jsem vzal třeba kalhoty a opravdu jsem si je v ruce ušil, takže jsem si je zúžil, takže jsem se do nich těžce navlík. A pak jsem říkal, ale já strašně toužím, abych měl sako do flašky. Jo. Bylo takhle. No tak prostě když už viděli ty naši, že potom strašně prahnu a toužím, tak mě povolili, že jsem šel ke krejčímu a z nějakého starého saka, že mi to přešil, že mi to udělal takhle do flašky. A pak, když jsem dostal k Vánocům od mý tetičky pruhované ponožky, které byly žluto-červený. Jo.
1: To je úžasný.
0: To bylo strašný. Já, kdybych viděl mýho kluka takhle oblečenýho, tak ho přerazím. Já si čím dál tím víc obdivuju tomu mýmu tátovi. A pak jsem si koupil, teď už to zase jsem viděl, že se někde prodávají boty Maďary takhle na podezdívce, že jo, obšitý bužírkou a s takovou tou boulí vepředu. No tak to prostě jsem byl na vrcholu blaha. Vždycky jsem si šel s kamarádama jako na trafou, jsme říkali, na Václavské náměstí, že a jsme říkali, hele, jdem si cvrknout Maďarama o trafouš. Víš, to byla, nosil jsem emana takhle.
1: No účes, jaký
0: účes, jsi? Účes, no emana, to byly zčesaný vlasy takhle na stranu a tadyhle líznutý doleva takhle, takhle, že tam to hodilo takovou vlnu takhle. Jo, tak... No teď se mi na to nedívej, že jo. To... Pak když už jaksi jsem rozumbral, tak jsem nosil ježka, říkalo se tomu kanadský trávník, teď už

0: To nějak bratr opravil. Já to, a to si nepamatuju, to muselo být nějak po válce.
1: To bylo tanec. Po válce a to se a
0: bylo
1: tak
0: to
1: jako...
0: Bylo to podobný rock'n'rollu nebo...
1: Bylo to podobný, tam jsou ty figury z rock'n'rollu, ty jsou prostě v tom jitterbacku, to je, jí zavineš takhle tu partnerku, pak jí rozvineš a pak kolem ní prostě v tom, jako... V tom, já to tady v rozhlasu tak nemůžu ukázat, víš, ale... To... A to já jsem hrozně miloval, tohleto. A jednou, když jsem holkám pouštěl St. Louis Blue Rock, nebo jak se to jmenovalo, tak jsem říkal, holky, teď dobře poslouchejte, protože přitom vždycky tatínka vyváděli z Lucerny.
0: No a říkalo se tomu trsání? Už tehdy, nebo ne? To se trsalo se potom už rock'n'roll a...
1: No, to...
0: Asi
1: to...
0: Jo.
1: Asi
0: já
1: ne.
0: Já myslím, že ty budeš takový postpotápkovský.
1: Postpotápkovský, jo.
0: Typ.
1: No ale každý jsme z toho vyrost. Z toho se musí prostě vyrůst. Karlas, ten je zase takovej ten, protože jezdí na snowboardu a na skateboardu a já jsem říkal, to není sport, to je prostě životní styl. Oni mají ty kalhoty, nosí takhle na půl zadku, že jo, a ty, takový všecko volný a tak a z toho vyroste, no. Teď už chodí jinak oblečený a to jsou prostě, tak to musí být.
0: Já ještě k tomu účesu, prosím tě, když jsi měl toho Emana vepředu, měl jsi vzadu Havla?
1: To bych se neodvážil. Ne, měl jsem delší vlasy.
0: Jo, oni... A nebo to možná už byla taková koncem 50. let, nebo kdy přišla taková ta... Jak se dělal ten Havel, to se sestřihávali nějak ty vlasy a...
1: No bylo to přes límec, že jo. A to
0: dobře,
1: až
0: měl jsi jenom
1: přišli.
0: Emana.
1: Emana jsem měl.
2: Blim blam, blim blam, halo, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlitr.
3: To všechno odnes čas.
4: No moment, no, to snad není možný.
5: Prošli jsme jako obvykle dveřmi do místnosti zvané Semaforek, kde si občas přehráváme něco z historie divadel malých forem. Teď to budou dvě písničky v podání Karla Štědrého. Ta první je zajímavá tím, že autorem textu na hudbu Jiřího Šlitra byl Miroslav Horníček a že nahrávka byla pořízena amatérsky ve vinárně Reduta v roce 1958.

mi za to vděčně, ráda tě mám. Pro tvá ústa, pro tvé lásky, žel, že nemůže člověk z lásky vázat svazky do vlastní kůže. K čemu šperky, k čemu zlá...

častokrát se teď táží, s kyticí, když se váží. Častokrát se teď táží, co dělat má. Láska je nekonečná a poezie věčná. Netečná je však slečna, kterou jsem znal. Šperky chtěla, zlato chtěla, pa i lásky víry. Kdo je to však?

Tak to byla píseň Vazaček nich, šlitrem zhudebněná horničková reminiscence na písničku pánů Ježka, Voskovce a Vericha, Když jsem kytici vázala. O druhé písničce už tu byla dnes řeč. Jmenuje se Magdalena a Karel Štědrý ji zpíval v pásmu Zuzana je sama doma na scéně Semaforu. Nahrávka byla pořízena na jaře roku 1960.

0: Takto jsme si na moment odskočili do let 1958 a 1960 a teď se zase můžeme vrátit zpět do sálku nostalgické myši roku 2000. Jděte napřed, já to tady jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Karlem Štědrým. Pamatuješ si ještě, v kterých kavárnách v Praze hráli tenkrát, tedy že na konci 40. ale hlavně v 50. letech, orchestry?
1: No, já ti musím říct, že my s bratrem dáváme dohromady prostě takový dokumenty kolem pana Vlacha. Teď jsem točil v televizi pořad, jmenuje se to List z památníků o Strejdovi Vlachovi, a kde jsou prostřihané dokumenty, kde jsou rozhovory s různými lidmi a tak. Takže jsem si uvědomil, že v době takových těch, v tom roce 50, 55, že v Praze hráli třeba asi 6 nebo 7 velkých kapel a hráli třikrát týdně ty kapely. Hrál tam pan Vlach, hrál tam Barták, na kterého jsme chodili v Lucerně, hrál tam orchestr Bradáčka, hrál tam Echtner, dohrával ještě orchestr Habarta. To bylo tolik velkých kapel a hrálo se v Sokolovnách, hrály se čaje v Alfie, kam se chodilo tancovat, v těch elektrických podnicích a tak. No prostě my jsme hrávali a měli jsme kapelu potom v tom 52. 53. roce jsme měli kapelu v kavárně Ural, což bylo vedle hotelu AXA. V prvním patře kavárna Ural a střídali jsme se s dívčím orchestrem.
0: A nebylo to Karen Ostrá náhodou?
1: Ne. To, už... to vedla maminka Víti Hádla, paní Hádlová. No, takže to bylo, a to bylo krásný, to už nebyly jako žádný dívky a tak dále, to už byly takový odrostlejší dorostenky a tak. A tam byla paní, která hrála na trubku, která měla, vždycky si vzala kapesníček, ten si dala takhle přes sukně a teď hrála s takovým pískem jako. A takže to byly takový kolem 40, 50, pro nás už to byly starší dámy, že jo, mě bylo 17, takže jsme tam byli mladí kluci, pak jsme hrávali v seminářské zahradě, jsme hrávali čaje, tam byly slavný čaje s naší kapelou, vždycky v létě se tam hrálo, ve středu a v neděli. A dokonce poprvé nás nechali naši rodiče samotný přes léto, když jsme hráli v seminářské zahradě, protože jsem si chtěl vydělat na šaty, protože jsem zpíval v tatínkových šatech. Tak jsem si chtěl na ně vydělat, tak nás nechali samotný přes léto. No ale hrálo se opravdu všude a teď bohužel je všude Dýza a těch živých kapel je hrozně málo.
0: Jak dopadlo tvé první vystoupení na veřejnosti? Mám dojem, že jsi začínal jako herec v Raduzi a Mahuleně.
1: To je taková zajímavost, že...
0: Co se dočet v pamětech.
1: Ano, že mě ve Vančurově gymnáziu, tehdy se to jmenovalo 20. jedenáctiletka, na Smíchově, byla mojí třídní učitelkou paní profesorka Štědrá. Ale s tou jsme neměli vůbec nic společného, pouze jméno. A je zajímavé, ona byla velká divadelnice a její obě dvě dcery, dvojčata, se uchytili potom v divadelním životě, obě dvě vystudovali damu. A teď zrovna včera jsem viděl Libušku Štědrou v nějaký televizní inscenaci, starší, tedy jedna hrála donedávna ještě v Libni a druhá byla v angažmá ve Zlíně. A ta paní profesorka Štědrá vždycky každý rok nastudovala s divadelním kroužkem nějakou hru, takže jednou jsme hráli něco o mládí Jana Nerudy, kde jsem stvárnil Nerudu s Čamarou takhle, a pak jsme hráli Raduze. A tam kromě jiného vystupoval taky Honza Šmíd, což byl takový herec, který pak vystudoval Damu a hrál taky ve Vyšším principu jedno z těch studentů. No a já jsem hrál Radu ze S blond parukou. A když na generálce jsem říkal takový to svoje jen duj, duj, větře, boží silný orle, jen vlasy moje rvy, a nějak jsem zavadil o tu paruku a ta mi ulítla. Tak paní profesorka potom říkala, hele, tohle bylo dobrý, ale radši bez toho rvaní vlasů, protože večer by to oni nepochopili, až budou diváci. No ale Raduze jsem zahrál a bylo to bezvadný.
0: To se naučil, to byla hlavní role.
1: Hlavní role, ano, to byla Hauptka, no.
0: Prosím tě, a kdy jsi poprvé na veřejnosti zpíval? Vzpomínáš si na ten okamžik, kdy jsi...
1: Poprvé jsem zpíval... Přes mikrofon jsem zpíval poprvé na nějakým takovým čaji na Vančurově gymnáziu s tou kapelou. A pak jsme hrávali v Metru, kde měl taneční pan doktor Chrastil.
0: Tak a co to bylo za kapelu?
1: To byla studentská kapela, kterou dal dohromady můj bratr.
0: S bratrovou kapelou?
1: S bratrovou kapelou.
0: Jak se jmenovala? Měli názvy kapely.
1: Nevím, jak se... Ne? Ale...
0: Stardust nebo...
1: Ne, nemělo to takový jméno žádný. A pak jsme s tou kapelou jsme hráli dál, ta doznala různé obměny a musím říct, že nejslavnější byla tak asi po dvou, po třech letech, kdy jsme byli na angažmá ve Františkových lázní na sezónu. To taky bylo velice odvážné od mých rodičů, že mě tam pustili, protože to už jsem byl v postpubertálním věku a takhle pustit bez dozoru. Ale oni říkali, že mě hlídá brácha, ale moc mě nehlídal. Ale tam byla strašně slavná kapela, protože v ní hrál Milan Pilar, basista. Karel Velebný tam hrál. Honza Konopásek, kterýho jsem potkal před, já nevím, dejme tomu před 15 lety, když jsem byl v Mnichově a on v tu dobu, protože on emigroval, hrál s Woody Hermanem na baritón, saxofon a doprovázel Frank Sinatru na tom slavném koncertu v Madison Square Garden. Takže takovýhle muzikanti tam hráli v té kapele, tak to byla opravdu vynikající kapela v těch Františkových lázních. Ani ty ženský, který tam se léčej, nás nepodařilo, se jim nepodařilo, aby jí rozklížili tu kapelu.
0: Hele, tvoje maminka si přála, abych si byl inženýrem.
1: No jo.
0: Na to, že zbylo dítě vzteklou, je s podivem, že si se jim skutečně stal. Ač nerad, jo?
1: Já se taky divím, ale já zase, protože já jsem měl vždycky jako strašnou obavu, když moje maminka, která taky byla trošičku, abych to řekl, taková jako citová vyděračka, protože ona... Když jako nemohla něčeho docílit, tak vždycky najednou se jí začaly válet tady slzy jako hrách a já strašně nemám rád slzy. Já podlehnu, jakmile vidím slzy, tak podlehnu vždycky. Takže když můj bratr, který...
0: Já jsem taky, jak jsem brečel, než jsem ho sem dostal, toho kamaráda Šimánovic.
1: Co povídáš na tebe, pro tebe já mám slabost, prosím tě.
0: To je zvláštní, Karle, no. Člověče, že já jsem si toho všimnul, ale já jsem ti za to hrozně věřil. Já, přátelé, promiňte, že to teď střihnu, ale představte si, že když mě bylo 14 let, vzniklo divadlo Semafor na konci roku 59. Tam jsem začal docházet, protože se mě líbily některé členky, nebo začínaly líbit některé členky souboru. Konkrétně jedna, jmenovala se Pavlína, abych to všechno vyžvanil. Ale představte si, že nikdo se mnou tam nekomunikoval. Takový ty pánové Havlíkové a ty naopak i pan Šlitr a toto prostě, co tam opruzuje takový chlapec. Ale dva lidi, a to byl Karel Štědrý a Valdemar Matuška, mi nabídli tykání. A tak u toho Valdy, poněvadž ten říkal, ty musíš být horší než tvůj brácha, nemusíš kouřit a pořádně pít. A skutečně to dokázal, jako já mu to nechci dávat za vinu, ale pravda je, že jsem k tomu měl sklony kdysi, když jsem byl mlad. Tak u Karla mě to bylo záhodou, proč, poněvadž on je taky mladší bratr, jo, i když jenom o 2 roky, ale... Že teda nemá takové, jako že by chápal, že tady je o 14 let mladší bratr a že mu potřeba. On je ke mně hrozně kamarádský. Vysvětli mi to, prosím tě, teď.
1: No, já, abych ti pravdu řekl, tak já nevím, jestli to bylo v té době, ale mě nabídnul tykání František Filipovský. Já jsem vždycky mu za to byl strašně vděčný a on mi vysvětlil, František, že to je z toho důvodu, že prostě se cítí strašně starý potom mezi těma mladýma lidma. A nejdřív mi vonikal Filísek, jak mu říkala Pavlína, a pak mi říkal, hele, tykej mi, teď prostě jsme z jedné branže a tak. A mě to strašně vzalo tohleto, ale pak jsem si uvědomil, že jako pro mě to byla obrovská podsta, jako teď ti říkáš o tom, že to byla pro tebe třeba podsta, že tě to velice potěšilo, tak mě to hrozně potěšilo. A když jsme kdysi točili, to bylo v 60. roce s Václavem Gajerem, jsme točili takový film, který se jmenoval Sedmý kontinent. To asi jste pravděpodobně nikdo neviděl, protože to bylo film o melioraci jihočeských blat.
0: Ne, tady seděl Valdemar, já jsem se ho ptal, on říkal, v tom hrál pan Marvan a Bagr.
1: A my jsme tam všichni jako ze semaforu jsme tam měli asi 25 natáčecích dnů a všechny byli v dešti. Zatímco jiný štáby čekali na to, až vysvitne sluníčko, tak tenhle štáb čekal, až se zatáhne. Jakmile se zatáhlo, tak my jsme do toho bahna 2 hasičský vozy a už začali stříkat. Jo? Ale tam hrál kromě tedy pana Marvana a Bagru, tam hrál Jaroušek Vojta. A ten Jaroušek Vojta si mě strašně oblíbil. A říkal, Karle, musíš mi tykat. A já jsem povedal, mistře, to jo. Ne, já jsem ti řekl, abys mi tykal. No tak já jsem mu tykal a jednou jsem natáčel takovou anketu o fotbale a o příslušnosti k určitým klubovým barvám. A taky jsem přišel za Jarouškem Vojtou a povídám, mistře, já jsem ti řekl, abys mi tykal. Já povím, Jaroušku, teď ti nemůžu před tou kamerou tykat. Ne, já jsem ti řekl, abys mi tykal, jak mi nebudeš tykat, já to zastavím. No tak jsem mu tykal, já dostal dopisů potom. Já jsem zprosták a takový opoře Národního divadla, že já tykám a tak. Čili to byla pro mě velká podsta. Jedinej, kdo mě nenabídnul tykání a... kterýmu bych to snad nikdy v životě neřekl, to byl pan Vlach. S panem Vlachem to jsme si vonikali. No. On vždycky říkal, kouknou, co tomu říkají. A teď jsme jeli v tom autě a vyprávěli jsme si, no ale to později.
0: Takže, no, děkuji. Nevysvětlil jsi mi to, ale...
1: Ne, to bylo možná pod vlivem toho, že ten František... Jo. Mi nabít tykání, víš, ale já to dělám hezky, tak, já vždycky říkám, hele, tykej mi, děti. Mě to strašně blbý, rozumíš, někomu vykat a když je mu, já nevím, 18 a on, aby mi vykal a tak, a s většinou zpěváků a zpěvaček, třeba když docházím do semaforu, tak s většinou z nich si tykáme. A...
0: Tak ti děkuji dodatečně ještě jednou. Nevždy jsi byl zpěvákem solovým. Byl jsi například v Pastel Triu. Prosím tě, jak třeba na tohle krátké období vzpomínáš?
1: No, já, abych pravdu řekl, jo, já jsem tě chtěl ještě, Ondro, poprosit o jednu věc.
0: Abych ti začal vykat.
1: Já jsem tě chtěl poprosit o jednu věc, což mi dělají moji partneři ve firmě, když něco vysvětluju a tak, tak vždycky říkají, hele, střihni to. Jo, kdybych byl moc ukecanej, tak stačí jenom říct, udělat na mě třeba gesto, nebo střihni to, nebo tak. No, tak na Pastel Trio vzpomínám opravdu, řekl bych, se slzou v oku, protože vlastně díky tomu Pastel Triu my jsme začali spolupracovat s Jirkou a s Jirkou Šlitrem, a protože nás někde slyšel, snad myslím, že Jiří Šlitr, a tak to taky vypráví tvůj bratr, že říkal, hele, ty jsou docela dobrý, ty bychom mohli zkusit v té Redutě. A pak jsme tedy dělali všechna ty nocturna v Redutě s Pastel Triem. No a tam já jsem vlastně dostal poprvé solovou písničku, že jsem tam zpíval píseň Vazače knih. A s tím Pastel Triem ono se to potom tak trošičku rozpadlo, protože ještě jsme dělávali v Alhambře, ale už tehdy jsme zpívali Chanson d'amour a takový krásný písničky. Jako se pamatuju, že jsme velice vynikali v konečné takové směsi písní, kdy se začalo plakala pana, plakala, kapala slza, kapala, a tak bylo, zkusme si zaspívat Voláre, oho, a pak se jelo zase kousek a zase plakala pana, plakala. A to opravdu bylo bezvadný, ta atmosféra té Reduty byla skvělá a já si myslím, že to Pastel Trio tam zapadlo.
2: Plakala pana, plakala. Vařila pana, vařila.
0: A to už posloucháte písničkovou směs, o níž Karel Štědrý zrovna hovořil.

0: Měla vlasy samouloknu, je, je, je. Ráno přistoupila k oknu, je, je, je, je. Loučíme se s vámi pro dnešek a těšíme se, že se v úterý anebo ve čtvrtek zase tady s vámi uvidíme. Vařila, pana, vařila.
1: Co zamyká u stolina? Já říkám, pano, přepankár, kdo pak tu kávu bude pít? Já nemám tyhle slzy rád. To přece jednou musíš pochopit. Přestaň, pano, plakat a přestaň, pano, lkát. Já mám totiž nápad, zkusme si zaspívat.

0: Cheyenne, Mr. Rock, Mr. Roll, Cheyenne, volare.
1: Dobrou noc a těšíme se na shledanou buď v interinu ve čtvrtek tady v Redutě. Dobrou noc.
2: Ještě jeden návrat do roku 1958 ukončil první část záznamu ze setkání se zpěvákem, konferenciérem, inženýrem Karlem Štědrým. Pro dnešek vám přeji už jen pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Citlivá a jemná duše. Člověk, který rozdával radost a smích. Autor mnoha desítek krásných písní, charismatický zpěvák a klaun, který měl rád lidi. Ale také složitá osobnost, kterou ničila špatná životospráva, vleklé fyzické i psychické potíže a alkohol. Romantický trubadur české pop music Petr Novák. Dnes v životopisech.
3: Petr Novák. Poprvé.

0: Sen každého je, že až se odebere na věčný odpočinek, aby po něm něco zůstalo. Něco, díky čemu se na něj bude stále vzpomínat.
1: Petr Novák může být spokojen.
0: Zůstaly po něm stovky krásných písniček, které ani půl století od svého vzniku nestratily nic ze svého původního kouzla.
1: Mnohé z nich zlidověly,
0: hrají se u táboráků
1: a některé i pronikly do hudebních nauk.
0: Škoda, že už Petr Novák žádný další nezapomenutelný hit nesloží.
1: Ale přeci nebudeme začínat smutně.
0: To je pravda.
1: Petr Novák se narodil 6. září 1945, tedy pouhé 4 měsíce po skončení druhé světové války. Na svět přišel v porodnici v Královských Vinohradech. Jeho maminka Olga pracovala ve starožitnictví, kde dělala odhady při výkupu zboží.
0: Byla to prý noblesní dáma.
1: Ano. Za to o otci nejsou takřka žádné zprávy. Rodiče se poměrně záhy rozvedli a Petr se svým tátou nestýkal. Maminka se později znovu vdala a podle druhého manžela, právníka Jiřího Pochyly, převzala jméno Pochylová.
0: Petra převážně vychovával dědeček. Strojní inženýr a renomovaný konstruktér, který navrhl železnou oponu Národního divadla. A byl to právě on, kdo svého vnuka přivedl k hudbě.
1: S maminkou a adoptivním otcem původně žili v Libni, ale ještě než šel Petr do školy, přestěhovali se do Legerovy ulice na Vinohradech.
0: Byl to takový vymydlený chlapeček s vestičkou v čistém oblečku a kšandičkami.
1: V ulici našel dva kamarády a oba se ukázali jako rozhodující pro jeho pozdější úspěšnou hudební kariéru.
0: Tím prvním byl Karel Sluka, který později hrál s Novákem na baskytaru.
1: Tím druhým byl Ivo Plicka, soused přes zeď, který se později stal Novákovým dvorním textařem.
0: Na základní škole ještě o kariéře hudebníka nesnil. Přemýšlel o dráze lékaře a herce.
2: Já byl od jak živa grázl. S učením jsem potíže neměl, nemusel jsem vysedávat doma nad knihami. Za to mravy darmo povídat. Vždycky jsem se uvedl tak, že bylo jasné, co si o mě v ten moment učitelský sbor může myslet. Přinejmenším jsem rozbil dvě okna, jednu židli a nástěnku.
0: Řekl kdysi v jednom rozhovoru.
1: Na gymnázium chodil jen zřídka, mnohem víc než studium ho pohltilo herectví.
0: Dokonce si zahrál malou roličku ve filmu Vánice.
1: A hlavně hudba. Svou první kytaru dostal od maminky ve 14. A poměrně záhy se na ní sám naučil hrát a naplno prožíval beatovou horečku, která Prahu zachvátila počátkem 60. let.
0: Novák s Plickou a Slukou hltali vysílání rádia Luxemburg, zamilovali si Beatles a Garyho Marsdena. Novák také zkoušel psát první písničky, které jeho soused opatřoval cituplnými texty o lásce.

0: První kapelu si založili v roce 1963 a říkali si Beatles.
1: Jak jinak?
0: Sami si sestrojili aparatury a přizpůsobili nástroje a v únoru téhož roku poprvé vystoupili na plese střední školy z Betlémské ulice. S úspěchem zahráli několik písní od Beatles a různé instrumentálky.
1: Úplně jsme zamluvili to studium na gymnáziu.
0: Novák ho nedokončil. Odešel na konci druhého ročníku. V pololetí měl vysvědčení plné čtyřek a k tomu dvojku schování. Zkrátka se choval jako správný mladý big beaták. Kouřil, pil a jídlu moc nedal.
1: To museli mít rodiče radost.
0: Ale časem se s tím nějak smířili a maminka se stala synovou upřímnou faninkou. Já.

0: budu chodit po špičkách. Píseň, která Novákovi zajistila nesmrtelnost.
1: Byl to jeho první hit.
0: Novák ho napsal na Plickův text v roce 1964 a se svými kamarády ho společně s dalšími autorskými písněmi a několika hity od Beatles nahráli ve sklepním studiu amatérského zvukaře pana Slámy.
1: Mládežníci se s nahrávkou vypravili do rozhlasu za publicistou Jiřím Černým, který tehdy uváděl sledovanou hitparádu 12 na houpačce. Černému se jemná citlivá píseň zalíbila a pod původním názvem Budu chodit po špičkách jí zařadil do houpačky.
0: A zrodil se hit.
1: Z houpačky skladba nespadla celý rok a půl a kdyby její tvůrci později neupravili pravidla, byla by tam snad dodnes.
0: Zavedeným autorům se píseň neznámé kapely nelíbila.
1: Pochopitelně v Novákovi cítili konkurenci.
0: Ale novináři pěli ódy na zpěváku v výjimečný rozsah i na chytlavou melodickou linku. Do rozhlasu chodili denně desítky dopisů od posluchačů, kteří se nového hitu nemohli nabažit.
2: Byli jsme strašně pyšní, že máme písničku v rádiu. Když ke mně Petr přišel a řval, že jsme první na houpačce, tak byl úplně k neudržení, jak je to možné. Hned jsme si mysleli, že jsme něco jako světové hvězdy a že už nemůže být nic víc.
0: Vzpomínal Plicka.
1: Všichni byli zvědaví, kdo je vlastně ten Novák. V květnu 1965 se proto uskutečnilo první veřejné vystoupení pod novým názvem George and Beethovens. Tím Georgem v názvu byl mladinký bubeník Jiří Jirásek.
0: Bylo mu pouhých 14 let.
1: Dále v kapele hráli kytarista Michal Burian, již zmíněný basák Karel Sluka, samozřejmě Petr Novák a jakýmsi volným členem byl i textař Ivo Plicka.
0: Díky úspěchu písně Budu chodit po špičkách si je pro svoje turné jako předskokany vybrala slavnější kapela Olympic.

0: Novák publikum udivoval nejen nádherně klenutým hlasem, ale i svou exaltovanou pódiovou prezentací.
1: Během zpěvu si lehal na zem, poskakoval po jevišti. Na svou dobu to byla nevídaná show. Jeho výrazová škála se prostírala od rockového křiku k šanzoniérské deklamaci, k nepředstíranému prožitku, nezřídka korunovanému skutečnými slzami.
0: A posluchači,
1: hlavně posluchačky,
0: mu to s prominutím žrali.
1: Jenže slibně rozjetou kariéru zastavila vojna. Novák to sice uhrál na modrou, ale většina kapely se na 2 roky musela převléct do zeleného munduru.
0: A bylo po hraní a po slávě.
1: Osiřelý Novák si chvíli pohrával s myšlenkou, že si splní dětský sen stát se hercem. Ale na DAMU nebyl přijat. Neměl dostudovanou střední školu. A angažmá v kočovném divadle Maringotka také nemělo dlouhého trvání.
0: Tehdy se v jedné pražské restauraci potkal s bubeníkem Přemyslem Černým, který Nováka přizval do nově vznikající kapely Flamenco.

0: Tango navázalo na Novákovu předchozí éru. Přehledně stavěné melodie s lyrickými texty i voplicky.
1: Konečně si také mohl užít podmínek profesionálního studia. A v roce 1966 vycházejí u Suprafonu na singlu písně Já budu chodit po špičkách a Povídej. Malá deska se dočkala velkého ohlasu a skvěle se prodávala.
0: Novák ale s Flamengem stihl vydat už jeden jediný singl. Za to ten zásadní.
1: Náhrobní kámen. Opět ovládl rozhlasovou houpačku a následně i vyhrál anketu Zlatý slavík v tehdy vyhlašované kategorii písní. Mimochodem mezi zpěváky se Novák umístil jako pátý.
0: Novák ale nebyl se svou rolí ve Flamengu plně spokojený. Nejprve mu pěvecky konkuroval Viktor Sodoma a po něm Karel Kahovec. Navíc Flamengo postupně směřovalo k rhythm and blues, které nepříliš korespondovalo s Novákovým niterným způsobem vyjadřování.
1: A tak se v létě 1967 rozhodl z Flamenga odejít. Ale hned v zápětí znovu zakládá George and Beethoven's.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Petr Novák, Podruhé.

0: Petra Nováka jsme opustili v polovině roku 1967, kdy společně s baskytaristou Jiřím Číškem odchází z hvězdného flamenka. Oba uvažují o založení vlastní kapely. Přiberou osvědčeného bubeníka Jiřího George Jiráska, talentovaného varhaníka Miroslava Helcla a kytaristu Jaroslava Bednáře. A 12. srpna téhož roku světlo světa spatřila obnovená sestava George and Beethovens.
1: Začalo perné období zkoušek a hraní. Kapela jen do konce roku absolvovala na 50 koncertů.
0: A rodily se i nové písně.
1: V květnu 1968 jim u Pantonu vyšel čtyřpísňový singl v čele s dalším hitem Klaunova zpověď. Píseň, kterou Novák zpíval na koncertě v Kleče, je dramatickým vyprávěním o smutném osudu člověka, jenž druhým rozdával smích a radost, až na něj samotného nic nezbylo.
0: Že by předčasná autobiografie?
1: Závěr 60. let zastihl Nováka na uměleckém vrcholu. Jeho koncerty působily doslova sugestivně a část jejich atmosféry se povedlo přenést i na gramofonové desky. Novák se ale také čím dál tím více stavěl do role solitéra. Jako frontman zcela zastiňoval zbytek kapely.

0: Z Nováka se stala hvězda, které k ještě většímu ohlasu chybělo jediné. Alespoň občas proniknout do televize. Ale nebyl nárok.
1: Však i zlatého slavíka za náhrobní kámen mu předávali někde v hospodě.
0: Do televize nahlédl až díky bratislavské Liře v roce 1968, kde Novák zpíval s Lilkou Ročákovou baladický duet Až ty a já.
2: Až barva dnů bude stářím šedivá.
1: Nedopadlo to tehdy zrovna valně a Novák se napříště podobných úliteb střednímu proudu vyvaroval.
0: O rok později se, tentokrát se svými George and Beethovens, na bratislavskou Liru vrátil, ale nesoutěžil.
1: Lira byla tehdy poznamenána okupací Československa. Novák, stržen vzrušenou atmosférou a protiokupačními písněmi Karla Černocha, Valdemara Matušky a Marty Kubišové, po dospívání angažované písně Den štěstí, vyhlásil z jeviště v přímém televizním přenosu minutu ticha za Jana Palacha.
0: Publikum sice důstojně mlčelo, ale Novák později pochopil, že sobě si tímto činem přivolal v blízké budoucnosti mlčení mnohem delší.
1: Zmíněná píseň ještě stihla vyjít na singlu. Jelikož byly z textu odstraněny všechny narážky na rok 68, tak její autoři alespoň do nahrávky přimíchali zvuky kulometu a granátů.
0: Hned druhý den po vydání byl celý její náklad sešrotován.

0: Je trochu k nevíře, že i přes všechny úspěchy si na první dlouhohrající album musel Novák počkat až do roku 1970. Dostalo název Kolotoč svět a vzniklo v brněnském rozhlasovém studiu.
1: Na albu vyšlo 9 písní a až na závěrečnou Kde ticho umírá s textem manažera Jiřího Smetany všechny otextoval osvědčený Ivo Plicka.
0: Novák se v té době trochu stáhl a předal iniciativu spoluhráčům, kteří na albu složili 2/3 písní.
2: I když na to chvílemi zapomínali, Beethovens jsou vysloveně písničkářská skupina a byli vždy nejlepší tam, kde jim o písničku šlo víc než o chytání instrumentálních fíglů. Je už asi nutno se smířit s tím, že se Petr Novák nezbaví poněkud lajdácké výslovnosti. Ani Plicka si občas neodpustí lacinější obraz nebo přestupek proti veršovému řemeslu. Ti dva však vymysleli skupině tvář a jejich balady patří v současné české tvorbě k tomu lepšímu.
0: Psal v recenzi Jiří Černý.
1: Ohlasy na desku byly slušné a vydavatelství Panton si pochvalovalo dobré prodeje. 17. listopadu téhož roku se Novákovi navíc poprvé povedlo vyprodat velký sál legendární pražské Lucerny.
0: Dobré časy ale neměly trvat věčně.

0: Režim pomalu přituhoval a byť Novák po svém vystoupení na liře nedostal oficiální zákaz, postupně vymizel z tisku, rádia přestávala hrát jeho písně a o televizi ani nemluvě.
1: Kulturní domy a sály tehdy dostávaly dopisy, zjevně od ministerstva kultury, ve kterých byli Petr Novák a George and Beethovens nedoporučováni. Koncertů tedy postupně ubývalo.
0: Jako spásná se mohla jevit nabídka, aby se Novák a spol. Stali doprovodnou kapelou v muzikálu Hair, který se hrál s velkým úspěchem v Mnichově. Zároveň měli v západním Německu natočit několik písní a vydat i pár singlů.
1: George and Beethovens kvůli tomu rozšířili sestavu o saxofon Petra Bezpalce a pečlivě pilovali písničky, aby záhy zjistili, že nikam nejedou.
0: Spadla klec.
1: Na cizinu mohl rebelující a režim neustále provokující Novák se svými spoluhráči zapomenout.

0: problémy se kupily i uvnitř samotné kapely, kde jakoby Novák ztratil chuť táhnout káru dál a iniciativu přenechal druhým.
1: Žili jsme jako dobrá parta, hodně jsme drželi na rovnoprávnost. Jenže každý měl svůj rozum a svoje osobní zájmy a já prostě neměl sílu někomu říct, tohle ne, to už se mi nelíbí. Nakonec jsem ani skoro nemluvil do vlastního repertoáru a tehdy mi psal texty kdekdo.
0: Uvedl Novák později v jednom rozhovoru.
2: Na druhé album Modlitba za lásku, které vzniklo ani ne rok od debutu Kolotoč svět, se tak dostaly i písně, které Novákově pěveckému naturelu příliš nevyhovovaly.
3: Písně nepřinášejí nic nového, zůstávají pod úrovní, kterou jsme si dříve pod jménem George and Beethovens představovali. Na desce prakticky nenajdete text, o který by se Novák mohl opřít, vtisknout mu náležitý punc. Přesněji řečeno, nenajdeme skladbu, která by v podstatě mohla nést ráz jeho osobnosti. Písně ani textem, ani hudbou neříkají nic, co by stálo za povšimnutí.
2: Nebral si servítky Alexander Goldschneider v recenzi pro časopis Melodie.
0: Novákovi se sypala kapela pod rukama. Rozporů přibývalo, v obsazení se protočila řada muzikantů. Zkoušel všechno možné, ale když už se začalo odvracet i publikum, bylo jasné, kam to celé spěje.
2: Po natočení třetího alba Ve jménu lásky se Novák, nespokojený s repertoárem i atmosférou uvnitř kapely, rozhodl svou doprovodnou sestavu George and Beethovens už podruhé rozpustit.

0: Petr Novák byl počátkem roku 1972 na dně.
1: Bez kapely, v depresích a navíc na něj stále doléhaly zákazy.
0: Napřed se zkusil živit sám hraním po klubech, ale pro tuto úlohu se úplně nehodil. Z nouze a potřeby vydělat si nějak na živobytí začal dokonce jezdit s kočovnou estrádou.
1: Není divu, že se v té době zhoršilo jeho už tak chatrné zdraví. Přemíra alkoholu a nikotinu a trvalý nedostatek jídla si začal vybírat svou daň. A Novák se opakovaně ocitel v péči lékařů.
2: Petr trpěl mentální anorexií. Když byl trošku ve stresu nebo nebyl v úplné duševní pohodě, tak i to stačilo, že měl absolutní nechutenství.
1: Přiznal po létech zpěváků v ošetřující lékař Karel Bartík.
0: Pomocnou ruku tehdy Novákovi podal Jiří Suchý. Prožívající po Šlitrově tragické smrti taky ne zrovna lehké období. Nabídl mu angažmá v chystané hře Zuzana v lázni, kde Novák alternoval s Karlem Černochem ve třech písních. Jedna z nich, Dívenka z Duhy, kterou složil Ferdinand Havlík a otextoval Jiří Suchý, se v roce 1973 stala hitem.
1: Pro Nováka mělo být angažmá v Semaforu východiskem z nouze a jistým návratem k jeho hereckým snům v mládí. Nakonec ale vystupoval na zdejších Prknech, která znamenají svět, jen dvakrát, třikrát do měsíce. A po sezóně se z novinového článku dozvěděl, že s ním principál už dál nepočítá.

0: kráska a zvíře zasloužila i svou koncertní podobu.
1: A tak se zrodila další Novákova kapela, kterou vedl zručný kytarista Bohuslav Janda, mladší bratr Petra Jandy z Olympiku.
0: Začalo se intenzivně zkoušet a některé z nových písní byly s úspěchem zařazeny i do koncertního programu. Kromě Novákovy nové doprovodné kapely se tehdejších koncertů účastnili i sestry Langerovy a také zpěvačka Věra Mazánková-Vajsarová, která na jevišti pěvecky i dramaticky stvárňovala Onu krásku.
1: Zdálo se, že Novákova krize posledních let je zažehnána.
0: Pak ale přišel 13. prosinec 1974. Když se společně s manažerem Tomášem Jirsou vraceli z koncertu v Humpolci, jejich dodávka Volkswagen dostala smyk a čelně narazila do protijedoucího nákladního auta.
1: Jirsa utrpěl těžká zranění a přišel o nohu.
0: Novák měl lehký otřes mozku a frakturu nohy, kterou mu lékaři sešroubovali a zpevnili destičkami. Auto bylo zcela na odpis.
1: Zranění kapelníka přišlo snad v nejhorší možný okamžik. Nový program se ještě nestihl pořádně naskoušet, koncertů přibývalo pomálu a muzikanti brali záskoky po barech, aby se vůbec nějak uživili.
2: Ale nerozprchli se mi, což svědčilo o tom, že věci věří. Když mi sundali sádru, začali jsme pomalu jezdit, ale měli jsme hrozně málo kšeftů, snad jen 2-3 měsíčně. Přitom naše koncerty vypadaly dost šíleně. Přijeli jsme na štaci a lidi se divili, co tam dělám. Prý dávno mysleli, že už jsem nechal zpívání.
1: Vzpomínal na tehdejší krušnou dobu Novák, který ještě několik měsíců po nehodě chodil oholý.

0: zasněný.
1: V projektu Kráska a zvíře Petr Novák nalezl svou autorskou a interpretační tvář, kterou hledal několik let. Libretisté Rytíř s Formánkem napsali příběh o muži, který přežil těžkou autohavárii, při níž ztratil svou podobu a upadl do samoty zvířete. Jeho truchlivý osud zvrátila Kráska a hrdina nakonec dostal na chirurgově stole novou tvář.
2: Člověk pod ošklivou slupkou ukrývá dobré srdce a lidé by si měli vážit dobré duše.
1: To bylo hlavní poselství této rockové opery, kterou se Novák rozhodl natočit na další desku.
2: Album nakonec vyšlo po nekonečných schvalovacích procesech v únoru 1976. Původně se uvažovalo, že by hudební základy nahrál orchestr Ladislava Štajdla a sám jeho kapelník projevil ochotu se podílet na jejich aranžmá, ale nakonec z této spolupráce sešlo. 21 původně nepojmenovaných kompozic tak nahrála skupina Bohuslava Jandy.
3: Velechválivá slova o Krásce a zvířeti by musela začít u zpěvu hlavního hrdiny, zvířete. Tak suverénní rokové frázování, výrazovou šíři a přitom všem ještě prostě zraňované a přece stále dychtivé lidství jsem od českého zpěváka ještě na žádném albu neslyšel.
2: Rozplýval se v recenzi Jiří Černý.
1: Novákova výrazová paleta je zde skutečně bohatší. Nedrží se striktně svého falzetu a vyšších poloh.
2: Krásku a zvíře vydal Panton v nákladu ne zrovna strhujícím, ale postupně se dočkala i reedice.
1: Koncerty ovšem na odbyt pořád moc nešly. Kvůli návštěvnosti musel Novák dokonce dočasně zredukovat skupinu. Velké sály totiž nenaplnil a malé by všechny muzikanty neuživili.
2: V té době také přišla objednávka na písničku, kterou měl u Nováka učinit Karel Gott. Ale ani z této spolupráce nic nebylo. Mistrovi se nabízené pomalé balady nepozdávaly s tím, že hledá něco ráznějšího.

0: učinili svoje. Petr Novák se zdál být úspěšně zapomenut, nová generace posluchačů hýčkala nové idoly a zpívající trubadur jim už na srdci dvakrát neležel.
1: Na rozdíl od řady svých kamarádů a spoluhráčů, ale nikdy neuvažoval o emigraci.
2: Já jsem tu měl mámu a věděl jsem, že by to odnesla.
1: Vysvětloval.
0: Do zahraničí ale odešel jeho dlouholetý přítel a dvorní textař Ivo Plicka. Sice neemigroval, jen se přiženil do Rakouska, ale i to stačilo, aby se dlouholetí přátelé odcizili.
1: Za železnou oponou si Plicka budoval novou kariéru.
0: Pracoval jako číšník a také jako DJ.
1: A na psaní písniček neměl ani pomyšlení. Nakonec přesídlil do Švýcarska a následně do Ameriky a s Novákem ztratil kontakt úplně.
0: Novák tedy musel hledat nového textaře.
1: Přes pokus se zaneprázdněným Zdeňkem Rytířem se dostal až k dalšímu matadorovi, Eduardu Krečmarovi, který do Novákova světa lásek a zrad a rozchodů přinesl zcela nová témata. A

0: kráse a zvířeti vznikl další velký celek. Vesmírnou tématikou ovlivněný projekt Planeta snů, ze kterého měla vzniknout další deska.
1: Petr měl už všechny písně v podstatě natočené, ale pak přišlo rozhodnutí Pantonu, že LPčko nevydá. Nakonec z původního alba Světlo světa spatřilo jen torzo. Pouze první strana se čtyřmi písničkami a s texty Ivo Plicky. Na druhé straně byly nové skladby. Čtyři složil Petr a dvě Bohuslav Janda. Všechny otextoval Eduard Krečmár.
0: Než však došlo k dokončení alba, které nakonec dostalo název Co je to láska, Petr se rozešel s Bohuslavem Jandou, který i se všemi spoluhráči už pár let paralelně fungoval v rockovém Abraxasu.
1: Novým vedoucím své kapely jmenoval Novák baskytaristu Oldřicha Weissara a spolu se rozhodli po třetí obnovit legendární George and Beethovens. Ale jelikož koncem 70. let bylo v komunistickém Československu nemyslitelné, aby skupina měla anglický název, bylo Novákovo doprovodné těleso označováno jen zkratkou G&B, tedy G a B.
0: S novou kapelou a novou deskou vznikl i nový koncertní program pojmenovaný Co je to láska. Opět v něm hostuje zpěvačka Věra Weisserová, která zpívá s Petrem několik duetů a má i svůj samostatný blok s několika písničkami.
1: V té době se také začíná zvolna oživovat zájem o Novákovu hudbu.
0: Zásluhu na tom má i televizní pořad Hitšaráda Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře, kteří v nostalgické rubrice Písnička ze smetiště uvedli Novákovu Povídej. Dávný hit překvapivě u posluchačů zabodoval a vyhrál. A podobně se ve sledované televizní hitparádě vedlo i dalším Novákovým písním.
1: Po více než 15 letech na scéně se Novák dočkal svého prvního pořádného televizního úspěchu.
0: Odezvou nastoupající zájem o Novákovi staré písničky bylo rozhodnutí Pantonu vydat LPčko s největšími hity. Deska dostala název Já budu chodit po špičkách a už v začátcích příprav nastalo dilema, zda použít původní archivní nahrávky nebo všechny písně natočit znovu. Nakonec zvítězila druhá varianta. Ale než se vše zrealizovalo, uběhlo ještě neuvěřitelných 5 let.
1: V roce 1980 začal Suprafon na EP deskách vydávat největší hity z televizní hitšarády a hned na prvním EPčku byl i šlágr Povídej. V témže roce se ve Zlatém slavíku mezi zpěváky dostal na 6. místo.
0: Petr Novák, na rozdíl od většiny kolegů, nezaplevelil svůj repertoár předělávkami zahraničních hitů. Vždy zarputile lpěl na vlastní autorské tvorbě a byť udělal několik drobných ústupků směrem k režimu, stál si pevně za svými názory. V roce 1980 se mu povedlo znovu se vrátit na výsluní. Je to

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Petr Novák, po čtvrté.
3: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých já znal tvůj smích.
4: Petra Nováka jsme opustili počátkem 80. let, kdy se zpěvákovi povedlo na sebe několikrát výrazně upozornit a znovu získat ztracenou popularitu.
5: Vydavatelství Panton mu ve 82. povolilo vydat další album nazvané Sladké trápení, kde se skladatelsky uplatnili i spoluhráči z kapely Oldřich Weissar a nově též Zdeněk Nedvěd. K textově dominujícímu Eduardu Krečmarovi se ve dvou případech přidal další velikán Pavel Vrba. Oba Novákovi napsali verše o lásce z různých pohledů.
6: V cizích písničkách, byť dodaných na míru, působí Novák v nejlepším případě jako snaživý herec. Naštěstí jsou tu i jeho vlastní melodie, zřetelně uměle nekomponované, ale pochytané z pocitů, s romantikou jednoduchých motivků, křísících jiskry klukovské bezstarostnosti a v tomto směru také místy evokující kouzlo starých George and Beethovens.
5: Píše František Horáček v Melodii.
4: Album, které přineslo i hit Hvězdičko blízkavá, se ale stalo labutí písní Novákově spolupráci s manželi Weissarovými. Zvláště ztráta kapelníka doprovodné skupiny byla pro Nováka, který se vyhýbal jakýmkoliv pokusům cokoliv organizovat, poměrně fatální. Novým kapelníkem se stal Ladislav Klein. Nově se v sestavě objevuje baskytarista Karel Novák.
5: Zatímco v 70. letech mu režim dovolil pouhé 4 LP desky, v 80. letech mu vycházely alba takřka každý rok.
4: A kvalita tím přeci jen lehce trpěla.

0: Poměrně rozčarování přinesla další Novákova deska Ahoj tvůj Petr, která sice obsahovala úspěšnou píseň Přátelství na Entou, ale jinak nabízela řadu rušivých vlivů a málo skutečného Petra Nováka.
1: Texty psala hned pětice autorů. Nově Pavel Cmíral, Michal Bukovič, Vladimír Poštulka a také Jaroslav Uhlíř. Samotný Novák složil pouhé tři písně.
2: Ze všeho nejpřesvědčivěji zní z desky Nováků zaujatý vřelý vokál, vpravdě se srdcem na dlani, kterým získával posluchače před nějakými 20 roky stejně spontánně jako dnes. Album je příjemnou kolekcí písniček určených dívkám, které s nimi určitě stráví mnohé chvilky.
1: Stálo v recenzi v magazínu Gramoreví.
0: Kritika byla nevrlá, věrní fanoušci v lehkém šoku.
1: Reputaci Novákovi spravila kolekce největších hitů Greatest Hits. Výběr byl určený pro zahraniční trh, proto byly všechny písně nahrány nově s anglickými texty Michala Bukoviče a Miloše Skalky.

0: night. Let's go fast. Where's the past?
1: Povězme si nyní pár slov o životě Petra Nováka.
2: Hodně se napovídalo a napsalo o Novákových problémech s alkoholem.
1: Muzikanti pijou skoro všichni.
2: Ale u Nováka to bylo přeci jen už trochu za čárou. Pil pivo, víno, vodku. Občas byl na koncertech úplně na mol. Drmolil, blábolil nesmysly a kolikrát se mu stalo, že spadnul z pódia. Nicméně povětšinou byl nějak schopen koncert odspívat a akce se tak nemusely příliš často rušit.
1: Do toho byl silným kuřákem, který s klidem vykouřil krabičku denně. A anorektikem, kterému k obědu stačila konzerva sardinek.
2: Měl oblíbené bary, ve kterých dokázal vysedávat celé dny. Demínku, Redutu, činoherní klub, bar u radnice.
1: Ten používal jako svoji kancelář a nechával si sem posílat i předplatné novin.
2: A jelikož měl srdce na dlani, tak mnohdy platil útratu za celou hospodu. Často si k němu také různí kamarádičkové chodili pro peníze, které samozřejmě nevraceli.
1: Chudý Petr Novák nebyl, přeci jen mu chodili pěkné tantiémy, ale peníze se u něj nikdy dlouho nezdržely.
3: Peníze se musí točit,
1: říkával.
2: Na druhé straně na něj jeho blízcí vzpomínají jako na ohleduplného, tolerantního, citlivého a galantního muže, který byl skutečným gentlemanem.
1: Jakoby byl člověkem z jiného století.
2: Ženy na něj letěly, i když nebyl žádný velký krasavec.
1: To skutečně ne.
2: Sám říkával, že skutečně zamilovaný byl jen dvakrát. V 70. letech žil s půvabnou modelkou Evou Štětkovou. Jeho další osudovou ženou byla krásná herečka Eva Jakoubková, kterou poznal v roce 1982.
1: Seznámili se zřejmě v kavárně činoherního klubu v době, kdy ještě chodila s Petřiným kamarádem hercem Iliou Rackem. Byla to láska jako trám.
2: Nejvíce si tuto křehkou ženu s uhrančivým pohledem získal, když přišla pozdě na koncert, který on v tu chvíli přerušil slovy:
3: Vážení diváci, promiňte, ale od této chvíle zpívám jenom pro jednu dívku, která právě teď vešla, protože ji miluji.
1: Vzali se 22. září 1984 v 15 hodin na Staroměstské radnici a přestěhovali se do Evy na bytu v Karlově ulici.

0: pracovním životě se Petr Novák věnoval společnému projektu s textařem Pavlem Vrbou, který nazvali Spověď. Recitálu na téma život a smrt se kromě hudebníků účastnili také komici Oldřich Kaiser a Novákův dobrý přítel Jiří Lábus.
1: Písně z následného alba Spověď nabízí velice osobní výpověď právě 40-letého zpěváka, 10 jeho výrazných, ale netuctových melodií s vrbovými básnickými texty. Písničky z tohoto nadčasového alba se ale v rádiích prakticky neohřály.
0: Prý se nehodili do optimisticky naladěné dobové atmosféry.
1: V roce 1986 sice konečně vyšlo dlouho odkládané výběrové album 12 dnej, ale jinak to byl pro Nováka rok depresí a smutku.
0: 16. října ve věku 73 let zemřela zpěvákova matka Olga Pochylová. A pro Nováka, který byl na ní velmi fixovaný, to byla velká rána. V té době se také rozvedl se svou manželkou, byť nadále zůstali přáteli a stále spolu žili v jedné domácnosti.
1: Navíc ho trápily umělecké pochybnosti, které pomalu přerůstaly v deprese.
0: Přestože měl s vydavatelstvím Panton exkluzivní smlouvu, měl s vydáváním alb neustálé problémy. Zatímco on toužil natáčet tematické desky, jako byly Spověď nebo Kráska a zvíře, cenzoři a mocipáni z vydavatelství o tom nechtěli ani slyšet. A když už Petrovi takovou desku povolili, neuvěřitelně se táhla její realizace a takové LPčko nakonec vyšlo v titěrném nákladu, který byl okamžitě rozebrán.
1: Tehdy také přišlo Novákovo rozhodnutí skončit s hudbou úplně.
0: Petr to nakonec i díky zásahu jeho blízkých přehodnotil. Ale jelikož odmítl točit písničkové desky, vyšel mu v nejbližších 4 letech jen jediný singl. Na dlouho hrající desky mohl na pár let zcela zapomenout.
1: Dál koncertoval se skupinou G&B.
0: Společně s novinářem Radkem Jónem vymysleli koncertní program, vycházející z Jónovy úspěšné knihy Memento. V sugestivním představení, které mělo varovat před nebezpečím drog, vystupoval Novák i se svou figurínou. Písničky na texty Michaela Žantovského doplňovaly autentické vzpomínky jednoho narkomana.

0: Přišel 17. listopad 1989 a s ním i toužebně očekávaná změna politického klimatu.
1: Z pádu komunismu byl nadšený i Petr, který během své kariéry zažil řadu omezení a ústrků. Přestože občas vystoupil na nějakém politickém festivalu, nikdy se nedal zlomit a nenaspíval ruské častušky či vyloženě politické nebo angažované písně.
0: 3. prosince se objevil na koncertu pro všechny slušný lidi, který se konal v beznadějně vyprodané sportovní hale. Koncert vysílala v přímém přenosu Československá televize a divákům se představili po 20letém zákazu i Marta Kubišová a Karel Kryl.
1: Novák toho večera zaspíval jen tak s akustickou kytarou. A nechyběla ani slavná píseň Den štěstí. Jejímž uvedením na bratislavské líře před 20 lety a následnou minutou ticha za Jana Palacha si tolik zavařil.
0: Začátkem 90. let vtrhli do české pop music zpívající disidenti a emigranti, nahrával se a vydával se underground a všichni v minulosti ustrkovaní umělci. Ti, kteří za minulého režimu alespoň trochu mohli vystupovat a nahrávat desky, a tedy i Petr Novák, se stáhli do pozadí.
1: Novákovi ještě v roce 1990 vyšlo odkládané album Memento, ale pak se na několik let odmlčel zcela. Koncertů valem ubývalo. Marně vyhlížel slibované reedice svých slavných nahrávek z 60. a 70. let a do toho se ještě začalo zhoršovat zpěvákovo podlomené zdraví.
2: Teď čekáte s otevřenýma očima a srdcem na oslovení. Možná se rozezvučíte nějakým slovem nebo tónem, který se narodil přímo pro vás. A možná vám pomůže objevit v sobě něco nového, co jste v sobě tušili, ale do dneška nedovedli pojmenovat. Tak tedy zpověď.
3: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
4: Petr Novák, popá.

0: První měsíce po sametové revoluci měl národ zcela jiné starosti, než se chodit veselit na koncerty.
1: Alespoň tak měl Petr Novák konečně čas na odkládané albové plány.
0: V dubnu 1990 mu vyšlo album Memento. 3 roky po premiéře stejnojmenné komponované koncertní verze. Původně uvažoval, že to bude dvojalbum, ale nakonec musel stačit jeden disk. Vešlo se na něj 19 písní. Mnohé z nich byly brutálně sestříhané.
2: Spíš než účinným lékem na drogové nebezpečí je Memento mementem pro všechny příští velkoprojekty. Nemůžete či neumíte-li být nekompromisní, kompletní a včasní, jděte raději od toho.
0: Podotýká František Horáček v recenzi pro Rock a Pop.
1: Koncertní program byl zprvu věnován ještě projektu Memento. Následně pak objíždí štace v doprovodu komika a herce Jiřího Cízlera, který hudební program doplňoval zábavným vyprávěním.
0: V roce 1992 se Novák těšil ze svého prvního koncertního alba, lakonicky nazvaného Live.
1: Škoda, že se živé nahrávky nedočkal dříve. V dobách, kdy byl ještě na vrcholu sil a kdy ho doprovázela tradiční sehraná sestava muzikantů.
2: Petrův hlas je už léty poznamenaný a přesto se pro natáčení snažil zachovat co nejlepší formu. Sem tam zakolísá, ve vypjatějších polohách dokonce vynechá. Horší je to s doprovodnou kapelou. Tihle pánové mi připadají jako zruční řemeslníci odněkud z baru, kteří sice zahrají všechno, ale v jejich hře naprosto chybí nasazení a vcítění se do atmosféry písní.
1: Kritizoval živou nahrávku Miloš Latislav. Poví

0: Novák začal uvažovat o vydání nové řadové desky. Údajně chtěl zpracovat Exupéryho Malého prince a navázat tak na podobné monotématické dílo Kráska a zvíře.
1: Místo toho začaly postupně vycházet na CDčkách reedice původních desek, které se po právu dočkaly velkého ohlasu a skvěle se prodávaly.
0: S koncerty to už tak slavné nebylo.
1: Jednak jich nebylo zdaleka tolik.
0: A také na něm bylo čím dál více znát, jak ho zrazuje vlastní zdraví.
1: Pobyty v nemocnici byly čím dál častější.
0: Lékaři řešili kromě jeho letitých problémů s lupénkou a s mizernou životosprávou i bídný stav jeho pohybového aparátu.
1: Novák měl artrózu kolenních kloubů a zborcenou nožní klenbu, kvůli čemuž mu dělalo velký problém ujít byť jen pár metrů.
0: I na pódium si bral na pomoc židli a část koncertů odehrál v sedě.
1: Lékaři ho vždy při pobytu v nemocnici dokázali nějak dát dohromady. Promluvili mu do duše a když ho pustili domů,
0: nasliboval jim vždy hory a doly.
1: Tak se opět vrátil ke svému nezřízenému způsobu života.
0: I kvůli podlomenému zdraví se rozhodl do kapely přizvat svého dávného kolegu z Flamenga, zpěváka Karla Kahovce, aby ho v několika písních na koncertech nahradil a pomohl mu tak ušetřit síly.

0: noci a vraze.
1: Rok 1996 začal pro Petra Nováka pracovně. Společně se svými spoluhráči začal pracovat na svém 13. albu. Ivo Plicka žil ve Švýcarsku, kde se věnoval hotelnictví. Proto se o texty podělili František Novák, Pavel Šrut, bubeník z jeho doprovodné skupiny Martin Richta a také osvědčený Pavel Vrba.
2: Novákovi se do psaní i natáčení nového materiálu vůbec nechtělo. Byl k sobě velmi sebekritický a nevěřil, že ještě umí napsat kloudné písničky.
3: Nevěřím, že moje písničky ještě vůbec někoho můžou zajímat,
2: říkával.
1: K natočení alba ho tak v podstatě dotlačili jeho spoluhráči z George and Beethovens v čele s kapelníkem a producentem CDčka Karlem Novákem. Sestavu hudebníků při natáčení jako hosté doplnili bubeník David Koller a dechař Jiří Hála.
2: Deska dostala název Dávné sliby.
1: Byly to skutečně dávné sliby, jelikož album vyšlo takřka po 7 letech od Mementa.
4: Po několika pokusech o comeback a po mnoha letech hořekování, že zpěvák Novák je bez pochyby pořád zpěvák, ale schází mu repertoár i kapela srovnatelná se Zlatou érou, se přes všechno zdá, že 50-letý Bart dnes vykročil po nových cestách. Průvodce mu nejlépe Budiš, tak jako Michalu Prokopovi, textař Pavel Šrut.
1: Píše v recenzi Vojtěch Lindaur.
2: Novák se sice tehdy skutečně vydal po nových cestách, ale dnes už víme, že to byl výlet poslední. Další album už vydat nestihl.
1: S posluchači se stihl rozloučit ještě 3 duety, které vyšly na Kahovcově sólovém albu Rub a líc.

0: Na sklonku života už působil Novák rezignovaným a unaveným dojmem. Byl tichý a málomluvný. Mrzelo ho, že na světě nikoho nemá.
1: Stýskalo se mu po mámě. Mrzelo ho, že neměl vlastní děti.
0: Po 30 letech muzicírování také uvažoval, že vystoupí z hudebního kolotoče.
2: Občas mám obrovskou chuť toho nechat. Nenávidím hru z přinucení. Pořád musíš, musíš, musíš. A vím, že bych si měl udělat čas a dát se v nemocnici do pořádku.
0: Uvedl v jednom z posledních rozhovorů.
1: Byla to ale hudba, která ho držela při životě a která byla vedle vysedávání u hospodského stolu jeho jedinou skutečnou životní aktivitou.
0: Ve světlejších chvílích plánoval, co by rád ještě uskutečnil.
1: Na nové desce se údajně domluvil s emigrantem Plickou a další spolupráce se rýsovala i s Pavlem Vrbou. V jednom rozhovoru také nastínil, že by rád natočil CDčko písní, které pro něj osobně nejvíc znamenaly. A také uvažoval nad akustickým albem s převážně baladickým repertoárem.
0: Ale k ničemu z toho už nedošlo.
1: Poslední koncert odehrál 13. srpna 1997 v kostele v Jindřichově Hradci. Novákovi, který byl před koncertem na umření, se publikum v závěru poklonilo potleskem ve stoje.
0: O 6 dní později ho bývalá manželka Eva Jakoubková, která s ním i po rozvodu žila ve společné domácnosti, nalezla doma na gauči mrtvého.
1: Petr Novák zemřel ve spánku ve věku nedožitých 52 let.
0: Jako příčina smrti byla stanovena srdeční zástava.
1: Poslední rozloučení se na zpěvákovo přání neuskutečnilo.
0: Urna s popelem byla o pár měsíců později umístěna do hrobu na Olšanských hřbitovech. Já

0: odešel pan zpěvák.
1: Citlivá, jemná duše. Člověk se srdcem na dlani.
0: Člověk, který rozdával radost a smích.
1: Člověk, který byl sám sobě špatným životním partnerem.
0: Chodíval jsem každý den pod loubím. Třeba jsem ani nezašel. Stačil mi pohled přes okno. A když seděl u svého stolku nad panákem a novinami, měl jsem radost z jistoty, že určití lidé a věci jsou na svém místě. Teď už si budu těžko zvykat, že náš společný čas stává se časem minulým. Už nikdy nebude všechno docela v pořádku. Další jistota v moři nejistot mizí. Miloval vždycky Roye Orbisona a jednu z těch nových písniček mu chtěl věnovat. Mějte se tam oba dobře.
2: Po celý svůj život

0: Člověk, který rozdával radost a smích, autor mnoha desítek slavných písní, charismatický zpěvák a klaun, který měl rád lidi, to všechno byl Petr Novák. Jehož osudy vám přiblížil pravidelný cyklus Životopisy. Autorem a režisérem byl Tomáš Klement. Účinkovali Dagmar Novotná, Josef Pejchal, Tomáš Novotný a Martin Stratílek.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte, milí přátelé, pod světly ramp. Zdraví vás Jiří Kasal. Dnes sestoupím v rámci výběru z písničkového archivu hodně hluboko, až do předválečného období. A největší prostor jsem v této kolekci vyhradil panu Františku Smolíkovi.

cielo oggi vos affila. A muy otcas yes, ne problas marie.

Když se řekne herec František Smolík, řada z našich posluchačů si nejspíše vybaví profesora Málka, který se snaží v Krejčíkově filmovém přepisu Drdova vyššího principu jako jediný člověk v celém městečku najít v sobě sílu proti připravovanému zločinu popravit nevinné studenty, něco udělat. Každému citlivému člověku musí jít opakovaně mráz po zádech, když profesor latiny Málek před celou třídou schválí atentát. Těch hluboce lidských, Smolíkových, filmových a divadelních rolí na Vinohradech a na Národním je samozřejmě více. Připomeňme v tuto chvíli namátkou Čapkova doktora Galéna, Langrova starého drožkáře Pištoru nebo Moliérova Orgána. Nezaslouženě však stojí ve stínu jeho úlohy veseloherní i jeho rané kabaretní písničkové výstupy. Ten následující byl v roce 1929 dokonce zaznamenán i na gramofonové desce. V jeho záhlaví stojí leco slibující věta, když do diskrétních cukrárny stěn.

jak przedrokiem noce flalechla na Paryż. Kol nas iż dawno zmlkli bulwar, ci się trzymal, a snil, a mnie si nań z mraku strzibra jaslil. Jemny dwa bloudzili sme spolu w ulicy. A red náš mlčel, byl němý a tich. Tom zrak tvůj strnul a žas, když usněv jítřenky zhas a zvěže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá, mlčel tvůj rez, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad. Když lidské srdce počne pro někoho být a milý obrázek je na dně jeho skryt, tu člověk všeho hluku rušivého straní se hned a ničí mu slunce, ničí mu svět, když pak mu srdce touhou lásky uraví. Tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero, a tma v raj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá, mlčel tvůj rez, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

profil jí u hodin před Madlen. Staň se mou na chvilku třeba jen. A v horké, když noci šedala mu plen, nechal jí u hodin

hrabě i kníže, jehož uměl rád. Brilanty, perlík, nožkám jí klad. V Paříži u hodin před Madlen diváku zástup stál den jak den.

Líp však dál hodiny před madlem. Štěstí je prchavé jako sen. Nesnajdete žužu, snad nejchudší.

0: κούφτες στη χλιάρκη και γυρνήστε Παρίζι που χωγήν σετ Μαντλέν.
1: Snad nejznámější komedii, v níž se představil a zároveň zpíval František Smolík, je Tetička. Na motivy divadelní hry Jaroslava Tumníře ji natočil Martin Freč, který do ústřední postavy Tetičky obsadil impozantní Růženu Naskovou. Kdo bude dědit po bohaté tetě? To zajímá všechny příbuzné a proto s neskrývanými nadějemi a značným cynismem přijímají zprávu o její smrti. Netuší však, že jim byl sympatickou a moudrou starou dámou a jejím oddaným služebnictvem přichystán skutečně povedený žertíček s milou poentou. František Smolík, jehož život se uzavřel v roce 1972, v tomto stále zábavném snímku vytvořil úlohu úctyhodného doktora Jelínka a zároveň si v něm zaspíval později úspěšnou písničku Bláhové mládí, což je vlastně stará americká lidovka s přidaným českým textem K.M. Valo, později známého režiséra.

0: Carle, mi protebe.
1: Сосадея. Jakže? Pan policejní komisař? A četníci? Co chcete, pánové, teď v noci? Což se slavné rakouské úřady bojí denního světla? Tak pro mě jste přišli. Teď vidím, že je pan ministr Bach ještě horším lékařem než ministrem, když myslí, že mě v Čechách nesvědčí a stará se o to, abych změnil vzduch. No dobrá. Jsem připraven. Bojí s rakouskou justicí jsem nikdy strachu neměl. Mé svědomí je čisté, pánové.
0: Karle, můj Karle.
1: Neplač, Julinko. Brzy se vrátím. Teď jsem přece nevinen.
2: František Smolík si ve filmu zahrál i Karla Havlíčka Borovského, čehož důkazem byla i minulá písnička. Na závěr bych v tomto nostalgii vonícím pořadu rád připomněl smutné výročí odchodu jednoho z největších filmových českých režisérů Martina Mekafriče na onen svět. Stalo se tak 5. dne po sovětské okupaci Československa 21. srpna roku 1968. Jeho osobnost vám mohou přiblížit úryvky slov, která na téma film vyslovil v dávném roce 1936.
3: Podívejte se, takový americký redaktor má obyčejně ve filmu nohy na stole a skvěle boxu.
4: To jsem viděl.
3: Hudební skladatel ve filmu je vždycky zamilován do hraběnky, ve svém pokoji má klavír, sedne si k němu a bez všech těžkostí harmonizace před našima očima vytvoří geniální hudební díl.
4: To se stalo moc krát.
3: No, vidíte, spisovatel ve filmu je vždycky bohatý, jezdí si s krásnými ženami, jenom to se nikdy nedozvíme, kdy ten spisovatel vlastně píše.
4: To je zajímavé.
3: A nejhůř je na tom zpěvák, víte, to je chudá, protože ten musí zpívat všude. Na lodi, na gondole, na stožáru lodi, na severní točně i na poušti.
4: To byly, víte,
3: to jsou, příteli, paušální charakteristiky, které nezmizí. Právě tak je to s křičícím režisérem, ale právě proto, že děláme zvukové filmy, tak v prvé řadě musíme být ticha, abychom to ticho docílili v celém ateliéru.
4: Aha, v ateliéru. To vás ty herečky poslouchají jak na drátku, že?
3: No, proč by poslouchali? Já jim přece nic nerozkazuji.
4: Nerozkazuji.
3: Já jim jenom naznačuji styl hry. Snažím se herce poznat a podle toho využít jeho kvality. Hercovou individualitu nepotírám, já ji jenom pracuji.
4: Pracuji. Já jsem zase četl v kinorevi, že takový herec v Americe každou scénu musí zkoušet i 30krát, než to s tím natočí. A u nás prý se musí šetřit, tak vy zkoušíte ještě před filmováním. Ne v ateliéru, jenom tak někde.
3: Jo, to máme takzvané čtené zkoušky.
4: Ano, ano.
3: Ale to je jenom proto, že je to nařízení.
4: Je.
3: Zkoušet dialogy jinde než v ateliéru podle mého názoru nemá smysl.
4: Proč?
3: Podívejte, když herec sedí u stolu, tak říká svůj text docela jinak, než když má kolem sebe atmosféru prostředí, v kterém se ten děj odehrává. A nejen to. Filmový režisér tvoří na místě, víte, v ateliéru a ve stavbě. Teprve tam vidí scénu tak, jak ji potom nastřihne, teprve světlo, stavba a celá atmosféra vytváří dokonalou souhru herce s partnerem.
4: To ano, tomu rozumím teda úplně, ale
3: my vyrobíme ročně asi 30 filmů a z toho jsou 3 a 4 filmy velmi dobré.
4: No to je málo.
3: To není málo. Podívejte, v Německu se vyrábí 200 filmů a z toho jsou taky 4 dobré.
4: Jenom?
3: Amerika vyrobí ročně kolem 500 filmů a z toho je 5 velmi dobrý.
4: To jsem nevěděl.
3: Podívejte, to znamená, že jsme na tom percentuálně až moc dobře.
4: To je pravda.
3: No a když vám řeknu, že takový nejslabší americký film stojí, řekněme, 10x tolik než náš nejlepší,
4: 10x.
3: Tak uznáte, že československá kinematografie se nemusí obávat o svoji budoucnost.
4: To je pravda. To...
3: Český filmový režisér točí filmy v rekordní době.
4: Za měsíc.
3: Posledněte, víte, že by byl velmi zajímavý pokus, kdyby český režisér mohl natočit v Americe film s těmi možnostmi, jaké mají američtí režiséři, a naopak, kdyby zase americký režisér musel u nás natočit film za 10 dní. Český režisér v Americe, myslím, že by udělal docela dobrý film. Ale americký režisér u nás, no co myslíte?
4: No buď by udělal, buď by schořel. No. To je možný, ale pane režisére, když teda půl roku dělají v Americe, proč neděláte vy půl roku ten film?
3: No protože na to máme málo peněz.
4: Vždy peníze, pořád peníze.
3: No podívejte, český film se vyrábí pro 1600 biografů. Když to americký film pro biografy celého světa.
4: No, my bychom měli taky.
3: Ale chyba je v tom, příteli, že máme málo provozovacího kapitálu.
4: A jistě.
3: Naši producenti by neměli točit laciné filmy jenom pro naše biografy. Měli by točit pro nás i pro vývoz. A vložený kapitál by se jim jistě vrátil.
4: To je pravda.
3: Kdybychom čerpali látky pro export a do realizování bychom vložili potřebný kapitál, já myslím, že by náš film mohl umělecky klidně soutěžit se světovou kinematografii.

Jaká jiná píseň mohla zarámovat stařičký dokumentární záběr hovoru Martina Friče než slavná Slunečnice z jeho snad nejlepší komedie Hotel Modrá hvězda? Tím končí i dnešní Světla rám, která pro vás jako obvykle připravil a slovem provázel Jiří Kasal. Přátelé, děkuji vám za milou přízeň a mějte se co možná nejlépe.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio.
1: Nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové, moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví, Jan Rosák. Dnes si ke mně přisedl muž, se kterým jsem v Tandemu jel mnohokrát. Ne sice v tom našem rozhlasovém, ale kdysi jsme spolu vozili divákům v České televizi Magion. A myslím, že docela dobře. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal dnes hlavně dabingový režisér Zdeněk Štěpán. Já tě zdravím a vítám.
3: Ahoj, Indo.
2: Než ovšem vyjedeme, tak poprosím do režie o pěknou písničku.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Magion to bylo, jak známo, vysílání pro děti a mládež, na prvním stupni tedy, a právě proto se dostáváme se Zdeňkem Štěpánem nejprve k povídání o dětství. Tak kde pak jsi se narodil, Zdeňku?
2: Já jsem se narodil v Příbrami.
1: Ty seš Příbrama?
2: Krásné Příbrami.
1: Prosím tě.
2: Nádherný. Chodil jsem do školy na Březové hory, což je část Příbrami. Chodil jsem do školy, kde na chodbách jsme měli fotografie slavných rodáků, kteří se v Příbrami narodili.
1: A kdo to třeba byl?
2: A byl tam pan Hlinomas, pan Efa, pan Jedlička. A mě tehdy vůbec nenapadlo, že se s těmito lidmi někdy setkám. A povedlo se mi, že jsem třeba od pana Hlinomaze, když jsem studoval filmovou školu a byli jsme ročníkem na nějakém festivalu, tak tam byl pan Hlinomas a večer v nějaké hospůdce mi nakreslil svůj, protože víme, že on krásně maloval, krásného tygra na účtenku z té hospody. Bohužel jsem to už ztratil. S panem Efou jsem se potkal, když jsme točili Pepka námořníka, potom ještě v tom dobinku, a s tom Jedličkou jsme natočili toho spoustu, protože on dělal ty dětské věci, ty zvířátka a všechny ty zvuky okolo. To mě tenkrát vůbec nenapadlo.
1: To je zvláštní, že tedy opravdu ti to zůstalo teda v paměti a že se to stalo pro tebe vlastně osudem. Když tě to nenapadlo, že budeš někdy s nima dělat, co tě napadalo spíš tehdy?
2: Tak chtěl jsem být spíš archeolog. Bavil mě věci, bádání a hledání těch starých věcí, to mě docela bavilo.
1: No zase Příbrami tam, kde si kopnul, tak tam spíš ruda nějaká, uran.
2: No tam to bylo, tam uran, to máš pravdu, no. Tam byly rudní doly, uranové doly, stříbrný doly. Vlastně v Příbrami, ty Švemeš, teď tam je krásný muzeum hornický, ale my jsme si na těch šachtách hráli, my jsme tam běhali. Tam je třeba důl Anna, který, já myslím, donedávna ještě byl nejhlubším evropským dolem. Šachta, tuším, že 1600 metrů hluboká.
1: A to chci říct, tam jste si hráli, jo?
2: Tam dole ne. Ne, ale po těch šachtách jsme chodili a sbírali jsme různý kameny, kde byly nějaký krystalky, nebo něco, tam jsme potom se hledali.
1: No archeolog si chtěl být, no archeolog, prosím tě, no ale potom si se najednou vzpamatoval.
2: Tak jsem se vzpamatoval, protože jsem začal recitovat, fotografovat a začal jsem spíš tíhnout tyhle ty humánější, ne technické věci, protože...
1: Ale k můzám spíš.
2: Můzám, matematika, fyzika, chemie mi byly cizí.
1: No a koukám, že tady mám napsanou Čimelickou střední filmovou školu.
2: To byly nejkrásnější leta. Asi v mém mládí, jako každý prostě od těch 16, od těch 19, začíná poznávat pořádně ten život a začíná navazovat takový ty velký přátelství, že jo, a prožívat spoustu takových těch krásných zážitků, prvních lásek a hospod a všeho možného, tak to byla nádhera.
1: No, na Čimelickou filmovou školu vzpomíná rád Karel Čáslavský, Karel Šíp.
2: Karel Šíp, Karlík, no, tam chodilo spoustu.
1: Tam je spousta slavných absolventů, no. Tak jak tak koukám, tak i Zdeněk Štěpán, který ovšem to potom dotáhnul až na špičku naší dabingové tvorby.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, myslím si, že se Zdeňkem Štěpánem si popovídáme dneska hlavně o dabinku, i když už, jak jsem třeba v úvodu zmínil, jsme spolu dělávali taky pořady pro děti, třeba Magion a podobně, když jsi mě vedl jako režisér, ale ten dabink je, myslím, tvoje taková jaksi nejdůležitější část tvýho uměleckého života. Tahle ta kategorie si myslím, že...
2: Je to pravda, no. Já jsem vlastně, když jsem dělal tě Magiony Vegy, tak jsem v tom dětském vysílání jako zapadal, začínal jsem dělat tyhle ty věci. Ale pak mi ten dabing jako úplně schramsnul, abych tak řekl, pohltil a ty práce bylo tolik, že jsem na jiný věci neměl čas prakticky.
1: Já si myslím, že to ani tak běžný divák nepozná. Možná, že ta technologie dabinku se třeba změnila, protože on prostě vidí v televizi film, který je nadabován do češtiny více či méně pořád stejně, i když jak si třeba herci bývávali tehdy, ano, Dacumal, takový ti špičkový, to znamená i činoherci, kteří jsou na divadle v televizi a ve filmu na prvních místech titulkových listin. A dneska jsou to herci třeba už méně známí, ale ten dabing je pořád v podstatě jaksi velmi slušný. Ale co ta technologie? Změnila se, Zdenku?
2: No, technologie se změnila úplně šíleně. Když vezmeme, že se začínalo dabovat někdy po válce, v 50. letech.
1: To už vážně v 50. letech?
2: Tak v televize. Když si vzpomeneš na pana Schwarze Bobu, tak ten jako byl první daber, první slova, to všude vypráví.
1: A to ještě bylo snad živě, ne?
2: A to se dělalo i živě právě. To se zkoušelo, vlastně se 2-3 dny zkoušela, ale to já nepamatuju osobně. Vyprávění, že se 2-3 dny zkoušel ten film a pak se to živě vysílalo. To musely být strašný nervy. Ale pak se začalo prostě točit na ty filmové pásy a jestli si vůbec dokáže ten posluchač představit, každý známe od pana Čáslavského tu plechovou krabici, tak tyhle filmy, ten film se vlastně promítal tam, a ten film jako takový měl 13 těchto krabic plechových, kde byl film. Další 13 krabic byl magnetofonový pásek, stejně silný, na kterém byl natočený dialog. Dalších 13 krabic byla hudby, další 13 krabic byly ruchy a další 13 krabic byly sbory. A to všechno se pak muselo smíchat dohromady na další pásek. To znamená, že se tehdy neustále stěhovalo do 4. patra v besedě nebo kdekoliv. Přijeli 2 taxíky a vynášeli krabice do pater a nahoru a dolů. To bylo šílený. A to pokračilo snad do takového roku 76, kdy se začalo točit na Ampex, což byl jako pásek magnetofonovej, asi tak 80 cm široký, na kterém byl obraz a 8 stop zvukový, kam se dalo zaznamenávat. Tak to už byla taková velikánská krabice, která se nosila. A pak to dalo strašný nožičky, strašný. Že z těho pásku byl menší, potom to byla jenom kazeta, pak to byla nějaká datová kazeta a teď vlastně, když si vymyš jenom nějakou flešku, tak na tu flešku si nahraješ film v digitální kvalitě.
1: Chceš, že dneska, když to vezmu tedy jaksi trošičku zjednodušeně z toho taxiku, vystupuješ už jenom s tou fleškou?
2: Už jenom s tou fleškou.
1: Vážně.
2: A vlastně ty všechny ty data se posílají. Já třeba dřív jsem musel si dojet někam pro nějakou kazetu, pro nějaký text. Teď mají ty studia, mají filmový kanál FTP na internetu. Někdo mi zavolá, že by chtěl, abych pro ně udělal ten film. A řekne, hele, tam máš ten film, stáhni si ho a my ti posíláme překlad. Takže já doma 3x kliknu, během půl hodiny se mi ten film ve velice dobré kvalitě stáhne do počítače a dostanu mailem text a sednu si a už můžu pracovat na tom filmu, můžu udělat úpravu dialogu, můžu obsazovat. Je to strašný, strašně se to prostě zjednodušilo, ta technologie, je to úžasný.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Pozdravuj.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vrátíme se teď zpátky k životopisu mého dnešního hosta, dabingového režiséra Zdeňka Štěpána. Skončili jsme v podstatě vlastně po čimelické filmové škole. Ty jsi potom dostal nabídku do televize rovnou? Nebo?
2: Ne, to ještě do Čimelic. Tehdy přijela paní režisérka Blanka Nováková, jedna z prvních dabingových režisérek, která s ním začínala. A přijela se tam vybrat asistenta. Takže jsem tam vybrala.
1: Rovnou tam?
2: Vezme asi tři adepti, udělali s námi takový lehký pohovor a ve čtvrtém ročníku už mi jako nabídli práci v České televizi v dabinku.
1: V dabinku rovnou? No prosím tě. Takže ty jsi bez nějakého mezistupně po Čimelicích rovnou nastoupil?
2: Rovnou nastoupil český... jako asistent režie v České televizi.
1: Aha, tak to znamená, já jsem si myslel, že jsi se k tomu dostal teprve přes režírování těch dětských pořadů. Tak tohle to bylo naopak?
2: Naopak dřív.
1: Dřív, aha. Dřív. Aha. Jak jsi se dostával potom k těm Magionům a Vegám?
2: No prakticky v Jindřišské ulici ve 4. patře byla hlavní redakce pořadu ze zahraničí a v druhém patře byla dětská redakce. Potkával jsem se s lidmi z dětské redakce, zjistili, že jsem velice kreativní a sami mi nabili práci.
1: A už jsme se začali potkávat.
2: Já
1: myslím, že docela rád vzpomínáš na tyhle ty naše společné aktivity, Magiony a
2: Vegy. Bylo to nádherný, ale bylo to spousta nervů, jestli ty si vzpomeneš, protože jsme to vysílali živě.
1: Právě.
2: Ty později, pak už si byli populárnější, tak se nám odcházel, tak jsem tam ještě nalákal Tomáše Jančeříka, Standu Hloška.
1: Petra Jančeříka.
2: Petra, pardon.
1: Tomáš jeho bratr je režisér.
2: Peťu. Pak je mladý Honza Dolanský, Matěj Hádek, Michal Jagelka. A třeba s tím Standou to byly věčný boje, protože my jsme vysílali od 5 do 6 asi, po nás šlo počasí. Takže ten, kdo čet počasí, tak měl připravenou 3-minutovou povídání stránku a nám 2 minuty předtím řekli z věže, pozor, za 3 minuty konec a Standa se rozpovídal s nějakým hostem a povídal a povídal. A teď já douší kameramonům, zastavte ho, ať končí, ať udělá tečku, musíme se odstřihnout. A pořád povídal, tak byla 1 minuta pryč, 2 minuty pryč. A když se to konečně podařilo někde nějaký větě odstřihnout, tak tam přišel chudák ten počasář a řekl, dobrý večer, zítra bude hezky. Neměl žádný čas. Ale my jsme dostávali pokuty za to.
1: No, Standa měl hezký pocit, no. Že si popovídal, no. Ale zpátky zase k tomu dabinku. Já mám takový pocit, že v dabinku dneska je to trošičku takové zvláštní, že už nedělají, nebo mám ten pocit jenom já, že nedělají už ti úplně špičkoví herci dabing, že dneska je to spíš záležitost jaksi takové specializace, tak jako to bývalo třeba v Německu, jo.
2: Máš přesně pravdu.
1: Specializovaných skupin.
2: Je to tak. Já jsem můžu třeba prásknout něco na Víťu Prajze, jo.
1: Samozřejmě.
2: Něco taky dělají leta. Tak jsem ho nedávno chtěl do jednoho filmu pro Disneyho do kina, tak mu volal produkce a on se kroutil, jakože to, tak mi ho předal Jirke, tak se s ním domluv ty. A já říkám, Víťo, já bych tě rád, je to přesně role pro tebe, přijedeš. A Viktor mi říká, víš, a kdy v pátek je to? No když já od nás, když já bych vjel na tu jižní spojku, tak já tam pojedu 1.5 hodiny. To je Hlzdondon, nezlob se. Jsou kluci unavený.
1: No, tak mají hodně práce.
2: Mají hodně práce, to je pravda, že ty špičkoví herci mají hodně práce, ale jako když je to hezká, nějaká hezká role a mají čas, tak přijdou.
1: Ale většinou, jak říkám, je to specializace.
2: Specializovaných
1: herců, kteří jinak třeba člověk je vůbec nikde nevidí.
2: Ale je tam určitě obrovské množství šikovných lidí, strašně šikovných. A říkám to všude, že jsou šikovní herci, ale ty herečky jsou ještě o kousek vejš.
1: Vážně?
2: Ty ženský, opravdu. Ta děvčata jsou strašně šikovná.
1: No, tak teď jsi to u nich našplhal, to je hezký.

0: Ten tam chodívával dělat takový sbory a menší roličky.
1: Byl mu podobný, ano.
0: Říkali jsem mu Vašek Betl Štercl.
1: Betl, to je hezký.
0: A pana Štercla jsem si vybral, já už jsem ho strašně dlouho neslyšel nikdy. Jo, takže bych jste mi udělali velikánskou radost, kdybyste tam vybrali nějakou jeho scénečku.
1: Já si myslím, že to je dobře, že jsi to vybral, protože na takovéhle herce jako Jarda Štercl by se nemělo zapomínat. Tak teď k tomu hezky přispějem.
2: Dovolte mě, vážení přátelé, tedy zkrátka je konec roku a dělá se bilance. Vrchní účetní tomu říkají uzávěrka. Ano, i komik má udělat uzávěrku. Pokud ovšem není pod uzávěrkou. A co pak se k tomu člověk dostane? To je pro samý dekády, plánování, inventury, ukazatele, stimuly a teďko hlavně ankety. Ankety, to frčí, pane, v anketách je život Čechů. Co Žižka palcátem, to naše denní listy anketou. Prej, co se vám líbilo a nelíbilo v právě uplynulém roce? A to se ptáte mě? Teď už zase nebude dlouho amnestie. Tak helejte, napište tam, že se mi líbilo všecko. Hlavně se mi líbí, jak často u nás vítězí dobrý nápad nad zdravým rozumem. Ano. A líbí se mi odvaha řešit neřešitelné. A imponuje mi, kolik je u nás legrace a nejvíc tam, kde by člověk nejmín čekal. Ano, začíná zima. Dny se krátí, noci se natahujou, začíná poletovat sníh a automobily po zledovatelých vozovkách a zvířata a dálkoví maturanti ulehají hypnopedickému spánku. Ano, když Vánoce tak veselí, když novej rok, tak kvašňák. Ne, ono to s tou naší mládeží není tak špatný, povídá paní Cimrlajsnová v samoobsluze. Já jsem četla onedy ve večerní drbně, že prej ten náš kvašňák udělal jednomu Polákovi jesle, rozsvítil svíčku a ještě zahrál na roh. Někdo má rád lásky, někdo plavou lásky. Jeden dobrovolně odchází ze světa, druhý nevítán přichází na svět. Ne, prosím, svěřím se vám. Ne, to já tady dneska tak trochu zastávám taky tu linku důvěry. Ano, ne, tedy táží se mě redakce ženských časopisů na ten nový antikoncepční prostředek Antigest. Teda já osobně s tím mám zkušenosti výborné. Já výborný teda. Manželka už je teďko daleko klidnější. Už k nám netelefonuje tolik ubrečených ženských.

0: FM volá.
1: Tak s kým by si měl tak popovídat po telefonu režisér než s hercem? Ovšem, tohleto spojení, ke kterému za chviličku dojde, je docela zvláštní, protože když tady sedí u mě ve studiu tandemu režisér dabingu Zdeněk Štěpán, tak na druhé straně bych čekal nějakého dabingového herce, ale to je herec divadla Mladé Boleslavy, Ota Jirák, který v dabingu když tak dělá Ju a Hele, že jo? Nebo medvědy. Halo, halo, Oto?
2: No jsem tady, poslouchám to.
1: No nazdar, Otíku, prosím tě, ale já jsem se dověděl právě od Zdeňka, že vy jste spolu dělali takový plnohodnotný, plnokrevný divadlo.
2: No jistě.
1: A jak tomu došlo?
2: Spáchal jsem hru a říkali, ať si to režíruju, a já jsem říkal, to ne, to chce jiný oko. Hmm. A vzpomněl jsem si, že se Zdeňkem máme celkem společnou notečku, že co se humoru týče, ať se známe už opravdu dlouho. A říkal jsem si, on je furt zavřený v té díře, někde přijde taky mezi lidi, že jo, jiný. Tak jsem ho oslovil a jemu se to líbilo, musím říct, a počínal si jako divadelní herec velmi rozumně. Bylo to bezvadný.
3: No, ono taky od toho samozřejmě, když režíruješ hru a hraje ti v tom autor, tak ten
2: no, prostor...
3: To je nebezpečné, no. Byly tam nějaký lehký třenice, ale opravdu jenom lehký.
1: A Zdenku, vybral bys si tuhleto režii, kdyby to byl někdo jiný než tvůj kamarád Ota Jirák?
3: Nevím, čili. Já jsem s tím neměl žádný zkušenosti a on tam mě chvíli přemlouval, ale pak to pro mě byl úžasný prostě zážitek, kdy jsem 2 měsíce dojížděl do Mladé Boleslavy.
1: Ještě jste neřekli vůbec titul.
3: Smím prosit.
1: No a to prosím tě, no tak to je, myslím, úspěšný titul, ne, u vás, o to co?
2: No tak poměrně jo, no tak teď bude mít Boleslavském divadle Dernieru, ale ještě se s ním jezdí.
3: Mm-hmm. Jezdí
2: po různých zájezdech. No. Problém je v tom, že já mám, že jo, jak jsem dělal léta pantomimu, tak mám potíže, jak si pamatovat si text. A všichni říkají, kluci, když to napsal, jak to, že si nepamatuješ to, co jsi napsal. A já jim říkám, no tak to, pak si člověk může pamatovat každou blbost, kterou napíše, jo, to je volovina. A když něco náhodou skočím, nebo přidám, tak říkám, to bylo po poradě s autorem.
1: Prosím,
2: dobrou výmluvu.
1: Já tě teď trochu budu parafrázovat. Napíšeš zase nějakou s prominutím ptákovinu, kterou by si zase si střihnul se Zdeňkem Štěpánem?
2: Ano, tak mám jednu napsanou, už jsem mu ji poslal, on si ještě nepřečet, takže nevím, jestli se mu ta první tak líbila, jak tvrdí.
3: Není čas, Otíku, není čas zatím.
2: Není čas, viď, no, já nemám čas na psaní. Zas, no.
1: Chlapci, na to si musíte udělat čas, na příjemné věci by si člověk čas měl udělat. Otíku, moc ti děkuju za tvůj dnešní příspěvek do našeho tandemu. Slyším, že jsi někde v nějaké komorní místnosti, asi se chystáš na zkoušku, nebo jsi na zkoušce, ne?
2: Ne, já tady sedím u počítadla ve skříni. Děnek to zná tady na chalupě. Ty jsi tady nebyl ještě, víš, to musíš přijet.
1: Přijedu rád, jasně.
2: Kód, já si takhle plním dětský přání, víš.
1: Měj se moc hezky a díky, ať se všecko daří, ahoj.
3: Ahoj, to.
2: Mějte se krásně, ahoj.
3: Pa, pa.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem před chvilkou, před písničkou, když jsme si povídali s Otou Jirákem, tak jsem řekl, že Ota Jirák spíš jaksi dabuje takové postavičky jako třeba UL a podobně, ale on dělá u tebe, Zdeňku, taky docela velké role, hlavně v animovaných věcech, viď?
2: Hlavně, no. Ale my jsme teďko třeba dodělali Medvídka Pů.
1: No.
2: Podle A. Milného by už byl seriál a tohle je udělaný film skutečně podle té knížky, takže je to takový miloučky, krásnoučky. A Ota tam dělá tygra. Nádherně, prostě živočišního takového tygra, který tam lítá. Je taky šikovnej moc.
1: Je šikovnej, je. Ale prosím tě, já se zastavím rád u těch zvířátek, protože k ním se pojí jedna taková story, která ti možná trošičku způsobila taky malinko takový ten studený pod na zádech, protože si najednou byl postavený před nutnost volby, že si neměl kačera Donalda, tedy hlas, a že si ho nakonec začal dělat sám.
2: Ne, to byla v začátku v těch 90. letech, když jsem začal lifrovat z Ameriky spousta těch seriálů, tak byly kačeří příběhy. DuckTales, myslím, že se to jmenuje kačeří příběhy. A to jsem najednou začal jezdit z Ameriky i producenti a dělali se castingy na ty role. No a v tomhle tom seriálu přijel kačer Donald v prvním díle, přivez tři své malé synovce, strýčkovi Držge, nebo se jmenovali, ne? Skrblíkovi.
1: Ano.
2: Jsme tenkrát přemýšleli, jak se má jmenovat, jestli Držgrešle, nebo já jsem pak, mě napadl Skrblík, protože v celém seriálu, kdyby řeklo strýčku Držgrešle, komu jsi to dal, strýčkovi Držgrešlovi, tak by to byly strašný potíže.
1: Strašný.
2: No tak mu je přivez a jen řekl tři věty, tady je máš a odešel. No. Tak jsme to dělali zkoušky a já dělal s Karlem Heřmánkem, Rudlou Rušinským mladším, spousta lidí. A všem jsem předváděl, jak to má dělat. A nakonec mi řekli všichni, víš co, udělej si to sám. Tak já jsem do té Ameriky musel poslat ty vzorky a jako šestý nebo sedmý vzorek jsem natočil sebe a oni nám pak zavolali a řekli, že všechno, nic, špatný a že ten sedmý, no jakž tak, takže by to mohl udělat. Už byl spěch, to vysílání. Tak jsem to udělal, ty tři věty sám. No a to čer nechtěl, 30. díl přišel a kačer Donald, tam mluvil celý díl. Tak to jsem taky ještě zvládnul, ale pak jsme hledali a teď máme vynikajícího kačera. Pavla Franka z Ostravy, což je kluk 40, který dělá nějaký černý řemeslo, ale je velice na to...
1: Že to není herec?
2: Ne, vůbec, to vůbec není herec. Ten jezdí, ale jezdí na Slovensko, dělá to v Bratislavě a dokonce se vyjádřili z té Ameriky, že je, protože jim tam teďko nedávno taky umřel, ten pán, co jim to dělal, takže uvažuje, že je tak šikovný, že je možná lepší než...
1: Prosím tě.
2: Velice šikovný.
1: A jak se k tomu vůbec dostal? Jak se objevil?
2: No tak vlastně jsme dělali, někam jsme napsali, že scháníme a posílali nám lidi vzorky a já jsem v Ostravě měl jednu spolužačku z Čemelic ze školy, která přes kterou někdo říkal, že tam někdo takový to dělá, tak mi se hnal na něj kontakt, já jsem ho chvíličku přemluval a teďka už jezdí. Ale tam to je zřejmé, protože oni chodili do školy Ostrava, Polsko. V Polsku svýho času všechny peníze utratili za americký filmy a za žvíkačky, se říká. Takže v té době oni chytali polskou televizi a tam ty Disneyovky jeli.
1: Ano.
2: Takže on od malička zkoušel toho kačera, asi ve třídě byl úspěšný a tak dlouho piloval, až je teď opravdu to je kačer, ale jemu hlavně rozumět. Jestli ještě můžu, když tady byl ten pán z té Ameriky, tak jsme to zkoušeli s těma lidma a já mu říkám tomu pánovi, říkám, ale on tomu kačerovi, když je to takhle, tak ono mu není rozumět. A on řekl, no to je právě ono, o to jde. A Pavlovi Frankovi je rozumět a dělá to výborně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dabingový režisér Zdeněk Štěpán má za sebou opravdu strašnou spoustu práce a já bych neřekl ani práce, možná, že to je pro nás, pro všechny samozřejmě příjemná zábava, pro něj to byla práce, ale když se tak se podívám na ten výčet Simpsonovi, Městečko Twin Peaks, Stargate, Letopisy Narny, Shrek, Příšerky Jesero a další samozřejmě, to jsem vyjmenoval jenom takové, já nevím, co mě tady hned napadly, ale seš za Simpsonovi dokonce držitelem ceny, zvláštní ceny Františka Filipovského.
2: Ano, to jsem dostal před 6 lety. Mm-hmm. Před 6 lety, ale já ti Simpsony točím od roku 90, 91.
1: Už se tam vystřídali i
2: takže 21
1: i
2: let,
1: interpreti.
2: Dejme tomu těch prvních 5 let u nějakých těch rolí se střídali, ale řekl bych, že posledních 10 let každý si mluví svoji postavičku. Akorát, že mi odešel Vlastík Bedrna, nebo odešel, měl mozkovou příhodu, zdálo se, že to všechno nějak ustojí, ale pak chudák ochrnul na půl těla a dotklo se toho řečového centra, takže nemohl a dělali jsme casting. Ten byl taky strašně složitý, protože se to 10 nebo 15 let vysílalo. Že jo? Měli, Simpsonovi mají svoji velikánskou skupinu lidí, která je fandí na internetu, mají svoje stránky. Takže když jsme to dělali, tak jsem vybral několik scének a pozval jsem k tomu z těch Simpsonů. A pozval jsem jako hodnotitele dva dramaturgy z té simpsonovské sekce, dva zvukaře a já jsem měl ještě poradní hlas. A natočil jsem to zase asi s 8 lidmi. A nechal jsem, já jsem teda ten svůj tajný typ, že to bude dělat Vlastík Zavřel, jako měl, protože ten Vlastík Zavřel je z gruntu. To je z gruntu prostě Simpson, že vidíš. A o to tam jde. Tak jsme to prostě jako natočil s těmi lidma, nechal jsem těch 6 lidí vybírat a můj hlas pak nakonec rozhodl.
1: Ale Vlastík Zavřel je, myslím, opravdu.
2: Vlastík Zavřel, to je Homer Simpson.
1: Prosím tě, vůbec jsme si nepopověděli o tom, o tvých zájmech, zálibách, třeba o tom, že máš 4 kluky, většinou hokejisty, protože vím, že ty taky strašně rád hraješ hokej, viď? Jsi sportovec cílem i duší, hraješ tenis, jezdíš na kole, ale ti tvoji kluci to jsou dobří hokejisti, viď?
2: No tak ten druhý byl v Kanadě, zůstal tam už, hrál tam, vystudoval tam, tady hrával s Tomášem Vlasákem za Slávy, byli mistři republiky jako junioři. A tenkrát se tam někdo vyhlíd a tak se ptali, jestli ho tam pošlem, tak jsem ho tam poslal. On tam už zůstal, hrál, teď už nehraje. Ale já jsem hrál i fotbal, já se vrátím do té Příbramy. V té Příbramy byl Baník Příbram a Spartak Příbram. A můj tatínek, který pocházel z Prahy, tak ten dokonce hrál za Viktor Ježiškov. A v jedné knize pana Laufra Josefa je fotka, kde on jako hráč, který je Žižkov, je prostě na té fotce.
1: To je hezký.
2: A v té Příbrně potom on tam něco dělal, v tom Baníku Příbram, trénoval, no a my, jako i můj bráchové, jsme hráli fotbal, hokej, všechno.
1: To je pěkný, tak vidíš to, tak vlajku rodu Štěpánů, i když ne sportovní, nese teď zase na té kulturní frontě dál Zdeněk Štěpán, můj dnešní host. Moc děkuji, Zdenku, za tvoje dnešní povídání.
2: Není zač, já jsem byl rád sebou jim.
1: Ať se daří, protože vždycky, když uvidíme tvoje jméno na titulcích, tak budeme vědět, že to bude zase stát za to, protože v dabinku tvoje jméno opravdu hodně znamená. Díky a měj se hezky.
2: Já taky děkuji, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Venkovská polka Ladislava Kubeše a Zdeňka Beneše zahájila dnešní pořad s názvem Ta naše písnička, na který vás zve Vláďa Brandt. Co nás dnes čeká, zahraje dvojice mladých kapel Lipkovanka a Křídlovanka a navíc si poslechneme pár živých nahrávek ze slavnostního koncertu ke dni válečných veteránů, který se konal v minulém roce v pražském Rudolfínu. Nejdřív ale zahraje Lipkovanka dvě lidové písničky s názvy Uzonká cestička a Byl večer tichý. Hezký poslech.

České lidové písničky zpívala a hrála Lipkovanka, kterou založil rodák z jihočeské Lipkovy Vody, vášnivý motorkář a autor textů úspěšných písniček Zdeněk Beneš. A jak jsem slíbil, teď se v duchu přeneseme do Dvořákovy síně pražského Rudolfína, abychom si poslechli dvě živé nahrávky z veřejného slavnostního koncertu ústřední hudby armády České republiky ke dni válečných veteránů, který se konal 10. listopadu 2011. Koncert dirigoval podplukovník Jaroslav Šíp, o kterém je známo, že se umí velmi dobře postarat o hudebníky a kapela pod jeho vedením hraje výtečně. Ústřední hudba armády České republiky doprovodí solistu Aleše Bryscejna v písni o rodnej zemi z operety Hrnčiarský bál autoru Gejzy Dusíka a Pavla Braxatorise a potom houslistku Ludmilu Budínskou v Montyho Čardáši.

Nádherné spojení zvuku houslí se špičkovou velkou dechovou kapelou. Co říkáte? My se teď vrátíme k menší kapele, složené převážně z mladých muzikantů. Pár vybraných písniček nám nabídne křídlovanka z Kutné Hory. Polku z Marcipánu Srdéčko a Valčík, když se mi stýská, zpívají Jana Trojanová, Věra Buřilová, Jiří Chmelař a na další setkání se těší autor pořadu Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Spolky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Spolky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás také dnes pozval do nostalgického muzea zábavy, které se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína a kde byl mým hostem 25. března roku 2000 Karel Štědrý, muž mnoha profesí. Povídali jsme si hodně přes čas, takže už nyní hlásím, že se s Karlem Štědrým setkáte v tomto pořadu ještě jednou po nějakém čase. Tak vám přeji příjemnou zábavu. Já vás vítám, vážení a milí, v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, inženýra Karla Štědrého.
1: Dobrý den.
0: Že tě takhle už dlouho netituloval nikdo.
1: Máš pravdu, že ne, ale Karel Bláha, můj přítel, vždycky, když se sejdeme na tenise s jeho synem a on mi říká pane Štědrý, tak on vždycky ho opraví, říká, to je inženýr, musí říkat pane inženýre. Prosím tebe. Já jsem vlastně ten titul používal ve své podstatě na vojně, když jsem byl. Protože pak ti nemůžou tak nadávat, jako když,
0: ano.
1: Aby říkali, vy vole, inženýre, že jo. To nemůžou, jako a teď ho používám při podnikání, protože za to líp vypadá, když je jaksi...
0: Tak ty jsi seriózní už od pohledu, ale ještě ten titul, no tak to už je, že jo, přátelé.
1: No, tak ono té serióznosti možná dodávali vždycky brýle.
0: A... Však je mám po tobě taky.
1: Jsem si začal. Jenže Ondro, já jsem nosíval, ty černé obroučky jsem nosíval a to je zajímavé, že když jsem ještě k tomu měl toho Ježka, tak se, já nevím, jestli o tom víš, tak se vykládal taková anekdota o Květě Fialové.
0: Ne.
1: Jak Květa Fialová, jak se dívá na televizi a po chvilce, tedy za doby totality, po chvilce povídá svému manželovi, povídá Pavel Háša, že jo, režisér, povídá, ty Hášo, a já myslel, že ten Štědrý je zpěvák a on pořád mluví a mluví a mluví a on vykouknul o to, jak psal ten scénář takhle, a povídá, prosím tě, lidi, tě to Štrougal. Takže když jsem měl ty černý brýle a toho Ježka, tak když, nebudu jim to říkat, jako to říkal pan Verich v Divotvorném hrnci, že jo? Když si se díval tímhletím směrem a stál jsem po kolena ve vodě a byla mha, tak jsem byl podobnej Štrougalovi.
0: Karle, v životě lidském nastane období, která já už také znám, že se člověku začnou stále častěji vybavovat různé velice konkrétní obrázky z vlastního dětství. Co se ti výrazně vybavuje z tvého dětství?
1: Tak mně se vybavují, těch obrázků je samozřejmě moc, že jo. A jednak se mi vybavuje to, když jsme jezdívali s mými rodiči na do jednoho mlejna do Milešova, což je tedy v Povltaví ten Milešov. A tam jsme trávili vždycky celý léto. A pak se mi vybavujou rvačky s mým bratrem Ivanem.
0: No, tady na to mám otázku.
1: A pak se mi vybavuje ještě to, že když se po válce, jo, jsem holt dítě válečné, že jo. Když se po válce narodila moje sestra Magdaléna, takže jak, protože jsem byl mladší, brácha je o 2,5 roku starší, tak že jsem jí musel hlídat a vozit v kočárku.
0: Souvisí to jméno tvé sestry s názvem písně Magdaléna, kterou si zpíval později v Radutě i v Semaforu?
1: No, já bych pravdu řekl, já si myslím, že nesouvisí, ale já vždycky používám takovou licenci trošku, když uvádím písničky, které zpívám ze Semaforu, tak říkám, že když Valda zpíval Zuzanu a když zpíval Terezu a tak dále, takže jsem mu strašně záviděl, že zpíval písničky s dívčími jmény, že ono se to vždycky líp jako dívá na nějakou dívku v tom hledišti, ale že pak přeci jenom jsem získal písničku od tvého bratra, kterou mi vlastně přisknul a kterou jsem zpívala. To byla první písnička, kterou jsem naspíval profesionálně v rozhlase, a to byla Magdaléna. A takže jsem byl strašně vděčný za tuhle tu písničku a vždycky jsem ji jako věnoval své sestře.
2: Ano. Prosím tě, ve svých pamětech píšeš, že jsi byl v dětství pěkný vstekloun. Co tě tak poučilo, že se ze vsteklouna stal posléze kliďas? Aspoň na první pohled tak působíš. No,
1: já, abych ti pravdu řekl, nevím. On byl vsteklejší můj bratr než já. A při těch domácích bitkách a rvačkách vždycky prostě... Když jsem viděl, jak on je vsteklej, tak to ale ve mně jaksi utlumilo tohleto to vsteklounství, jo. Ale to se tak pomalinku obrousí ty hrany věkem. A jak člověku přibývají roky, tak prostě najednou se z něj stává takový člověk spíš asertivní. Dřív jsem byl nasertivní. A teď jsem spíš asertivní a já se strašně nerad hádám.
2: To je moudré. A to je jako usukej, to je moudré, jak jsem to tady potvrdil.
1: A to vždycky jako vyprovokuje moji ženu, která když, možná že jako usuchej, když mi něco vysvětluje zvýšeným hlasem trošku třeba, tak já mlčím. A ona pak řekne, kdyby si se mnou pohádal, kdyby si něco řekl, ale ty prostě, ty neřekneš ani slovo a mlčíš. A já prostě si myslím svý a říkám si, co se mám hádat. No ale těch hádek je opravdu jako šafránu u nás, protože většinou musím říct, že u nás je, jak říkával pan režisér Podskalský, že je to zalitý sluncem a my se nehádáme.
2: Tak. Karle, byli jste doma tři sourozenci, ty máš tři děti. Je to záměr nebo náhoda?
1: Ale to je čistě náhoda, rozumíš? Protože já bych to bral jako záměr, že jsme tři sourozenci, mám tři děti a kdybych od nich měl tři vnoučata, tak bych si říkal, hrgo, ta trojka je mi nějak souzena osudem, ale to je vyloženě náhoda, protože... Já jsem vlastně, abych pravdu řekl, když jsem si bral moji třetí ženu, tak když jsem jí požádal o ruku, tak no vlastně vidíš to, třetí žena. Já jsem jí požádal o ruku, moji ženu, na Silvestra a o půlnoci. A ona mi odpověděla místo, abych řekla, jo, no tak, opravdu, to je hezký od tebe, že jsi mě požádal o ruku, tak mi řekla, prosím tě, nedělej si ze mě srandu. No a druhý den, to bylo v Bedřichově, kde jsem měl chalupu, a druhý den, když jsme šli lyžovat, tak když jsme jeli vlekem nahoru, tak jsem jí zopakoval nabídku k sňatku a třetí jízdou nahoru jsem jí slíbil, že teda budeme mít dítě, protože ona říkala, ale já se budu vdávat jedině, když se dohodneme na tom, že budeme mít rodinu. A já jsem předtím už byl rozhodnutý, protože jsem měl takový zklamání, že opravdu bych už děti nechtěl. A tak jsem prostě slíbil. Já jsem byl tehdy ochoten slíbit všecko, ale musím ti říct, že jsem absolutně nadšený prostě, protože po dvou dcerách mám syna a je to můj miláček a on mrzák toho využívá. To je citovej vyděrač.
2: Kolik teda mu je teď?
1: Teď mu je 15 a udělal zkoušky na výtvarné gymnázium, protože dobře maluje, tak zaplať pámbu, zase máme na 4 roky pokoj. To je zajímavé, že já vždycky se těším na prázdniny, ne proto, že jako nebudu mít starosti s ním, s tou školou a tohle to všecko, a že bude léto. Já vždycky říkám, zaplať pámbu, 2 měsíce zase mezi námi nestojí ta škola. Protože člověk musí být na něj přísnej a dohlížet a tohle všecko, a najednou to všecko z nás spadne a v létě je takový jako léto, budiš pochválen.
2: Prosím tě, tak já tady mám otázku, jestli jsi mýval s bratrem nebo se sestrou někdy nějaké incidenty a jak jste je řešili? Ty už si teda napověděl, že s bratrem určitě. Že?
1: No, s bratrem určitě, protože zatímco můj bratr byl takový jaksi poeta, on třeba od 5 let hrál na klavír a mě museli nutit bejčákem k tomu, abych dodržoval vždycky 30 minut, abych cvičil, nebo 3/4 hodiny. A když jsem cvičil doma a nebyli naši doma, tak se šli zeptat k sousedům, jestli jsem opravdu cvičil tu 30 minut. On šíleně rád čet, takže si zkazil oči, protože čet, když musel zhasnout, tak s baterkou pod peřinou. Já jsem to nenáviděl, já musel 30 minut číst nahlas vždycky. A když jsem se díval na hodinky a už ta vteřinová ručička byla na 60, tak já v půli věty jsem přestal a moje máma, která byla učitelka češtiny, řekla, a tebe to nezajímá, jak to dopadne? Já jsem byl, ne, mě zajímají ty kluci. Ty kluci venku mě zajímají. Takže my jsme byli úplně rozdílný typy. Já jsem byl maminčina taková kuchyňka, protože jsem s ní vařil, utíral nádobí a to jsem nenáviděl. A právě jsem říkal, a musíme utírat oba dva. A jednou, když ten brácha nechtěl utírat nádobí, tak jsem mu probod vidličkou ruku. Takže...
2: Já nevím, co máte proti staršímu bratrovi Ivanovi,
1: ne, štědrému, ale...
2: že tleskáte, že má probodnutou ruku z mládí.
1: Ale jako samozřejmě to byly takový ty rozpory, že jo. Teď si velice dobře rozumíme, dokonce chodíme spolu hrát tenis a tak, jenže on má víc času než já.
2: O kolik je?
1: O 2,5 roku je starší.
2: Starší a sestra?
1: A sestra je o 9 let mladší než já.
2: Takže ta to měla všechno jako na talíři.
1: No jo, to víš.
2: V čem si myslíš, že jsou tvoje děti po tobě? Můžeš nám je vůbec nějak představit?
1: Tak, moje nejstarší dcera Zuzana, tu mi pomenoval Valdemar, protože ta se narodila 3 dny před premiérou Zuzany v semaforu Zuzana je sama doma. A to je, teď už jako o tom můžu mluvit celkem bez obalu. My jsme si v semaforu, my jsme byli všichni takový strašně velcí filmoví fandové a promítali jsme si grotesky a tak chodili jsme do archivu taky na promítání. Mě si oblíbil Myrtil Frieda, protože já jsem vedle Jirky, tady bratra Ondry, jsem byl jako opravdu velký filmový fanda, to mi zůstalo. Prostě.
2: Na to mám otázku. Několik otázek.
1: Neboj se, já to nebudu rozvádět, ale byli jsme strašně velký filmový fandové a promítali jsme si grotesky. A moje žena, když už byla opravdu ve velice požehnaném stavu, tak jsme si promítali Frigo v módním saloně, se to jmenovalo ta groteska. A tam bylo jedno místo, kde opravdu jsme se tak řezali smíchy, že najednou moje žena mi povídá, prosím tě, musíme do porodnice, mě praskla plodová voda. Takže já jsem ji sebral a jeli jsme do porodnice, no a bylo to trošku složitější ten porod, ale prostě 3 dny před premiérou hry Zuzané sama doma se narodila dcera. První, takže ta se samozřejmě nemohla jmenovat jinak než Zuzana. Za 5 let na to, když jsme natáčeli film Kdyby 1000 klarinetů, tak zase během toho natáčení se nám narodila druhá dcera, no a ta zase Valda zpíval Tereza, jedině Tereza. No tak dejte jiný jméno té dceři, no tak ta se jmenuje Tereza a tentokrát už jsem mu to nezapomněl, Valdovi. Tak šel za kmotra Tereze. No a...
2: Karlo... A co tvůj syn Valdemar?
1: A já říkám, a pak už jsme ty dcery nechtěli, protože jak znám svůj smysl pro humor, tak ta by se snad musela jmenovat Babeta, jo. Tak to ne, ale pak tedy po letech se nám narodil syn s tou dcerou, mám tak zmatený, s manželkou Evou, se nám narodil syn. A teď jsme pořád uvažovali, jaký jména, kdyby to byla dcera, kdyby to byl syn a tohle to všecko. Já jsem byl zrovna na vystoupení s Pavlínou Filipovskou v Karlových Varech a každou chvíli jsme volali do porodnice a tak. A Pavlína tam měla kamaráda porodníka, tak říkala, buď klidnej, to je všecko zařízený a tak. No a pak, když se teda narodil syn, tak jsme mysleli Jan a já nevím jak a pak jsem přišel za manželkou a ona povedala, oni se mě ptali, jak se má jmenovat, tak jsem řekla, ať je zachovaný rod, tak se jmenuje Karel. Já povedal, no to si udělala, no dobře, jsem rád, polichotilo mi to, že jo, ale teď byste měli slyšet, když vždycky Kájo nebo Karlás, tak se ozve z jednoho a z druhého. Kerej! Takže trošku jako nám to dělá problémy, ale když byl Kadlas malej, tak jsme mu říkali Kadlásek. To zase bylo, jsem ho pojmenoval vlastně, jak mi říkal vždycky Pepi Koníček, choreograf z ABC, vždycky říkal, hele, Kadlás, tak to zůstalo, tak je Kadlas prostě. A když jsem dával nějaký interview nebo někde v časopisu, a už mu bylo nějakých 14 a řekl jsem, no náš Kadlásek, a on přišel, a tati, nech to Kadláska, prosím tě, si ze mě děláš srandu ve škole. Tak povídám, tak ne, tak Kadlas. Takže no, to jsou moje tři děti.
2: No ale ještě si neřekl, co mají po tobě?
1: Já vím, že ten Kadlas teda, ten... Po mně je takový trošičku vzteklej, ale hlavně strašný bordelář teda, no ale to po mně nemá, já jsem pořádný. A dcery?
2: Tak dcery po tátovi, že jo, tak
1: no,
2: co
1: moc, já nevím, moc toho po mně nepobrali, řekl bych. Brejle nemají. Mně se podařilo u dvou dětí mých, u Zuzany a u Kadlase, se mi podařilo docílit teda do chvilnosti, což je mistrovský čin, si myslím. Protože Zuzana, když řekne, já přijdu v tolik a v tolik, nebo přijedu v tolik, tak opravdu přijede. A Kadlas, zaplať pánbu za to, že ten je taky dochvilnej a přesnej. A když nemůže, tak zavolá, tati, jsem na autobusové stanici, přijedu, tak to zaplať pánbu. Tereska, ta zase, bych řekl, je taková průbojná, je dobrá organizátorka, zabývá se keramikou a velice dobře, to musím říct, ona vystudovala pedagogický gymnázium a vychovávala děti v mateřské školce a najednou prostě se to u ní objevilo, tohleto výtvarné nadání, zaplať pánbu, a měla několik výstav a vždycky to všecko prodala, takže zaplať pánbu se jí vede. No, uvidím, jak to bude dál. Promiň, já jsem strašně ukecaný, vždycky to všecko beru, ale od doby kamenný, víš?
2: Správně, správně. V knížce Z mého života aneb trochu nostalgie nikoho nezabije, to je velmi sympatický pro nás název, že? Nostalgie nikoho nezabije. Vzpomínáš také s láskou na období svého páskovství. Já se přiznávám, že jako dítě jsem pásky přímo obdivoval, konkrétně jejich modu nebo jejich taneční kreace. Prosím tě, můžeš mi to popsat, jaký jsi byl pásek ty?
1: No tak zaprvé jsem se nosili roury, kalhoty, že jo, který já jsem si sám v ruce zužoval ty kalhoty. Tím jsem zužoval mý rodiče, protože jsem vzal třeba kalhoty a opravdu jsem si je v ruce ušil, takže jsem si je zúžil, takže jsem se do nich těžce navlík. A pak jsem říkal, ale já strašně toužím, abych měl sako do flašky, jo. To bylo takhle. No tak prostě když už viděli ty naši, že potom strašně prahnu a toužím, tak mě povolili, že jsem šel ke Krejčímu a z nějakého starého saka, že mi to přešil, že mi to udělal takhle do flašky. A pak, když jsem dostal k Vánocům od mý tetičky pruhovaný ponožky, které byly žluto-červený.
2: To je úžasný.
1: To bylo strašný. Já, kdybych viděl mýho kluka takhle oblečenýho, tak ho přerazím. Já si čím dál tím víc obdivuju tomu mýmu tátovi. A pak jsem si koupil, teď už to zase jsem viděl, že se někde prodávají boty Maďary takhle na podezdívce, že jo, obšitý bužírkou a s takovou tou boulí vepředu, no tak to prostě jsem byl na vrcholu blaha. Vždycky jsem si šel s kamarádama jako na trafou, jsme říkali, na Václavské náměstí, že jsme říkali, ale jdem si cvrknout Maďarama o trafouš. Yeah. Víš, to byla, nosil jsem emana takhle.
2: No účes, jaký jsi?
1: Účes, no jaký emana, to byly zčesaný vlasy takhle na stranu a tadyhle líznutý doleva takhle, takhle, že tam to hodilo takovou blnu takhle. Jo, tak. No teď se mi na to nedívej, že jo. To... pak jsem, pak, když už jaksi jsem rozum bral, tak jsem nosil ježka, říkalo se tomu kanadský trávník, teď už je to taková parková směs, bych zmínil. No a v té době jsme tancovali, co jsem chodil tančit do elektrických podniků, to mi bylo tak těch 16, a to jsme tančili boogie-woogie nebo jitterbug. To bylo takový ty odhazovačky a tak, víš. A...
2: Já jsem si vzpomněl, že to slovo jitterbug jsem slyšel v písni Zlomil jsem ruku tetičce, pak to nějak bratr opravil. Já to, a to si nepamatuju, to muselo být nějak po válce.
1: To bylo po válce a to se
2: bylo
1: tak
2: to podobný
1: jako...
2: rock'n'rollu nebo...
1: Bylo to podobný, tam jsou ty figury z rock'n'rollu, ty jsou prostě v tom jitterbugu, to je, jí zavineš takhle tu partnerku, pak jí rozvineš a pak kolem ní prostě v tom jako... V tom, já to tady v rozhlasu tak nemůžu ukázat, víš, ale... To... A to já jsem hrozně miloval, tohleto. A jednou, když jsem holkám pouštěl St. Louis Blue Rock, nebo jak se to jmenovalo, tak jsem říkal, holky, teď dobře poslouchejte, protože přitomhle vždycky tatínka vyváděli z Lucerny.
2: No a říkalo se tomu trsání už tehdy, nebo ne? To se trsalo se potom už rock'n'roll a...
1: No, to...
2: Asi
1: to...
2: Jo.
1: Asi
2: já
1: ne.
2: Já myslím, že ty budeš ne. Takový postpotápkovský.
1: Postpotápkovský, jo.
2: Typ.
1: No ale každý jsme z toho vyrost. Z toho se musí prostě vyrůst. Karlas, ten je zase takovej ten, protože jezdí na snowboardu a na skateboardu a já jsem říkal, to není sport, to je prostě životní styl. Oni mají ty kalhoty, nosí takhle na půl zadku, že jo, a ty, takový všecko volný a tak a z toho vyroste, no. Teď už chodí jinak oblečený a to jsou prostě, tak to musí být.
2: Já ještě k tomu účesu, prosím tě, když jsi měl toho emana vepředu, měl jsi vzadu havla?
1: To bych se neodvážil. Ne, měl jsem delší vlasy.
2: Jo, oni... měl, no. A nebo to možná už byla taková koncem 50. let, nebo kdy přišla taková ta... Jak se dělal ten Havel, to se sestřihávali nějak ty vlasy a...
1: No bylo to přes límec, že jo. A to
2: dobře, měl jsi jenom přišli. Emana.
1: Emana jsem měl.
3: Blim blam, blim blam, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlík.

může člověk z lásky vázat svazky do vlastní kůže. K čemu šperky, k čemu zlásky?

častokrát se teď táží, s kyticí, když se váží. Častokrát se teď táží, co dělat má. Láska je nekonečná.

Tak to byla píseň Vazače knih, šlitrem zhudebněná horničková reminiscence na písničku pánů Ježka, Voskovce a Vericha, Když jsem kytici vázala. O druhé písničce už tu byla dnes řeč. Jmenuje se Magdalena a Karel Štědrý ji zpíval v pásmu Zuzana je sama doma na scéně Semaforu. Nahrávka byla pořízena na jaře roku 1960.

Takto jsme si na moment odskočili do let 1958 a 1960 a teď se zase můžeme vrátit zpět do sálku nostalgické myši roku 2000. Jděte napřed, já to tady jen zamknu.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Karlem Štědrým. Pamatuješ si ještě, v kterých kavárnách v Praze hráli tenkrát, tedy že na konci 40. ale hlavně v 50. letech, orchestry?
1: No, já ti musím říct, že my s bratrem dáváme dohromady prostě takový dokumenty kolem pana Vlacha. Teď jsem točil v televizi pořad, jmenuje se to List z památníků o Strejdovi Vlachovi, a kde jsou prostřihané dokumenty, kde jsou rozhovory s různými lidmi a tak. Takže jsem si uvědomil, že v době takových těch, v tom roce 50, 55, že v Praze hráli třeba asi 6 nebo 7 velkých kapel a hráli třikrát týdně ty kapely. Hrál tam pan Vlach, hrál tam Barták, na kterého jsme chodili v Lucerně, hrál tam orchestr Bradáčka, hrál tam Echtner, dohrával ještě orchestr Habarta. To bylo tolik velkých kapel a hrálo se v Sokolovnách, hrály se čaje v Alfě, kam se chodilo tancovat, v těch elektrických podnicích a tak. No prostě my jsme hrávali a měli jsme kapelu potom v tom 52. 53. roce jsme měli kapelu v kavárně Ural, což bylo vedle hotelu AXA, v prvním patře kavárna Ural, a střídali jsme se s dívčím orchestrem.
0: A nebylo to Karen Ostrá náhodou?
1: Ne. To vedla maminka Víti Hádla, paní Hádlová. No, takže to bylo, a to bylo krásný, to už nebyly jako žádný dívky a tak dále, to už byly takový odrostlejší dorostenky a tak. A tam byla paní, která hrála na trubku, která měla, vždycky si vzala kapesníček, ten si dala takhle přes sukně a teď hrála s tiskem jako. A takže to byly takový kolem 40, 50, pro nás už to byly starší dámy, že jo, mě bylo 17, takže jsme tam byli mladí kluci, pak jsme hrávali v seminářské zahradě, jsme hrávali čaje, tam byly slavný čaje s naší kapelou, vždycky v létě se tam hrálo, ve středu a v neděli. A dokonce poprvé nás nechali naši rodiče samotný přes léto, když jsme hráli v seminářské zahradě, protože jsem si chtěl vydělat na šaty, protože jsem zpíval v tatínkových šatech. Tak jsem si chtěl na ně vydělat, tak nás nechali samotný přes léto. No ale hrálo se opravdu všude a teď bohužel je všude Dýza a těch živých kapel je hrozně málo.
0: Jak dopadlo tvé první vystoupení na veřejnosti? Mám dojem, že jsi začínal jako herec v Raduzi a Mahuleně.
1: To je taková zajímavost, že...
0: Co se dočet v pamětech.
1: Ano, že mě ve Vančurově gymnáziu, tehdy se to jmenovalo 20. jedenáctiletka, na Smíchově, byla mojí třídní učitelkou paní profesorka Štědrá. Ale s tou jsme neměli vůbec nic společného, pouze jméno. A je zajímavé, ona byla velká divadelnice a její obě dvě dcery, dvojčata, se uchytili potom v divadelním životě, obě dvě vystudovali damu. A teď zrovna včera jsem viděl Libušku Štědrou v nějaký televizní inscenaci, starší, tedy jedna hrála donedávna ještě v Libni a druhá byla v angažmá ve Zlíně. A ta paní profesorka Štědrá vždycky každý rok nastudovala s divadelním kroužkem nějakou hru, takže jednou jsme hráli něco o mládí Jana Nerudy, kde jsem stvárnil Nerudu s Čamarou takhle, a pak jsme hráli Raduze. A tam kromě jiného vystupoval taky Honza Šmíd, což byl takový herec, který pak vystudoval damu a hrál taky ve Vyšším principu jedno z těch studentů. No a já jsem hrál Raduze s blond parukou. A když na generálce jsem říkal takový to svoje jen duj, duj, větře, boží silný orle, jen vlasy moje rvy, a nějak jsem zavadil o tu paruku a ta mi ulítla. Tak paní profesorka potom říkala, hele, tohle bylo dobrý, ale radši bez toho rvaní vlasů, protože večer by to oni nepochopili, až budou diváci. No ale Raduze jsem zahrál a bylo to bezvadný.
0: To jsi naučil, to byla hlavní role.
1: Hlavní role, ano, to byla Hauptka, no.
0: Prosím tě, a kdy jsi poprvé na veřejnosti zpíval? Vzpomínáš si na ten okamžik, kdy jsi...
1: Přes mikrofon jsem zpíval poprvé na nějakým takovým čaji na Vančurově gymnáziu s tou kapelou. A pak jsme hrávali v Metru, kde měl taneční pan doktor Chrastil.
0: Tak a co to bylo za kapelu? To byla
1: studentská kapela, kterou dal dohromady můj bratr.
0: S bratrovou kapelou?
1: S bratrovou kapelou.
0: Jak se jmenovala? Měli názvy kapely?
1: Nevím, jak se... Ne? Ale...
0: Stardust nebo...
1: Ne, nemělo to takový jméno žádný. A pak jsme s tou kapelou jsme hráli dál, ta doznala různé obměny a musím říct, že nejslavnější byla tak asi po dvou, po třech letech, kdy jsme byli na angažmá ve Františkových lázní na sezónu. To taky bylo velice odvážné od mých rodičů, že mě tam pustili, protože to už jsem byl v postpubertálním věku a takhle pustit bez dozoru. Ale oni říkali, že mě hlídá brácha, ale moc mě nehlídal. Ale tam byla strašně slavná kapela, protože v ní hrál Milan Pilar, basista. Karel Velebný tam hrál. Honza Konopásek, kterýho jsem potkal před, já nevím, dejme tomu před 15 lety, když jsem byl v Mnichově a on v tu dobu, protože on emigroval, hrál s Woody Hermanem na baritón, saxofon. A doprovázel Frank Sinatra na tom slavném koncertu v Madison Square Garden. Takže takovýhle muzikanti tam hráli v té kapele, tak to byla opravdu vynikající kapela v těch Františkových lázních. Ani ty ženský, který tam se léčej, nás nepodařilo, se jim nepodařilo, aby ji rozklížili tu kapelu.
0: Hele, tvoje maminka si přála, abych si byl inženýrem.
1: No jo.
0: Na to, že zbylo dítě vzteklou, je s podivem, že si se jim skutečně stal. Ač nerad, jo?
1: Já se taky divím, ale já zase, protože já jsem měl vždycky jako strašnou obavu, když moje maminka, která taky byla trošičku, abych to řekl, taková jako citová vyděračka, protože ona... Když jako nemohla něčeho docílit, tak vždycky najednou se jí začaly válet tady slzy jako hrách a já strašně nemám rád slzy. Já podlehnu, jakmile vidím slzy, tak podlehnu vždycky. Takže když můj bratr, který...
0: Já jsem taky, jak jsem brečel, než jsem ho sem dostal, toho Karla do Šimánovic.
1: Co povídáš na tebe, pro tebe já mám slabost, prosím tě.
0: To je zvláštní, Karle, no. Člověče, že já jsem si toho všimnul, ale a jsem ti za to hrozně vděčný. Já, přátelé, promiňte, že to teď střihnu, ale představte si, že když mě bylo 14 let, vzniklo divadlo Semafor na konci roku 59. Tam jsem začal docházet, protože se mě líbily některé členky, nebo začínaly líbit některé členky souboru. Konkrétně jedna, jmenovala se Pavlína, abych to všechno vyžvanil. Ale představte si, že nikdo se mnou tam nekomunikoval. Takový ty pánové Havlíkové a ty naopak i pan Šlitr a toto prostě, co tam opruzuje, takový chlapec. Ale dva lidi, a to byl Karel Štědrý a Valdemar Matuška, mi nabídli tykání. A tak u toho Valdy, poněvadž ten říkal, ty musíš být horší než tvůj brácha, nemusíš se kouřit a pořádně pít. A skutečně to dokázal, jako já mu to nechci dávat za vinu, ale pravda je, že jsem k tomu měl sklony kdysi, když jsem byl mlad. Tak u Karla mě to bylo záhodou, proč, poněvadž on je taky mladší bratr, jo, i když jenom o dva roky, ale že teda nemá takový, jako, že by chápal, že tady je o 14 let mladší bratr a že mu potřeba. On je velké mě hrozně kamarádský. Vysvětli mi to, prosím tě, teď.
1: No, já, abych ti pravdu řekl, tak já nevím, jestli to bylo v té době, ale mě nabídnul tykání František Filipovský. Já jsem vždycky mu za to byl strašně vděčný a on mi vysvětlil, František, že to je z toho důvodu, že prostě se cítí strašně starý potom mezi těma těma mladýma lidma. A nejdřív mi vonikal Filísek, jak mu říkala Pavlína, a pak mi říkal, hele, tykej mi, když prostě jsme z jedné branže a tak. A mě to strašně vzalo tohleto, ale pak jsem si uvědomil, že jako pro mě to byla obrovská podsta, jako teď ti říkáš o tom, že to byla pro tebe třeba podsta, že tě to velice potěšilo, tak mě to hrozně potěšilo. A když jsme kdysi točili, to bylo v 60. roce s Václavem Gajerem, jsme točili takový film, který se jmenoval Sedmý kontinent. To asi jste pravděpodobně nikdo neviděl, protože to bylo film o melioraci jihočeských blat.
0: Ale tady seděl Valdemar, já jsem se ho ptal, říkal, v tom hrál pan Marvan a Bagr.
1: A my jsme tam všichni jako ze semaforu jsme tam měli asi 25 natáčecích dnů a všechny byly v dešti. Zatímco jiný štáby čekali na to, až vysvitne sluníčko, tak tenhle štáb čekal, až se zatáhne. Jakmile se zatáhlo, tak my jsme do toho bahna dva hasičský vozy a už začali stříkat. Jo? Ale tam hrál kromě tedy pana Marvana a Bagru, tam hrál Jaroušek Vojta. A ten Jaroušek Vojta si mě strašně oblíbil. A říkal, Krle, musíš mi týkat. A já jsem povedal, mistře, to já, ne, já jsem ti řekl, abys mi týkal. No tak já jsem mu týkal a jednou jsem natáčel takovou anketu o fotbale a o příslušnosti k určitým klubovým barvám. A taky jsem přišel za Jarouškem Vojtou a povídám, mistře, já jsem ti řekl, abys mi tykal. Já povím, Jaroušku, teď ti nemůžu před tou kamerou tykat. Ne, já jsem ti řekl, abys mi tykal, jak mi nebudeš tykat, já to zastavím. No tak jsem mu tykal, já dostal dopisů potom. Já jsem sprosták a takový opoře Národního divadla, že já tykám a tak. Čili to byla pro mě velká podsta. Jedinej, kdo mě nenabídnul tykání a kterýmu bych to snad nikdy v životě neřekl, to byl pan Vlach. S panem Vlachem to jsme si vonikali. No. On vždycky říkal, kouknou, co tomu říkají. A teď jsme jeli v tom autě a vyprávili jsme si, no ale to později.
0: Takže, no, děkuji. Nevysvětlili jsi mi to, ale...
1: Ne, to bylo možná pod vlivem toho, že ten František... Jo. Mi nabít tykání, víš, ale já to dělám hezky, tak, já vždycky říkám, hele, tykej mi, děti. Mě to strašně blbý, rozumíš, někomu vykat a když je mu, já nevím, 18 a on, aby mi vykal a tak, a s většinou zpěváků a zpěvaček, třeba když docházím do semaforu, tak s většinou z nich si tykáme. A...
0: Tak ti děkuji dodatečně ještě jednou. Nevždy jsi byl zpěvákem solovým. Byl jsi například v Pastel Triu. Prosím tě, jak třeba na tohle krátké období vzpomínáš?
1: No, já, abych pravdu řekl, jo, já jsem tě chtěl ještě, Ondro, poprosit o jednu věc.
0: Abych ti začal vykat.
1: Já jsem tě chtěl poprosit o jednu věc, což mi dělají moji partneři ve firmě, když něco vysvětluju a tak, tak vždycky říkají, hele, střihni to. Jo, kdybych byl moc ukecaný, tak stačí jenom říct, udělat na mě třeba gesto, nebo střihni to, nebo tak. No, tak na Pastel Trio vzpomínám opravdu, řekl bych, se slzou v oku, protože vlastně díky tomu Pastel Triu my jsme začali spolupracovat s Jirkou a s Jirkou Šlitrem, a protože nás někde slyšel, snad myslím, že Jiří Šlitr, a tak to taky vypráví tvůj bratr, že říkal, hele, ty jsou docela dobrý, ty bychom mohli zkusit v té redutě. A pak jsme tedy dělali všechna ty nocturna v redutě s Pasteltriem. No a tam já jsem vlastně dostal poprvé solovou písničku, že jsem tam zpíval píseň Vazače knih. A s tím Pasteltriem ono se to potom tak trošičku rozpadlo, protože ještě jsme dělávali v Alhambře, ale už tehdy jsme zpívali Chanson d'amour a takový krásný písničky. Jako se pamatuju, že jsme velice vynikali v konečné takové směsi písní, kdy se začalo plakala pana, plakala, kapala v slzách, kapala. A tak bylo, zkusme si zaspívat, voláre, oho, a pak se jelo zase kousek a zase plakala pana, plakala. A to opravdu bylo bezvadný, ta atmosféra té reduty byla skvělá a já si myslím, že to Pasteltrio tam zapadlo.
2: Poslední píseň, plakala pana, plakala. Vařila pana, vařila.
3: A to už posloucháte písničkovou směs, o níž Karel Štědrý zrovna hovořil.

0: Loučíme se s vámi pro dnešek a těšíme se, že se v úterý anebo ve čtvrtek zase tady s vámi uvidíme. Vašila, pana Vašila.
1: Co zamyká u stolina, já říkám panu přepankát, kdo pak tu kávu bude pít, já nemám tyhle slzy rád. To přece jednou musíš pochopit, přestaň pano plakat a přestaň pano lkát. Já mám totiž nápad, zkusme si zaspívat.

Vasila, pana Vasila, jsem sami kávu solila. Já říkám, pano, přestaň kát. Kdo pak tu kávu bude pít? Já nemám tyhle slzy rád.

0: může jen, může jen, Mr. Rock a Mr. Roll, může jen, voláre.
1: Dobrou noc a těšíme se na shledanou buď úterý nebo ve čtvrtek tady v Redutě. Dobrou noc.
2: Ještě jeden návrat do roku 1958 ukončil první část záznamu ze setkání se zpěvákem, konferenciérem, inženýrem Karlem Štědrým. Pro dnešek vám přeji už jen pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré ráno, po třech krásných týdnech, během kterých jsem si naordinovala odpočinek a skutečně si ho užila, se opět hlásím plná energie a také dobré nálady od mikrofonu Pohody. No a moc se těším i na dnešního hosta. Bude jim hudebník, beatboxer, moderátor, herec, improvizátor a člověk, který dokáže během pár minut rozesmát sál, ale stejně přirozeně mluví i o psychickém zdraví. To všechno umí náš dnešní pohodář Ondřej Havlík, kterého většina z nás zná jako Andrewa.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Je to člověk, který se vystačí se svým hlasem, rytmem a fantazií. Mistr beatboxu, hudební improvizátor, moderátor, stand-up komik a také člen projektu Losers Cirque Company. Na jedné straně dokáže lidi ve vteřině rozesmát, no a na druhé straně se nebojí ve svém podcastu otevírat témata o psychickém zdraví, která jdou mnohdy až na dřeň. Co má momentálně radši? Taky na to se zeptám dnešního pohodáře Ondřeje Havlíka alias Andrewa. Vítám tě, dobré ráno.
3: Krásné ráno všem i tobě. Jsem rád, že se slyšíme zase po nějaký době. Čau, čau.
2: Jo, já jsem to chtěla říct, že my se známe, ale my jsme se prostě asi 13 let neviděli, což je neuvěřitelný, že nás zase spojil takhle jako Český rozhlas. Tak samozřejmě mě zajímá, jak se máš, co děláš, já už jsem to tady trošku nastínila, ale na začátek možná otázka na tebe. Když se řekne Andrew, tak co tě dneska jako nejvíc vystihuje? Seš víc muzikant, moderátor, herec, anebo právě ten improvizátor?
3: Tak jako to je, já se samozřejmě cítím, že nejvíc jako muzikantem, jo, ale tak každý to možná vnímá jinak podle toho, jak tě filtrujou ty média, že jo, nebo ten prostor, kde se tak objevujou ty věci, co děláme, a nebo co je nejvíc vidět, jo, ale já se rozhodně cítím být nejvíc muzikantem a spokojeným chlapcem pořád, jak mám je na svých stránkách, a teď taky tátou, že jo, protože dvouletý Matýsek, který mimochodem, protože Hanička je profitanečnice, že jo, tak jako
2: tvoje žena, to, tak, aby jsme to tak upřesnili.
3: Ano, ano, ano. Tak Matýsek toho času se zamiloval stejně jako my všichni v naší rodině do Michael Jacksona, takže teď se doma tancuje Michael Jackson a fungujeme tak, že já jedu beatbox, maminka zpívá a přetancovává, nebo oba přetancováváme a Matýsek tancuje. Takže rozhodně je muzikant a to, že říkám spokojený člověk, tak znamená i to, že prostě my furt samozřejmě žijeme ty zdravotní věci v kontextu i toho podcastu a strašně moc se hejbeme rádi a různě trénujeme a tak to taky se cítím být hodně vlastně sportovcem, i když jako ne profesionálně. No.
2: Zní to až snově. Prozraď, když už jsme se toho dotkli, takhle na začátek, jak se jmenuje ten podcast?
3: Podcast se jmenuje Equilibrium a je pro všechny lidi, který baví neustále se přibližovat rovnováze nebo jinými slovy žít, jak říkáme v podcastu, lehčí nebo zdravější život, větší lehkostí. Mm-hmm. Takže vlastně tam jsou všechny témata, které nějak rozvíjejí naše zdraví, naší spokojenost, životní pohodu a rovnováhu. Jo, takže okrajově se věnujeme i tématům jako společenským, environmentálním a tak dále.
2: Já jsem koukala, že ty si tam zveš i vědce, nebojíte se otevírat témata, která můžou být lehce, možná kontroverzní. Co tě vlastně přivedlo k tomu, že jsi začal dělat tenhle ten podcast? Byla to možná nějaká osobní touha potom být ve větší rovnováze?
3: No, ale v kontextu těch věců bych řekl spíš jako spíš témata, které jdou víc do hloubky a my právě, že Hanička je dramaturgině a ta umí být jako fakt detailnější a i přísnější vlastně na tu dramaturgii než já, takže je super, že to dělá ona, jako to síto výběru hostů a my se fakt snažíme jako držet hodně tu kvalitu všech lidí, kteří tu věc jako buď mají nějakým způsobem vystudovanou a mají tu celoživotní empirii v tom tématu, a nebo prostě fakt jako jsou to kapacity a jedou to celý život. Takže to je jako taková první odbočka a druhá odbočka. Mě to jako celý život baví, nebo nás to celý život baví, a tím, že to žiješ, jo, že fakt jako já třeba ve volným čase každý den hodinu buď jako poslouchám nebo něco čtu, prostě o těch tématech vybírám si nějaký relevantní obsah, že jo, na netu a prostě poslouchám věci v Ostravě, víš, jako o tréninku, o tom, jak efektivně makat, jakým způsobem jako zdravě žít, a jako strašně mě to naplňuje, takže, nebo velmi mě to naplňuje, takže to je možná ta odpověď vlastně, že to, co tě baví, si jako muzika mě baví, dej, tak to děláš. A to, co žiješ, tak to děláš a chceš to předávat dál, protože za těch třeba 10 let už nabídeš nějaký aspoň malý jako povědomí a chceš postupovat postupně to jako sdílet, čím to je to povědomí větší s ostatními. Samozřejmě jsem laik, že jo, ale z hlediska jako té zkušenosti už ne úplnej začátečník, že jo, že to pořád žijeme, no. Takže je tam taková ta touha předávat to dál aby se i ostatní měli třeba dobře, no, protože když se koukáš okolo, tak ne všichni se mají dobře, hej, tak...
2: Je to tak, no,
3: říkáš, je to škoda, no.
2: Musím říct, že vlastně zmínit ještě velmi důležitou věc a to, že ten podcast je zcela zdarma, což už dneska je taky docela výjimka. A zároveň vlastně my jsme Český rozhlas Pohoda, primárně vlastně rozhlas zaměřený na starší generaci, na seniory. Myslíš si, že vlastně když se možná zpětně zalistuje v těch tématech, která tam máte, že oslovujete i tuhletu generaci, že to není jenom pro mladší?
3: Myslím, že vlastně jako je to jedna z nejhlavnějších částí našeho posluchačstva. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že máme jako vlastně skoro nejvíc lidí kolem, řekněme, 50, 60.
2: Počkej, ale 50 není senior. Tomu no, dobře, se blížím no, za chvíli.
3: No, to se omlouvám, já taky. Ale jako tak 60 dobře. A víc už je, že jo?
2: Jasně.
3: Tak myslím, že je tam dost těchto lidí, jako čemuž jsem rád. A vlastně jako my to nikam samozřejmě, což je možná problém, jo? Takový to se, problém sledovanosti, že to jako nikam nějak zvlášť netlačíme ani necílíme do nějaký věkový skupiny. My si myslíme, že to je pro všechny, jo? Takže když za mnou přijdou prostě děcka, kterým je, to se mi teď stalo na koncertě, tak nejenom, že jsem byl úplně nadšený, že tam byly prostě nějaký 18-letý kluci a říkali, to je super muzika a navíc ten podcast je bomba, tak jsem měl obrovskou radost, že tady ty jednotliví jedinci si toho všimnou i v tomhle věku, protože prostě když se tohle naučíš jako ve 20 jako dobře žít, no tak seš nezastavitelná, že jo, tam jako...
2: To je pravda.
3: Tam jako, když je ti 20 a máš regeneraci jakoukoliv prostě a de facto je ti v uvozovkách jedno, co sníš a stejně se cítíš dobře, tak když potom jíš dobře, no, tak prostě máš tu výkonnost jako fakt extrémní.
2: No pravdou je, že když občas se vzbudím a už to jde trošku stuha, tak kéž bych ve 20 měla tohleto povědomí. Hele, nám trošku dochází čas, i když já bych si s tebou samozřejmě povídala mnohem déle, tak pojď ještě jednou tedy zmínit ten název podcastu, protože no,
3: podcast,
2: myslím si, že...
3: Podcast je Equilibrium, zatím je zdarma, uvidíme, jak to bude dál, jo, protože prostě to jako není to... Je to o rovnováze a rovnováha musí být i finanční.
2: Je to
3: člověk to nemůže dotovat, když má fungující rodinu. Takže Equilibrium, psáno latinsky, je to na YouTube, na Spotify, budeme moc rádi. Kohokoliv vás zajímají tyhle témata, tak tam rovnou hoďte odběr, protože nám to hrozně pomůže a vám taky. Jo, ty se směš, ale je to
2: já
3: tak.
2: Ty
3: hosti jsou super. Jako,
2: no já vím, já jsem se na to dívala a rozhodně se to chystám také jako podrobně poslechnout. No a prosím tě,
3: no,
2: mám
3: a
2: na tebe...
3: Tam najde svý, že jo, prostě holka o pokožce tamhle ten o sportu a tak dál. A máš na mě, ano?
2: Ano, a vzhledem k tomu, že už jsme na konci, já jsem tady zmiňovala ten beatbox, protože, jak jsem říkala, naši posluchači jsou starší generace. Možná ne každý úplně ví, co je beatbox, tak nemohl bys nám trošku jako aspoň kousíček něco tam hodit?
3: Tak beatbox je prostě hudba na pusu, že jo?
2: Možná, že teďka se naši posluchači říkají, co se to tam děje v tom éteru pohody, tak prosím vás.
3: To není jenom beatbox, je to prostě hudba na pusu.
2: Je to tak.
3: Až přijdou na koncert, já samozřejmě i zpívám a tak dál, prostě budeme rádi, když dorazíte na náš koncert Andrew.cz, teď se omlouvám, předěláváme stránky a za chvilku už budou, ale informace tam jsou.
2: A nebo na sociálních sítích tě samozřejmě najdeme, jak na Instagramu.
3: Nebo NDRU Artist Instagram.
2: Super, já moc děkuju i za to vlastně setkání po letech takhle skrze éter pohody. Popřeji ti, ať se ti daří, ať stále máš tu životní rovnováhu a ať se daří i té vaší rodině, protože jak o nich mluvíš, tak je vidět, že vám to klape a to je důležitý. Měj se moc hezky, já budu se těšit.
3: To přeju i tobě a všem posluchačům.
2: No a ještě dodám, že naším dnešním pohodářem byl Andrew, jinak jeho občanské jméno je Ondra Havlík.
3: Tak čau.

Posloucháte pondělní pohodové ráno, je 8 hodin a 22 minut a jestli nás lidi dokáže něco spolehlivě rozněžnit, pak určitě zvířata. Tak se pojďme společně podívat do plzeňské zoologické zahrady, kde slaví obrovský úspěch. Poprvé ve své novodobé historii se tam totiž narodila mláďata nosálů bělohubých. No a navíc hned trojčata. Na svět přišla už 22. června. Zoo ale informaci zveřejnila až teď. A rodiče dovezli do západu české metropole teprve minulý rok. Samec pochází z německé zoo v Magdeburgu, samice zase z rakouské zahrady ve Vídni. No a pohlaví trojčat zatím ošetřovatelé neznají, protože matka si je pečlivě chrání. Jakmile ale budou mláďata jistější, zejména tedy ve šplhání, tak se celá rodina přestěhuje do nového výběhu, kde budou moci využívat obrovský dub. Mimochodem jsou rozkošní, tak buď se na ně do plzeňské zoo zajďte podívat osobně, anebo mrkněte na web novinky.cz, kde jsou k vidění jejich fotky.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte Pohodové ráno s datem 10. srpna. No a to znamená, že léto je opravdu v plném proudu a myslím si, že nám to dokáže i počasí. Na to už se budu ptát meteoroložky České televize Taťány Míkové. Dobré ráno.
2: Krásné, polojasné, oblačné, no někde i zatažené ráno, je to opravdu dost pestré počasí. A nezůstane samozřejmě při tom, co máme teď ráno, protože ráno a ještě dopoledne můžou doznívat slabonké přehánky. Ty ale odejdou a během dopoledne se bude rozjasňovat. My čekáme, že kolem poledne budeme mít polojasné, skoro jasné nebe. Odpoledne ale začne zase přibývat mraků. To budou už spíš ty, které jsou víc do výšky než do šířky proti tomu dnešnímu rannímu oblaku, který máme na obloze. No a musím říct, že tyhle mraky můžou přinést taky přehánky nebo bouřky. Ty bouřky můžou být ojediněle silné. O výstraze se teprve rozhodne v průběhu dopoledne, tak někdy před obědem to budeme vědět, takže kdo může sledovat vysílání rozhlasu nebo třeba televize, tak ať se podívá. Budeme mít s určitou pravděpodobností nejen výstrahu před zátěží teplem, protože dneska budou teploty až do 630 stupňů Celsia, vysoké.

0: teploty, riziko požáru, ale je docela možné, že bude i varování před silnými bouřkami. No a musím říct, že to, co jsem naznačila, platí. Dneska bude vrcholit ta horká vlna, kterou prožíváme, takže maxima mezi 31 a 36, ale už od zítřka by přece jenom měly být teploty o něco nižší. Někteří ale říkají, co to bude za ochlazení, když bude 30 nebo 32, ale to bude opravdu jenom v těch nejteplejších oblastech.
1: No tak, jak jste říkala na začátku, bude to opravdu velmi pestré. Já raději přidám ještě doporučení. Můžete-li, přibalte si k sobě do tašky a nebo do batěhu deštník nebo pláštěnku. Možná, že se bude hodit. To byla Na pohodě. Meteoroložka České televize Taťána Míková. Děkujeme za předpověď a naslyšenou zítra.
0: Já jenom, jestli můžu dodat, ta pláštěnka bude lepší, protože bude foukat silný nárazový vítr. Pěkný den.
1: Dobře, díky moc za upřesnění. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Těším se, naslyšenou.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulin, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulin připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy. O den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulin pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písnička.

0: Je to neuvěřitelné, ale právě teď jsme se díky písničce Mama od Marty Kubišové přesunuli zpět až do roku 1970. Teď ale zpátky do roku 2026, konkrétně do 10. srpna. Před námi je další díl Bylinkové lékárny. V něm sáhne Eva Bucharová po kuření, které je dobré v bramborách, ale také na vepřové pečince. Představí nám totiž prospěšné vlastnosti kmínu.
1: Dnešek si okořeníme, přesněji řečeno okmínujeme a tím podpoříme trávení, pročistíme krev a možná i trochu zhubneme. Silice obsažené v kmínu pomáhají při nadýmání. Jestli úplně automaticky přidáváte kmín do vody při vaření brambor, děláte dobře. Nejde jenom o chuť, ale kmín především neutralizuje škodlivý solanin obsažený hlavně v zelených a klíčících bramborách. Kmín je močopudný, podporuje tvorbu mateřského mléka a je vhodný i pro kojence a malé děti při zažívacích potížích. Usnadňuje také vykašlávání. Uvolňuje trávicí šťávy, takže ideálním řešením v případě, že se vám udělá špatně od žaludku, je kmínový čaj. Jak na to? Lžíci kmínu zalejte vroucí vodou a nechte louhovat aspoň 10 minut. Pak sceďte a popíjejte.
0: Slova kolegyně Evy Bucharové mohu jenom potvrdit, protože si vzpomínám, když se nám narodil syn, tak kmín byl opravdu velmi častým kořením, které jsme jen tak s vodou vařili, protože opravdu je velmi prospěšný. Tak možná i vy si najdete jeho další uplatnění v kuchyni. Teď už ale zase zpátky k muzice, před námi jsou Plavci.

Před 145 lety se narodil skotský lékař a vědec Alexander Fleming, objevitel penicilínu. Jeho objevy si v pohodovém ránu připomeneme v reportáži, a to přímo z londýnské nemocnice už za pár minut.

0: 6. srpna to bylo přesně 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilinu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Alexander Fleming a penicilin, téma reportáže Jana Marka v Pohodovém ránu.
1: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
2: This is where it all happened.
3: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
1: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
3: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
1: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
3: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
1: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie Jaromír Marek, Český rozhlas.

Synkopy 61, jejich Casanova, to byla píseň, která právě teď dozněla v pohodovém ránu. No a vzhledem k tomu, že za 8 minut bude 9 hodin, tak je jasné, že před námi jsou dvě písničky a také loučení. I když ne na dlouho, protože se na vás budu těšit zase zítra v 8 hodin, ale nejprve vás pozvu na další pořady, které vám Pohoda nabídne. Po 9. tandem Honzy Rosáka. Vrátíme se do roku 2011, kdy pozvání Honzy přijal herec Pavel Novotný. No a budu také lákat na dnešní kolotoč. Startuje tradičně v 11 hodin. Mozaikou zajímavostí z domova i ze světa vás tentokrát provede kolegyně Jana Chládková. Tak se mějte moc hezky. No a zítra naslyšenou v 8 ráno na Pohodě.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, Tandem je na startu a tak vás u rozhlasových přijímačů vítá a přeje hezkou chvilku u rádia Jan Rosák. Můj dnešní host má za sebou řadu zajímavých rolí. Diváci ho mohli vidět třeba jako Athose ve Třech mušketýrech, jako Oidipa, nebo taky jako Lennyho v dramatu O myších a lidech. Takhle bych mohl pokračovat a jmenovat pěknou řádku rolí. Pozvání do Tandemu přijal herec Pavel Novotný. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Hned po písnice si budeme povídat o vaší cestě, a to z Brna přes Pardubice až do Prahy.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Novotný se narodil v Brně, i když to není na jeho dialektu slyšet, ale to většinou bývá tak, že s prominutím se určitě neurazíte, komedianti se prostě přizpůsobí. Takže když, dejme tomu, je někdo pochází z Ostravy, tak se to na něm taky většinou nepozná. Ale někdy jo. Karel Heger, tak na tom všichni poznali, že pochází z Brna, ale na vás ne.
2: On asi každý člověk taky trošku má jinou inklinaci k tomu takzvaně chytat ty regionální přízvuky. Zářným příkladem je moje manželka, která se narodila v Olomouci. A poté, co jsme velmi záhy po ukončení Janáčkovy akademie odešli, protože ona je moje ročníková spolužačka, odešli nejprve do Šumperka a potom tedy definitivně do těch Pardubic, tak začala přebírat zase takové ty místní typické dialektové záležitosti. Takže jeden čas u ní bylo zcela běžné slyšet třeba sousloví tož hele.
1: To je dobrá kombinace teda. Tože, hele, no, tak to jo, to je hezký.
2: A já jsem tím chtěl říct, že já tenhle typ asi tak zase moc nejsem, protože já jsem ani tím brněnským hantecem příliš nikdy tak jako nemluvil. Když si odmyslím taková ta první dětská léta, mám dochované zvukové záznamy, tatínek měl starý kotoučový magnetofon, tajně natáčel, tak to ještě opravdu to dítě, ten dětský hlas je skutečně typický brňák, ale pak mi to velice rychle přešlo.
1: Já si myslím, že to záleží na tom, do jaké společnosti zapadnete, kamarádi, samozřejmě. Škola a tak dále, party a tak. A jak se mluví tam samozřejmě, protože člověk je velice přizpůsobivý živel a přizpůsobí se samozřejmě, chytá to. No, ale spíš mě zajímá, než ten hantec, jak jste se dostal k tomu, kde zavolalo poprvé divadlo, kde vás oslovilo, kde cinklo poprvé.
2: To je strašně dlouhá, v podstatě, ale ne, ono je to strašně prostý. Já nejsem z těch, kdo by o sobě tvrdili, že od začátku, od jak živat, tak nějak měli pocit, že to divadlo je to jediný, to vůbec ne. Ale můj tatínek se na mě dopustil kdysi takového přečinu, že mě ve 4 letech naučil plyně číst. Ergo, já jsem ve škole se nudil a četl a byl jsem velmi často vyzýván učitelkami, abych předčítal třídě. Zákonitě následovala taková výzva od jedné paní učitelky, ty bys měl zkusit recitovat, takže jsem se účastnil a prošel jsem všemi Bulgarovými, Prostějovi a podobnými záležitostmi. No a počas se to vyústilo v to, že mě zase někdo řekl, prosím tě, proč ty neděláš nějaký divadlo amatérský nebo takhle, což tak jsem se do toho taky vrhnul a pak to logicky už vyústilo, když jsem, to už jsem měl takový pocit, že možná by to nebylo úplně špatný zkusit, vyústilo v přijímačky na Janáčkovou akademii.
1: Šel jste rovnou nebo přes nějaký mezistupeň, to znamená rovnou v těch 17 nebo?
2: Na drzo, rovnou po maturitě mimochodem na latinsko-řeckém gymnáziu, to mě tatínek totiž nedovolil jít na konzervatoř, ta touha po nějakým tom herectví už teda přišla dřív, takže jsem říkal, že půjdu na konzervatoř, což otec zásadně odmítl a chtěl ze mě mít inženýra, protože on kvůli mě nedodělal vysokou školu.
1: Je to jasný, chtěl, abyste dělal nějaký pořádný zaměstnání.
2: Přesně, tak jak to vždycky bývá. Takže to mě zakázal, ale nicméně já jsem si pak prosadil svou stavu Janáčkovou akademii.
1: Latinsko-řecký
2: gymnázium. Ano, my jsme byli poslední ročník v republice tenkrát, který ještě měl jakoby maturitu z latiny a 3 roky starořečtiny. Pokud se mě chcete zeptat, k čemu by to bylo dobrý, tak k ničemu.
1: Teď jste mi vzal okamžitě otázku, protože to vás musí logicky. To vás musí logicky napadnout, že to mě musí zajímat. Neuplatnil jste to nikdy?
2: Ne, akorát, že tak jako ta živá latinská slova, takzvaná, člověku utkvěla, když jsme se museli memorovat dlouhé pasáže v latině. Třeba Horatio prima in Catilinam od jednoho velmi známého řečníka, ten jsme museli umět. Takže to člověku zůstane v hlavě.
1: A starořečtina, to je asi od novořečtina daleko, takže ani když jste tak, řecka, tak jste neuplatil.
2: Upozorňuji vás, že řek starořecky nerozumí ani slovo.
1: No, to jsem si myslel.
2: Naprosto.
1: Tak to je, jak kdybyste to zkoušel na Václaváku se staroslověčtiny. Taky byste asi neuspěl.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mého dnešního hosta, herce Pavla Novotného, se zeptám zcela jednoduše. Je jednoduchá a snadná cesta z Brna až do Prahy?
2: No to sednete do auta a jdete
1: po dálnici. Tak pozor, tak to teda jednoduché není.
2: Ale máte, ano, ani to není jednoduché.
1: Ani to není jednoduché.
2: No tak v mém případě to bylo tak, že tam ještě byl takový mezistupeň, protože z toho, jak říkáme my Janáčkova absolutně marného učiliště, jsme odešli.
1: To se tak říká.
2: To se říká o jamu, nebo říkalo možná.
1: Já už a vědí to třeba, vědí to pedagogové, se tomu
2: tenkrát říká. To věděli, jestli to vědí dneska. Ale odtud jsme celý ročník s velkou slávou, tenkrát se o tom psalo v Mlaďáku, v Mladém světě, pamatujete jistě toto periodikum, odešli celý ročník, bezmála celý ročník do Šumperka, tam nám nabídli angažmá. A to bylo nádherný roční prodloužení vlastně školy.
1: Protože jsme si tam jména těch kolegů, protože mám takový pocit, že někdo z nich tady byl, že mě o tom taky vyprávěl.
2: Ve Zlíně je Rosťa Marek a Milan Hloušek, Jirka Vobecký je v Českém Těšíně. Z těch kluků vlastně to je všechno. A já teda jsem v Pardubicích a z dívek po hříchu, kromě mojí ženy, divadlo, pokud vím, nedělá tak úplně žádná. Takže možná, že jste se vlastně s naším ročníkem už posléze setkat nemohl. Ani. Ale nicméně tenkrát jsme s velkou slávou, jak říkám, odešli do toho Šumperka, když nám bylo samozřejmě jasné, že to bude, nebude navíc než na rok, protože kluky čekala povinná tehdy vojenská služba roční. Ale převzali jsme si tam sebou absolventské představení jedno, Celápkovo zavraždění svaté Celestýny, které jsme tam s velkým úspěchem hráli. A bylo to, jak říkám, nádherný prodloužení vlastně té školy, protože to ještě pořád bylo. A krásně nás tam ti místní přijali, přestože jsme čekali, co asi budou místní dívky a mladíci říkat, když jim tam přijde 9 dalších lidí, nebo 8. Bylo to nádherný.
1: To
2: a potom,
1: je zvláštní,
2: potom tedy následovala ta vojna, jak říkám, mezi tím se mi narodil syn. A po vojně, já už jsem vlastně po škole měl nabídku do Pardubic, ale po vojně jsem ji teda realizoval s tím, že jsem vlastně ještě tak jako trošku dělal otočenou, jak se říká u nás v Brně, že jsem říkal, já jsem se teďka jako oženil, já mám ještě manželku, nebudu přece chodit do jiného angažmá. Zkrátka nabídli angažmá i mojí ženě.
1: No a to, tam, to znamená, že u vás stáli teda?
2: Asi ano a jsme tam dneska, já se to bojím říct nahlas, jsme tam 24 let.
1: 24 v jednom. Víte, že to je vzácnost?
2: Je to vzácnost, ale já to nechci, aby to vyznělo jako nějaká zásluha, že bych se připisoval nějakou zásluhu. Já spíš myslím, že je to z velké části taky pohodlnost. Protože vždycky, když jste někde dlouho, tak si uděláte známé. Konec konců, co si budeme povídat, už máte i známí doktory, že jo? Takovýhle všechny užiteční
1: určitě,
2: lidi.
1: Určitě,
2: a pak se velice těžko říká, no tak já půjdu zase někam jinam a uvidím, jak. Já jsem byl pevně rozhodnut po té škole, že budu vždycky tak 2-3 roky maximálně v jednom angažmá a projdu si tu republiku, běžně, jak to herci dělají. No a pak najednou jsem zjistil, že vlastně, ale už ten start byl, neříkám špatně pro boha, chrán pánbůh, ale už byl jinak, protože už jsem přicházel do Pardubice jako člověk, který má rodinu se ženou a s dítětem. A už to znamenalo trošku zase jiný podmínky. A najednou zjistíte, že opravdu je to pohodlnější, když už víte, no, na koho se obrátit, kam zajít, každý vás tam jako
1: ale
2: zná.
1: Jo, ale ono to ještě z té druhé strany vyžaduje, aby s vámi tam byla ta spokojenost a aby vy jste tam byl spokojený.
2: No pochopitelně, no ale tak patrně to tak zlý nebude, když jsem tam strávil takovou dobu.
1: Tak to předpokládám, že vás tam asi mají rádi, že na vás spolíhají. Ale co vy jste tam taky takhle spokojený a vyhovuje vám třeba kolektiv, dramaturgie, barák, město?
2: Umíte si představit, že bych řekl bez výhrad ano? Já myslím, že to ani nejde.
1: No nevěřil bych vám.
2: Samozřejmě, no přesně tak. Samozřejmě vždycky všude někdy něco je, tak se tak ta období různá se střídala a střídají. A už několikrát jsme buď já nebo moje žena byli nakloněni tomu změnit to angažmá. Po hříchu nikdy se to nestalo najednou. Takže vždycky jsme jeden druhý vymlouvali.
1: Počkej,
2: ještě ono to bude zase jinak, uvidíš a tohleto. Takže vlastně takhle jsme tam strávili celá ta léta.
1: A ve vzájemném vymlouvání.
2: A nemůžu zase tvrdit, že by to bylo špatně, to ne.
1: To ne, tak to určitě. Ta léta, 24 let, to hovoří samo za sebe.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Novotný v současné době v angažmá v Pardubicích, ale je to marné. Prostě popularitu vám celostátní, myslím, přinese až to, že strčíte s prominutím obličej do nějaké televize. A vám se to povedlo v seriálu Ulice. Rázem se člověk stane slavný. Cítíte to i zpětnou vazbou třeba v Pardubicích?
2: No tak zase bych lhal, kdybych řekl, že vůbec ne. Jo, ale přesto, že jsem účinkoval v epizodních roličkách v mnoha seriálech, připomenu četnické humoresky Horákovi, Kriminálka Anděl, snad opravdu co běžel, tak v té Ulici se z té epizodní původně roličky teda vyvinulo něco o malinko většího, takže opravdu občas mě lidi poznávají, ale to je, nedávno jsem to slyšel taky v rádiu, nějaký kolega, už se bohužel nevzpomenu, který mluvil o tom, že to je takzvaná částečná popularita, nebo taková ta poloviční popularita, že třeba nakupujete v obchodě, pokladní je skloněná nad tou kasou a teď promluvíte a ona s takovou nadějí a jiskrou v oku zvedne ten pohled a pak ho zase sklopí, protože vás nepozná, protože pamatuje jenom ten hlas od někud z reklamy, z rádia, to je jedno. A nebo naopak, už se mně mockrát stalo, že mě v Pardubicích někdo oslovil, říká, hele, ty jsi byl ředitelem Semtíně, viď?
1: To se stalo s prominutím Petrovi Novotnému, taky mu říkali, já tě znám, a on už taky chtěl říct asi z televize a ten dotyčně říká, ne, ty jsi hrál člověče volejbal v Šumperku, viď?
2: No, je přesně ono, ano. To je
1: já jsem zase prodával ve stavebninách v Dobříči, takže ano. Máte to takové.
2: Mně se to poprvé stalo, když jsem kdysi před lety, možná si některý posluchač vzpomene, natočil reklamu, jak jsem podsekával kosou takovej smrk, to bylo takový jako velice vtipný, takže to docela dlouho běželo. A jeden člověk mě takhle oslovil na ulici, naštěstí šel s partnerkou, která ho trošku mírnila, že říká, hele, nazdar, jak se máš a tohle. A ona na něj furt drcala. A pak tedy, abych to zkrátil, po chvíli vyšlo najevo, že on mě skutečně zná jenom z té reklamy. Říkal, ježiši, promiň, ale já jsem ti měl takový pocit, že už jsem tě párkrát měl v obýváku.
1: Asi jo. Takže asi jo, asi jo. Ale já si myslím, že to herci může přijít, ale samozřejmě jaksi většinou ne. Ale může to přijít až trošičku smutné a takové líto, že jste zahrál jste v těch Pardubicích za těch 24 let určitě tolik skvělých rolí, na který jste většinou i pyšnej. A pak stačí zahrát jednu takhle roli jednoho Radka Masnýho prostě vždycky, v Ulici a hotovo.
2: Vždycky vzpomínám na to, co před časem řekl můj kamarád a kolega, někdejší Vláďa Čech, když ho všichni opěvali za toho milionáře, říkal, ale uvědomte si, že na oblastních divadlech je spousta ještě lepších herců, než jsem já. Akorát o nich nikdo neví, protože se nedostanou do něčeho takového. No, je to strašně nespravedlivé.
1: To samozřejmě šlechtí, Vláďu, ale je to tak.
2: Já jedním dechem opakuju to tež vlastně, protože určitě. Skutečně jako musíte natočit, jak říkáte, nějaký seriál, nad který všichni koukají a to, že pracujete někde a odvádíte svoji práci co nejlíp, to o tom divadle za stolik lidí neví. Co
1: ne, se to je bohužel pravda. Ale díky za to, že dneska už mají herci z oblastí tuhletu příležitost větší, než jim mývali kdysi.
2: No, to předtím, sporně pravda.
1: No, ale já bych se chtěl vrátit, a myslím si, že docela oprávněně, k Pardubicím. Co je tam za vámi tak jak hezké role, na které rád vzpomínáte a říkáte si, tak tam jsem nechal kus sebe.
2: Já za těch 24 let zase nemám a pocit, že jsem si zahrál až tolik, že by to nemohlo být víc, to zase nebudu lhát. Ale na krásný příležitosti, na krásný role a na báječnou spolupráci v mnoha případech si velice rád vzpomínám. Jste tady jmenoval třeba Lennyho, to je postava z Steinbeckova románu, později zdramatizovaného o myších a lidech, který kdysi dávno, opravdu před dlouhými lety u nás režíroval Po hostině, Petr Kracík, režisér a ředitel divadla Pod Palmovkou. A protože pak od nás přenesl Sakum Pikum.
1: To bylo takhle, obráceně.
2: Sakum Pikum i se Standou Lehkým hlavní roli si je přenesl Pod Palmovkou.
1: A za Rostěho Čtvrtlíka.
2: A Rostě Čtvrtlík hrál potom roli, kterou jsem hrál v Pardubicích já. Já když Rostu postihli ty jeho potíže, tak jsem pak několikrát Pod Palmovkou tu roli ještě hostoval, takže vím, jak to probíhalo dál. Ale říkám to proto, že to byla jedna z nejkrásnějších rolí, jedna z rolí, na které nejraději vzpomínám a nejenom proto, že se teda snad to můžu říct povedla, ale že ta práce byla nádherná. Říkám to záměrně proto, protože v tuto chvíli máme po premiéře Mefista v Pardubicích, kterou rovněž režíroval Petr Gracik. A zase se znovu vrátil ten, ale nemluvím jenom za sebe, ale za všechny kolegy bez výjimky ten pocit nádherné spolupráce a toho, že na to se bude vzpomínat, protože to stálo za to. Přesně, to je velice vzácný udělat. Velice.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Novotný, můj dnešní host v Tandemu, herec Pardubického divadla, se potkal při příjemné příležitosti v seriálu Ulice s jednou úžasnou osobností českého divadla a taky komiky, a tak si ho vybral z klasiků, tak jak měl tu příležitost. Já si myslím, že to jste vybral teda, Pavle, moc dobře. Mirek Lipský, to je opravdu skvělá osobnost.
2: Určitě ano. Já jsem hrozně rád, že jsme se mohli setkat byť při takové příležitosti, jako je seriál Ulice, alespoň jenom tak letmo, ale nicméně využil jsem toho, nedalo mi to, když jsme spolu jednou měli společnou šatnu, že jsem si dovolil panu Lipskému říct, že si nesmírně vážím toho, co udělal, řeknu to tak, jak jsem to řekl jemu, co udělal v životě pro srandu. Protože si myslím, že tak pečlivá práce, jakou odváděl on na té legraci, ono se to řekne jenom jako že psina, ale ona je to dřina, co si budeme povídat. Jo. Ta se jen tak nevidí jako u pana Lipského. To bylo skutečně podle mého názoru špičkové herectví komediální, které on provozoval vždycky ve všem. A vždycky vycházel z toho, co asi odpozoroval od lidí, protože to bylo přesný. To je jako třeba pan Vlasta Burian by nikdy nebyl tak geniální, kdyby se v tom každej nepoznal.
1: Přesně tak.
2: A u pana Lipského mám ten týž pocit. Takže jsem šťastný, že jsem mu to mohl říct.
3: Pane, to halo, pane, to bylo pro mne?
4: Ano, promiňte, přesně tak. Totiž, nezlobte se, ale vy mi připadáte nějaký takovej povědomej, kde já vás jenom viděl.
3: No, vy mi taky připadáte povědomej.
4: No.
3: Až moc?
4: No.
3: Neviděli my jsme se v létě 56. roku na Zlatých pískách?
4: Počkejte, 56, 50, ne, kde pak? Ne, v 56. jsem byl v Benátkách, ale počkejte, v 57. že já vás potkal na Rujáně, že jo?
3: Ne, nepotkal.
4: Ne.
3: Já byl v 57. v Mamáji, v Rumunsku.
4: A tak tam jsem vás potkat nemohl, protože já byl v Rumunsku až v 59. roce.
3: No, to já byl v Jugoslávii.
4: Moment, já už to mám. Poslyšte, že vy jste ten pán, co za mě zaplatil v 60. roce v Káhiře v baru tři frťany.
3: Nejsem škrob. Ty tři frťany bych vám v Káhiře moc rád zaplatil, ale já jsem byl v tom roce na Malorce.
4: Ale
3: počkejte, nejste vy ten pán, co jsem s ním v 61. jel z Grinzingu do vídeňského hotelu Fiakre?
4: Ne, tak to nejsem, to ne.
3: Nejste.
4: Ne.
3: To je škoda, to byl moc veselý a příjemný pán. No opravdu to nejste vy, vzpomeňte
4: ne,
3: si.
4: Ne, opravdu.
3: Helejte, druhý den jsme přece v Prátru potkali takový dvě přítulní slečny.
4: No tak to je mi moc líto, že jste je nepotkal se mnou, ale víte, já ve Vídni ještě nikdy nebyl.
3: No tak, kde jsme se potkali?
4: Já vám nevím.
3: Možná třeba služebně.
4: Aha.
3: Služebně, snad vám řekne něco mý jméno, Holverda.
4: Těší mě, Breburda.
3: Mě taky.
4: Promiňte, narše se zlobit, ale jméno mi jaksi, abych tak řekl, nic neříká. Snad vaše ctěné povolání, že by mi naznačilo.
3: No, už zase vedoucí masný. A čím se račte vy zaobírat?
4: No tak už zase vedoucí ovoce a zeleniny.
3: Už zase.
4: Aha.
3: My se potkali v roce 63.
4: No jo.
3: To byla blbá dovolená.
4: No jo, a dlouhá. Poslyšte, kde vy jste jaksi, abych tak řekl, ráčil trávit?
3: Na Pangráci, kamaráde.
4: Aj, tak tedy radši prominout, pane, já jsem se zmýlil. Já jsem nastoupil v roce 63. jaksi dovolenou na Borech v Plzni.
3: No to je báječné. My se vlastně vůbec neznáme. V životě jsme se neviděli.
4: A přitom jsme si tak povědomí.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Pavel Novotný, který, když vám vstoupí do dveří, tak si řeknete vstoupil kus chlapa. Já mám takový pocit, že vy na sobě pracujete docela slušně, ne, Pavle, co?
2: No tak s takovými osudovými výpadky se už 30 let pokouším dělat kondičně kulturistiku, když to řeknu nadsazeně, prostě chodím občas do posilovny takhle, no řečeno správně. No a nemůžu říct, že bych teda bez toho nemohl být. Vždycky se přemlouvám, celých těch 30 roků se přemlouvám, abych tam znovu šel.
1: A děláte to proto, abyste byl fešák, nebo aby vám to dělalo dobře na duši?
2: Musím přiznat, že oba důvody jsou platné.
1: Herec musí na sobě pracovat, aby vypadal.
2: Nechci být nevzhledný tlouštík prostě, takže se snažím touto cestou nějakým způsobem to tělíčko sformovat a zároveň, když potom odtud odcházím, tak jak jste řekl, mám dobrý pocit.
1: No jasně.
2: Jsem sice totálně zničený, ale mám dobrý pocit.
1: Jinak jsem si všimnul, že děláte takové docela zajímavé koníčky, které zase jsou té kulturistice kondiční poměrně dost vzdálené. Jako taková jemná práce, jako třeba keramika, nebo řezbářství, nebo malování.
2: No ta keramika vede. Já hrozně rád dělám cokoliv, co se týká výtvarna. Hrozně rád, mě to moc baví. Ne, že bych v něčem byl nějakým způsobem vzdělán, nebo že bych byl práv to dělat, to nejsem. Hrozně mě to baví a té keramice se věnuju opravdu celé ty roky, co jsem v Pardubicích, protože jsem velmi záhy potkal dnes už velmi dobrýho kamaráda, keramika Míru Chaloupku, pardubického vynikajícího výtvarníka. A on mi poskytl tu možnost chodit k němu do ateliéru a trošku se přiučit. No a tak to celý ty roky nějakým způsobem, je to taky mimochodem vynikající terapie, ta keramika, když se člověk odreaguje a hlavně to, co uděláte, nikdo vám do toho nekecá. Žádný režisér za váma nestojí.
1: Počkejte, to ovšem jenom v tom případě, když s tím nejdete na veřejnost.
2: To jsem taky nikdy neudělal, ale teď mě čeká takové, jak jsme tady o tom před chvilkou si špitali, nepříjemné výročí moje, tak k této příležitosti chci poprvé v životě udělat výstavu ve foyer.
1: Ale tohle to klidně můžete prásknout, to je tak příjemný, to je, navíc vy na to nevypadáte.
2: Děkuju, vy jste hodný. Ale koukám, že máte brýle, takže to bude možná. No, bude mi zkrátka v květnu 50 a na začátek června připravuji do foaje, tedy skutečně jsem se osmělil a připravuji tam výstavu keramiky a
1: to už vám
2: a grafiky.
1: Do toho začnou kecat, pozor.
2: A to už to asi někdo bude kecat, no. Ale...
1: A na co se specializujete? Abychom si udělali představu trošičku, protože tady nemáte s sebou žádné dílko. No, co děláte? Děláte figurální věci? Nebo...
2: Je to něco mezi vlastně takovými jako trošku abstraktními záležitostmi a figurální plastikou. Většinou jsou to věci závěsné, tedy aby si to dokázal posluchač představit, takové ty všelijaké kachle a podobné věci, jak se tomu říká. Vždycky se snažím, tak jak jsme o tom tady mluvili v minulých vstupech, aby i v tom byl obsažen nějaký humor. Aby lidi nedumali, co tím chtěl výtvarník říci a že jaký je to úžasný umění, na to si vůbec nedělám nějakým způsobem nároky, ale spíš, aby to aspoň někoho trošku pobavilo.
1: I to řezbářství je v tomhle tom duchu?
2: To řezbářství moje, to je velmi příležitostný, protože to provozuju jenom o prázdninách, protože skutečně přes ten rok se k tomu člověk nedostane. Tam mám takovej pocit, že to dřevo si samo říká částečně, co chce, aby do něj bylo vtištěno a musíte se mu věnovat soustavně. S tou keramikou tam to můžu přerušit na týden a přijít za týden a pokračovat dál. U toho dřeva mám takový, možná je to jenom můj dojem, pocit, že to dřevo si říká o to, abyste se mu věnoval a dokončil to.
1: Malování.
2: To je podobně. Já se zabývám spíš trošku jenom grafikou, ne proto, že bych netoužil býti malířem, ale spíš proto, že býti malířem už obnáší trošku o tom něco vědět. Malinko se vyznat v kladení, ale vyznat se v kombinacích odstínů a materiálu a v tomto směru mě absolutnímu amatérovi spíš vyhovuje rutka, tuška, úhel a podobné věci, ty jsou jednodušší.
1: Čili žádná tématika, která by měla hodně blízko třeba k divadlu, nic takového, ne?
2: A víte, že ne?
1: Ne, úplně ne.
2: Samozřejmě někdy se to protne, ale málo kdy.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herci by mohli mluvit o tom a taky mnohdy naštěstí mluví, jak na jevišti může jít, no tak o duševní zdraví to určitě, jo.
2: Bezesporu.
1: Jejdanene, když člověk zapomene text, tak mu opravdu v tu chvilku umře tolik buněk v tom mozku hrůzou. No ale může jít dokonce i o fyzické zdraví a dokonce
2: nesporně,
1: o životě.
2: Stalo se vám to nikdy, Pavle? Mnohokrát. Jednak protože jsem se nikdy nevyhýbal takovým těm fyzicky náročnějším momentům ve zpracování té které role, takže po čase se stalo zvykem, že mě to režiséři automaticky nabízeli, protože věděli, že Novotný to udělá a nebude remcat. A jednak protože trošku občas hold, jako jsem byl nepozorný vůči své bezpečnosti, takže jsem mě několikrát přihodili lecjaké věci. A že jsme teda toho zažili, například když Michal Tarant režíroval před lety Ptáky Aristofanovi v divadle Pardubickém, tak věřte nebo ne, nad hledištěm byla natažena padáková síť, ve které chodil Vladimír Čech, to byste nevěřil. A my další jsme na natažených horolezeckých lanech, majíce karabiny a takové zvláštní postroje na sobě, létali skutečně z druhého balkónu na jeviště. A když se postavíte na druhý balkon a podíváte se dolů, tak věřte mi, že to chce určitou odvahu. Ale tam se tedy naštěstí nikomu nic nestalo, nikdy ani mně. Ale vzpomínám si třeba, když se hrál před časem, před dlouhým časem v Pardubicích Otelo v režii Juraje Deáka, tak samozřejmě Otelo končí tak, že se propíchne, to ví každý, kdo chodí do divadla, že? Tak já jsem nečinil jinak a při závěrečném monologu jsem vytáhl skrytou dýku a jakoby jsem se bodl do břicha, otočil jsem se, padl jsem na kolena a umřel. Jednoho dne se stalo to, že jsem se jakoby bodl do břicha, pustil jsem tu dýku, padl jsem na kolena a ta dýka z nevysvětlitelných, já jsem měl vždycky z fyziky trojku, ale nepochopím to do dneška, důvodu zůstala stát na té rukojeti tím ostrým nahoru. To byla divadelní dýka, tedy dýka tupá. Nicméně, jak jsem padal, a kdo ví, proč jsem zády k divákům měl zavřené oči vždycky, nevím z jakého důvodu, tak jsem obličejem opravdu naletěl přímo na ten hrot té dýky, takže jsem si velmi zásadně poškodil obličej a bylo krve, jak se říká, jako z vola.
1: Tvář.
2: Ano. Naštěstí to bylo pochopitelné, když Otelo umírá, tak tedy v samém závěru inscenace. Takže mě okamžitě manželka odvezla na pohotovost. A já jsem se teprve posléze dověděl, co se odehrávalo dál při děkovačce, protože diváci tleskali a představitel titulní role stále nepřicházel a měli jsme tam kolegu Jirku Klepla, který dneska je v Hradeckém divadle, který už z podstaty vypadá, jakože někdo umřel. On se pořád tváří velice, velice zkroušeně a on zastavil děkovačku s tímto výrazem a říká, omluvte prosím představitele titulní role, v této chvíli je s vážným zraněním převážen do nemocnice. To bylo všechno, co řekl, takže celý Pardubice si vykládali, že Novotnej se píchnul do břicha, že jo, samozřejmě, což viděli, což bylo to poslední,
3: jo,
2: co
3: jasně, zahrý. No jasně.
2: Skutečnost byla taková, že...
3: To vám nemusí povědět, to jsme viděli všichni, ne?
2: Že to spravili dva stehy v obličeji, že jo, ale ještě na té pohotovosti to pokračovalo další legrační epizodkou, protože jak se vždycky chce ten režisér zapsat do toho povědomí a ten výtvarník neméně, tak já jsem měl na holém těle bílej frak se zlatýma epoletama, samozřejmě celý černý, že, jak Otelo bejt má. A moje žena v tom představení hrála Bianku, což je jaksi ženština lehčího ražení, takže podle toho taky byla patřičně vyhastrošená a tam mě odvezla na tu pohotovost. Přísahám, že tam seděl úplně zmlácený, totálně opilej člověk, který když mě uviděl, tak vystřízlivěl a utek. A doktoři měli obrovské gaudium z toho, když viděli, co jim to tam přivezli.
3: Propíchlej černou.
2: Přesně tak.
3: V komediánském oblečení.
2: Který ho navíc přiveze štětka, zavíc pro vědutím.

0: Tiens, passe.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: No, co tam máte dál?
3: Co tam máme dál? Máme tady ještě povídání o tom, co vás čeká, Pavle.
2: Pavel, co kdyby člověk věděl?
3: No, tak jste, dneska jste v nekonečném seriálu Ulice postavou, která je žádána, ale teď to znáte, tam se najednou může stát.
2: Ze dne na den.
3: Ze dne na den vás pošlou vás do Anglie, přejede vás auto. Co se ještě může stát?
2: No všechno, naprosto
3: všechno. Tak spíš takhle. Co vás čeká v tom seriálu, to nevíme a nikdo to neví možná ani autoři, ale každopádně, co vás čeká jinak, třeba v divadle nebo tak.
2: No tak já vlastně taky nevím, já můžu říct jenom to, co mě čeká v bezprostřední budoucnosti. V tuto chvíli v Pardubickém divadle začaly zkoušky na Tajemný hrad v Karpatech. Pardubické divadlo v posledních letech velice hojně využívá možnosti hrát takzvaně v plenéru v letních měsících, protože když si představíte Pardubice, jistě znáte to okolí, to je totální beznadějná rovina a jeden jediný kopec v širokým dalekým
3: Kuňka.
2: Okolí, to je Kuňka. Že? A tam je hrad, který mimochodem mě taky hrozně baví, protože to byla absolutní zřícenina, kterou posléze někdy v 19. století dostavil Sdružení českých turistů. Jo? Hrozně líbí. No a tam je takový rondel, taková vyhlídka pod Kunětickou horou, na kterém už leta hrajeme pravidelně některá představení. A poslední leta dokonce se děje to, že se speciálně připravují pro tu Kunětickou horu ta představení. Pak se vždycky samozřejmě na zimu přetáhnou do divadla, ale jsou připravována už jakoby přímo tam. Počítá
3: se Noc na Karlštěně se tam hrála.
2: Noc na Karlštěně, ta se hrála ještě na nádvoří Kunětické hory, ale třeba Čachtická paní, Cikáni jdou do nebe a takováhle představení z poslední doby, která posluchači určitě budou znát, aspoň místní, tak ta už se připravovala speciálně pro tu vyhlídku pod Kunětickou horou, že to krásný, že divák sedí, vidí jeviště a za náma se tyčí ten hrad, tak to skutečně, no a co jinýho tam nasadit taky než Tajemný hrad v Karpatech, že jo, takže jak jsem si vyslechl explikaci režijní dneska, tak nechceme snad parodovat film, nebo ještě nedej bože jako nějakým způsobem do něho vycházet a napodobovat, no, ale spíš malinko vycházet z toho původního Vernova románu. Měla by to být legrace, měla by to diváky především bavit, protože to k tomu patří. Že?
3: Hrajete telekastelouka?
2: Na to bohužel nemám ten věk, jak jsme o tom... Na to máme mladého kolegu. Hrají tam postavu ovčáka, kterou nebudu takhle divákům příliš přibližovat, protože by jim to možná nic neřeklo, ale je to taková prostě taky další figurka. Je tam spousta takovýchhle nádherných postaviček.
3: No, je to podle filmu v podstatě?
2: V podstatě ne. Je to ještě...
3: Že by to bylo podle Verna,
2: jakoby
3: ne.
2: Podle Verna. Je to jakoby trošičku rozepsáno, ale není to ani úplně otrocky podle něj. Je to trošku takový jakoby kompilát nějakých nápadů. Uvidíme, co se vylíhlo panu dramaturgovi v hlavě. Nechám se překvapit. Zatím začínáme, takže ještě nemám úplně konkrétní představu, jak to bude vypadat.
3: No, já si myslím, že blíží se také herecké prázdniny. Ty nepochybně budete aspoň z části trávit ve vašem oblíbeném nebo na vašem oblíbeném hlasově Kunštátsku.
2: Co vy všechno víte? To je úžasný.
3: No, protože to je kraj, který se mně taky líbí. Jak jste se tam dostal vlastně?
2: Jak jsem se tam dostal? Můj tatínek, jak už jsem tady na začátku pořadu zmiňoval, byl profesí stavař, protože potom taky toužil, abych ze mě byl ten inženýr, že jo? A kromě jiného dělal hlavní stavební dozor taky na stavbě takové malilinkaté továrničky v roce 1951 v údolí, kousek od Kunštátu, kde se do dneška vyrábí karborundum brousek, prosím pěkně. A jak se tak toulal ve volných chvílích po tom okolí, protože velice miloval přírodu, tak našel takové údolí, kde už v té době stály asi dvě nebo tři chaty, dneska jich tam stojí 10 a postavil si tam prostě chajdu. A od té doby tam jezdím, protože to, já říkám, já jsem takový, mám takový ten syndrom český toho chatařství, ale dědičně. Já to zdědil po tátovi. Takže to cítím jako zodpovědnost, že musím vlastně, ale ne, že bych musel, já chci, protože se mi tam strašně líbí.
3: Nepochybně. To vám schvaluju, to je krásný kraj. Ať se vám tam líbí, ale nejenom tam, ať se vám líbí všude, kam zajdete, ale hlavně ať se líbí divákům, když zajdou na vás do divadla, do Pardubic a samozřejmě taky, ať se vám daří v seriálu.
2: Já moc děkuju.
3: Prostě na co šáhnete, ať vám jde.
2: Díky moc.
3: Pavel Novotný byl dnes hostem Tandemu, moc děkuju za návštěvu a nashledanou.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Tandem Jana Rosáka.
4: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
5: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimi?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Je čas na pravidelné životopisy, které budou tentokrát patřit herečce Lídě Bárové. Zkusíme zmapovat složité peripetie jejího životního příběhu, a to i přesto, že mnohé z něj zůstává dodnes utajeno.
1: Lída Bárová.

0: člověk se pořád učí. A dokonce i tam, kde to neměl v úmyslu. A naráží do osobností, se kterými se nikdy nechtěl setkat. Nezajímali ho, ani obor jejich činnosti ho nevzrušoval. A ještě ke všemu jsou dotyční už po smrti. Ale stejně se jim nakonec nevyhne.
1: Svět má slabost pro slavné.
0: No vidíte, neříkal jsem to? Už je tady. Lída Bárová. Pokud jsem občas v televizi zahlédl útržky filmů pro pamětníky, sice jsem časem registroval jména jako Adina Mandlová, Hana Vítová, nebo Lída Bárová, anebo Nataša Golová, ale nikdy jsem ani nevěděl, ke které tváři které jméno přiřadit.
1: Vsaď se, chlapče, že tvůj dědeček by to věděl stoprocentně, i kdyby mu už dělalo potíže vzpomenout si na jméno babičky.
0: Otázka je, zdali byste se z toho radovala.
1: Hochu, na nenávist jsem já trénovaná. Víš, kolik negativních hrdinů má historie? Všimni si, kolik krve se jen z dopuštění Napoleona vsáklo do země u Slavkova. A s jakou chutí si dnešní chlapy obléknou stejnokroje a jdou si na to bojiště hrát na bitvu, která byla příšerná.
0: Vy jste zvyklá vyslovovat hrozné věci. Já vaši zpověď poslouchal v dokumentu Heleny Třeštíkové. To jste už byla stará, tvář jste měla strnulou, i když všiml jsem si, že jste asi kdysi musela být krásná. Ale jak jste bez nějakého pohybu mimiky vyslovovala hrozné životní zážitky, až mě mrazilo.
1: Přál jste si, abych plakala? Nikdy na kameru nepláču. Slzy mě za můj život došly.
0: Mně vás bylo líto. Kolikrát už na váš hrob u strašnického krematoria spadlo podzimní listí, ale stále ještě o vás vycházejí knihy. Publicistovi Stanislavu Motlovi, autorovi asi nejzasvěcenějšího pohledu na váš osudový příběh, jste zřejmě svěřila taková tajemství, že dodnes, kromě už vydané knihy, zachovává o spoustě věcí mlčení.
1: To byl člověk, který chápal, protože znal.
0: Ale nepíší se o vás jen knihy. Pražské divadlo Komedie uvedlo, jak to v podtitulu nazývá, intimní variace na téma mezinárodních vztahů. Představení Goebbels Bárová. Máte i svůj Facebook. A když se o vás něco objeví na internetu, okamžitě se lidé na chatu pohádají.
1: Dokonce jsou na sebe sprostí. No, nenávist nepatří k noblesním vlastnostem. Já jsem si nenávist davu vychutnala až do dna.
0: Neprávem?
1: Právem, neprávem. Víte, každá doba znásilněná totalitou nějakým způsobem umaže lidi. Jistě, že ne všechny. Ta vina má ale různou podobu. Někdo opravdu odhodlaně škodil, někdo toužil sklidit odměnu a záměrně se dopustil nečestných věcí. A jiní byli třeba hloupí. Třeba natolik zahledění do sebe, že nepochopili okamžitě veškeré souvislosti toho, co dělají. No a víte, kam s tou pachutí viny po kapitulacích, po převratech? Nejlépe se svědomí utiší, když se ta osobní zátěž přenese na někoho, kdo je všeobecně známý. Populární osoby je možno milovat i nenávidět a občas z nich lze udělat i bleskosvod, po kterém sjedou všechny zločiny, udělí se tresty a společnost pak má pocit, že se očistila a že vlastně byla mravnější, než by se mohlo na první pohled zdát.
0: Já vás nesoudím, ale vy máte pocit, že úzké přátelství s nacistickými pohlaváry, s těmi nejvýše postavenými v tehdejší hierarchii, je možno brát jenom jako společenský rozmar?
1: Chlapče, když se to stalo, byla jsem podstatně mladší než vy. A dosud byl mír. Já točila filmy. A byla jsem úspěšná herečka opilá slávou. Muži se mě dvořili a pokud to byli pánové z nejvyšších pater společnosti, lichotilo mě to. Já jsem se nezabývala analyzováním politiky. Tak jsem se nepěkně zamíchala do dějin, aniž bych si uvědomila, co dělám. Vědomně jsem ale nikomu neublížila.
0: Je to hrozné, ale když s vámi člověk mluví, vždycky dospěje právě k tomu jednomu jedinému bodu. Ale váš život přece musel být mnohem bohatější.
1: Celý můj život a život mé rodiny trvale tragicky poznamenalo právě tohle období. Způsobila jsem nejen sobě, ale celé své rodině prokletí.

0: Byla jste slavná, muži obdivovali vaši krásu, dokonce váš filmový partner Svatopluk Beneš tvrdil, že jste byla nejkrásnější žena, kterou v životě potkal. Když jste pak přehlížela s odstupem život, neviděla jste v tom štěstí?
1: Kdepak. Nejhezčí chvíle jsem zažila, když jsem byla malá. Vůbec vzpomínky na dětství mají dar smiřovat, ladit nás do příjemných tónin a uhlazovat hroty a ostří.
0: Pojďme tedy vzpomínat. I když vy jste se narodila zrovna do začátku první světové války, to nebyl čas pro krásné dětství.
1: To je pravda. 7. září 1914 jsem se narodila a tatínek musel narukovat. Až v 18. roce mohl zůstat doma a začal pracovat na magistrátu. Mimochodem, jmenovali jsme se Babkovi. No a maminka, ta se původně připravovala na dráhu operní pěvkyně. Jenomže rodina všechno změnila a tak maminka nakonec skončila aspoň v operním sboru.
0: A vy jste určitě byla vzorná holčička, která se předváděla návštěvám.
1: To nemohu sloužit. Já byla tvrdohlavé dítě. A tak mě museli často trestat. I když tatínek byl hodný. Učila jsem se hrát na klavír, ale talentu jsem zrovna nepobrala. Snila jsem o tom, že budu tanečnice. Učení ve škole mě sice bavilo, i když matematika mě dělala potíže, ale rozhodně jsem nebyla žádný primus. Tělocvik jsem ovšem milovala.
0: Taky se vám přece narodila sestra Zorka.
1: To mě bylo 7 let. Byla ohromně krásná. Měla modré oči a plavé vlasy. Dostala se dokonce do reklamy.
0: V podstatě jste asi měla fajn dětství. Kdy vás napadlo, že byste se stala herečkou?
1: To začalo asi v hodinách profesora češtiny Krpce. No a když jsem skončila kvartu, dozvěděla jsem se, že existuje konzervatoř. A to byl pro mě důležitý objev.
0: Co na to rodiče?
1: No, když se mě tatínek zeptal, on mě říkal Bobši, co chceš studovat, Bobši, dál? A já mu sdělila to, co zatím bylo moje tajné přání, docela se zarazil a začal mi vyprávět o velké dřině, napětí. No, prostě vylíčil mi herecký život v nejčernějších barvách a dal mi 3 dny na rozmyšlenou. Samozřejmě, já neměla o čem přemýšlet. Divadlo byla moje budoucnost. Jenomže přišly talentové zkoušky a já měla pocit, že mě ani členové poroty neposlouchají. A přišla sprcha. Jste ještě velmi mladá. Počkejte aspoň rok. A pak to zkuste znovu.
0: Nezdeptalo vás to?
1: Kapku jsem se styděla, když jsem to musela říct rodičům. Vrátila jsem se tedy na rok ještě k latině a zároveň jsem si domluvila lekce u členky Národního divadla paní Suchánkové. Tam mě připravila. A i když za rok přišlo ke zkouškám skoro 100 dívek, já byla nakonec mezi těmi 6 přijatými. Ze školy jsem doslova vytančila a pak jsem se chytila za ruku další přijaté studentky a šli jsme ten úspěch oslavit zmrzlinou. Mimochodem, ta dívka se jmenovala Blanka Vedlichová. Později přijala jméno Valeská.

0: Člověk by měl asi navázat tam, kde skončil posledně. Chcete, paní Bárová?
1: Na to se mě nemusíte ptát. Touláme se nejkrásnějším obdobím mého života.
0: Skutečně? Jistý dnešní plátek je ale fakt, že jde o bulvár. Nicméně napsal o vás, že jste ukázkou toho, jak udělat kariéru přes postel. A naznačuje, že první v pořadí nekonečné řady milenců byl Rudolf Dale. Když vás dostal na konzervatoř, bylo mu 54, zatímco vám pouhých 16.
1: Nebudu vám to vymlouvat. Herečka by měla rozněcovat představivost. Vzpomínám, když jsem s ním studovala Hildu ze Solneze, stále mi jako můj partner zdůrazňoval: Hildo, vy jste mládí. Říkal to tak neodolatelně, že jsem tomu opravdu uvěřila. Snad i já jsem dovedla být přesvědčivá. Víte, byly to nádherné doby. Chodila jsem do školy jako do království štěstí. Přímo vášnivě jsem toužila co nejvíc pracovat a co nejvíc se naučit. A nejen při studiu rolí, měli jsme i dějiny umění, fonetiku, taky rytmiku, balet.
0: A co spolužáci?
1: Vy nedáte pokoj, vidíte. Ale dobře, třeba Ladislav Kořínek. On už byl ve 4. ročníku.
0: Neznám.
1: Jistě, že ne. On později přijal jméno Brom. Ladislav Brom. No a ten mě dal příležitost vydělat si nějakou tu korunku jako statistka při filmování. To víte, konzervatoristky hrály, co se namanulo, jen aby dostali pár drobných do kapsy.
0: Ale to se přece po všechny časy, co vím, na konzervatoři zakazovalo.
1: A zákazy se vždycky porušovaly.
0: Než se to provalilo.
1: Mně to povídejte. Byla jsem ve 2. ročníku, právě jsme studovali melodramy a najednou se mezi námi objevil režisér Krňanský a proslechlo se, že schání novou tvář pro svůj film. To víte, zastavil se i u mě. Zeptal se, jestli umím zpívat. Odpověděla jsem, že jsem se učila a taky troubila na trubku v Armádě spásy. Nebrali jsme to statování vážně, jenže tady šlo o roli. Ještě jsem ani nezakotvila v divadle a už mi život nabízel jinou cestu.
0: Co jste udělala?
1: Toužila jsem vyhovět Krňanskému. Připadal mně proti celé konzervatoři takový moderní. Takže doma zasedla rodinná rada a tatínek nakonec doporučil změnit jméno, zůstat zatím na škole, abych se ještě něco naučila, a až bude film hotov, přiznat zločin proti školnímu řádu a vystoupit.
0: A jak jste dospěla ke svému uměleckému jménu?
1: No, celkem přímočaře. My jsme někdy v létě jezdívali do Pece pod Čerchovem a tam byl zámeček Daliborka, na kterém se scházívali umělci a spisovatelé. Počátkem 20. let tam taky jezdíval tehdy asi 50letý Jindřich Šimon Bár. Tatínek rád četl jeho knihy. Já jsem znala Jana Cimburu. No, a tam jsme se seznámili. A tak, abych zachovala monogram LB, připadl na jméno Bár. No a to se už objevilo v novinách referujících o natáčení filmu Kariéra Pavla Čamrdy.
0: Tehdy se ovšem filmovalo rychle.
1: Velmi rychle. Premiéra byla už na Božího dvánoční v 31. Takže mé dny na konzervatoři byly sečteny. Film měl úspěch, ale já musela jít s pravdou ven. Je ovšem fakt, že hned následovaly další filmové nabídky. No, dnes bych řekla, že jako ostatně víckrát pak v životě jsem dala přednost cestě, která se mně zdála nejpřímnější a nejvolnější. Stala jsem se novou tváří českého filmu v 17 letech. A pak už jsem šla z filmu do filmu.

0: Utkvělo vám z té doby něco v paměti?
1: Bylo to jako tajfun. V paměti už nacházím jen změť názvů, jmen a rolí, režisérů, spoluherců, a už se mi pomalu plete, jak to šlo všechno za sebou. Patrně i proto, že někdy se prolínala práce i na dvou filmech najednou. Uzavírali se spolupráce, nová přátelství a pochopitelně se rodily i lásky.
0: Ano, bulvární plátek vám poslal do postele v tomto období Karla Lamače a Karla Antona.
1: No.
0: Ale neříkejte, že vás maminka hlídala. Už jste nebyla školačka.
1: Tehdejší matky udělali vše pro uhlídání počestnosti i skoro dospělých dcer.
0: Ale stejně neuhlídali.
1: No. Vzpomínám na Lelíčka ve službách Sherlocka Holmesa. To byl film z mnoha důvodů vynikající a znamenal pro mě několik nových významných přátelství. Scénář podle Vavrisovy knihy psal Václav Wassermann a k režii byl z Paříže přizván Karel Lamač. Natáčelo se ve skvělých ateliérech AB na Barandově, které postavil Miloš Havel. On byl od té doby mým velkorysým přítelem vlastně po celou dobu, kdy jsme se ve filmovém ovzduší stýkali. No a asistenta Lamačovi dělal Martin Frič. Tehdy mu záleželo na tom, aby roli královny dostala jeho žena, Suzanne Merville, ale Lamač obsadil mě. Úžasně mě imponoval, jako režisér i jako muž. Snažila jsem se hrát, jak mi to velmi sugestivně vykreslil, bez patosu, přehrávání. Vedl mě velmi energicky a jemně zároveň. Když byl čas, abych oslavila 18. narozeniny, pozval mě k sobě. Naši by mě určitě nepustili. Ale museli ten den někam odjet a já zůstala sama. Tedy nezůstala. A pak se to přihodilo. Krásně.

0: Lamač zůstal vaším režisérem?
1: Kde pak? V roce 32. do mého filmového života vstoupil Vladimír Slavinský. Jeho filmy byly velmi úspěšné. Ve 33. jsem točila další 4 a každý byl pro mě velkým uměleckým poučením, ale i osobním zážitkem. V okénku jsem se potkala s Hugo Haasem.
0: Haas vás ovšem nemohl netečně minout.
1: S Haasem to byl už 3. film, ale je fakt, že jsem měla dojem, jako by si mě teprve teď všiml a usoudil, že jsem k světu. A tak se mi začal svým způsobem dvořit.
0: Co znamená to svým způsobem?
1: No, dvořil se mi a zároveň sám sebe ironizoval. No a konečně mě pozval do kina na film s Gary Cooperem. To víte, pečlivě jsem se na tu schůzku chystala. Neuniklo to ani mamince a začala sondovat. Řekla jsem jí to, aby se mohla těšit se mnou. Jenomže dávno minula hodina začátku kina a Hugo nikde. Usoudila jsem nakonec, že mu prostě do toho něco přišlo, anebo zapomněl. Další den jsem čekala, že se mi v ateliéru omluví. Ale on mlčel. I mě tehdy hrdost zavřela ústa a toto téma jsme otevřeli až po velmi, velmi dlouhém čase. Haas jen na mě vytřeštil oči a nevěřícně se zeptal, vy jste vážně o tom nevěděla? Nechápala jsem. Vždyť mi tehdy zavolala vaše maminka, abych si prý uvědomil, že jste ještě dítě. A musel jsem jí slíbit, že pro vás nepřijdu. Tak to tehdy matky dělali. Ale život stejně uháněl dál.
0: Kdo byl ten šťastný?
1: Miloš Havel tehdy pozval z Paříže Karla Antona na režii filmu Jsem děvče s čertem v těle. Musím říct, že jsme si byli hned blízcí. Anton, stejně jako Lamač, byl protřelý světem. Paříž z něho dýchala. Uměl jednat se ženami. Měla jsem kvůli němu s rodiči těžký výstup a tatínek mě dal dokonce facku. Pak jsem točila se Slavínským Madlu z cihelny. Tam už taky poprvé hrála moje mladší sestra Zorka. No a jakmile skončilo natáčení, vzala nás maminka, abychom si odpočali do Korutan. Bylo to neuvěřitelné, ale najednou se u našeho hostince objevil Anton. Přijel za mnou a dokázal si natolik získat důvěru maminky, že mě nakonec s ním pustila i na týden do Paříže. Umíte si to představit? Připadala jsem si jako na svatební cestě. Ani si neumíte představit, jak po všem tom, co jsem zažila, se zdají být tyto vzpomínky neskutečné.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Lída Bárová.

0: Všiml jsem si, paní Bárová, že jste včera celá zářila.
1: Když vyprávíte tu jednu jedinou kapitolu ze svého života, která byla plná snů, nadějí, šťastných a romantických zážitků, ale i úspěchů, které se v tak mladém věku přijímají, s takovou samozřejmostí, co chcete. V této životní kapitole jsem vyplýtvala všechno štěstí, které mi sudičky přiškly na celý život. Nic už nezbylo na další léta.
0: Přeháníte. Byla tu přece láska ke Karlu Antonovi, jak jsem se dočetl.
1: A Karel Anton byl v Paříži. Víte, u filmu se žije hodně rychle. A vzdálenost Praha-Paříž se zdá zamilovaným celkem nepatrná. Vypravila jsem se za ním. Od té doby vím, že milenci by se nikdy neměli návštěvami překvapovat. Můžete zjistit, že vaše místo zaujala už třeba dcera majitele automobilové továrny Opel. Jak to bylo v tomto případě?
0: No dobře, ale vy jste se líbila mužům, kam jste vkročila. A psal se rok 1934. Vy jste měla 19 let a byla jste nepochybně nejobsazovanější českou herečkou, skutečnou filmovou star.
1: Jak nepodstatné se to dnes zdá.
0: Prosím vás, kolik hereček by mohlo do svého životopisu zaznamenat takovou slávu už v 19?
1: Ale to víte, že jsem byla opilá úspěchem. Byla jsem příliš mladá, abych dokázala mít nadhled. Abych pochopila bezprostředně, že rok 34 pro mě znamená strašlivý osobní otřes.

0: Šla jsem z filmu do filmu. A když jsem točila operetu Na růžích ustláno, dostala jsem jednoho dne telegram od nejznámější evropské filmové společnosti UFA. Zvali mě do Berlína na zkoušku do role chystaného filmu Barcarolla. Měla jsem představovat nejkrásnější ženu té doby v Benátkách.
1: Tomu se nedivím.
0: A bez lichotek, prosím. Mimochodem, na ty zkoušky byl pozván i kolega Rolf Vanka. Jeli jsme tam spolu. Nakonec místo něho obsadili hvězdu první velikosti Gustava Frölicha. Když jsem se to dozvěděla, div jsem neomdlela. To byl idol své doby. Naše první setkání bylo tím pádem plné mých rozpaků, ale Gustav mi je rychle pomohl překonat a pak jsem se u domácí večeře s ním nejen zpřátelila, ale v příštích vteřinách jsem věděla, že jsem velmi, velmi zamilovaná.

0: hodně jindy s ironií a šeptem. To, co dnes víme, anebo jsme se měli dozvědět už brzo, tehdy pro mě jako cizinku nebylo zřejmé. Představte si, jednou v ateliérech pracujeme a najednou se ozve: přichází vůdce! Nastal schon. Režisér Lamprecht se pokusil představit celý soubor a tak jsem se i já ocitla před mužem s patkou, knírkem a ocelově studeným pohledem. Něco ke mně prohodil, ale já nepochopila, co říká. Přikývla jsem a návštěva naštěstí tak spěchala, že podpatky cvakly a celá svita i s Hitlerem odpochodovala. Za 3 dny za mnou přišel kdosi z Lamprechtova štábu a uzemnil mě oznámením: paní Bárová, na zítřek odpoledne jste pozvána k vůdci na čaj. Uvědomila jsem si, že nemůžu, protože natáčíme. Byla jsem ovšem ujištěna, že kvůli takovému pozvání se natáčecí plán změní. A tak jsem očekávala, že něco vymyslí Gustl, ale ten mě jen ujistil, že takové pozvání nelze odmítnout.
1: Takže jste popila čaj s Hitlerem?
0: Víte, připadala jsem si jako v grotesce, když jsem svoji Pragu babinku parkovala mezi Mercedesy před říšským kancléřstvím. Hitler přišel, tvrdě mi stiskl ruku a začal mluvit, takže jsem se naplno musela soustředit, abych mu aspoň porozuměla natolik, že nebudu úplně mimo téma. Konverzace mě ovšem překvapila. Nejdřív pochválil můj klobouček, pak se zeptal, co dělá otec, a následovala otázka, zdali by rodina nechtěla přesídlit do Berlína. Na to se mě zeptal, jsem-li já v Berlíně spokojená, a pak se mi svěřil, jak ustrnul, když mě v ateliérech uviděl. Prý jsem mu připomněla nějakou ženu, která v jeho životě sehrála velkou úlohu. Až prý se lekl té podoby, jako by mu před očima její obrázek ožil. V hrozných rozpacích jsem cosi koktala a on ještě dodal, že mu ta tvář připomíná něco krásného, ale taky velmi smutného. Bezradně jsem dodala, že je mi to líto, a on mi dovolil odejít. Chvilku jsem musela v babince zhluboka dýchat, abych se uklidnila, protože jsem vůbec po této audienci nebyla schopná nastartovat.
1: Nemyslel tím nějakou lásku z mládí?
0: To jsem se dozvěděla mnohem později, že měl v mládí skutečně lásku. Byla to Vídeňačka Angelika Roubalová, patrně měla český původ. Prý se v 21 zastřelila. Smutná historka. Gustl jen konstatoval, že už nikdy nesmím takovéto pozvání přijmout, jenže do týdne se opakovalo.
1: Zvláštní. Zřejmě jste se dotkla nějaké jeho 13. komnaty.
0: Bohužel, do dějin se zapsal Hitler jako zosobněné zlo. A já bez ohledu na to, jestli jsem se mohla nebo nemohla vyhnout těmto schůzkám, jsem dostala palčivý cejch. Ale v tu chvíli jsem to ještě nevěděla.

0: Barcarola slavila úspěch a já s ní. Byl to můj první mezinárodní film. A následovala smlouva z UFA na další 3 roky. Ale do toho přišly zatím malé, ale citelné osobní nezdary.
1: Ale měla jste zázemí u Fröhlicha.
0: Jen na okraj. To jsme si ještě neřekli. Po celou dobu našeho vztahu se rozcházel se svojí židovskou manželkou Gitou. Stupňovaly se požadavky, hádky, do toho vstupovaly pak už i roztržky s mými rodiči. A výsledek? Nikdy se nerozvedl.
1: Ale vy jste zatím šla z filmu do filmu.
0: Ano, dokonce jsem stihla natočit i 2 filmy v Praze se Slavínským. A v 36. jsme s filmováním pokračovali stejným tempem.
1: Ovšem, přišly velké akce, jako třeba olympiáda.
0: Ach, ta olympiáda. Ano, samozřejmě jsme sledovali atletiku. Cestou na stadion jsem zajela k nové vile pro Fröhlicha a narazila jsem do Goebbelse, který si vedl své 2 holčičky. Holčičky byly krásné, Goebbels ne. A ještě kulhal. Ale přátelsky mě oslovil a projevil sousedský zájem o

Václavu vilu. Přítel vyšel před dům a pozval nečekaného hosta dál. Musím říct, že se choval opravdu sousedsky příjemně. A pak jsme na sebe narazili při slavnosti na ukončení olympijských her. Byl tam se svojí rodinou a jen tak nás nepustil, pozval nás na skleničku. S Gustlem probrali sportovní úspěchy a mě občas počastoval pohledem, kterému ženy rozumí beze slov. Do 3 dnů jsem byla oficiálně pozvána k projížďce na ministerské jachtě a tak dále. Scénář, ze kterého není úniku. Představte si, já tehdy dostala nabídku, dokonce opakovanou, z Hollywoodu. To bylo to rozcestí, které jsem přehlédla. Pak už mě jen vlekl osud.

0: Musel jsem o vás, paní Bárová, hodně přemýšlet. Vy jste byla slavná, obdivovaná a v té době, o níž jsme mluvili, už i slušně finančně zajištěná. Ale asi jste byla tak obrácená sama do sebe, že jste nechápala to, co bylo do očí. A vaše lásky?
1: Lásky? Už jsem zůstala sama. Frélich z mého života zmizel. Zůstal Goebbels. Hlásíval se vždy jako Miller. Ten mě ještě někdy k sobě zval, ovšem. Jeho pozvání znělo stále víc a víc jako rozkaz. Cítil se pánem nad filmovým světem a dobře věděl, že se mu nikdo neodváží odporovat. Teď už přicházela doba, kdy jsem nemohla na některé věci týkající se Československa nereagovat. To ovšem nesnášel. Přesto mě jednoho dne šokoval. Zavolal mě do ateliéru a oznámil mě, že všechno řekl manželce, která to přijala ušlechtile, pouze si přeje setkat se se mnou.
0: Sešli jste se?
1: Bylo to absurdní. Ona mě přesvědčovala, že potřebuje nás obě. A já doufala, že se přes Magdu dostanu domů. Nemohli jsme si porozumět. Ona by splnila každé jeho přání, což vlastně nakonec taky osvědčila. Ale teď jsem vlastně byla přibrána do rodiny a musela jsem přemýšlet, jak tyto nenormální vazby zrušit. Propadala jsem se do situace, kterou jsem naprosto nechtěla, byla absurdní.
0: Prý vám nakonec domluvil Hitler.
1: Domluvil? Miller mi opět volal do ateliéru a měl nalomený hlas. Má žena je ďábel, šla k vůdci. Zradila mě, obvinila tě, že se zvetřela do našeho manželství. Už mě k sobě zavolal. Musím tam.
0: Jak dopadl?
1: Bylo mi to lhostejné. Nicméně kránu zavolal a vzlikal. Ano, vzlikal. Byla to hrozná scéna. Vůdce křičel. Musel mu zkrátka dát čestné slovo na to, že se mnou přestane stýkat. Mě ovšem následně začalo sledovat gestapo. Pak náhle pro mě nebyla práce. A pak jsem se dozvěděla, že nesmím vycestovat z Německa. Pochopila jsem, že vím věci, které nepustí ven.
0: A vás tedy přes hranice?
1: Šílené. Víte, jak jsem začala slušně vydělávat, rozhodla jsem se postavit dům na Hanspaulce. V této době se tam už stěhovali rodiče se Zorkou a já k ním nemohla. A aby tomu nebyl konec, byla jsem předvolána k policejnímu prezidentovi a ten mi sdělil zákaz vystupovat na veřejnosti i účastnit se společenského života s tím, že území říše nesmím opustit. Ale nakonec jsem mu byla vděčná. Nebyl tajnosnubný jako ti nacističtí politici. Vyložil mi v podstatě karty na stůl a popsal obsah schůzek, jimiž se řešilo Goebbelsovo soukromí. Nebylo už nad čím přemýšlet. Leda, jak se dostat přes hranice. A v tom mě pomohl malý rakouský agent Fischer, který znal méně střežená místa. Byla to jízda hodně riskantní, ale prostě jsem nakonec dojela domů.

0: co vyprávíte, je hodně silná káva. Vy jste utekla před Hitlerem a nevhodně zamilovaným Goebbelsem do Prahy, kterou ovšem za pár měsíců Němci obsadili.
1: Ano. Hlavně Zorka mi to nemohla odpustit. Nikdo nemohl pochopit, že hvězda UFA musí v noci tajně prchat z Berlína. A pochopitelně fakt, že přicházím z hlavního města říše, která nám vzala pohraničí a připravovala naše obsazení a pronásledovala tolik lidí, ten zatěžkával všechny domácí vztahy nedůvěrou a podezřeními. Opět pro mě nebyla práce. A pak přišel ten hrozný březnový den a s ním okupace.
0: Vy, filmoví herci, jste nakonec ještě dopadli dobře, protože filmové ateliéry pracovaly i za války naplno.
1: Ano, a já měla štěstí na roli, která mě zase vrátila domácí popularitu. Natočili jsme Ohnivé léto a pak jsem dostala životní roli ve Veselohře Otakara Vávry, Dívka v modrém. Jenom takový úsměvný detail. Při natáčení se do mě zamiloval můj herecký partner Oldřich Nový.
0: Co ale nemohu pochopit, že vám dali Němci pokoj?
1: Nemyslete. Miloš Havel mě seznámil s jistým doktorem Holmem, obchodníkem se starožitnostmi a mužem, abych tak řekla, se styky. Doporučil ho mé důvěře. První rozmluva s ním se ovšem podobala spíš výslechu. A pak mi dotyčný sdělil, že nejsem zcela v bezpečí, protože jsem se v Německu ocitla na černé listině. Nechal mi tehdy na sebe telefonní číslo, abych se měla kam obrátit, kdyby se něco nepříznivého dělo. Ale zatím se na Barrandově točil film za filmem. Já natočila s Vávrou ještě film Maskovaná milenka a tomuto filmu vděčím dodatečně za nabídky k filmování, které přišly po promítání z Itálie. Ty filmy nám totiž zajistily popularitu všude po Evropě. A tak ve 42. roce jsem ještě nastudovala několik rolí dokonce v Národním divadle. A když přišel absolutní zákaz, přijala jsem italskou nabídku. A musím říct, že jsem zase byla při práci spokojená. Ovšem, ve 44. roce se na jihu vylodili Američani a nám nezbylo, než se vrátit do protektorátu. Tehdy jsem ještě netušila, jak mě jednou budou užitečné filmové známosti právě z této doby.

0: Pro vás herce nebyla práce.
1: To spíš mě dostihl zákaz z Berlína. Nějak se dodatečně zjistilo, že jsem nezmizela úplně, ale že v Praze točím. Náhle to nešlo. A změnila se i atmosféra mezi kolegy. Pak se rozhodlo, že nehrající herce pošlou do továren. No, skončila jsem lepením jakýchsi tašek ze zbytků kůže s Hanou Vítovou a Natašou Golovou.
0: Ale konec války se blížil.
1: To nás opravdu zajímalo. Snili jsme, ale zároveň jsme se obávali příchodu Rudé armády. Leckdo už začínal dávat najevo podezření a vyslovovat se o proviněních. V dubnu jsem nakonec posadila do auta i sestru Zorku a vyrazili jsme k americké zóně. V Bavorsku se nám odporoučila bejbina a my jsme skončili v tom proudu utečenců u silnice ve Škarpě. Byl to smutný proud lidí. Do rána se ale podařilo auto opravit a tak jsme mohli pokračovat dál. Mířila jsem do Štanbergu, kam nás pozval herec Hans Albert. Ale to už jsme naráželi na Američany a já musela odpovídat na otázky. Poprvé padl dotaz na Goebbelse. Bylo mi jasné, že si všechno zjistili. Uběhl jen krátký čas a byla jsem v mnichovské věznici. Když mě propustili, dozvěděla jsem se o Hitlerově konci i o Goebbelsově rodině. Ověřovali si, co to se mnou udělá. A pak moje cesta vedla do blázince. Snad mě chtěli uchránit. Jenomže nakonec jsem se vrátila na americkém jeepu na naše hranice a začalo největší martýrium mého života. Výslechy v Bartolomějské a vězení. 16 měsíců na pankráci.
0: Chápu, ale Goebbels a další špičky té německé pyramidy zla rozhodně zajímaly jak vojenské, tak bezpečnostní složky. A vy jste je poznala zblízka. Nosila jste v sobě mnohá tajemství, o kterých nikdo z vašich nejbližších neměl ani tušení.

0: Myslím si, paní Bárová, že asi nikdo z minulého století nezažil tak obrovský a rychlý vzestup a v zápětí tak hluboký pád. Patrně nikdo si nevysloužil tolik obdivu a hned na to tolik zloby a nenávisti jako vy.
1: Ať už mě vinili z čehokoliv. Proč tedy netrestali jenom mě? Chápu, že se chtěli dopátrat všech detailů o lidech, kteří přivedli miliony jiných lidí do věznic, do koncentráků, na popraviště, na bojiště, kteří doma poslouchali ušlechtilou hudbu, zatímco tisícům lidských bytostí upřeli jejich lidskou důstojnost a právo na život. Já je poznala o něco dřív v běžném mechanismu společenských kontaktů, tak samozřejmých ve filmovém prostředí. A dodnes nechápu, jak blízko v duši člověka mohou být vedle kulturních, až zjemnělých zájmů sklony ke zrůdnosti. Ale to jsem se dozvídala až dodatečně. Nicméně setkala jsem se s nimi. Nesmířím se ale nikdy s tím, že zloba lidí byla tak obrovská, že zničila zbytek mé rodiny. Maminka umřela v Bartolomějské u Výslechu. Co se asi dělo v tatínkově mysli, když mu museli v té atmosféře amputovat nohu? Zanedbal v ní vážný zánět, protože se musel věnovat nemocné Zorce, která byla jako sestra té Bárové vykázána z divadla a propadla těžké depresi. V zoufalství po amputaci nohy otce spáchala sebevraždu. Snad jediná věc mě potěšila. Nečekaně mě navštívila herečka Marcela Nepovímová a na chvíli se mnou sdílela ty zoufalé události. Zeptala se mě při loučení, co by pro mě mohla udělat, a já jí poslala za tátou. Stala se jeho andělem spásy a při mém návratu domů po letech taky jediným pevným bodem v Praze. Vlastně už dřív. Přišla jsem z vězení na Štědrý den v 46.
0: Zůstal někdo ze starých přátel?
1: Kdo by se chtěl kompromitovat, že? Ale přesto objevíte lidi, kteří nepodlehnou obecným odsudkům. Třeba i Miloš Havel. A čekalo na mě krásné pohlazení. Už na Pankráci mě navštěvoval Jan Kopecký a taky pomáhal otci. Byl to takový rytíř mého života. Nemohla jsem pochopit, jak se mohl zamilovat do vězenkyně.
0: Neměl něco společného se slavným loutkářem?
1: Ano, pocházel z té loutkářské rodiny a byl mimochodem i synovcem poválečného ministra informací. Po únoru nám bylo ovšem jasné, že už v Praze nemůžeme zůstat, a tak Honza naplánoval s režisérem Ladislavem Bromem přechod přes hranice. A pak jsem jednoho březnového dne dostala anonymní telefonní varování: jedou vás zatknout, utečte. Vzali jsme to přes Vídeň do Salzburku. Mezi uprchlíky se obecně považovala za nejvýhodnější Argentina, která nejrychleji dávala papíry. Jenomže já tam nakonec neodjela. V den odjezdu mě totiž náhle přepadly hrozné bolesti a horečka. No a opět šťastnou náhodou žena argentinského konzula, s nímž jsme jednali, se právě vrátila ze sanatoria jistého doktora Lundvala a doporučila mě, abych zašla právě k němu. Já si to ovšem finančně nemohla dovolit. Nakonec mě přesvědčila, že je lidumil a že mě jistě přijme.
0: A jaký byl?
1: Nádherný. Kurt byl ušlechtilý člověk, soucitný, přemýšlivý, s pacienty jednal skvěle. Později jsem se dozvěděla, že má 4 dospělé děti a ženu, která je jaksi nervově vyšinutá. Mě podrobně vyspovídal a doporučil mi na 3 týdny pobyt ve svém sanatoriu.

0: Jak jste se cítila po pobytu v sanatoriu?
1: Opět mladě. A navíc jsem sehnala i peníze na letenku, takže jsem cestu do Argentiny nemusela zvládat na lodi.
0: A jak na vás jihoamerická země zapůsobila?
1: Vlhké horko pod šedivým sluncem, celý den utopeným v dusném oparu. V Buenos Aires nebylo před vedrem kam utéct. Bydleli jsme v kumbále u chudé rodiny a já pracovala v továrně na mýdlo. Blížily se Vánoce a teploměr neklesal pod 42 stupňů ve stínu. Já pomalu začínala snít střídavě o Kurtovi a taky o filmových přátelích v Itálii. A tak jsem se nakonec nalodila na italskou nákladní loď a vyrazila kolem světa směr Janov.
0: Bylo to šťastné přistání u evropského břehu?
1: Víte, odjela jsem rovnou do Říma. Nadechla se toho ovzduší a najednou jsem viděla, že zde tepe nový život, že ti lidé jsou noví. Najednou se mě vracelo bývalé sebevědomí a italské štěstí mi zůstalo věrné. Prostě ocitla jsem se v místech, kde mě rádi přijímali. V ateliérech, v redakcích. Hned jsem dostala smlouvu na roli ve filmu a s natočením poslední scény jsem už měla smlouvu na další film. Představte si, od natočení posledního filmu v Praze mě dělilo celých 5 let. 5 let vězení, výslechů, útěků, dřiny v Argentíně.
0: Setkala jste se s těmi nejslavnějšími?
1: To víte, že se tu vyslovovala jména těch, které jsem dosud neznala. Visconti, De Santis, Antonioni. A hlavní heslo bylo neorealismus. Náhle se v Římě objevil Honza, který přijel jako agent argentinské filmové společnosti a chtěl, abych ho seznámila s vlivnými lidmi, kteří by zakoupili argentinské filmy. Rozhodla jsem se mu taky svěřit se vztahem ke Kurtovi, ale byla jsem překvapena jeho prudkou reakcí. Ale co bylo velmi důležité, pro svůj film si mě vyhlédl Federico Fellini. Musím říct, že to pro mě byla velice cenná zkušenost.
0: A jak dopadly vaše milostné vztahy?
1: S Honzou jsme se nakonec rozešli a já si vzala Kurta, protože jsme se vlastně po celá léta stýkali. Bohužel ovšem nedlouho po svatbě zemřel.
0: Ale vím, že jste ještě hostovala na mnoha divadelních scénách v Itálii, Švýcarsku a Německu.
1: Radost mě udělala na konci kariéry role Emílie Márty v Čapkově věci Makropulos.
0: A to poslední už mohu dodat pouze já. Lída Bárová si ještě přijela podívat do vlasti. Ačkoliv ji mnozí považovali za zrádkyni a doslova ji opovrhovali, ona celý život vnímala Československo jako svůj jediný domov. Podívala se sem až počátkem 90. let a byla to připomínka mnoha trpkého. I po těch letech zjistila, že jí nebylo odpuštěno. Zemřela v osamění 27. října roku 2000 v Salzburgu. Svůj životní příběh odvyprávěla v knihách Útěky a Života sladké hořkosti. Jejími osudy se zabýval zřejmě nejpodrobněji Stanislav Motl. A ten nám vzkázal: nemáme právo ji soudit a nemáme ani proč jí odpouštět, ale máme šanci pokusit se ji pochopit.

0: To byla poslední kapitola z našeho cyklu životních osudů Lídy Bárové. Připravila Zdenka Dufková, režii měl Petr Dufek, účinkovali Lenka Filipová-Kudelová a Martin Sláma.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Přeji pohodový den při poslechu pondělního kolotoče. Věřím, že jste víkend zvládli bez větších potíží a podívali jste se i na nějaká zajímavá místa, o kterých jste slyšeli třeba z našeho vysílání. Co se v dnešním pořadu dozvíte? V naší rozhlasové kuchyni si dnes připravíme tvarohovou vomastu s bejlím. Nebude chybět zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou. V hobby rubrice odpovíme na otázku, proč se oblíbená skromná pokojovka jmenuje Tchýnin jazyk. A už za chvíli se vypravíme na výlet do jeskyně Balcerka v Moravském Krasu. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Bohatá krápníková výzdoba, citlivě a moderně upravená prohlídková trasa a příjemní průvodci. A také oblíbené zimoviště netopírů, tím vším se pyšní jeskyně Balcarka v Moravském Krasu. Společně s průvodkyní Hanou Jelínkovou si ji s mikrofonem prohlédl kolega Zdeněk Truhlář a jeho reportáž je dalším typem na výlet, který pro vás každý den v Kolotoči připravujeme.
1: Stojíme před vchodem do jeskyně Balcarka, kdy byla objevena.
2: Jeskyně byla objevena od roku 1923 a objevovala se postupně až do roku 1948.
1: Můžeme nějakým způsobem určit její stáří?
2: Byla vytvářena v Devonském vápenci a stáří té jeskyně nebo toho vápence se odhaduje na 350 až 380 milionů let.
1: A můžeme se jít podívat dovnitř?
2: Můžeme.
1: Vstoupili jsme tedy do jeskyně, hned se nám otevírá první prostor.
2: Na stěně můžeme vidět prvního objevitele, pana Šamalíka, který vlastně žil v ostrově u Macochy. Při jeho objevech mu pomáhali místní obyvatele, pan Jedlička a Nejeschléb. My nyní se stoupíme asi o 15 metrů níže a budeme procházet 4 malými jeskyňkami. Zde dole je zajímavá malá jeskyňka, kde můžeme vidět perníkovou chaloupku v popředí s jeníčkem a smařenkou.
1: To je vůbec zajímavé, protože všechny ty krápníkové útvary mají nějaké názvy. Kdo je vymýšlí nebo vymýšlel?
2: No, tak ty názvy těch krápníků vlastně vymýšleli ti objevitelé. Oni jak to objevovali, tak hned, když jim to něco připomínalo, tak hned se to jako zaneslo do těch záznamů.
1: Těmi chodbami, kterými procházíme, protékala voda nebo jsou tvořeny uměle?
2: Chodby, které procházíme, jsou umělé raženy. Takže oni museli navrtat, dát dynamit a odstřelit. Ale některé chodby jsou také přírodní. Vytvořili je vlastně ty podzemní vody těch dvou potoků, potoka Lopače a Krasovského.
1: A teď se nacházíme v té části, která byla objevena nejdříve.
2: My se nacházíme v části, která byla objevena roku 1924. Vlastně je to objevitelský komín. Tenhle komín je 17 metrů vysoký a tímhle komínem přišli vlastně ti první objevitelé, kteří objevili tuhle část a postupně dále objevovali další části. No a pan Šamalík na to, že v podzemí je nějaká jeskyně, přišel tím způsobem, že v zimě, když napadl sníh a on chodil po Balcarově skále, tak si všiml, že v jedných místech se sníh rozpouští. Proto začali kopat a spustili se dolů.
1: Jeskyně tedy nese název právě po tom kopci?
2: Jeskyně dostala název podle jednoho pána, který se jmenoval Balcar a patřili mu zde tyhle pozemky, takže je to vlastně Balcarova skála.
1: Každá jeskyně Moravského Krasu má svůj charakteristický symbol. Já teď poznávám jeden z krápníků, který máte i na své bundě, takže i Balcarka má svůj symbol.
2: Ano. Před námi je zajímavý stalaktit, připomíná tureckou šavli, dostal název Hanžár, je to symbol téhle jeskyně, no a k jeho zakřivení došlo vlivem průvanu. Takže jak proudil vzduch a vychyloval kapičky vody, nakonec nám vytvořil takový útvar.
1: Co se týče návštěvníků, jak je jeskyně náročná?
2: No, jeskyně je dlouhá 720 metrů, celkem ujdete kolem 300 schodů. Jeskyně je nádherná, má krásnou krápníkovou výzdobu, je na ní bohatá a návštěvníkům bych doporučila, aby tuhle jeskyni navštívili, už pro tu její krásu a tu jedinečnost.
0: Zve do působivé jeskyně Balcarky v Moravském Krasu tamní průvodkyně Hana Jelínková, která mezi krápníky provedla redaktora Zdeňka Truhláře. Jeskyně Balcarka je otevřená každý den kromě pondělí a velkou výhodou je prostorné parkoviště a příjemné návštěvnické centrum.

0: Když se něco chýlí ke konci, většinou nám je z toho trochu smutno, obzvlášť když jde o výlet nebo dovolenou. Dnešní čeština proto používá sloveso, které může mít i zcela jiný význam. Více už jazykový koutek a kolega Vladimír Šťovíček.
1: Dnes se budeme věnovat jazykovému výkladu frazému se slovesem vypršet, tedy vypršela nám dovolená, vypršela platnost smlouvy, vypršel čas. Proč v těchto případech používáme právě sloveso vypršet? Odpovědět nám přišla Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Sloveso vypršet má v uvedených spojeních význam uplynout, minout, uběhnout. Samozřejmě může jít i o slovní hříčku. Řekneme-li, že nám vypršela dovolená, můžeme mít na mysli, že nám dovolená již skončila, ale také takto můžeme žertovně vyjádřit, že nám o dovolené hodně pršelo, že nám dovolená propršela. Ale vraťme se k původní otázce. Proč v souvislosti s časem, s plynutím doby užíváme slovo vypršet? Souvisí to s původem daného frazému. Ten patří do skupiny frazému s reálným základem a uchovává se v něm původní význam slovesa vypršet, který je doložen například již u mistra Jana Husa, jenž píše: když ve mlýně zrno mez žernovi vyprší, tedy když zrní vypadá z klasu. Vypršet mohlo ve staré češtině všechno, co se sype, tedy mouka, zrní, písek. A protože jedním z významných prostředků k měření času byly přesýpací hodiny, v nichž pršel, padal, odsypával se písek, vznikla také spojení slov čas vypršel, hodina vypršela a přeneseně i lhůta vypršela. Původně tato vyjádření označovala skutečnost, že se z horní poloviny přesýpacích hodin vysypal písek, že vypršel. Později se začalo užívat jiných druhů hodin, ale původní vyjádření se slovesem vypršet se v jazyce udržela. Význam spjatý s realitou byl však zastřen, zapomenut a dnes si je již neuvědomujeme a sloveso vypršet užíváme nejčastěji právě ve významu přeneseném.
1: Právě vypršel čas věnovaný jazykovému koutku, který pro nás i tentokrát přichystala Helena Chýlová. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek, který vystřídají pohodové melodie. A hned po nich se můžete těšit na recept na tvarohovou vomastu s bejlím.

0: Máte rádi pomazánky? Hlavně ty s čerstvými bylinkami jsou vynikající, rychlé a zdravé svačiny. A protože se v Kolotoči rádi vracíme v čase, oprášíme s etnoložkou Vladimírou Jakoubijovou recept našich předků na tvarhovou vomastu s bejlím. Za mikrofonem byl i kolega Jaroslav Hoření.
1: Když se řekne vomasta, to nezní příliš lákavě, ale je to krajové označení pro pomazánku, kterou si omastíme chleba nebo vdolek nebo třeba vařený brambor. Některé vomasty neboli pomazánky patří k tradičním českým pokrmům již po celá staletí a mají nezastupitelné místo v české kuchyni. Pomazánky byly připravovány z čerstvých produktů, obohacovaly lidovou kuchyni o chutě a vůně bylinek, které rostly právě v máji. Kdo by neznal tvarohové, mrkvové, sírové či třeba vajíčkové pomazánky promíchané s čerstvými bylinkami. Naše babičky je připravovaly především k večeři. K jejich přípravě využívaly i různé zbytky od oběda či předchozího dne, ať už to bylo maso, zelenina nebo třeba nějaký ten brambor. Vomasty navíc byly rychlé na přípravu a pokud nebylo nic, tak chleba v domácnosti nikdy nechyběl a na něj se vomasta dala vždycky namazat.
2: A vždycky to byl vonavý domácí chléb a to dodnes je s pomazánkou neboli vomastou velká dobrota. A receptů na pomazánky není nikdy dost. Tak jaký recept pro nás máte dnes?
1: My si dnes připravíme tvarohovou vomastu s bejlím. Budeme potřebovat 1/4 kilo tvarohu, 1/4 litr husté kysané smetany, hrst řebříčku, pažitky, květu červeného jetele, hrst medvědího česneku, sůl a čerstvě mletý pepř. Když tyhle bylinky nenajdeme, můžeme samozřejmě použít jiné, které zrovna v tu dobu nám rostou na zahrádce nebo někde v lese. Tvaroh se zakysanou smetanou promícháme, pak nasekáme najemno bylinky, přidáme je do směsi, ochutíme solí a pepřem. Podáváme k vařeným či pečeným bramborám nebo s čerstvě upečeným domácím chlebem. Kdo z nás má přístup k větším zásobám medvědího česneku, tak si ho může i nějakým způsobem nakonzervovat, třeba ho naložit do přepuštěného másla a použít pak do pomazánek nebo do oleje. Takže i ten medvědí česnek se dá uchovávat, ale chce to určitě něco pikantního, protože jak řebříček, tak pažitka, tak ten červený jitel nemají takovou ostrost jako ten česnek, takže když nemáme medvědí česnek, tak použijeme ten klasický.
0: Říká milovnice lidové kultury a vášnivá sběratelka receptů našich předků Vladimíra Jakoubijová. Jste na pohodových vlnách, přejem hezký den. Teď třeba s písněmi Karla Zicha a posléze Jitky Zelenkové.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte kolotoč, kde si poslechnete další pokračování naší zábavy z rozsáhlého rozhlasového archivu. Dnes uslyšíte scénku, kterou pro vás vybral jako každé pondělí Jiří Hubička. Uslyšíte v ní scénku s Petrem Rychlým.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Dnes vám chci v této rubrice připomenout komediální talent herce Petra Rychlého. Jistě si ho všichni vybavíte v celé řadě úspěšných televizních pořadů, vyjmenuji jen ty nejznámější. Jako moderátor působil v pořadech Ptákoviny, Natoč to a Rychlý prachy. Byl spoluzakladatelem Pražského divadla na Fidlovačce, kde také řadu let hrál. Poté byl po několik sezón členem divadla na Vinohradech. Stvárnil podstatné role v televizních seriálech, mimo jiné také v četnických humoreskách. Nadaboval několik filmových postav. Soutěžil také v několika řadách pěvecké reality show Tvoje tvář má známý hlas. Proč dnes připomínám Petra Rychlého? Ne, není to zrovna kulaté výročí, ale i takové stojí za to připomenout. Včera, tedy 9. srpna, herec oslavil své 61. narozeniny. Poslechněme si ho v poněkud střeštěné scénce, která se jmenuje Milan Rákosník si myslí, že je Petr Rychlý.
3: Dobrý den, pane Rákosníku, jsem docent doktor Ladislav Hnátek, psychiatrická klinika Kosmonosy. Víte, proč jste tady?
4: Já to vůbec netuším.
3: Pane Rákosníku, vy trpíte utkvělou představou, že jste herec a moderátor Petr Rychlý.
4: Ale já jsem Petr Rychlý.
3: Ne, vy jste Milan Rákosník, instalatér z Kolína.
4: Ne, já jsem herec Petr Rychlý.
3: Ne, ne, ne, jste Milan Rákosník z Kolína.
4: Ne, ne, ne, jsem herec Petr Rychlý.
3: Kala dost, jako psychiatr vám říkám, že jste Milan Rákosník. Na Silvestra jste se vloupal do studia číslo 8, zavřel jste pana Rychlého na záchodě, pokusil jste se mimochodem dost neohrabaně napodobit jeho dikci a odmoderoval jste podvodně jeho program.
4: Rychlou dvojku?
3: Takže pán si dá na kuráž rychlou dvojčičku a jde na věc. A co to bylo? Kabernet nebo Merlot? Vy alkoholiku.
4: To je pořad.
3: Tím hůř, že je to pořád, pane Rákosníku. A kde se ta nemilá věc stala?
4: A jak kde? Na Vinohradech přece.
3: Ovšem, já se vůbec ptám, že jo? Takže si píšu. Alkoholik Milan Rákosník, instalatér z Kolína, trpící interpersonalizací, navštívil Vinohrad, kde následkem konzumace 2 deci vína došel k přesvědčení, že je Petr Rychlý.
4: Ach jo, to snad není pravda. Jak vás mám přesvědčit? Jo, už vím. Helejte, řeknu vám výborný fór, jo. Nebojte, je slušnej, o zvířátkách. Hele, přiběhne skůl do parfumerie, jo.
3: Dost! Říká... Píšu. Pacient trpí generalizovanou poruchou osobnosti, která ho nutí pokoušet se neustále, nutkavě a obsedantně pobavit okolí svými vtipy.
4: Já se snad zblázním.
3: Už se stalo, Rákosníku.
4: A vždyť já jsem například propůjčil svůj hlas Joeymu v Přátelích.
3: To je zajímavé. Takže vy jste propůjčil hlas?
4: Ano, poslouchejte, jak to jde.
3: Takže, píši. Pacient Rákosník tvrdí, že dokáže půjčovat svůj hlas.
4: Ale já jsem opravdu herec a moderátor Petr Rychlý. Vy mi nevěříte?
3: Ale samozřejmě, že věřím. To víte, že jo. Sestro!
5: Ano, pane doktore.
3: Připravte injekci. Tady pro pana Rychlého Rákosníka. Dvojitou dávku, jo?
4: Pomoc! Puste mě! Já nechci žádnou injekci! Nechte mě vejt! Já nejsem Milan Rákosník, já jsem herec Petr Rychlý.
3: Tak, jak se cítíte teď? Myslíte si ještě pořád, že jste Petr Rychlý? No, co na mě tak koukáte? No tak, řekněte něco.
6: Příjemný a ničím nerušený poslech stanice Český rozhlas Dvojka vám přeje od mikrofonu Jan Rosák.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
0: Další rozhlasové vzpomínky a perličky uslyšíte zase za týden v pondělním kolotoči. A už za chvíli vám v hobby rubrice odpovíme na otázku, proč se oblíbená skromná pokojovka jmenuje Tchýnin jazyk.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Číněn jazyk. Tohle ne zrovna hezké pojmenování si vysloužila na pěstování nenáročná rostlina, ze které se raduje i začátečník. Kolegyně Soňa Weizenbacherová se vydala za odbornicí na její pěstování designérkou pokojových rostlin Simonou Bratršovskou. A proč dostala oblíbená skromná pokojovka právě tento název?
1: Ten název má původ ve tvaru listu tchýnina jazyka, protože jsou takové úzké, dlouhé a na konci zašpičatělé, právě jako takový špičatý jazyček.
2: Většinou se mluví o kráse listu. Znamená to, že tchýnin jazyk v našich podmínkách nekvete?
1: Může se stát, že se nám to podaří, že opravdu květy získáme, ale není to u nás tak časté. Tchýnin jazyk pěstujeme kvůli té kráse těch listů, spíše než květů.
2: Říká se, že tchýnin jazyk se hodí do ložnice, protože nám v pokoji pročistí vzduch. Je to pravda? Mně pořád napadá, že pohádce se také pročistí vzduch v souvislosti s tou tchýní.
1: Tak některé rostliny opravdu mají tu funkci, že přes noc vytvářejí kyslík, ne přes den jako jiné, takže by měly být teoreticky vhodné i do ložnice. Každopádně, aby jsme toto nějakým způsobem opravdu na sobě poznali nebo zaznamenali, tak by jsme v té ložnici museli mít celý les.
2: Jaké umístění, teplotu, zálivku, hnojení tchýnin jazyk potřebuje?
1: Tchýniny jazyky jsou snad ty nejméně náročné pokojové rostliny na pěstování. Co se týče toho světla, můžeme je umístit prakticky kamkoliv, pokud v té místnosti máme aspoň trochu rozptýleného světla, nějaké malinké okno orientované na sever, nebo klidně tam může proudit jenom trochu světla z chodby, takže s tím světlem je jim to opravdu prakticky jedno. Nemají úplně rádi přímé sluníčko, ale jinak je můžeme umístit úplně kamkoliv. Co se týče té zálivky, patří mezi rostliny, které mají raději, pokud si jich skoro nevšímáme. Ta zálivka může proběhnout opravdu až třeba jednou za 14 dní až 3 týdny. Je to tedy rostlina vhodná i pro cestovatele, takže pokud odjíždíte na delší dobu, určitě si ji můžete nechat doma a nemusíte se o ní bát. Teplota. Tchýniny jazyky mají rádi úplně stejnou pokojovou teplotu, jako máme my lidé, takže jim vyhovuje přesně ta, kterou máme doma. Nemusíme to nějak řešit, dávat je třeba do chladu a podobně. A co se týče hnojení, tam je dobré hnojit pravidelně v období od března do října nějakým hnojivem na pokojové rostliny. Zase je na vás, jakou formu si vyberete, zda tekuté hnojivo nebo hnojivové tyčinky, ale určitě ho používejte.
2: Jak často bychom měli tchýniny jazyk přesazovat? Do jaké zeminy, do jakého květináče?
1: Tchýniny jazyky skoro přesazovat nemusíme, opravdu dlouho jim trvá, než si prokoření ten svůj květináč, navíc mají rádi, když jsou stísněné a můžeme skoro počkat na to, až nám praskne jejich květináč a potom až teprve řešit jejich přesazování.
2: Množení této rostliny se provádí jak?
1: Množení můžeme dělat několika způsoby. Takový ten nejjednodušší je takzvanými odnožemi, které vlastně tchýně vypouští z té zeminy, takže pokud se tam objeví nový list, můžeme ho odsadit od té mateřské rostliny a máme vlastně nový řízek. Případně stačí ustřihnout list, dokonce ho můžeme nastříhat na zhruba 5-centimetrové kousky, ty si jenom zastrkat do nového substrátu, lehce tento substrát zalít a po čase nám vypustí kořínky.
0: U tchýnina jazyka se podle designérky pokojových rostlin Simony Bratršovské nemusíme obávat škůdců. Největším nebezpečím je pro něj přelití. Nikdy bychom proto tuto rostlinu neměli nechat stát ve vodě.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: A teď něco pro ty z vás, kteří se chystáte na dovolenou do Maďarska. Rekordně nízká hladina Dunaje ochromila plavbu velkých výletních lodí po maďarském úseku řeky. Některé lodě uvázly už dříve v samotné Budapešti, jiné musí přerušit plavbu v přístavu Komárom, ležícím naproti slovenskému Komárnu. Hladina Dunaje v Budapešti byla podle vodohospodářů na pouhých 23 cm. Meteorologové předpovídají déšť v příštích dnech. Ale neočekává se, že by tyto srážky stačily k tomu, aby byl Dunaj pro říční výletní lodě opět splavný. Nízká hladina vody nyní odhaluje pilíře dunajských mostů a také vytváří ostrovy v korytě řeky. Zvláštní atrakcí se stal takzvaný hladový kámen, skalní útvar poblíž budapešťského mostu Svobody, který vystupuje z řeky, pokud je voda mělká. Kámen dostal své jméno před staletími. Pokud bylo tak mělko, že se z řeky vynořil, znamenalo to, že proud už nestačí pohánět mlýny na břehu Dunaje a nedostatek mouky hrozil hladomorem a strádáním. Sucho postihlo také Balaton, největší jezero ve střední Evropě. Tak si přejme, aby se počasí umoudřilo a začalo pršet nejen v Maďarsku. Krásný den a příjemný poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Šlo na 10. hodinu příštího rána. Labrický vystupoval po schodech do domu Katilinových. Proti němu vyšla Líza v kloboučku a rukavicích.
1: Kam pak jdete?
2: Na mši. Dnes je přece neděle.
1: Co pak vy chodíte na mši?
2: Já vám nerozumím.
1: Promiňte, prosím, to jsem nechtěl říct. Přišel jsem se s vámi rozloučit. Za hodinu jedu do své vesnice.
2: Není to odtud daleko, vidíte?
1: Ne, takových 25 verst.
2: Maminka je v saloně. A vzpomeňte si někdy na nás.
0: V saloně zastihl Lavrický Mariu Dmitrievnu vonící kolínskou vodičkou a mátou. Jako obvykle jí bolela hlava. Měla v ní problém.
3: Milý bratranče, že je Vladimír Nikolájevič příjemný mladý muž?
1: Jaký pak Vladimír Nikolájevič?
3: Ale panšin přece, ten, co tu byl včera. Náramně jste se mu líbil. Všiml jste si ho? Já myslím, že jeho není možná si nevšimnout.
1: Ano, ano, už vím, to je ten skladatel romancí.
3: Ale on není jen umělec. Povím vám, ale jen entre nous, šíleně se zamiloval do mé Lízy. No co, panšin je z dobré rodiny, jeho otec byl důstojník a měl styky. Volodimír skvěle mluví francouzsky, dobře anglicky a trochu také německy. Opravdu vzdělaný. Co mne se týče, jako matka budu velmi ráda. Panšin má pěkné postavení a přijímají ho v nejlepších domech v Petrohradě. To víte, odpovědnost je to jistě veliká. Na rodičích závisí štěstí dětí. Ale co je pravda, to je pravda. Prozatím jsem to byla já, vždycky jen já sama, která dětem musela poskytnout výchovu i vzdělání. Syn je v nejlepším ústavu v Petrohradě a děvčata mají také všecko. Když byly malé, starala se o ně guvernantka z Paříže, později měly učitelky a dohlížela na ně tetička Marfa Timofějevna. Tetička si oblíbila obzvlášť Lízu. Jak se vám líbí Líza?
1: Lizaveta Michajlovna je skvělá dívka. Dovolíte, abych se odporoučel. Rozloučím se ještě s Marfou Timofějevnou.
3: Těšilo mě a nezapomeňte na nás.

0: Féďa,
1: tetičko.
0: Pojď, včera večer si neviděl mou rodinu, tak se pěkně podívej. Jsme tu všichni pohromadě. To je Hale.
1: Ano.
0: Je moc chytrý a mám ho ráda, protože přestal hvízdat, takže mi už nejde na nervy. To je Rozka. Neboj se, nepokoušej tě, ona má sama strachu dost. Někdo jí vyhodil chudinku, tak jsem si ji vzala k sobě. Ale na Matroska pozor, to je zlý kocourek, ten by tě podrápal.
1: No.
0: Tohle je Šuročka, je jí 9 a nikoho nemá.
1: To není pravda. Víš, Šuročka, má přece vás, tetičko.
0: To máš pravdu. No a tohle je moje přítelkyně Nastasia Karpovna. Seznámili jsme se na pouti, já ji pozvala na šálek čaje a už jsme se nerozloučili. Tak ty dnes jedeš.
1: Ano, ano, za chvíli. Přišel jsem se rozloučit.
0: Tak pojď, chlapče, vypijeme si na terase čaj, máme si co povídat. Tak pojď, sedni si.
1: Tak s Marjou Dmitrievnou jsem se už rozloučil. I Lizavetu Michajlovnu jsem viděl.
0: Říkej Líza, chlapče, co pak je pro tebe nějaká Michajlovna?
1: Šla na mši, to je tak pobožná.
0: Ano, hodně. Víc než my oba, Féďo. Zásluhu na to má její chůva Agafia. To byla divná osoba. Nepospícháš moc, viď?
1: Moc ne, tetičko, proč?
0: Ale tak jsem si vzpomněla na Agafiu. Často si říkám, jestli bylo dobré dát jí Líze za chůvu. I když se starala, to ano, ale Líza od dětství neslyšela nic jiného než příběhy z Bible. Ta vůbec neví, co jsou to pohádky. Pořád jenom poslouchala o všudy přítomném a vševědoucím Bohu. Moc jsem se jednou rozlobila, když jsem viděla, jak Agafia tahá časně ráno to ubohé dítě do kostela. Na raní mši všude ještě tma a taková zima.
1: No.
0: Dělala to tajně, pomší dávala zase do postýlky. No co bys tomu řekl?
1: Moudré to nebylo. A od té doby je Líza tak pobožná?
0: Celý život. Až jí to mám někdy za zlé. Líza je tak hodná. Z každé maličkosti má radost. Nikoho by neurazila ani za svět. Každému by ráda pomohla. Má tak dobré srdce. A přitom Agafia byla milenkou jejího dědečka, otce Marii Dmitrievny. Její matka ubožačka to snášela bez reptání a když její manžel umřel, ani se Agafie nemstila, provdala ji a udělala z ní hospodyni. Ale oni nebyli vděční. Agafin manžel vynášel z domu stříbro.
1: Ale
0: i to jim časem Lízina babička odpustila. Byla to hodná žena. Agafia bývala krásná, ale když zestárla, stala se zbožná a takové jsou ty nejhorší. Žádnou mši nevynechala, začala se strojit do černého a vydržela to 15 let ve skromnosti a podanství, až všichni zapomněli na její minulost a začali si ji dokonce vážit. Neboští Katilín tomu nasadil korunu, když jí dal na starost Lízu. Když jsem se sem nastěhovala já, tak to skončilo. Nemohla jsem se na to dívat, jak z Lízy vychovává pomalu jeptišku. Agafia si přála odejít na svatou pouť a už se nevrátila. Povídalo se, že přišla do poustevny Rozkolníku. Ale Líza na ní nemohla zapomenout. Kdybys jí viděl, s jakým požitkem a zanícením se modlila, až jsem měla strach, aby snad z toho neonemocněla. Musela jsem jí mírnit, když šla se mnou. Nikdy se nesměla klanět až k zemi. To přece není ani panský mrav.
1: Ano, ano. Prosím vás, mě teď Maria Dmitrievna říkala o tom, jak se jmenuje, panšinovi, co je to za pána?
0: To je takový tlachal. Asi ti sdělovala tajemství, že se tu namanul náramný ženich, ne? Ještě se nic neděje a chvála Bohu za to, ale ona už vykládá.
1: Proč chvála Bohu?
0: Ale protože se mi ten mládenec nelíbí.
1: Nelíbí se vám?
0: Ne. Jistě nemůže okouzlit každého, i když se o to snaží. A ví taškář, jak si člověka získat. Ale na mě si nepřijde. Nemám ráda lidi, co se dělají, jako by jim patřil Petrohrad a přitom nemají víc, než to pěkné vypadání. Ale to právě na Mariu Dmitrievnu platí.
1: Analýzu?
0: Vypadá to, že se jí líbí. Ale ostatně, kdo ví, to víš. Cizí duši nemůžeš mít jako na dlaní, natož duši děvčete.
1: Ano, ano, dívčí duši se nevyznáš.
0: Tak co, uvidíme tě brzy, Féďo?
1: Nevím podle okolností, tedičko. Není to přece daleko.
0: Jedeš tedy do Vasiljevské?
1: Ano.
0: Nechceš žít v Lavrikách? No to je tvá věc, jen jeď. Pokloň se u hrobu své matky a taky u hrobu babičky. Ty jsi přivezl z ciziny všelijakých rozumů, ale kdo ví, možná, že v hrobě pocítí, že jsi k ním zašel. A nezapomeň, Fejo, dát také odsloužit mši za Glafiru Petrovnu. Tu máš ruble.
1: Ale to
0: vezmi si ho, jen si ho vezmi, to já chci za ní dát sloužit mši. Za života jsem jí nemývala ráda, ale musí se uznat, měla ta ženská charakter. Moudrá hlavička to byla. No, ani tebe neošidila. A teď už utíkej, nebo se mi tu začneš nudit. Líza se za pančina neprovdá. S tím si hlavu nedělej. Ta si zaslouží jinšího muže.
1: Ale vždyť si z toho ani trochu hlavu nedělám.
0: Jistě, já vím.

0: Asi 4 hodiny poté jel Lavrecký domů. Jeho cestovní vůz jel rychle měkkou vozovou cestou. Lavrecký hleděl na vějřovitě ubíhající lány polí, na vrbový mizící pomalu dozadu, na hloupé vrány a havrany, kteří tupě a podezřívavě šilhali za ujíždějícím kočárem, hleděl na dlouhé meze zarostlé černobílem, díval se. Ta svěží žírná pole a hlušina, ta zeleň, ty táhlé pahorky s nízkými dubovými keři, šedivé vesničky, ubohé vřízky, celý ten dávno neviděný obraz ruské krajiny budil v něm sladké a zároveň truchlivé pocity. Vzpomněl si na své dětství, na svou matku. Vzpomněl si, jak ho k ní přinesli, když umírala. Vzpomněl si na otce zprvu bodrého, s kovovým hlasem, pak slepého a plačtivého. Vzpomněl si na svou ženu a mimoděk přivřel oči, jako to dělá člověk v okamžiku vnitřní bolesti. A potom se jeho myšlenky zastavily u Lízy.
1: Tak tady je nová bytost. Právě vstupuje do života. Milé děvče, co pak z ní jen bude? Je tak hezká, svěží tvář, oči arty vážné, pohled poctivý a nevinný. Škoda jen, že vypadá trochu blouznivě. Je pěkně urostlá. Má lehký krok a tichý hlas. Bylo hezké, když se náhle zastavila, pozorně a bez úsměvu se zaposlouchala, potom se zamyslila a odhodila na záda dlouhé vlasy. Já bych taky řekl, že si panši nezaslouží. Ale co je konečně na něm tak špatného? No vůbec, proč se tím tolik zabývám? Její život půjde stejnou cestou jako u všech ostatních. Spát je snad lepší.
0: Ale usnout nedokázal. Jen hlava mu klouzala na bok, otvíral oči a obrazy z minulosti pomalu stoupaly jako dřív na povrch jeho duše, mísili se a mátli s jinými představami.
1: V pěkném stavu se vracím domů. Hej, jeď!
0: Kočárem to trhlo. Lavrecký se narovnal a široce otevřel oči. Před ním se táhla výska. Trochu vpravo bylo vidět menší vedchý panský dům se zavřenými okenicemi. Na dvoře rostly kopřivy. Vlevo stála dubová malá sýpka. To byla Vasiljevská. Kočár vjel do dvora, kola zašustila po kopřivách a bělovasý člověk, ještě velmi mrštný, stál už na posledním schůdku kočáru a když pomáhal pánovi vystoupit, políbil mu ruku.
2: Buď zdrav. Buď zdrav, brachu. Jmenuješ se Anton, viď? Ty ještě žiješ.
3: Poníženě k služba.
2: Tak jsem tedy doma. Tak jsem se tedy vrátil.

0: Mám otevřít okna, milost pane.
1: Prosím tě, otevři, všude je otevři. Moc jste tu nevětrali.
0: Od smrti Glafiry Petrovny jsme, prosím, všechno zavřeli a s ničím nehýbali. Každá věc je na svém místě, prosím, jako když žila Glafira Petrovna. Jsou to už 2 roky, co nás opustila.
1: Tak, tak, tak, brachu, utíká to. To je pradědeček Andrej, viď? A ten věneček mu dělala teta, ne?
0: Ano, ten ráčila udělat sama Glafira Petrovna. Já jsem tehdy v panském domě nebydlel, Fjodore Ivániči, ale na vašeho pradědečka Andreje Afanasiče se pamatuju.
1: Ano? No,
0: aby taky ne. Když umřel, šlo mi právě na 17. rok. Jednou jsem mu přišel na zahradě do cesty, to mi zrovna srdce spadlo do kalhot, to mi věřte, ale pán nic. Jen se mě ráčil optat, jak mi říkají, a poslal si mě do svých komnat pro kapesník. Pán to byl, jak se patří, a neuznával nad sebou nikoho. To proto, že váš pradědeček Fjodore Ivániči měl zázračný škapulíř. Dal mu ho mnich z kláštera nahoře Athos. Takhle mu to ten mnich pověděl. Škapulíř tento, urozený pane, věnují ti za tvou přízeň. Nosiš jej a soudu lidského se neobávej. No, však tenkrát, pane, to vám byly jinší časy. Co si pán zamanul, to taky udělal. Stalo se, že i když někoho z pánů napadlo Andrej Afanasiči odporovat, tak se na něho, prosím, jen podíval a řekl: se mnou se neměř. To bylo jeho nejmilejší slovo.
1: Ano, ano, vzpomínám si. Marfa Timofievna o něm často mluvila. Jestli pak se na ní pamatuješ?
0: No, aby ne, pane. Je jistě zdravá. Vždycky byla plná zdraví.
1: No, zaplat pánbu, ano. A ty jistě pamatuješ ještě starý dřevěný dům?
0: Ano, Fjodore Ivániči. A co v něm bylo věcí?
1: A komu patřila tahle karavka? Je hezká.
0: Právě vašemu pradědečkovi, pane. Pil z ní vodku.
1: A tak?
0: A kdybyste viděl, co po sobě zanechal Andrej Afanasič věcí, co stříbra, co všelijakých zásob, všechny sklepy tím byly napěchované, byl to hospodář. Za to váš dědeček, Petr Andrejč, ten si dal dům z kamene vystavět, ale jmění nenabil. Všecičko mu šlo od 10 k 5, žil hůř než jeho tatínek, žádné radosti si nedopřál, ale penízky se mu přesto rozkutálely, ani po sobě památku nenechal, ani stříbrná lžice po něm nezůstala. Vy ještě můžete poděkovat Glafiře Petrovně, že se tak přičinila.
1: Tak, tak. A jestli pak je pravda, že jí tady říkali stará čarodějnice?
0: Však, kdo jí tak říkal? Pane, Glafira Petrovna byla šetrná a rozvážná paní. To jednou jsem začal jezdívat mladý pán ze sousedního dvora. Pěkný člověk. A Glafira Petrovna byla taky za mlada pěkná žena. Inu, začal se o ní ucházet, často jsem jezdíval. Ona si kvůli němu dokonce brala sváteční čepec. Měl takové stuhy malinové barvy a sváteční šaty, jako dnes ji vidím. Ty šaty byly žluté a takové krásné. Ale potom se na pana souseda rozněvala pro neslušnou otázku.
1: Ale neříkej.
0: Začal se ptát pověně. No a to Glafira Petrovna nesnesla. Hned ho dala vyhodit. Já sám jsem ho vyprovodil. Ten se tvářil. A tenkrát poručila, aby po její smrti bylo všecko do posledního hadříku odevzdáno vám, Fjodore Ivániči. A to jsme splnili. Všecičko tady zůstalo. Nic se nestratilo.
1: No, dobře, starý brachu, to je v pořádku. K večeru přijede z Lavriku služebnictvo s vozy a potravinami, tak si to vezmi na starost.
0: Ano, prosím. A večer ráčí přijet taky naše panička?
1: Rozešel jsem se ženou a prosím tě, neptej se mě na ní.
0: Jak si přejete, prosím.
2: Lavrický se pohroužil do jakési pokojné strnulosti. Všechno kolem bylo ponořeno do tiché dřímoty. Do níž je ponořeno všecko na zemi, kde nejsou lidé vnášející všude nakažlivý neklid.
1: Vždy, v každé době je tady život bez hluku a schonu. Když se dostaneš do jeho koloběhu, podrob se. Tady není proč se vzrušovat. Není proč někoho burcovat. Tady se daří jenom tomu, kdo si svou cestu razí bez spěchu. Ano, jako oráč brázdu pluhem. A jaká síra je tady všude kolem. Jaké zdraví je v tomhle nečinném tichu. V dálce v polích tam už se leskne žito. Oves žene do stébla. A každičký list na každém stromě, každičké stéblo trávy se na svém stonku rozpíná do šíře. Svoje nejlepší léta jsem promarnil pro ženskou lásku. Ať mě tedy teď nuda přivede k střízlivosti. Ať mě uklidní a připraví na to, abych i já dokázal pracovat bez spěchu.

tak se znova a znova zaposlouchává do ticha a na nic nečeká. Ale přitom se zdá, jako by neustále na něco čekal. Ticho ho obklopuje ze všech stran. Slunce pomalu stoupá po tiché klidné obloze. Oblaka po ní plují, jako by věděla kam a proč. Ve stejné době na jiných místech země spěchal, kypěl a burácel život. Tady stejný život plynul neslyšně, jako voda po močálovité trávě. Až do večera nemohl Lavrecký odtrhnout pozorný zrak od tohoto odcházejícího plynoucího života. Smutek z minulosti tál v jeho duši jako jarní sníh. A podivná věc, nikdy necítil tak hluboce a silně lásku k vlasti.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.
2: Tak já

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: nikdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a jejich hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 7. prosince roku 2002 zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. Setkání bylo, jak tomu tak obvykle zde bývá, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, o čemž se ostatně můžete nyní sami přesvědčit. Prosím, račte vstoupit. Vážení a milí, já vás vítám opět v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnes velmi milého, vzácného hosta, pana Michala Prokopa. Pane Prokope, je tady takovým zvykem vždycky začínat od dětství. Když dovolíte, tak já hned tu obligátní otázku, kterou tady na úvod mívám. Čím jste chtěl jako dítě jednou být a s čím jste si v dětství nejraději hrál?
1: Na tu první otázku, čím jsem chtěl být, na tu odpovědět umím, protože jsem to taky v několika rozhovorech prásknul na sebe. Jednu dobu jsem velmi intenzivně cítil potřebu být popelářem, protože se mě strašně líbilo, jak visejí vzadu na tom kukavoze. To jsem jim záviděl a taky pak řidičem trolejbusu, a to proto, že ten trolejbus měl takový ty dveře, které vždycky dělali psss, takhle se zavřeli. To trvalo poměrně krátkou dobu, tyhle ty ambice. Pak jsem krátce chtěl být pilotem tryskové stíhačky, nicméně, když jsem pak zjistil, že zvracím i na takovým tom kolotoči, který ani nemá řetízky, ale jenom takovýho toho pejska, slona a já i na něm zvracím, tak jsem pochopil, že asi to nebude ta pravá cesta pro mě. Pak jsem krátkou dobu, asi tak v 7. třídě, cítil, že bych mohl být filmovým hercem, to se mi taky nesplnilo. No a podívejte se, jak jsem dopadl, no. Jste se ještě ptal na hračku, otázky, na tu hračku. No. A to já se přiznám, že nějak si nepamatuju.
0: Prostě. Nevím. V čem vás ovlivňovali vaši rodiče? A jaký k vám byl třeba tatínek, jaká k vám byla maminka?
1: Tak oni mě ovlivňovali různě. Především proto, že se rozvedli, když mi byly 4 roky. Takže samozřejmě maminka, s kterou jsem vyrůstal, tak ta mě ovlivňovala velmi intenzivně. A musím se přiznat, že mám pocit, že se o to snaží dodnes. Ona je ročník 1919, takže si spočtěte, že už je hodně přes 80. Přesto mám někdy pocit, že se snaží mě stále ovlivňovat. Otec, který sice od nás odešel, ale s kterým jsme se stýkali poměrně a stýkáme ještě stále, protože i on ještě žije, ale ještě o nějaký ten pátek starší, tak ten samozřejmě svůj vliv na mě už až tak moc uplatňovat ani nemohl. Ale faktem je, že mě ovlivňovali i hudebně. Oni byli oba hudebníci takový jako amatérští, kteří ale měli na rozdíl ode mě alespoň takový ty hudební základy. Otec byl houslista a dirigent a hrálo se u nás i kvarteto, si pamatuju doma. Tak jsme poslouchali jednak takový ty desky, já myslím, že to byly ještě šelakový, že jo. A měli jsme takový gramofon na kliku, který sice už neměl tu troubu, ale byl His Master's Voice, skutečně s tím pejskem. A kromě italských různých písní a kromě, já nevím, operních árií Verdiho, tak jsem poslouchal hodně Voskovce a Wericha. A to je teda vlastně takový hudební zázemí, z kterého jsem vyšel. Je pravda, že když jsem se sám začal zabývat hudbou, a to bylo tedy někdy na přelomu těch 60. let kolem maturity, v roce 63 jsem maturoval, tak se tedy moje snažení s nějakým velkým ohlasem mých rodičů příliš jako nepotkalo. Oni měli pocit samozřejmě, že hudba, kterou já dělám, je víceméně mrzká a že to je jakási taková podivná zábava a že bych měl samozřejmě dělat něco pořádného, že bych měl být třeba inženýrem strojním, což si přála moje maminka. A její takový tendence ovlivňovat, když už jsem měl kapelu, která hrála a zkoušela u nás doma, protože jsme měli piano a vždycky v neděli dopoledne jsme hráli. A tak ona vždycky v poledne, když už to nemohla poslouchat, tak rozrazila ty dveře, vstoupila do toho pokoje, přirazila tomu mýmu kolegovi, co na to piano hrál, takhle to víko prostě a řekla, vážení, tuto společnost z definitivní platnosti rozpouštím. A bylo po Framusu, tehdy jsme se tak ještě úplně nemenovali, ale takže ten vliv byl silný. No a když jsem potom začal v té muzice se nějak etablovat a nějak jsem prostě ty leta se jí živil, tak přesto jsem vždycky měl furt ten pocit, že mají takový jako, ať už moji rodiče, nebo potom i můj tchán, vždycky říkali, kdy konečně teda už budeš dělat něco pořádného. Tak já, když jsem pak po revoluci byl poslancem nebo náměstkem ministra, tak jsem si říkal, teď už nosím tu kravatu a to by snad. A zajímavý bylo, že se mě jak otec, tak matka ptali, jestli jich přece nechtěl vrátit k té hudbě.
2: Vy jste se narodil v Praze, vyrůstal jste v Praze.
1: Tak, celý život jsem v Praze žil, až do loňského roku.
2: Ale,
1: no.
2: A co to?
1: Ano, tak. Víte, no.
2: Vyštípali vás? Ne.
1: Ne, nevyštípali. Ne, ne, ne.
2: Rozhodl
1: jsem
2: pro
1: pocit, prostě rozhodl jsem se, přestěhoval jsem se kousek za Prahu, já bydlím kousíček, já bydlím v takové vesnici, která se jmenuje Velká Dobrá, je to mezi Kladnem a Unhoští a bydlím tam teprve rok a zvykám si na to, co to je bydlet na venkově, on to je takový polovenkov, protože já jsem 5 dní v týdnu v Praze, že jo, ale je to pro mě nová zkušenost.
2: A víte, že ten název té vesnice, že má jako vysloveně sluší, že
1: jo?
2: Si myslím, že jste na správné adrese. Velká Dobrá.
1: Velká Dobrá. Totiž takhle já bydlím, abych to přesně, ona Velká Dobrá se dělí na Velkou Dobrou a Malou Dobrou. Jo? A já bydlím v té malý teda.
2: Já myslím, že dorostete brzo do velký. Nicméně na tu Prahu, poněvadž tady mám ještě, že chci připomenout, že jste byl ředitelem projektu Praha Evropské město kultury 2000.
1: To jsem byl, no.
2: S tou Prahou jste tak zžitý a chtěl bych se vás zeptat, když srovnáte tu Prahu svého dětství, nebo řekněme útlého mládí s Prahou dneška, jestli si myslíte, že to město, co se týče vzhledu, ale třeba i obyvatel, se vyvíjí správným směrem?
1: Já bych řekl, že jo. Já mám prostě takový pocit, že to zaplať pán Bůh začíná být normální město k životu. Ona ta Praha vždycky byla krásná, měla samozřejmě takový zvláštní tajemný kouzlo, který vycházelo nejenom z architektury a z historie, z toho genialoci, který tam prostě vždycky byl, ale i z toho života, který těch lidí, který tam žili. Já samozřejmě připouštím, že mně se taky občas nelíbí některé věci, které se za těch posledních, řekněme, 12-13 let objevily v Praze, ať už jsou to různý typy vývěsních štítů nebo různý jako typy lidí, který, oni zase dřív vexlovali, tak ono to je skoro to samý, že jo, který se tam nějak pohybují a dneska místo tuzexových bonů prodávají drogy třeba a tak. To se mně samozřejmě nelíbí, ale v zásadě i přes některé poměrně pro mě nepochopitelné stavební povolení na některé objekty, které se v Praze objevují za poslední leta, mám pocit, že ta Praha hodně prokoukla a že žije a že to je město, ve kterém prostě stojí za to žít, nejenom kvůli historii, ale i kvůli tomu, co se tam děje dneska. A to prosím říkám dokonce i přesto, že jsem sám teda Prahu jako obyvatel opustil a už do ní jenom dojíždím.
2: Já jsem právě, nechtěl jsem být jízliv, chtěl jsem se zeptat ještě, jestli to říkáte jako občan Malé Dobré, ale dobře. Ještě u té Prahy poslední otázka, vlastně už ne u Prahy, nicméně začíná to tím, že tady mám napsáno, protože jste rodilý Pražák a nejsme tak daleko od Prahy, tak vyrukuji na vás s tou otázkou. Jsou to Klabe a Vltavy, hrad Kokořín, to bývala za našich mladých let místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školák anebo s děvčetem potom jako něco jiného, třeba už většího?
1: No tak většího, určitě většího. Jsem teda do Šemánovic nikdy, vůbec jsem netušil, že něco takového existuje. Musím se přiznat, až do okamžiku, kdy my dva jsme se potkali v Poděbradech na festivalu Pri Bohemia, kde jste mě vlastně sem pozval, tak jsem po žádných Šemanovicích neměl potuchy, nesvím, cítím, že to byla významná mezera v mých znalostech. Pochopil jsem to, ale nejenom, když jsem vlez tady sem do tohohle prostředí mezi vás, ale už když mě sem vezli, tak se mi to líbilo. Jinak Kokořín a Mělnicko samozřejmě znám, protože jako chlapec od estrády mám sježděnou tu republiku za ty leta tolikrát, že jsem téměř všude hrál, ale v Šemanovicích teda ne.
2: Přesto sklidíte bouřlivý potlesk. Máte to štěstí, že jste se stal otcem dcery i syna.
1: Ano.
2: Povězte nám něco o svých potomcích. Jak se to vyvíjí? Tak...
1: Já jsem teď měl pocit, že se mě zeptáte, jak jsem to udělal, že mám dceru i syna.
2: Myslím si, že ta otázka by mohla taky takhle začít. Že...
1: Já tak na to bych odpovědět neuměl, pač sám, abych vám pravdu řekl, ani nevím. Co mám říct o dceři a synovi? Tak dcera je starší a dceři... Dceři bude už 30 na jaře, to je teda docela šílený pocit pro mě, jo. A dokonce už jsem dědeček, mám jednoho vnoučka, rok a pár měsíců starýho. Jinak moje dcera je teda, já se přiznám dokonce k jednomu prohřešku, já jsem na rozdíl od svých rodičů svoje děti nevedl teda k hudbě vůbec. Pokud se k ní nějak probojovali a ne moc, tak to byla bez pochyby jenom jejich zásluha. Možná snad jsem akorát doma měl nějaký desky a nahrávky, které možná si tu a tam pustili. Aspoň u syna ten pocit mám a občas jsem zjistil, že některé desky, které mě chyběly, jsem pak objevil v jeho pokoji a tak. To bylo docela zase příjemné zjištění. No jinak moje dcera je zdravotní sestra na ortopedii, takže ona se zabývá takovými těmi nepříjemnými věcmi, jako jsou zlámaný hnáty a tak. A teď je teda na mateřský dovolený. A synáček, ten spíš kráčí tedy v tatínkových šlepějích. Já to vysvětlím hned, proč. Hudebníkem se teda nestal, ale... Já jsem kdysi studoval, jak už jsem říkal, moje maminka si přála, abych ze mě byl strojní inženýr, což se nepovedlo. Já jsem po dvou semestrech, můžu takhle odbočit?
2: Ano,
1: já
2: ne, teď, naopak, odbočujte.
1: Já jsem po dvou semestrech boje s matematikou pochopil, že tedy na technice to není pro mě to pravý ořechový a podařilo se mi jakýmsi podivným manévrem se dostat na vysokou ekonomickou, kde ku podivu jsem rovnou vstoupil do druhého ročníku, protože jsem slíbil při té poslední zkoušce z matematiky na ten třetí termín v tom druhém semestru znovu, že když mě dají trojku, tak už mě nikdy tam neuvidějí. A to se celkem to zabralo. Ale já jsem pak zjistil, když jsem přišel na tu ekonomii, kde už mě matematiku tím pádem uznali a odpustili, že jsem tam nejlepší a radil jsem všem těm svým kolegyním, který tu matematiku ještě měli o semestr dál. Takže ono je to všechno relativní. No a proč to říkám? Já jsem tu ekonomickou školu až do roku 68 dostudoval. V pátém ročníku jsem zakončil, úplně jsem to celý prostě jako všechny zkoušky jsem složil, leč už jsem v té době začal hrát a pak přišel srpen a mezi tou dobou toho června, kdy vlastně skončil ten poslední semestr a po dvou letech, kdy byla tehdy nějaká taková lhůta na dodělání si toho inženýrského titulu, to znamená státnici diplomku, tak já jsem už nějak jednak tou hudbou a jednak tím, co se v té zemi dělo, prostě ztratil zájem o to. Takže já patřím mezi těch několik málo raritních idiotů v téhle zemi, kteří jsou absolventy vysoké školy a nemají ten titul. Já nejsem inženýr ekonomie, ačkoliv jsem absolventem a na to mám papír, absolventem oboru ekonomika průmyslu, stejně jako třeba bývalý pan ministr Dlouhý. A oni mi potom po dvou letech poslali domů už bez jediného slova vysvětlení, prostě takový vysvědčení, kde je napsaný, že jsem absolvoval tu školu, všechny ty zkoušky a malinko a jmenuje se to vysvědčení na odchodnou a pod tím je takový v závorce malinkým písmem napsáno nenahrazuje diplom. Jo. No a já jsem teda potom, až už poměrně v dost vysokém dospělém věku, teda vyštudoval ještě jinou školu, takže jsem, moje maminka konec konců dočkala i promoce, i když už jsem promoval jako náměstek ministra na filozofické fakultě, to je vedlejší. Proč to říkám? Protože můj synáček začal studovat politologii nebo mezinárodní vztahy na fakultě sociálních věd a když ve třetím ročníku nám mezi řečí jen tak jako přišel a doma oznámil, že nám oznamuje, že ho přijali na DAMU, na produkci a že jako tu fakultu sociálních věd jako nehodlá dodělat, tak se mi velmi těžko uplatňovala jako otcovská autorita, abych se nějak, že on tohle, to, co jsem vám teď všecko na sebe prásknul, moc dobře věděl, že jo. A nebýt mý ženy, která na rozdíl ode mě je opravdu zarputilý rafan a ona patří mezi ty rodiče, který opravdu zakleknou a to dítě mu dá ty válečky a opravdu ho jako nenechá, jako nepustí ho. Tady taky jedna, ale jsem viděl, sedí, která to všecko jako drží pod krkem. Tak její zásluhou je, že se nám podařilo toho mladého jaksi dotlačit aspoň k tomu bakaláři. Takže stejně jako moje maminka, která v roce 92 teda viděla už konečně toho syna, jako jak opouští akademickou obec ověnčen a s tou rourou podpaží, tak i my jsme docílili toho, že mladej teda opustil tu univerzitu alespoň s bakalářským diplomem. No a teďko dělá tu produkci, protože on mezi tím samozřejmě, protože jeho zajímá divadlo, ne muzika, ale divadlo, a kromě toho, že studuje produkci, tak samozřejmě se věnuje, mimochodem spolupracoval dost dlouho taky s Tiborem Turbou a dělá produkci všelakých takových právě akcí souvisejících s nějakými pouličními performancemi a tak. No a to je samozřejmě lákadlo pro něj strašný, tak dneska jeden teda diplom už má a teď se docela musím pochlubit, už má ty bakaláře dva. A možná, že tuhle školu snad se mu podaří dodělat až k tomu magistrovi, no. Tak to jste chtěl vědět něco o mých dětech. Tak co mám k tomu víc říct, no? Ovšem jako typický exhibicionista, jako každý člověk, který na jeviště vstupuje, jistě jste si všimli, že my, víc než polovinu z toho tématu moje děti jsem věnoval svý vlastní osobě, že jo? Co byste ode mě mohli čekat?
2: Ještě byste možná měl děti představit jmény?
1: Ano, děti jmény představují takto. Syn Petr a dcera Michaela, nyní Macháčková.
2: Děkuji. Tak, vy jste hrál a zpíval v nejvýznamnější inscenaci pošlitrovské éry divadla Semafor v Kytici. Jak vzpomínáte na dobu svého působení v Semaforu a co vám tahle zkušenost, majestát, jste byl i herec, že? Co vám,
1: konečně.
2: Co vám tahle zkušenost přinesla?
1: Musím se přiznat, že to bylo strašně krásný období, tedy takhle. To období, ta doba, ve které jsem já v Kytici hrál, to bylo od premiéry v roce 72 až do roku 75. Bylo jinak období nejtužší normalizace a pro mě osobně to bylo velmi smutný období umělecky, ale právě účinkování v Kytici mě vlastně kompenzovalo všechny ty moje frustrace z toho, co jsem špatně udělal a co mě nešlo. V tom, co jsem cítil, že jako vlastně moje hlavní poslání. A to pozvání do Semaforu pro mě vlastně byla taková jako záchrana, jak to řekl, bylo to záchranný lano. Najednou jsem z toho úhoru takový ty opravdu totálně hodnoty popírající takový ty tehdy prorežimní pop music, který jsem z vlastního přičinění a z vlastní blbosti byl jako partner právě nyní opět už se k slávě deroucí Haničky Zagorové, tak to pozvání do toho Semaforu pro mě bylo úžasný. Musím říct, že na tom se podepsala ovšem Hanka Zagorová a já na to vzpomínám rád, protože zaprvé jsem měl tu čest pracovat s vaším bratrem, což samo o sobě, myslím, pro každého kumštíře v tomhle oboru je prostě nejenom podsta, ale je to prostě škola. Za druhý, a to jsem samozřejmě tenkrát netušil, že ta Kytice se stane opravdu vlastně takovým kultovním představením. Sám jsem odehrál 250 repris, ale pokud vím, tak ona jich celkově měla víc než nad 800, což je úplně nevídaná záležitost. Poprvé v životě jsem pracoval s režisérem, Jiřím Cízlerem, kterýho jsem poznal, a to pro mě byla další zajímavá zkušenost, protože Cízler, kterýho samozřejmě většina lidí zná spíš jako komika, herce, je především vynikající, nebo byl aspoň tenkrát vynikajícím režisérem, ale i zajímavým muzikantem, a prostě naučil jsem se tam šíleně moc a vždycky vlastně to bylo pro mě takovej svátek, když bylo představení Kytice, já jsem si mohl oddychnout od toho, co jsem vlastně na těch jevištích, když jsem s tou Zagorovou opíštěl ty štace, tak jsem pro mě ta Kytice, to prostě bylo opravdu doušek vody živé. Co víc k tomu mám říct, že mě potom vyhodili po 3 letech, to je v Semaforu taky normální, ale s tím se člověk musel smířit. To nebylo vůbec z důvodu uměleckých, ale protože jsem přeci jenom měl ještě teda nějakou jinou sinekuru, tedy jak říkám to hraní s tou Zagorovou, který mě živilo, protože v Semaforu se jako, já jsem nebyl nikdy zaměstnancem divadla, já jsem tam fungoval jako externí host, i když jsem teda měl roli truhláře Petra v té Kytici, ale to by mě nikdy neuživilo, já jsem v té době už měl rodinu, dítě, čili ta Zagorová ta mě naopak živila a jakkoliv mi to bylo vlastně nepříjemný, tak jsem vlastně kvůli tomu, že jsem s ní jezdil a musel občas Semafor za mě schánět náhradu, tak jednou to prostě přišlo a vyhodili mě, čili já rozhodně nebudu svalovat svůj odchod ze Semaforu na to, že jsem byl nepohodlný režimu, což jsem sice jinak velmi byl, ale především před semaforskou dobou a zejména pak potom v těch 80. letech, ale v této době jsem byl v podstatě pro ten režim neškodný, ale prostě vyhodili mě, protože měli příliš mnoho práce s tím za mě furt schánět nějaký náhrady a už je to přestalo bavit. Druhá věc je, že ten pán, co mě vyhazoval, byl estébák, no ale tak to nakonec na těchto rozhodujících místech byli skoro všichni, že jo. Takže prostě na Semafor vzpomínám rád, kdykoliv potkám Jiřího Suchýho, tak mu pořád ještě říkám pane šéfe, protože já jsem v životě měl šéfy jenom 2, 3 vlastně, z nichž 2 byly velké osobnosti české kultury, ale i politiky, ten první byl Jiří Suchý, byť jsem nebyl jeho zaměstnancem, ten druhý byl Pavel Tigrit, můj šéf, ministr, od kterého jsem odešel, protože jsem s ním nemohl pracovat, což ale neznamená, že bych si ho nevážil a neměl ho jako osobu rád. A ten třetí byl jiný ministr, pan Kabát, který nestojí celkem za vzpomínku. Ale bylo to moc hezký. A to, že jsem se stal hercem, to byl spíš vtip, že jo. Já jsem, samozřejmě měl jsem tam roli a Cízler mi řekl, že jako musím vylíst po schodech a pak zase z nich slíst a tu Haničku jako takhle chytit a odníst, tak pokud tohle lze považovat za herecký výkon, tak ano, byl jsem též hercem.
2: Rodina byla pyšná na vás?
1: No, rodina byla pyšná v tom smyslu jednak, protože přeci jenom Semafor vždycky byl prostě určitou značkou kvality a protože tedy zejména moje žena věděla, že jsem vlastně v té době strašně nešťastný a že mi to nejde a že já vlastně, já nevím, jestli zrovna v téhle tý části té debaty mám hovořit o tom svým učinkování s tou Zagorovou, ale faktem je, bylo, že já jsem prostě byl vlastně takový nechtěný, ona mě pomohla osobně, my se máme rádi, ale hudba a publikum, který na ní chodil a to, co ona produkovala, bylo tak proti tomu všemu, co jsem já kdy v životě chtěl a dělal, že oni mě prostě nechtěli, já jsem tam neměl úspěch a v tom Semaforu jo, takže rodina byla nadšená, když konečně viděla, že mi taky někdo tleská jako opravdu upřímně, zatímco u Zagorovy vždycky tleskali a už říkali tak dobrý a už přijde Hanička a konečně přijde ta naše jako...
2: Taková otázka mě napadla, nevím, doufám, že není nějak záludná nebo to, ale s kterou písní z vašeho repertoáru jste se v životě nejvíc kdy ztotožnil?
1: Já nevím, já jsem, rozumím-li správně vaší otázce, já nepatřím teda k lidem, kteří mají pocit a touhu vysvětlovat svoje písničky, ať už jsou to věci, které jsem přímo sám napsal, nebo třeba který jsem jenom zpíval, který pro mě někdo napsal, nebo kterých jsem se sám nějak drze zmocnil a naspíval jsem je, nebo jsem je na jevišti jako zpíval. Mně vždycky bylo strašně protivný, když se mě někdo ptal, prostě, co tím ten pan Kajnar myslel, když to město R, když jsme dělali a jak to vlastně všechno bylo. Já prostě nemám tuhle tu tendenci, čili ani nevím přesně, jestli umím říct, s kterou písní se nějak vnitřně ztotožňuji. Mojí snahou bylo, abych to byla každá písnička, s kterou na to jeviště vylejzám. Že se mi to vždycky nedařilo a že teda to období, o kterém jsme teď před chvílí mluvilo, zejména to vystupování s Hankou Zagorovou a ještě s některýma jinýma, co jsem v těch 70. letech víceméně z existenčních důvodů, ale dneska bych řekl, že možná i částečně z vlastní zbabělosti absolvoval a že tam jsem jako vystupoval s věcma, kterým jsem sám nevěřil a kterým jsem sám považoval, že jaksi jsou, nevím, jestli se v českém veřejnoprávním rozhlase, jehož jsem členem rady, sluší říkat sprostá slova, ale byly to prostě sračky. Tak.
2: No, řekl jste to vy.
1: Ano, tak já si to taky umím obhájit, že jo. Až přijde stížnost na radu, jak je možné, že se v českém rozhlase taková slova vystupují, já si tu stížnost vemu na starost.
2: Pane Prokope, já dohlednu na to, aby se to nepouštělo odpoledne, bude to ano, o půlnoci.
1: Tak to je v pořádku. Po 22. hodině se smí i erotika, ono tohle sice erotika není, ale je to taky sprostý. No, takže já nevím, jestli prostě umím říct, která byla taková co nejvíc. Já vím jenom o jedné písničce, která tak nějak ku podivu, měl jsem takový pocit, když jsem jí psal, že vím, jako proč a pro koho ji píšu. Ta píseň se jmenuje Blues o spolikaných slovech, což nikdo přesně neví, ale ty, co ji znají, tak vědí, že se tomu říká, až si pro mě přijdou funebráci. Tak to je taková docela zvláštní věc. Tam jsem měl jako najednou takový pocit, že jako konkrétně vím asi pro koho a proč to dělám. Ten text jsem, ale já jsem nikdy nenapsal, nebo lépe řečeno, ne nikdy, já jsem napsal v životě pouze dva texty a tohle nějak mi nejde, neumím, nejsem literárně nadán. To jsou slova básníka Jiřího Žáčka, ale nějak jsem měl pocit, že skoro je mi líto, že jsem to nenapsal sám.
2: Léta 60. Divadla malých forem, Mladý svět, Big Beat, Beatles, Ginsberg, Twiggy, Hippies. Ne všechno nás třeba zasáhlo na 100%, ale většinu toho máme nějak pod kůží. Co se z těch let vybavuje nejvíc vám?
1: Tak kromě Twiggy úplně všechno, co jste řekl. Twiggy jako pojem ano, jinak ovšem, kdo se na mě podívá, tak chápe, že to není zrovna můj případ. Ale jinak skoro všechno, prostě to je jako fenomén 60. let je pro mě stále něco úžasného, pořád ještě úplně si to sám ani neumím vysvětlit, protože to přeci nebyla jenom otázka

0: Pro mě to je naprosto nezapomenutelný a velmi těžko překonatelný období. Nerad bych působil samozřejmě dojmem senilního starce, který jako vzpomíná na to, že nejlepší bylo vždycky to, jako když on byl mladý, to je obligátní a možná, že už jsem ve věku, kde se to začíná takhle jako i slušet k tomu, abych to říkal. Ale přesto si myslím, přesto to nebezpečí, který si uvědomuju, že leta 60. totiž znamenala zvláštní kulturní vzmach i u lidí, který já dneska řadím do té kategorie těch sraček, o kterých jsem mluvil. Prostě i oni v 60. letech produkovali něco, co já bych mohl považovat ze svého, samozřejmě zcela subjektivního úhlu pohledu za hodnoty.
1: No, půjdeme na krásné ztráty.
0: Krásný ztráty.
1: Krásný ztráty.
0: Dostávám ty dopisy pořád.
1: Krásný ztráty.
0: Krásný, vždyť přeci spisovná čeština říká a tak dále. Já vždycky říkám, račte se obrátit k Pavlu Šrutovi. On napsal ten text, on jistě česky umí, vždyť je to nositel ceny Jaroslava Seiferta a mám pokoj, no.
1: Já jsem to takhle jsem si naběhnul, jakože nevím, jak je to
0: se krásný ztráta.
1: Ne, dobře jste to tady nanes. Můžete nám něco o historii vlastně těch dvou vašich talk show povědět, jak jste se vůbec k tomuto programu dostal, odhodlal vlastně a podle jakého klíče třeba sestavujete teď dvojice? Není to moc otázek?
0: Ne, není, zkusíme to. Začalo to v roce 98, když jsem se rozhodl, že nebudu už kandidovat a odejdu ze poslanecké sněmovny, tedy před volbami. A já jsem tenkrát samozřejmě, protože jsem pracoval i v tom parlamentě hodně kolem médií, tak jsem se tak jako rozhodně poptával lidí, kteří v těch médiích pracovali nebo kolem nich se točili. Prostě jsem hledal, co bych asi dělal. Nevěděl jsem, bylo mi jasný, že vracet se do muziky jako je pro mě prakticky vyloučeno. Nemyslím, že bych ji úplně opouštěl, ale jako, že by to měl být jako nějaký můj další jaksi životní job. To jsem věděl, že nejde, protože jsem vědomě s muzikou odešel v určitý době a měl jsem pocit, a do dneška mám pocit, že to bylo správně. I když stále hraju a mám ji rád a i na to lidi chodí, ale prostě není to už pro mě ta hlavní životní meta a nemůže být. No a tehdy mě vlastně oslovil Josef Vlček, v té době šéfredaktor Zábavy na Primě, a nabídl mi takovou zvláštní věc, jestli bych nechtěl dělat pořad, který by hovořil o bývalých politicích, protože se blížilo výročí vlastně roku 89, listopadové revoluce, a začínala taková ta první jako výměna té garnitury politický. A mě to strašně zajímalo, protože jsem přeci jenom jednak většinu těch lidí osobně dobře znal a jednak i pro mě samotného to bylo prostě strašně zajímavý téma, co to vlastně ta politika jako je a jaký jsou to lidi a co s nima udělala a tak. Takže jsme vymysleli na základě této nabídky, kterou potom televize Prima v osobě paní generální ředitelky Fričové přijala, a mě to hrozně mile překvapilo, že vůbec privátní televize takovouhle věc by chtěla dělat. Tak jsme vymysleli potom ten formát, který spočíval v tom, že to bude bar, že tam ty hosti budou dva a tak dále. Vymysleli jsme i ten klíč, že se to bude jmenovat podle mý písničky, která se jmenovala Nic ve zlým, nic v dobrým, tak. A že tedy půjde o nikoli už jenom o bývalé politiky, ale o to, co to ta politika je vlastně za podivný fenomén a co s lidma udělala a jaký to lidi vlastně do ní vlezli, nebo kterých se alespoň politika nějak dotkla a změnila jim prostě život za těch posledních 10 let. A tenhle ten pořad jsme dělali rok a půl, vystřídalo se v něm víc než 100 hostů, byl to každý týden. A od pana prezidenta Havla jsem tam prostě měl prakticky všechny lidi, kteří prošli tou polistopadovou politickou garniturou tehdy. Skončili jsme v roce 1999 právě dvojicí Václav Havel Josef Škvorecký a v té době mě oslovoval tehdejší generální ředitel České televize Jakub Puchalský, který pořád říkal, jak to, že takovejhle pořad neděláme my, teď to je vlastně veřejnoprávní téma a my bychom rádi vás a pojďte k nám a tak. A já jsem pořád říkal, ne, já mám závazek tady a je to prostě slušný partner, chová se ke mně dobře a já si vážím toho, že

0: vládní televize je ochotna dělat něco, co není jenom úplně jako komerční pořad. Nicméně ten pořad prostě měl určitou dobu, tu skončil a my jsme měli pocit, že teď je tedy možno slušně odejít, což jsme udělali, a tak vznikly krásné ztráty. Já jsem zaprvé chtěl zachovat ten základní princip toho, že ty hosti jsou dva, protože myslím, že tím se to dost liší od většiny běžných talk show, jako je třeba i tahle, že prostě ty dvojice jsou něco, co je dráždivý a zajímavý, a lidi strašně vždycky zajímá, co zrovna tyhle dva teda čendové tam asi tak provedou a proč jsou spolu, jako jo, a to. Za prvé, za druhý, ten bar mě připadal taky docela dobrý, protože ten bar je samozřejmě a byl i na Primě a i v České televizi je funkční a já tam nalejvám skutečně alkohol, pokud tedy samozřejmě si ho ty hosti přejou, ne, že bych jako to do nich... I to se stalo. A protože mám za to, že ten hodně podstrčený panák může v mnoha případech ty lidi víc otevřít, než prostě ten čaj, který mám tady teďko já. Já samozřejmě jsem toho panáka měl předtím, to si nedělejte zase s tím nějakou hlavu, že já myslím, že si neděláte, že jo. Nemám ten pocit. Ale u některých lidí to je docela zajímavý, i když pochopitelně já musím respektovat, že někteří řídí a někteří prostě z nějakých důvodů pít nechtějí. Taky úplně nerozumím, no ale dobrá. A čili tyhle věci jsem chtěl zachovat. Chtěl jsem zachovat i to, že teda ta písnička vlastně určí název, a to se naštěstí podařilo opět. A na České televizi se podařilo i to, co na Primě byl problém, že trošku jsme mohli pracovat s tou dekorací a s tím obrázkem, protože já mám ještě kromě svého kolegy Jana Laciny, který se mnou píše ty scénáře a dává dohromady ty dvojice, tak máme ještě třetího do party, a to je ta režisérka Tereza Kopáčová. Oni teda oba jsou o víc než 20 let mladší než já a ona tomu dodává ten jako esteticko-filmařský, protože ona je filmař, že ona jako není ten klasický televizní režisér, tak tomu dodává trošku něco, aby se na to taky dalo koukat. Dekorace, kamery, aby to prostě bylo zvláštní. No ale taky jsme už vystoupili z toho chomoutu jako politika polistopadová a měli jsme za to, že zaprvé je to nepohodlný, protože ten okruh lidí je omezen a politika je příliš úzký jako téma pro život. A i když já se jí nevyhýbám, protože jsem v ní strávil hodně let, tak mám za to, že prostě její místo je jenom určitý segment toho společenského života a to je asi 20%, a to já i v krásných ztrátách se snažím dodržet, aby tam ta politika nedominovala, byla tam zhruba asi v tomhletom segmentu. A tudíž teda to téma základní jsou ty ztráty, to je vlastně jakýsi lidský osud, co to vlastně znamená, když člověk jakoby vstoupí na nějaký veřejný kolbiště, čeho všeho se musí vzdát a co zase za to získá. Prostě všechno je za něco. Nic není zadarmo, že jo? To je vlastně takový to moto. No a ty dvojice, teď už jsem tak naznačil, že jo? To je zvláštní. Já vám neumím, a dokonce nevím, jestli chci vůbec prozradit ten klíč. On totiž není úplně jasný ani mně. tak jak jsem říkal, my ho samozřejmě pro televizní dramaturgii máme dostatečně zdůvodněn a občas musíme znovu vysvětlovat, jak to vlastně myslíme a co chceme. Ale jak to v tom kumštu, a on to, já nevím, jestli tohle ještě je kumšt, ale já pořád to tak vnímám. Jsou takové někdy věci, že ex post pak vymýšlíte, tak jako jsme vymýšleli třeba pro ty různý komise, který posuzovali ty naše písničky a texty za bolševika, jako jak to ten básník mínil a že to vlastně strašně pokrokový jako a že to jako, jo, tak i dnes občas pro své dramaturgy, kteří doufám, že to teď poslouchají, hledáme prostě ten klíč ve chvíli, kdy už to máme natočený, aby jsme dokázali zdůvodnit, proč teda zrovna pan Pánek s panem Haťalánkem za tím barem sedí a co jsou ty jejich krásné ztráty dohromady. Oni ti dramaturgové to prostě furt chtějí a my samozřejmě do jisté míry to jak už jsem říkal, vysvětlit umím a do jistý míry je to někdy i věc intuice prostě určitýho, jako já si ty jména řeknu a teď si je představím a řeknu, tak šlo by to, nešlo by to, má to něco do sebe, nemá to něco do sebe. Samozřejmě, že když pak ten scénář píšeme, tak si to musíme spolu s tím Lacinou vydefinovat, o čem to asi bude a kudy to asi pohrnem, to jo. Ale prostě takový ten mustr, jako ten chomouč, že ho nasadím a teď to tam všecko, to prostě nejde. Mimo jiné taky proto, že a tady mě jistě potvrdí každý, kdo z vás dvou, co víte, co to je vůbec schánět hosty do takových pořadů. Jednak, že ten okruh lidí, kteří jsou zajímaví a taky ještě ale umějí něco jako říct, aby to nebyla úplná nuda. A trošku jsou známí, aby taky někdo jiný na to byl ochoten koukat. Není tolik. A druhá věc je, že když pak sestavíte tu dvojku, tak je strašně složitý to technicky dát hromady, aby oni se sešli a mohli v ten správný čas. Takže my máme milion vymyšlených dvojek, který těm dramaturgům odevzdáme, jak to máme všecko vymyšlené, jak je to úžasný a tam všechno sedí. No a pak se třeba, já nevím, 4 dny před natáčením dovíme, že to prostě pan ministr XY prostě bohužel odjíždí někam prostě služebně a že to nejde. A my teda horko těžko musíme sehnat někoho, kdo nemůžeme říct, tak zavoláme jinýho politika, to prostě nejde. Musíme jako aspoň trošku do nějakého, a teď to schéma musíme třeba změnit, čili a musíme vymyslet novej mustr. Dokonce se nám to stalo asi ve 2 případech, kdy jsme už měli i napsaný scénář, že jsme museli prostě tu dvojku změnit a vymýšlet úplně nový princip. A tomu jednomu, u kterého už jsme všechny otázky měli napsaný znovu a úplně jiný. Nebo aspoň některý jiný. Takže je to tak, že prostě se to vlastně úplně prozradit nedá. Jak dlouho bude prostě televizní dramaturgie ochotna tuhle hru s náma hrát? To já nevím. To uvidíme.
1: Chtěl jsem se vás zeptat, jestli jste měl někdy nějakého hosta, který vás vyvedl z míry uprostřed, třeba jste byli i domluveni na otázkách, nebo já nevím, jestli se domlouváte předem?
0: Ne, oni nevědí, na co se jich budu ptát, stejně jako já jsem nevěděl, na co se budete ptát mě, i když se to samozřejmě dá do jistý míry očekávat nebo odhadnout. Já s hosty hovořím těsně před natáčením, kde jim vlastně jenom vysvětlím ten princip. Oni, většina mých hostů ten pořad zná, takže zhruba ví asi, do čeho leze. A samozřejmě, že jsou někteří, kteří mají takový ty jako touhy a tendence dovědět se ty téma, aby se jako připravili. Jako, jo. Několikrát se stalo, že si někdo tam sedl za ten bar, vytáhl si normálně papír a tušku, že si bude jako dělat poznámky jako v té 7, jo. Aby jako když on, a už si tam píšu a ty čísla a tohle, tak to jsem zakázal. Pokud to byli politici, jako Vladimír Mlynář, nebo tak to bylo celkem snadný, ale představte si, že vlastně nejvíc mě tímhletím vyvedl z míry Vláďa Merta, který si vytáhl papír, tušku a kromě toho už nějaký napsaný věci, který hodlal prostě jako sdělit národu touto cestou. Tak to jsem mu taky zakázal a nebylo to snadný. Ale tohle bych neřekl, že by mě vyvedlo z míry. Vyvedlo mě z míry zhruba 3x. Dvakrát se stalo, že mě prostě host najednou uprostřed natáčení prostě od toho baru odešel. V jednom případě to byla poměrně komická záležitost vysloveně jaksi technického charakteru, dámsko-technického charakteru, kterou byla to spisovatelka Iva Pekárková, abych byl teda adresný, která najednou prostě řekla, nezlobte se, já si musím jít napudrovat držku. A odešla, a protože její partner byl Jarda Dušek, což je mimochodem muž, který, já samozřejmě velký mystifikátor, tak sehrál se mnou scénku, která byla opravdu úžasná, protože mě podrobil okamžitě křížovému výslechu, jestli je to běžný tady, že ty hosti takhle odcházejí a tak. A já musím se přiznat, že jsem skutečně jí sehrál velmi věrně, A to teda nebyl herecký výkon, to byla pravda. A potom jsme ve Střižně svedli velký boj, protože mý dva mladí kolegové samozřejmě to tam chtěli mít, že jo, protože to bylo to ono. A mně to připadalo v určitý pekárkový takový blbý. A nakonec jsme to tam nechali a mělo to zřejmě velký úspěch, protože to bylo příjemný. A ona ani neprotestovala, takže snad je to v pořádku. Po druhé se mi to stalo, ovšem to už bylo o něco horší. To se mě tam prostě jeden host jaksi odešel a to neřeknu, kdo to byl, je to díl, který teprve bude vysílán a to jsme tam nedali. Bylo to prostě nepříjemná věc, selhaly mu nervy, protože otázka byla poměrně pro něj intimní a velmi nepříjemná a smutná, týkalo se to nějakých úmrtí a tak a on to prostě neustál. To jsme samozřejmě vystřihli a není to tam, i když to téma smrti a tohodle to tam kolem toho jako je a myslím si, že to tam má zůstat. Tak to byl okamžik, kdy jsem skutečně se cítil docela blbě a i když je to člověk, který je můj kamarád hrozný leta, tak prostě mě to nebylo příjemný. A pak po třetí mě někdo vyvedl z míry a to taky neřeknu, kdo to byl, protože mu nechci to. Prostě pozval jsem si hosta, kterýho jsem znal a věděl jsem, že to je úžasně veselý chlapík a výborný kumštíř a zajímavý člověk a on prostě vlastně z něj skoro nic nelezlo. To bylo strašný. To jsem prostě horká pára a já jsem seděl a tek mi studený pot po zádech a modlil jsem se už, aby byl konec. To bylo ještě na Primě. A to teda vám nepřeju, protože takovýho hosta opravdu od té doby vím, že jsou typy zejména herců, kteří sice jsou skvělí herci, ale když nemají napsanou roli, tak s nima není řeč. Oni umějí buď vyprávět ty veselý historky z natáčení, což ale zase patří jaksi někam jinam, že jo? To ať si řeší, já nevím, Halina Pavlovská nebo Munzar s Hlaváčovou nebo prostě tyhle ty pořady tohoto typu Donutil. A nebo prostě jsou skvělí herci, kteří hrajou tu roli, ale jako sami za sebe neumějí nic pořádného povídat. Což není žádná diskvalifikace, ale nejsou to teda pro mě hosti.
1: Tak a dostáváme se k závěru. Ani jsem se vás nezeptal, kdyby náhodou byl nějaký dotaz, i když chroničtí ptáči zde nejsou. Ale možná, že bude nějaký dotaz. Já už to vedu k závěru. Kdyby byl dotaz z publika,
0: jste mě to ochoven? Nevadí.
1: Nevadí vám. Jak odpočíváte, čím se nejraději zabýváte, když zrovna nespíváte, neskládáte, neúřadujete, neposlancujete? Co děláte v takových chvílích?
0: No, 12 let nic, protože kromě naspaní už nebyl čas. Ale teď, abych byl zcela upřímný, poslední něco přes rok, co jsem se odstěhoval na ten venkov taky, tak připouštím, že toho času je o něco víc. Takže například jsem po 12 letech přečetl 2 knihy, což považuji za úspěch. Jinak já nejsem nějak moc dvakrát sportovní typ, takže na tenisových kurtech mě málo kdy jako přistihnete, ale věnuju se lyžování, to je takovýho něco, co nevím, proč mě naučila taky matka, už někdy od 5 let jezdím na lyže a to zaplať pán Bůh, zatím se jako daří a ty kolena a všechno, ještě to nějak jako drží. A tak to jako rád a hodně, tedy hodně, pokud mám na to ten čas a jezdím teda lyžovat. No a teď v poslední době právě jako venkovský mládenec hodně často chodím se psem ven, to není ani odpočinek, někdy je to trochu i zábava, ale jinak je to samozřejmě určitá povinnost, která ale prý je zdravá. Takže to je další poměrně významný element mých aktivit. A jinak, protože mám problémy s páteří, tak se každý ráno 15 minut musím zabývat takovými asi 8 úplně nesmyslnýma cvikama, který mi napsali na rehabilitaci, abych dělal. Já jsem už teda druhý rok to opravdu dělám, skoro každý den, musím se přiznat. A samozřejmě nic se nezlepšilo. Nicméně mě bylo řečeno, že mám být velmi rád, protože smyslem samozřejmě nemůže být, aby se to zlepšilo, to už nejde, ale buďte rád, nezhoršuje se to.
1: Na to se docela hodí následující otázka, jestli si víte rady se svým věkem. My jsme tak...
0: No tak jednu z těch metod jsem právě naznačil, ale já myslím, že jo. Je fakt, že se mě stává v posledních letech, že většinou, kam přijdu, jsem nejstarší. To není moc příjemný pocit. Ale teď, co jsem se stal členem Rady Českého rozhlasu, tak musím přiznat, že jsem velmi pookřál. Protože... protože jsem tam, myslím, druhej nejmladší. A to je nádherný pocit, to vám řeknu. To je tak nádherný pocit v 56 letech, prostě, že vůbec ještě existuje nějaká komunita, kam můžete přijít a nepouštějí vás sednout. Takže já si myslím, že to mám s věkem poměrně docela jako v pořádku a že se s tím vyrovnávám, jak umím. A
1: už víte, jak naložíte s tím důchodcovským věkem?
0: Ne, tak to si zatím nepřipouštím. Já taky si říkám, dokud ještě to půjde, tak budu hrát, i když já hraju strašně málo, já hraju tak, já nevím, asi kolem 15 koncertů za rok. Vždycky jeden v Praze před Vánoci a jinak tak, jak to vyjde, nemám na to žádný systém a tak. A to mě strašně pomáhá. Já jsem zapomněl v těch koníčkách, to je samozřejmě moje hlavní, můj hlavní relax, je to hraní. I když to vlastně byla leta moje profese, tak dneska, ačkoliv samozřejmě za to beru peníze, to jako nepopírám, ale je to především moje vlastní zábava. Dokud mě tedy bude dech a tady prostě, rozumíš, tady, dokud to půjde, jo. Tak. Tak dotehdy o žádném důchodcovství ještě nebudu moc uvažovat. Ono mi stačí, že když k nám přijedou mladí, takže už mě oslovujou dědo, no.
1: Pane Prokope, poslední moje otázka. Jste důstojníkem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Když se na ulici potkáte s Jiřím Menclem, který je důstojníkem stejného řádu, kdo komu salutuje jako první?
0: Zatím jsme to neřešili. Já mám za to, že ono ještě těch nositelů je víc. Zaprvé nejsem si zcela jist, ale mám za to, že Jiří Mencl, stejně jako Věra Chytilová, nebo například Michel Fleischmann, jsou pouze rytíři. Já jsem důstojník.
1: Důstojník
0: je, víš, pak už je jenom komandér. A to nevím přesně, já myslím, že ne, to už nevím. Já samozřejmě jsem na rozdíl od nich, kteří toho řádu dosáhli jako umělci. Já jsem ho dostal jako náměstek ministra, jak jsem pochopil, jako člověk, který se podle jejich názoru zasloužil o nějaký česko-francouzský vztahy v oblasti kultury, řekněme, na té úrovni politický. Proto mám hodnost důstojníka, protože prostě na chudé lid musí být přísnost. Že? Ale... jinak děkuju za podnět, až se s Jiřím Menclem a s dalšími tedy podřízenými setkám, pokusím se prostě vnést do toho nějaký řád, zavedu kázeň a budu vyžadovat, aby mě zdravili první.
1: Přátelé, já jsem vyčerpal své otázky. Má někdo nějaký dotaz?
2: Já bych měl dvě otázky. První, jakého máte psa?
0: Labradora, Fenu, jmenuje se Chantal.
2: Děkuju. A druhá otázka, navštívil jsem vaše internetové stránky, docela se mi líbily, a chtěl bych vědět, jaký máte vztah počítačům, internetu a podobně.
0: No, musím říct, že na svůj věk relativně vstřícný. Čili naučil jsem se všechno sám, dílem teda s pomocí syna. Nejsem pochopitelně schopen žádných zázraků, ale komunikuju, pracuju s e-mailem, s internetem. Můj problém při obsluze počítače vůbec není, řekněme, obsluha toho softwaru, myslím takových těch základních programů, jako je textový editor a tak dále. Já bohužel neumím psát na stroji, čili můj problém je, kde leží které písmenko na klávesnici. Nikoli teda, jakou operaci mám udělat, abych dosáhl toho, to jsem se už dokázal naučit, ale když mám například odpovídat nebo psát nějaký text, tak koukám, jestli K je blíž než U.
1: Bude ještě nějaký dotaz? Není-li dotazů, budu končit svojí takovou tou obligátní větou. Šermánovice navštívil pan Michal Prokop.

a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 163. nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. V tuto chvíli mi už nezbývá, než vám popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, tak se budu s vámi se všemi těšit opět. Naschledanou.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulin, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulin připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulin pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte co nejupřímněji pozdraveni, milí přátelé, začínají Světla Ramp, která pro vás připravuje i uvádí Jiří Kasal. Dnes se pokusím udělat radost těm z vás, co jste si oblíbili populární hudbu z německy mluvících zemí staršího data. Mám v dnešním případě na mysli 4 interprety z Rakouska a Německa.

Sentiment půlnočního svitu vyzařoval z největšího hitu onehdy velice oblíbeného německého zpěváka, teda Harolda. Písničku Moonlight naspíval na sklonku 60. let v němčině i v angličtině. Ted Harold byl vážným konkurentem u nás ještě daleko více známého interpreta Udo Jürgense, Rakušana, který svým věhlasem přerostl hranice Malého Rakouska. Vždyť jeho písničky přebírali takové hvězdy angloamerické popové scény jako Shirley Bassey nebo Brenda Lee. Jako Udo Jürgen Bockelmann se narodil 30. září roku 1934 v Otmanachu. Jako zpěvák se prosadil už na začátku 60. let a v mezinárodním měřítku určitě nejvíce s písničkou s libozvučným francouzským názvem Merci Chérie, s níž v roce 1966 vyhrál i velkou cenu Eurovize. Já osobně mám na tuto písničku diváckou vzpomínku. Vybavuju si, že doprovázela jednu epizodku ze staršího výborného českého seriálu Jaroslava Dítla Eliška a její rod s Olgou Šanflugovou v hlavní roli.

Zdá se to být neuvěřitelné, ale i německy zpívaná písnička mohla zaujmout posluchače v Americe. Za okamžik se dozvíte více. Lolita Dita se narodila v rakouském St. Peltonu, kde její maminka pracovala jako ošetřovatelka a vždy v neděli zpívala při mši v tamním kostele, v čemž ji Lolita ostatně následovala. Cestu do světa jí pootevřelo živé vystoupení v rozhlasovém vysílání z Lince. Mladá Lolita se potom objevila v rakouské televizi a dokonce hrála v několika filmech, než natočila v roce 1960 námořnickou písničku Sailor. Čí si ruka desku zabalila a poslala Daveu Cappovi, majiteli stejnojmenné nahrávací společnosti Cap. Něčím musel Lolitin hlas na tohoto podnikatele zapůsobit, když desku vydal v zámoří navzdory tomu, že písnička obsahovala v podstatě jediné anglické slůvko – Sailor. Sailor.

Zeman, deine Heimat ist das Meer. Námořníku tvou vlastí je moře, jak v roce 1960 zpívala Rakušanka Lolita Dita. Věřte nebo nevěřte z písničky, která i v současnosti může zdobit mnohé letní parníkové večírky v německy mluvících zemích, se na sklonku roku 1960 vyklubal světový šlágr. Z Rakouska je to jenom skok do sousedního Bavorska. Tam, v Nížku pod Alpou, jak pěkně říkával Karel Kryl, se před 69 roky narodil televiznímu režisérovi Fredu Krausovi syn Petr, z něhož pak za nějaký čas vyrostla největší německá rock'n'rollová hvězda. Ano, Petr Kraus byl německy zpívající Buddy Holly a Elvis Presley v jedné osobě.

Lass mich bitte nie allein, nenech mě samotného, zpíval před chviličkou Peter Kraus, který si ještě ve věku maturitním vyrobil vlastnoručně kytaru a zcela pod vlivem zámořských rock'n'rollových hvězd začal zpívat. Zakrátko se Peter Kraus stal jakýmsi dílem německým, dílem rakouským idolem mládeže, a to jak na deskách, tak na stříbrném plátně v pozdních 50. a časných 60. letech. Stal jsem se obětí Beatles. Touto větou Peter Kraus kdysi naznačil, že nástup Beatlemanie jej načas zatlačil do ústraní, z něhož později úspěšně vyšel jako vyzrálá osobnost audiovizuální zábavy, nejenom v rodném Bavorsku. Můžete si ještě poslechnout jeden z největších šlágrů Petra Krause, Hula Baby, kterou už to původně havajskou písničku si vypůjčil z repertoáru amerického zpěváka Buddyho Knoxe.

Skladbičku Susie Rock si zase pro změnu Peter Kraus vypůjčil od jiné zámořské rock'n'rollové legendy Gina Vincenta. To ukončí i dnešní Světla Ram s několika hvězdami z německy mluvících zemí již odešlých časů. Autor pořadu Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za velmi příjemnou přízeň a přeje klidný týden.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

zavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží, a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás spolu s režisérem
4: Jaromírem Ostrým
1: vítají na 348. schůzce seriálu, jehož titulek tu už zazněl. Dnes jsme pro vlny Českého rozhlasu 2 přichystali v Českém rozhlase Brno výpravu za muži, kteří se zapsali písmem zlatě zářícím i v temném zákoutí našich dějin. To zlato ovšem neodpovídá tak zcela významu jejich osobností, spíš naznačuje, s jakým druhem materiálu zacházeli.
2: První syn Edward, který se roku 1555. narodil kantoru Talbotovi, projevoval brzy nemalé nadání. Takže nebohatý otec, když synek povyrostl, poslal ho na studie. Kantor i jeho manželka často churavěli. Přesto i druhého syna, který se jim narodil o mnoho let později, dali studovat.
1: Tuto informaci jsme objevili v knížce spisovatele Václava Kaplického Život alchymistův, kterýž to titul předesílá, jakým směrem se synek Edward profesně orientoval.
3: Dlužno dodat, že Edward, co by student, vedl bez dozoru rodičů život co nejveselejší.
0: A protože z domova nedostával peněz tolik, kolik by chtěl a kolik by potřeboval,
3: tak doufal, že si je snadno opatří pomocí magie a alchymie.
0: O to se tehdy pokoušelo mnoho lidí, často i pokročilého věku.
3: No a náš mladík, místo aby skládal zkoušky a vedl pořádný život, vnikl brzy do tajů lékárnického povolání.
0: Dověděl se, že nemocní často za trochu destilované vody rádi zaplatí hodně peněz.
1: Na takový a podobný šarlatánský lep jsou schopni usednout v hojném počtu i lidé 21. století pokrok nepokrok.
0: Ale v té lékárně mladý Talbot dlouho nevydržel.
1: Ne? A kam se tedy vrtl?
0: Vrtl se tam, kde to slibovalo mnohem víc peněz než v Apatice.
1: To jest?
0: Například jako obecní písař.
3: Přijali ho ve městě Lancasteru na západním pobřeží Irského moře.
1: A to bylo dobře placené místo?
3: Slušně, leč nikoli natolik slušně, aby stačilo pokrýt písařovi výdaje.
0: Často dlužil peníze u svých přátel, ale platit dluhy obyčejně zapomínal.
3: A právě tehdy zřejmě se pokusil získat větší částku peněz tím, že padělal úřední listinu.
1: Zřejmě?
3: Pravděpodobně.
1: Takže falzifikoval nebo ne?
3: No, asi ano.
1: Nerozumím, jak to tedy bylo?
2: Obviněný a zde přítomný Edward Talbot, prvorozený syn živnostníka Talbota, starý 25 let, vyznávající anglikánské náboženství, dříve pomocník v lékárně pana Anthonyho Greye, posléze obecní písař, řádně ustanovený městskou radou, zneužil svého úřadu a dopustil se zločinu tím, že za úplatek padělal listinu falešně svědčící pro vlastnický nárok Anny Potterové na pozemek u její chalupy za hřbitovem, jehož podle názoru moudrých a opatrných pánů Konšelů zmíněná vdova užívá neprávem a vědomně tím poškodil zájem obce.
1: Čímž se chce říct, že písař Talbot padělal listinu nikoli pro sebe, ale pro někoho jiného.
3: Pro vdovu Potterovou.
0: Ani zdaleka však tak neučinil nezištně.
3: Jak ostatně napovídá poznámka, že to udělal za úplatek.
0: Jak naznačují prameny, vdova Potterová byla mladá. A ten úplatek mohl mít podobu inu, řekli bychom, fyzickou.
3: Leč soud byl nemilosrdný. Staré anglické právo pravilo, že za padělanou listinu musí být provinilci useknuta pravá ruka.
1: To byl ale velice krutý trest.
3: Písaře taky v první chvíli zdrtil. Ale jen na okamžik, neboť ho vzpamatovala sebezáchovná myšlenka.
1: V čem spočívala?
3: V tom, že se provinilec přihlásí do služby jejího veličenstva královny v boji proti Španělům.
0: Což by bez pravé ruky mohl jenom těžko a navíc by jako žebrák zůstal na obtíž obci.
3: K čemuž soudcové přihlédli a Edwarda omilostnili.
1: Chvála Bohu.
3: Dali mu uříznout obě uši.
2: Obě uši mu byly uřezány a navíc byl vypovězen z města. Chybějící boltce to byl důvod, proč později anglický alchymista nosil dlouhé, splývavé vlasy a často se vymlouval na nedoslýchavost.
0: V Lancasteru přirozeně zůstat nemohl.
3: A tak si to zamířil do hlavního města.
1: Šel najisto?
3: Šel.
1: Přihlásit se do armády?
3: Ale toho ani nenapadlo. Vydal se za mistrem, který by ho vzal do učení.
1: Měl někoho konkrétního na mysli?
3: Měl. Toho jediného, kterého znal.
1: A kdo to byl?
2: Velký mistr, Master of Arts John Dee z Mortlake u Londýna.
3: Ochranou ruku nad dotyčným držela sama anglická královna Alžběta, toho jména první.
0: On jí totiž pan Master Dee předpověděl při její korunovaci krásné počasí v zimě roku 1558 a počasí tuto prognostiku naplnilo, což se nezapomíná.
1: Tomu počasí?
0: Johnu Deeovi. Královna se mu odměnila tím, že mu umožnila koupit si v Londýně dům, ve kterém astrolog založil obrovskou knihovnu astrologických a alchymistických knih i rukopisů.
3: A za tímto učencem se náš bezouška Edward vypravil.
0: Edward, ano. Nikoli však už Talbot.
3: Pro tuto příležitost si náš mladík vymyslel jméno nové.
1: Aha. A jak pak znělo?
3: Edward mu zůstal, nové příjmení mělo podobu Kelly.
1: Jak na ně přišel?
3: V Lancasteru se tak jmenoval jeden šlechtic, vždycky spíš opilý než při zdravém rozumu.
1: Takže Edward Kelly?
3: Přesně tak. V tom jméně jistě nikdo nepozná bývalého lékárnického pomocníka.
1: Teď jenom, aby ty vlasy narostly co nejrychleji.
2: John Dee dlouho zápasil o to, aby ho učená společnost alchymistů přijala do svého vznešeného kruhu. Narodil se v Londýně jako syn vinárníka, procestoval velký kus světa, byl v Paříži, zdržoval se v Nizozemí, navštívil mnoho učených alchymistů v domnění, že se od nich lecčemu naučí. Měl zejména velký zájem o permutaci olova ve zlato, ale nikde se nic nedověděl a sám také na nic nepřišel.
3: Edward Talbot,
0: nyní již Edward Kelly,
3: slovutného Johna Dee navštívil.
0: A protože se nehodilo přijít s prázdnou, přinesl mu darem knihu plnou alchymistických formulek,
3: za což mu mistr Dee nabídl funkci fámula neboli adláta.
0: Našel v něm toho nejspolehlivějšího pomocníka,
3: před kterým zanedlouho předvedl svůj mistrovský kousek.
0: V tyglíku rozpustil kousek olova, potom do rozpuštěného kovu nasypal trochu červeného prášku a tyglík přikryl hliněnou pokličkou.
3: Předtím však, obrácen ke svému pomocníkovi zády, odříkal cosi v cizí řeči, kterou Kelly neznal, a na to odstoupil od ohniště.
0: Když přistoupil opět k tyglíku, udělal nad ním znamení kříže. Asi po půl hodině Dee nazvedl pokličku.
2: Pohleď, synu.
0: Kelly na vlastní oči uviděl v roztaveném olovu malinký kousíček zlata. Bylo to zlato.
2: Ano, nic než zlato.
0: Dee uhasil v peci oheň, pinzetou vytáhl zlato z tyglíku a položil je na skleněnou destičku.
2: Nesahej na ně, spálíš se a nebuď nedočkavý. Alchymista za všech okolností musí zachovávat klid.
1: V tom byl určitě nějaký fígl.
3: Ale no pochopitelně.
1: V čem se skrýval?
3: V tom jediném okamžiku, kdy se Dee ocitl vůči Kellymu zády.
1: Právě tehdy?
3: Právě tehdy vhodil do tyglíku kousíček zlata.
1: Zdá se, že Edward Kelly nalezl v mistru Deeovi učitele na výsost profesionálního.
2: Tehdy se v Londýně objevil kavalír Olbrich Lasky, vévoda Šeradský, z království polského. Jehož bohatý kroj budil všeobecnou pozornost. Pohyboval se u dvora královského a u vysoké šlechty, celý Londýn o něm mluvil jako o velkém boháči.
0: A právě tento cizinec jednoho dne zaklepal na dveře bytu alchymisty Dee, aby mistra požádal o svůj horoskop.
3: Když se mu jej dostalo, bohatě se mu odměnil.
0: A pak jemu i Kellymu sdělil, že kdyby se oba vypravili do jeho rodného Polska, byli by tam nadmíru vítanými hosty.
3: Konec konců to mohou vzít přes Prahu, o které a o dvoru císaře Rudolfa už dozajista něco slyšeli.
1: Ano, slyšeli, aby ne, když se o tom mluvilo po celé Evropě.
2: Hlava českého království se stala magnetem pro všechny umělce, především pak alchymisty a astrology. Dee si připomínal, jak několik jeho přátel v Praze udělalo štěstí. Malíři, sochaři, astronomové a alchymisté se mají na dvoře císařově jako židé v zaslíbené zemi.

0: Praze se však oba angličtí poutníci moc dlouho nezdrželi.
1: Jednak měli pořád namířeno do Polska.
0: A jednak taky proto, že při audienci u císaře příliš nezapůsobili.
1: A nepomohlo ani, že je uvedl sám protomedikus Tadeáš Hájek z Hájku.
2: Důvod, tedy proč na Rudolfa napoprvé nezapůsobili?
0: Těch důvodů bylo několik. Především císař se špatně vyspal.
1: A když se císař špatně vyspal, tak bylo neštěstí takřka hotovo.
0: Především však, když se Rudolf poptal, zdali už v Anglii našli veliký elixír, který pomáhá nemocnému člověku, když už všechny léky zůstaly bez účinku.
3: Odpusťte, veličenstvo, hledání takového elixíru nebylo dosud naším úkolem. Hledáme spíše původ vnitřního osvícení, abychom mohli lépe rozeznávat světlo od tmy. Podstata našeho hledání spočívá v tom, že jsme objevili, že mezi člověkem a nadsmyslnem není prostředníka. Třeba lidský duch se snaží, bohužel dosud marně, vysvětlit největší záhady pozemského života. A pokud se týče života posmrtného, doporučujeme držet se evangelií.
2: Což nebyla zrovna odpověď, na kterou Rudolf čekal.
0: Ani zdaleka. A jinou odpověď, než očekával, dostal i na otázku týkající se kamene mudrců.
3: Neobjevili jsme její veličenstvo, ani jsme jej nehledali.
0: A zlato?
3: Zlata získáváme u nás v Anglii dost obchodem.
2: Nediplomatická odpověď.
1: Oba alchymisté byli císařem notně zklamáni.
0: Císař mi taky.
1: O to víc je překvapilo setkání s Vilémem z Rožmberka.
2: To znamená s nejbohatším a nejštědřejším magnátem Českého království.
1: Přesně o tohoto pána šlo.
2: O co pak šlo tomuto muži v Českém království číslo 2 a leckdy možná i číslo 1?
3: Mám 2 dílny alchymické, bohatě opatřené vším potřebným. Jednu v Třeboni, druhou v Českém Krumlově. Nemám však vynikající alchymisty. Poslední 2 byli Taliáni, které jsem vymrskal, protože to byli nejen podvodníci, ale i zloději. O Taliánech nechci víc ani slyšet, ale ani Němci nebyli o mnoho lepší.
0: Pan rožmberský vladař totiž nedokázal odlišit vážné badatele, kteří se hlubším poznáváním přírodních zákonitostí opravdu snažili dopracovat se ke kýžené přeměně obecných kovů ve zlato, od šarlatánů, kteří mu mnohoslibně podsouvali své podvodné praktiky.
2: Ano, máme tu výmluvné svědectví jeho kronikáře Václava Březana.
3: Tak mnoho jim věřil,
2: tedy alchymistům,
3: že jeden pán navedl,
2: dotyčný podvodník se jmenoval Krištof Hiršberg,
3: že zlato v zemi, jako jiná semena, když se k tomu připraví, růsti může. A tudy vymluvil na pánu 80 dukátů a sázel je v jistém místě v zahradě Krumlovského zámku do země, kropiv je k tomu 3x denně strojenými vodami.
0: Ta strojená voda, to byla šíleně páchnoucí zálivka, díky níž se každý záhonu zdaleka vyhnul.
1: Ke každému zasazenému zlaťáku píchl alchymista do země kolík, aby věděl, kde to má růst.
0: Každého přitom ujišťoval, že se dukáty dobře ujaly.
1: No, a potom došlo ke zmizení.
2: Co zmizelo? Alchymista nebo to zlato?
1: Oboje. Dukáty Hiršberg pečlivě vyhrabal ze země, však je měl dobře označený kolíky, a potom vzal nohy na ramena.
0: Hnusný zápach se pak v panské zahradě držel ještě hodně dlouho.

0: Od 70. let působila v rožmberských službách řada
1: laborantů alchymických.
0: Hlavně byli soustředěni ve zrušeném augustiniánském klášteře v Třeboni.
2: Mezi alchymisty, kteří si náramně dobře viděli do karet, vznikla nevraživost v skutku konkurenční.
3: A skoro taková, jaká panuje mezi politiky.
2: Jeden přes druhého si na sebe stěžovali u pana vladaře.
0: Tak se ku příkladu pan Vilém z Rožmberka dozvěděl od Václava Hlavsi z Liboslavě, že
1: alchymik Jeremiáš předstírá proměnu stříbra v zlato a poté ji přidává do permutačního roztoku zlatý kov.
3: Na což ovšem žádná autorská práva neměl. Angličan John Dee ku příkladu používal úplně stejnou technologii.
2: Vzájemná obvinění alchymistů, že ti druzí pracují
1: klamně, podvodně a falešně.
2: Tak ta vyslechl vladař ještě mnohokrát.
3: A zjevná nepoctivost všech těch jedinců, na jejichž místa přicházeli noví alchymisté, Vilémovu důvěru v možnost výroby zlata nezvyklela?
0: Ani v nejmenším.
3: Podobně jako selhání politiků neotřese důvěrou voličů.
2: Kromě samotných zlatodějů ji upevňovali šlechtici, které si kouzlo laboratoře zcela podmanilo.
0: Tak například učený rytíř Václav Vřesovec z Vřesovic se nedal odradit nezdary a když doporučoval vladařově přízni záhadného cizince Claudia Syra, doprovázel jeho chválu slovy.
1: Tu ráčíte pravou a dokonalou alchymii poznati.
0: Vladař dotyčného skutečně přijal a přistoupil i na jeho značně sebevědomé podmínky.
2: Milý Claudius si totiž vymínil, že nikdo s výjimkou nezasvěceného vladaře nesmí přihlížet jeho pokusům a od počátku tvrdil, že
1: za dokonání toho díla a kameny mudrců neodpovídám, ale v rukou božích je zanechávám.
3: Tomu se říká pojistka.
2: Zlato však nevyrobil ani on, ani jeho nástupci.
0: Někteří však své alchymistické záměry spojovali velice důmyslně s magií a nabízeli Vilémovi tajuplné knihy, prsteny a zázračné amulety. Ty měli svého nositele chránit
1: před všelikými duchy nečistými, před viditelnými i neviditelnými nepřáteli lidskými i před každým zlým člověkem a také před všelijakými kouzly.
0: Kdyby jenom to, měli taky zajistit vítězství v soudních sporech a rovněž úspěch v lásce.
3: Věru, vzácný to produkt.

0: Velice obratně se do vladařovy přízně vetřeli naši dva angličtí alchymisté.
1: Tedy John Dee a Edward Kelly.
0: Nějakou dobu pobývali v Praze.
2: Odsud si to namířili do Polska, jak měli původně v záměru.
0: Tady však nezůstali natrvalo, protože živý zájem o ně začala jevit inkvizice.
1: Proč pak?
0: No, ale taková nepříjemnost.
1: Jaká?
0: Dee s Kellym se dopustili jisté neprozřetelnosti.
1: Smím vědět, co se jim povedlo?
0: No, tak dobře, já to teda řeknu. Vyvolali samotného Ducha Svatého.
1: To si tedy dovolili hodně.
0: Právě. Kelly, který už dost vypil, šel přitom ještě dál.
1: Kam?
0: No, tvrdil, že lidské duše po smrti těla se nebudou měnit ani v anděli, ani v ďábli, ale že schní. A dál, a to bylo ještě nebezpečnější, že víra v Ducha Svatého je hloupost.
1: Takové řeči musely být tenkrát nebezpečné všude.
0: Tím spíš v Polsku, které ovládala katolická církev.
2: Takže ti dva cizinci byli předvoláni na krakovské biskupství k inkvizičnímu soudu.
0: Pročež raději neprodleně změnili místo pobytu?
1: Kam?
0: Zpátky do Čech.
3: Již cestou do Prahy oba alchymisté, třeba o tom nepromluvili ani slova, byli rozhodnuti, že se musí rozejít, protože si jeden přestal vážit druhého. Dee se považoval za učence a velmi rád obcoval se vzdělanými lidmi, kdežto Kelly uvažoval jen o tom, jak získat co nejvíce zlata, přirozeně ne cestou alchymickou, ale způsobem jakýmkoli. Výprava do Polska ani jednoho, ani druhého neuspokojila. O těch 800 tolarů, kterými je odměnil král Štěpán Bátory, se sice rozdělili rovným dílem, ale Kelly vydělal kromě toho mnoho peněz, protože polským šlechticům psal horoskopy tak dryáčnické, za které by se Dee do smrti styděl. Poláci sice nebyli právě štědří, přece však si Kelly odnášel z Polska dvakrát tolik, než dělala králova odměna.
2: V Praze se obrátil John Dee opět na svého starého dobrého známého.
1: Na Tadeáše Hájka z Hájku.
2: Dee se ve spolupráci s kolegou připravil důkladně.
0: Což znamená, že nachystal pro Rudolfa náramné lákadlo.
1: Jako dary?
0: Jako dary. Bylo to kouzelné zrcadlo a zázračný kámen.
1: Věru vědecké, propriety.
0: Něco takového císař ve svých sbírkách ještě neměl.
2: Zázračný kámen, to byla vlastně koule z křišťálového skla uvnitř dutá. Pomocí níž bylo možné rozmlouvat s duchy.
0: A zázračné zrcadlo bylo z kamenného uhlí, dokonale vyleštěného a zasazeného do pozlaceného rámu.
1: A v čem byla jeho unikátnost?
0: Ukazovalo, pravda, jen zasvěcencům, vše, co se právě dělo daleko ve světě.
1: Čili něco jako televize?
0: Kombinovaná s internetem.
1: Skvělý vynález.
0: Problém vězel v tom, že zrcadlo fungovalo jenom pro zasvěcence.
1: Aha, císař přesto zabral.
0: Zabral jako ryba na tučného červa.
2: Čistě mezi námi. Ke konečnému rozhodnutí došlo po předchozí zkoušce, kdy Dee před císařem proměnil kousek olova ve zlato, na němž ležela rudě zbarvená kapička. Elixír života.
1: No, my už dobře víme, jak to Dee dělal.
2: Ano, úplně stejně, jak to předvedl před Kellym v Anglii.
0: Císař, který přitom asistoval, byl přesvědčen, že Dee je jediným alchymistou, který takovou věc dokáže.
1: A že ho před nějakým časem ze své laboratoře vyrazil?
0: Na to už si ani nevzpomněl.
2: I hned přijal toho znamenitého adepta do sboru císařských destilátorů a vyměřil mu plat, který mnohokrát převyšoval cenu zlata i zázračného zrcadla.
0: Navíc novému alchymistovi přidělil byt na Pražském hradě.
2: Největší radost měl císař ze zrcadla.
0: Radoval se z něho jako malé dítě.
2: Dee ho ujistil, že něco takového nemá žádný jiný evropský panovník, ba ani královna anglická.
1: Což musel jako její tajný agent vědět.
2: V tom zrcadle,
0: za jistých okolností, jak tvrdil Dee,
2: může císař uvidět, co dělají monarchové v kteroukoliv dobu.
0: A co je ještě důležitějšího, co dělají jeho úředníci na hradě.
1: Což by ani dnes nebylo k zahození.
3: Leč po nějakém čase je nepřízeň papežského nuncia Malaspiny a hofmistra Lobkovice donutila k rychlému odjezdu z Čech.
1: Konkrétní důvod?
2: Podezření ze špionáže.
3: Johannes D. vypovědění od císaře.
1: Ano, těmito slovy uvádí zmínku o Johnu Deeovi rožmberský kronikář Václav Březan.
3: Johannes D., muž učený, byv s manželkou a dítkami a tovariši svými vypovědín od císaře z Čech jednáním legáta papežského do Němec k Erfurtu táhnouti míniv, dostal se do Loun, odtud k Anaberku, na zejtří pak dále do Němec. Ale když v Erfurtu v nebezpečenství byl, do Goty se dostal mezi luteriány, když Fedruňku a lásky u Římanů zažít nemohl. Příčina vypovědění bylo nějaké pomluvení ho u císaře, jakož by černokněžníkem byl, měv k tomu proti sobě velikého svého nepřítele, pana Jiřího Zlobkovic, nejvyššího hofmistra.
1: Tolik záznam k začátku června roku 1586. Ale už 25. septembrís, neboli září v tomtéž roce, si kronikář Březan zapisuje.
3: Johannes D. na Třeboni. 25. septembrís ten učený člověk D. přibyl na Třeboň v ochraně pana vladaře. A tak se tomu rozumí, že i ta příčina byla, proč císař proti panu vladařovi popuzen.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, Tandem je na startu a tak vás u rozhlasových přijímačů vítá a přeje hezkou chvilku u rádia Jan Rosák. Můj dnešní host má za sebou řadu zajímavých rolí. Diváci ho mohli vidět třeba jako Athose ve Třech mušketýrech, jako Oidipa, nebo taky jako Lennyho v dramatu O myších a lidech. Takhle bych mohl pokračovat a jmenovat pěknou řádku rolí. Pozvání do Tandemu přijal herec Pavel Novotný. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hned po písnice si budeme povídat o vaší cestě, a to z Brna přes Pardubice až do Prahy.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Novotný se narodil v Brně, i když to není na jeho dialektu slyšet. Ale to většinou bývá tak, že s prominutím se určitě neurazíte, komedianti se prostě přizpůsobí. Takže když, dejme tomu, je někdo pochází z Ostravy, tak se to na něm taky většinou nepozná. Ale někdy jo. Karel Heger, tak na tom všichni poznali, že pochází z Brna, ale na vás ne.
2: On asi každý člověk taky trošku má jinou inklinaci k tomu takzvaně chytat ty regionální přízvuky. Zářným příkladem je moje manželka, která se narodila v Olomouci. A poté, co jsme velmi záhy po ukončení Janáčkovy akademie odešli, protože ona je moje ročníková spolužačka, odešli nejprve do Šumperka a potom tedy definitivně do těch Pardubic, tak začala přebírat zase takové ty místní typické dialektové záležitosti. Takže jeden čas u ní bylo zcela běžné slyšet třeba sousloví tož hele.
1: To je dobrá kombinace teda. Tože, ale no, tak to jo, to je hezký.
2: A já jsem tím chtěl říct, že já tenhle typ asi tak zase moc nejsem, protože já jsem ani tím brněnským hantecem příliš nikdy tak jako nemluvil. Když si odmyslím taková ta první dětská léta, mám dochované zvukové záznamy, tatínek měl starý kotoučový magnetofon, tajně natáčel, tak to ještě opravdu to dítě, ten dětský hlas je skutečně typický brňák, ale pak mi to velice rychle přešlo.
1: Já si myslím, že to záleží na tom, do jaké společnosti zapadnete, kamarádi, samozřejmě. Škola a tak dále, party a tak. A jak se mluví tam samozřejmě, protože člověk je velice přizpůsobivý živel a přizpůsobí se samozřejmě, chytá to. No, ale spíš mě zajímá, než ten hantec, jak jste se dostal k tomu, kde zavolalo poprvé divadlo, kde vás oslovilo, kde cinklo poprvé.
2: To je strašně dlouhá, v podstatě, ale ne, ono je to strašně prostý. Já nejsem z těch, kdo by o sobě tvrdili, že od začátku, od jak živat, tak nějak měli pocit, že to divadlo je to jediný, to vůbec ne. Ale můj tatínek se na mě dopustil kdysi takového přečinu, že mě ve 4 letech naučil plyně číst. Ergo, já jsem ve škole se nudil a četl a byl jsem velmi často vyzýván učitelkami, abych předčítal třídě. Zákonitě následovala taková výzva od jedné paní učitelky. Ty bys měl zkusit recitovat, takže jsem se účastnil a prošel jsem všemi Bulgarovými, Prostějovi a podobnými záležitostmi. No a počas se to vyústilo v to, že mě zase někdo řekl, prosím tě, proč ty neděláš nějaký divadlo amatérský nebo takhle, což tak jsem se do toho taky vrhnul a pak to logicky už vyústilo, když jsem, to už jsem měl takový pocit, že možná by to nebylo úplně špatný zkusit, vyústilo v přijímačky na Janáčkovou akademii.
1: Šel jste rovnou nebo přes nějaký mezistupeň, to znamená rovnou v těch 17 nebo?
2: Na drzo, rovnou po maturitě mimochodem na latinsko-řeckém gymnáziu, to mě tatínek totiž nedovolil jít na konzervatoř, ta touha po nějakým tom herectví už teda přišla dřív, takže jsem říkal, že půjdu na konzervatoř, což otec zásadně odmítl a chtěl ze mě mít inženýra, protože on kvůli mě nedodělal vysokou školu.
1: Je to jasný, chtěl, abyste dělal nějaký požádný zaměstnání.
2: Přesně, tak, jak to vždycky bývá. Takže to mě zakázal, ale nicméně já jsem si pak prosadil svou stovu Janáčkovou akademii.
1: Latinsko-řecký gymnázium.
2: Ano, my jsme byli poslední ročník v republice tenkrát, který ještě měl jakoby maturitu z latiny a 3 roky starořečtiny. Pokud se mě chcete zeptat, k čemu by to bylo dobrý, tak k ničemu.
1: I teď jste mi vzal stejně okamžitě otázku, protože to vás musí logicky. To vás musí logicky napadnout, že to mě musí zajímat. Neuplatnil jste to nikdy?
2: Ne, akorát, že tak jako ta živá latinská slova, takzvaná člověku utkvěla, když jsme se museli memorovat dlouhé pasáže v latině. Třeba Horatio Prima in Catilinam od jednoho velmi známého řečníka, ten jsme museli umět. Takže to člověku zůstane v hlavě.
1: A starořečtina, to je asi starořečtina, od novořečtina daleko, takže ani když jste jel do Řecka, tak jste neuplatil.
2: Upozorňuji vás, že Řek starořecky nerozumí ani slovo.
1: No, to jsem si myslel.
2: Naprosto.
1: No. Tak to je, jak kdybyste to zkoušel na Václaváku se staroslověčtinou. Taky byste asi neuspěl.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mého dnešního hosta, herce Pavla Novotného, se zeptám zcela jednoduše. Je jednoduchá a snadná cesta z Brna až do Prahy?
2: No to sednete do auta a jdete
1: po dálnici. Tak pozor, tak to teda jednoduché není.
2: Ale máte, ano, ani to není jednoduché.
1: Ani to není jednoduché.
2: No tak v mém případě to bylo tak, že tam ještě byl takový mezistupeň, protože z toho, jak říkáme my Janáčkova absolutně marného učiliště, jsme odešli.
1: To se tak říká.
2: To se říká o Jamu, nebo říkalo možná.
1: Já a vědí to třeba, vědí to pedagogové, se tomu
2: tenkrát říká. To věděli, jestli to vědí dneska. Ale odtud jsme celý ročník s velkou slávou, tenkrát se o tom psalo v Mlaďáku, v Mladém světě, pamatujete jistě toto periodikum, odešli celý ročník, bezmála celý ročník do Šumperka, tam nám nabídli angažmá. A to bylo nádherný roční prodloužení vlastně školy.
1: Protože jsme si tam jména těch kolegů, protože mám takový pocit, že někdo z nich tady byl, že mě o tom taky vyprávěl.
2: Ve Zlíně je Rosťa Marek a Milan Hloušek, Jirka Vobecký je v Českém Těšíně. Z těch kluků vlastně to je všechno. A já teda jsem v Pardubicích a z dívek po hříchu, kromě mojí ženy, divadlo, pokud vím, nedělá tak úplně žádná. Takže možná, že jste se vlastně s naším ročníkem už posléze setkat nemohli. Ale nicméně tenkrát jsme s velkou slávou, jak říkám, odešli do toho Šumperka, když nám bylo samozřejmě jasné, že to bude, nebude navíc než na rok, protože kluky čekala povinná tehdy vojenská služba roční. Ale převzali jsme si tam sebou absolventské představení jedno, Celápkovo zavraždění svaté Celestýny, které jsme tam s velkým úspěchem hráli. A bylo to, jak říkám, nádherný prodloužení vlastně té školy, protože to ještě pořád bylo. A krásně nás tam ti místní přijali, přestože jsme čekali, co asi budou místní dívky a mladíci říkat, když jim tam přijde 9 dalších lidí, nebo 8. Bylo to nádherný.
1: To
2: a potom,
1: je zvláštní,
2: ne? Potom tedy následovala ta vojna, jak říkám, mezi tím se mi narodil syn. A po vojně, já už jsem vlastně po škole měl nabídku do Pardubic, ale po vojně jsem ji teda realizoval s tím, že jsem vlastně ještě tak jako trošku dělal otočenou, jak se říká u nás v Brně, že jsem říkal, já jsem se teďka jako oženil, já mám ještě manželku, nebudu přece chodit do jiného angažmá. Zkrátka nabídli angažmá i mojí ženě.
1: No a tak tam, to znamená, že u vás stáli teda?
2: Asi ano a jsme tam dneska, já se to bojím říct nahlas, jsme tam 24 let.
1: 24 v jednu. Víte, že to je vzácnost?
2: Je to vzácnost, ale já to nechci, aby to vyznělo jako nějaká zásluha, že bych se připisoval nějakou zásluhu. Já spíš myslím, že je to z velké části taky pohodlnost. Protože vždycky, když jste někde dlouho, tak si uděláte známé. Konec konců, co si budeme povídat, už máte i známí doktory, že jo? Takovýhle všechny užiteční lidi.
1: Určitě, určitě.
2: A pak se velice těžko říká, no tak já půjdu zase někam jinam a uvidím jak. Já jsem byl pevně rozhodnut po té škole, že budu vždycky tak 2-3 roky maximálně v jednom angažmá a projdu si tu republiku, běžně, jak to herci dělají. No a pak najednou jsem zjistil, že vlastně, ale už ten start byl, neříkám špatně, pro boha chraň pánbu, ale už byl jinak, protože už jsem přicházel do Pardubice jako člověk, který má rodinu se ženou a s dítětem. A už to znamenalo trošku zase jiný podmínky. A najednou zjistíte, že opravdu je to pohodlnější, když už víte, no, na koho se obrátit, kam zajít, každý vás tam jako
1: ale
2: zná.
1: Jo, ale ono to ještě z té druhé strany vyžaduje, aby s vámi tam byla ta spokojenost a aby vy jste tam byl spokojený.
2: No, pochopitelně, no, ale tak patrně to tak zlý nebude, když jsem tam takovou dobu.
1: Tak to předpokládám, že vás tam asi mají rádi, že na vás políhají. Ale co vy? Vy jste tam taky takhle spokojený a vyhovuje vám třeba kolektiv, dramaturgie, barák, město?
2: Umíte si představit, že bych řekl bez výhrad ano? Já myslím, že to ani nejde.
1: No nevěřil bych vám.
2: Samozřejmě, no přesně tak. Samozřejmě vždycky všude někdy něco je, tak se tak ta období různá se střídala a střídají. A už několikrát jsme buď já nebo moje žena byli nakloněni tomu změnit to angažmá. Po hříchu nikdy se to nestalo najednou. Takže vždycky jsme jeden druhý vymlouvali. Počkej, ještě ono to bude zase jinak, uvidíš a tohleto. Takže vlastně takhle jsme tam strávili celá ta léta.
1: A ve vzájemném vymlouvání.
2: Ve vzájemném vymlouvání. A nemůžu zase tvrdit, že by to bylo špatně, to ne.
1: Ne, tak to určitě. Ta léta, 24 let, to hovoří samo za sebe.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Novotný v současné době v angažmá v Pardubicích, ale je to marné. Prostě popularitu vám celostátní, myslím, přinese až to, že strčíte s prominutím obličej do nějaké televize. A vám se to povedlo v seriálu Ulice. Rázem se člověk stane slavný. Cítíte to i zpětnou vazbou třeba v Pardubicích?
2: No tak zase bych lhal, kdybych řekl, že vůbec ne. Jo, ale přesto, že jsem účinkoval v epizodních roličkách v mnoha seriálech, připomenu četnické humoresky Horákovi, Kriminálka Anděl, snad opravdu co běžel, tak v té Ulici se z té epizodní původně roličky teda vyvinulo něco o malinko většího, takže opravdu občas mě lidi poznávají, ale to je, nedávno jsem to slyšel taky v rádiu, nějaký kolega, už se bohužel nevzpomenu, který mluvil o tom, že to je takzvaná částečná popularita, nebo taková ta poloviční popularita, že třeba nakupujete v obchodě, pokladní je skloněná nad tou kasou a teď promluvíte a ona s takovou nadějí a jiskrou v oku zvedne ten pohled a pak ho zase sklopí, protože vás nepozná, protože pamatuje jenom ten hlas od někud, z reklamy, z rádia, to je jedno. A nebo naopak, už se mně moc krát stalo, že mě v Pardubicích někdo oslovil, říká, hele, ty jsi byl ředitelem Semtíně, viď?
1: To se stalo s prominutím Petrovi Novotnému, taky mu říkal, já tě znám, a on už taky chtěl říct asi z televize a ten dotyčně říká, ne, ty jsi hrál člověče volejbal v Šumperku, viď?
2: No, je přesně ono, ano. To je
1: já jsem zase prodával ve stavebninách v Dobříči, takže ano. Máte to takové.
2: Mně se to poprvé stalo, když jsem kdysi před lety, možná si některý posluchač vzpomene, natočil reklamu, jak jsem podsekával kosou takovej smrk, to bylo takový jako velice vtipný, takže to docela dlouho běželo. A jeden člověk mě takhle oslovil na ulici, naštěstí šel s partnerkou, která ho trošku mírnila, protože říká, hele, nazdar, jak se máš a tohle. A ona na něj furt drcala. A pak tedy, abych to zkrátil, po chvíli vyšlo najevo, že on mě skutečně zná jenom z té reklamy. Říká, ježiši, promiň, ale já jsem ti měl takový pocit, že už jsem tě párkrát měl v obýváku.
1: Asi jo. Takže asi jo. Ale já si myslím, že to herci může přijít, ale samozřejmě jaksi většinou ne. Ale může to přijít až trošičku smutné a takové líto, že jste zahrál jste v těch Pardubicích za těch 24 let určitě tolik skvělých rolí, na který jste většinou i pyšnej. A pak stačí zahrát jednu takhle roli jednoho Radka Masnýho prostě vždycky, v Ulici je hotovo.
2: Vždycky vzpomínám na to, co před časem řekl můj kamarád a kolega, někdejší Vláďa Čech, když ho všichni opěvali za toho milionáře, říkal, ale uvědomte si, že na oblastních divadlech je spousta ještě lepších herců, než jsem já. Akorát o nich nikdo neví, protože se nedostanou do něčeho takového. No, je to strašně nespravedlivé.
1: To samozřejmě šlechtí, Vláďu, ale je to tak.
2: Já jedním dechem opakuju to tež vlastně, protože určitě. Skutečně jako musíte natočit, jak říkáte, nějaký seriál, nad který všichni koukají a to, že pracujete někde a odvádíte svoji práci co nejlíp, to o tom divadle za stolik lidí neví. Co
1: ne, se to je bohužel pravda. Ale díky za to, že dneska už mají herci z oblastí tuhletu příležitost větší, než jim mývali kdysi.
2: Sporně pravda.
1: No, ale já bych se chtěl vrátit, a myslím si, že docela oprávněně, k Pardubicím. Co je tam za vámi tak, jak si hezké role, na které rád vzpomínáte a říkáte si, tak tam jsem nechal kus sebe.
2: Já za těch 24 let zase nemám pocit, že jsem si zahrál až tolik, že by to nemohlo být víc, to zase nebudu lhát. Ale na krásný příležitosti, na krásný role a na báječnou spolupráci v mnoha případech si velice rád vzpomínám. Vy jste tady jmenoval třeba Lennyho, to je postava z Steinbeckova románu, později zdramatizovaného o myších a lidech, který kdysi dávno, opravdu před dlouhými lety u nás režíroval Po hostině Petr Kracík, režisér a ředitel divadla Pod Palmovkou. A protože on si je pak od nás přenesl Sakum Pikum. Sakum Pikum i se Standou Lehkým hlavní roli si je přenesl Pod Palmovkou.
1: A s Rostěm Švrdlíkem.
2: A Rostě Čtvrtlík hrál potom roli, kterou jsem hrál v Pardubicích já. Já když Rostu postihli ty jeho potíže, tak jsem pak několikrát Pod Palmovkou tu roli ještě hostoval, takže vím, jak to probíhalo dál. Ale říkám to proto, že to byla jedna z nejkrásnějších rolí, jedna z rolí, na které nejraději vzpomínám a nejenom proto, že se teda snad to můžu říct povedla, ale že ta práce byla nádherná. Říkám to záměrně proto, protože v tuto chvíli máme po premiéře Mefista v Pardubicích, kterou rovněž režíroval Petr Gracik. A zase se znovu vrátil ten, ale nemluvím jenom za sebe, ale za všechny kolegy bez výjimky ten pocit nádherné spolupráce a toho, že na to se bude vzpomínat, protože to stálo za to. Přesně, to je velice vzácný udělat.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Novotný, můj dnešní host v Tandemu, herec Pardubického divadla, se potkal při příjemné příležitosti v seriálu Ulice s jednou úžasnou osobností českého divadla a taky komiky, a tak si ho vybral z klasiků, tak jak měl tu příležitost. Já si myslím, že to jste vybral teda, Pavle, moc dobře. Mirek Lipský, to je opravdu skvělá osobnost.
2: Určitě ano. Já jsem hrozně rád, že jsme se mohli setkat, byť při takové příležitosti, jako je seriál Ulice, alespoň jenom tak letmo, ale nicméně využil jsem toho, nedalo mi to, když jsme spolu jednou měli společnou šatnu, že jsem si dovolil panu Lipskému říct, že si nesmírně vážím toho, co udělal, řeknu to tak, jak jsem to řekl jemu, co udělal v životě pro srandu. Protože si myslím, že tak pečlivá práce, jakou odváděl on na té legraci, ono se to řekne jenom jako že psina, ale ona je to dřina, co si budeme povídat, že? Ta se jen tak nevidí jako u pana Lipského. To bylo skutečně podle mého názoru špičkové herectví komediální, které on provozoval vždycky ve všem. A vždycky vycházel z toho, co asi odpozoroval od lidí, protože to bylo přesný. To je jako třeba pan Vlasta Burian by nikdy nebyl tak geniální, kdyby se v tom každý nepoznal.
1: Přesně tak.
2: A u pana Lipského mám ten týž pocit. Takže jsem šťastný, že jsem mu to mohl říct.
3: Pane, to halo, pane, to bylo pro mne?
4: Ano, promiňte, přesně tak. Totiž nezlobte se, ale vy mi připadáte nějaký takovej povědomej, kde já vás jenom viděl. No,
3: vy mi taky připadáte povědomej.
4: No.
3: Až moc? Neviděli my jsme se v létě 56. roku na Zlatých pískách?
4: Počkejte, 56, 50... Ne, kde pak? Ne, v 56. jsem byl v Benátkách. Ale počkejte, v 57. že já vás potkal na Rujáně, že jo?
3: Nepotkal.
4: Ne.
3: Já byl v 57. v Mamáji, v Rumunsku.
4: A tak tam jsem vás potkat nemohl, protože já byl v Rumunsku až v 59. roce.
3: No, to já byl v Jugoslávii.
4: Moment, já už to mám. Poslyšte, že vy jste ten pán, co za mě zaplatil v 60. roce v Káhiře v baru 3 frťany.
3: Nejsem škrob. Ty 3 frťany bych vám v Káhiře moc rád zaplatil, ale já jsem byl v tom roce na Malorce.
4: Ale
3: počkejte, nejste vy ten pán, co jsem s ním v 61. jel z Grincingu do vídeňského hotelu Fiakre?
4: Ne, tak to nejsem, to ne.
3: Nejste. To je škoda, to byl moc veselý a příjemný pán. No opravdu to nejste vy, vzpomeňte
4: ne,
3: si.
4: Ne, opravdu.
3: Helejte, druhý den jsme přece v Prátru potkali takový dvě přítulní slečny.
4: No tak to je mi moc líto, že jste je nepotkal se mnou, ale víte, já ve Vídni ještě nikdy nebyl.
3: No tak kde jsme se potkali?
4: Já vám nevím.
3: Možná třeba služebně.
4: Aha.
3: Služebně, snad vám řekli něco mý jméno, Holverda.
4: Těší mě, Breburda.
3: Mě taky.
4: Promiňte, naraště se zlobit, ale jméno mi jaksi, abych tak řekl, nic neříká, snad vaše ctěné povolání, že by mi naznačilo.
3: Už zase vedoucí masný. A čím se račte vy zaobírat?
4: No tak už zase vedoucí ovoce a zeleniny.
3: Už zase.
4: Aha.
3: My se potkali v roce 63.
4: No jo.
3: To byla blbá dovolená.
4: No jo, a dlouhá. Poslyšte, kde vy jste, jak si, abych tak

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Pavel Novotný, který, když vám vstoupí do dveří, tak si řeknete vstoupil kus chlapa. Já mám takový pocit, že vy na sobě pracujete docela slušně, ne, Pavle, co?
2: No tak s takovými osudovými výpadky se už 30 let pokouším dělat kondičně kulturistiku, když to řeknu nadsazeně, prostě chodím občas do posilovny takhle, no řečeno správně. No a nemůžu říct, že bych teda bez toho nemohl být. Vždycky se přemlouvám, celých těch 30 roků se přemlouvám, abych tam znovu šel.
1: A děláte to proto, abyste byl fešák, nebo aby vám to dělalo dobře na duši?
2: Musím přiznat, že oba důvody jsou platné.
1: Herec musí na sobě pracovat, aby vypadal.
2: Nechci být nevzhledný tlouštík prostě, takže se snažím touto cestou nějakým způsobem to tělíčko sformovat a zároveň, když potom odtud odcházím, tak jak jste řekl, mám dobrý pocit.
1: No jasně.
2: Jsem sice totálně

0: zničený, ale mám dobrý pocit.
1: Jinak jsem si všimnul, že děláte takové docela zajímavé koníčky, které zase jsou té kulturistice kondiční poměrně dost vzdálené. Jako taková jemná práce, jako třeba keramika, nebo řezbářství, nebo malování.
0: No, ta keramika vede. Já hrozně rád dělám cokoliv, co se týká výtvarna. Hrozně rád, mě to moc baví. Ne, že bych v něčem byl nějakým způsobem vzdělán, nebo že bych byl práv to dělat, to nejsem. Hrozně mě to baví a té keramice se věnuju opravdu celé ty roky, co jsem v Pardubicích, protože jsem velmi záhy potkal dnes už velmi dobrýho kamaráda keramika Míru Chaloupku, pardubického vynikajícího výtvarníka. A on mi poskytl tu možnost chodit k němu do ateliéru a trošku se přiučit. No a tak to celý ty roky nějakým způsobem, je to taky mimochodem vynikající terapie, ta keramika, když se člověk odreaguje a hlavně to, co uděláte, nikdo vám do toho nekecá. Žádný režisér za vám nestojí.
1: Počkejte, to ovšem jenom v tom případě, když s tím nejdete na veřejnost.
0: To jsem taky nikdy neudělal, ale teď mě čeká takové, jak jsme tady o tom před chvilkou si špitali, nepříjemné výročí moje, tak k této příležitosti chci poprvé v životě udělat výstavu ve foyer.
1: Ale tohle to klidně můžete prásknout, to je tak příjemný, to je, navíc vy na to nevypadáte.
0: Děkuju, vy jste hodný. Ale koukám, že máte brejle, takže to bude možná... No, bude mi zkrátka v květnu 50 a na začátek června připravuji do foaje, tedy skutečně jsem se usmělil a připravuji tam výstavu keramiky a grafiky.
1: A to už vám
0: a grafiky.
1: Do toho začnou kecat, pozor.
0: A to už to asi někdo bude kecat, no. Ale...
1: A na co se specializujete? Abychom si udělali představu trošičku, protože tady nemáte s sebou žádné dílko. No, co děláte? Děláte figurální věci? Nebo...
0: Je to něco mezi vlastně takovými jako trošku abstraktními záležitostmi a figurální plastikou. Většinou jsou to věci závěsné, tedy aby si to dokázal posluchač představit, takové ty všelijaké kachle a podobné věci, jak se tomu říká. Vždycky se snažím, tak jak jsme o tom tady mluvili v minulých vstupech, aby i v tom byl obsažen nějaký humor. Aby lidi nedumali, co tím chtěl výtvarník říci a že jaký je to úžasný umění, na to si vůbec nedělám nějakým způsobem nároky, ale spíš, aby to aspoň někoho trošku pobavilo.
1: I to řezbářství je v tomhle tom duchu?
0: To řezbářství moje, to je velmi příležitostný, protože to provozuju jenom o prázdninách, protože skutečně přes ten rok se k tomu člověk nedostane. Tam mám takovej pocit, že... To dřevo si samo říká částečně, co chce, aby do něj bylo vtištěno a musíte se mu věnovat soustavně. S tou keramikou tam to můžu přerušit na týden a přijít za týden a pokračovat dál. U toho dřeva mám takový, možná je to jenom můj dojem, pocit, že to dřevo si říká o to, abyste se mu věnoval a dokončil to. To je podobně. Já se zabývám spíš trošku jenom grafikou, ne proto, že bych netoužil býti malířem, ale spíš proto, že býti malířem už obnáší trošku o tom něco vědět. Malinko se vyznat v kladení, ale vyznat se v kombinacích odstínů a materiálu a v tomto směru mě absolutnímu amatérovi spíš vyhovuje rutka, tuška, úhel a podobné věci, ty jsou jednodušší.
1: Čili žádná tématika, která by měla hodně blízko třeba k divadlu, nic takového, ne?
0: A víte, že ne?
1: Ne, úplně by ne.
0: Samozřejmě někdy se to protne, ale málo kdy.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herci by mohli mluvit o tom, a taky mnohdy naštěstí mluví, jak na jevišti může jít, no tak o duševní zdraví to určitě, jo.
2: Bezesporu.
1: Jejda, ne, když člověk zapomene text, tak mu opravdu v tu chvilku umře tolik buněk v tom mozku hrůzou. No ale může jít dokonce i o fyzické zdraví a dokonce
2: nesporně,
1: o život.
2: Stalo se vám to nikdy, Pavle? Mnohokrát. Jednak protože jsem se nikdy nevyhýbal takovým těm fyzicky náročnějším momentům v zpracování té které role, takže po čase se stalo zvykem, že mě to režiséři automaticky nabízeli, protože věděli, že Novotný to udělá a nebude remcat. A jednak protože trošku občas hold, jako jsem byl nepozorný vůči své bezpečnosti, takže jsem mě několikrát přihodili lecjaké věci. A že jsme teda toho zažili, například když Michal Tarant režíroval před lety Ptáky Aristofanovi v divadle Pardubickém, tak věřte nebo ne, nad hledištěm byla natažena padáková síť, ve které chodil Vladimír Čech, to byste nevěřil. A my další jsme na natažených horolezeckých lanech, majíce karabiny a takové zvláštní postroje na sobě, létali skutečně z druhého balkónu na jeviště. A když se postavíte na druhý balkon a podíváte se dolů, tak věřte mi, že to chce určitou odvahu. Ale tam se tedy naštěstí nikomu nic nestalo, nikdy ani mně. Ale vzpomínám si třeba, když se hrál před časem, před dlouhým časem, v Pardubicích Otelo v režii Juraje Deáka, tak samozřejmě Otelo končí tak, že se propíchne, to ví každý, kdo chodí do divadla, že? Tak já jsem nečinil jinak a při závěrečném monologu jsem vytáhl skrytou dýku a jakoby jsem se bodl do břicha, otočil jsem se, padl jsem na kolena a umřel. Jednoho dne se stalo to, že jsem se jakoby bodl do břicha, pustil jsem tu dýku, padl jsem na kolena a ta dýka z nevysvětlitelných, já jsem měl vždycky z fyziky trojku, ale nepochopím to do dneška, důvodu zůstala stát na té rukojeti tím ostrým nahoru. To byla divadelní dýka, tedy dýka tupá. Nicméně, jak jsem padal, a kdo ví, proč jsem zády k divákům měl zavřené oči vždycky, nevím z jakého důvodu, tak jsem obličejem opravdu naletěl přímo na ten hrot té dýky, takže jsem si velmi zásadně poškodil obličej a bylo krve, jak se říká, jako z vola.
1: Tvář.
2: Ano. Naštěstí to bylo pochopitelně, když Otelo umírá, tak tedy v samém závěru inscenace. Takže mě okamžitě manželka odvezla na pohotovost. A já jsem se teprve posléze dověděl, co se odehrávalo dál při děkovačce, protože diváci tleskali a představitel titulní role stále nepřicházel a měli jsme tam kolegu Jirku Klepla, který dneska je v Hradeckém divadle, který už z podstaty vypadá, jakože někdo umřel. On se pořád tváří velice, velice zkroušeně a on zastavil děkovačku s tímto výrazem a říká, omluvte prosím představitele titulní role, v této chvíli je s vážným zraněním převážen do nemocnice. To bylo všechno, co řekl. Takže celý Pardubice si vykládali, že Novotnej se píchnul do břicha, že jo? Samozřejmě, což viděli, což bylo to poslední,
1: jo,
2: co
1: jasně, zahrý. No jasně.
2: Skutečnost byla taková, že...
1: To nám nemusí povědět, to jsme viděli všichni, ne?
2: Že to spravili dva stehy v obličeji, že jo? Ale ještě na té pohotovosti to pokračovalo další legrační epizodkou, protože jak se vždycky chce ten režisér zapsat do toho povědomí a ten výtvarník neméně, tak já jsem měl na holém těle bílej frak se zlatýma epoletama, samozřejmě celý černý, že, jak Otelo bejt má. A moje žena v tom představení hrála Bianku, což je jaksi ženština lehčího ražení, takže podle toho taky byla patřičně vyhastrošená a tam mě odvezla na tu pohotovost. Přísahám, že tam seděl úplně zmlácený, totálně opilej člověk, který když mě uviděl, tak vystřízlivěl a utek. A doktoři měli obrovské gaudium z toho, když viděli, co jim to tam přivezli.
1: Propíklej černoch.
2: Přesně tak.
1: V komediánském oblečení.
2: Který ho navíc přiveze Štětka, který zprovědu tím.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, co tam máte dál?
2: Co tam máme dál? Máme tady ještě povídání o tom, co vás čeká, Pavle.
1: Pavel, co kdyby člověk věděl?
2: No, tak jste, dneska jste v nekonečném seriálu Ulice postavou, která je žádána, ale teď to znáte, tam se najednou může stát.
1: Ze dne na den.
2: Ze dne na den vás pošlou vás do Anglie, přejede vás auto, co se ještě může stát?
1: No všechno, naprosto všechno.
2: Tak spíš takhle. Co vás čeká v tom seriálu, to nevíme a nikdo to neví možná ani autoři, ale každopádně, co vás čeká jinak, třeba v divadle nebo tak.
1: No tak já vlastně taky nevím, já můžu říct jenom to, co mě čeká v bezprostřední budoucnosti. V tuto chvíli v Pardubickém divadle začaly zkoušky na Tajemný hrad v Karpatech. Pardubické divadlo v posledních letech velice hojně využívá možnosti hrát takzvaně v plenéru v letních měsících, protože když si představíte Pardubice, jistě znáte to okolí, to je totální beznadějná rovina a jeden jediný kopec v širokým dalekým okolí, to je Kuňka. Že? A tam je hrad, který mimochodem mě taky hrozně baví, protože to byla absolutní zřícenina, kterou posléze někdy v 19. století dostavil Sdružení českých turistů. Jo? Hrozně líbí. No a tam je takový rondel, taková vyhlídka pod Kunětickou horou, na kterém už leta hrajeme pravidelně některá představení a poslední leta dokonce se děje to, že se speciálně připravují pro tu Kunětickou horu ta představení. Pak se vždycky samozřejmě na zimu přetáhnou do divadla, ale jsou připravována už jakoby přímo tam. Počítá
2: se Noc na Karlštěně se tam hrála.
1: Noc na Karlštěně, ta se hrála ještě na nádvoří Kunětické hory, ale třeba Čachtická paní, Cikáni jdou do nebe a takováhle představení z poslední doby, která posluchači určitě budou znát, aspoň místní, tak ta už se připravovala speciálně pro tu vyhlídku pod Kunětickou horou, že to krásný, že divák sedí, vidí jeviště a za náma se tyčí ten hrad, tak to skutečně, no a co jinýho tam nasadit taky než Tajemný hrad v Karpatech, že jo, takže jak jsem si vyslechl explikaci režijní dneska, tak nechceme snad parodovat film, nebo ještě nedej bože jako nějakým způsobem do něho vycházet a napodobovat, no, ale spíš malinko vycházet z toho původního Vernova románu. Měla by to být legrace, mělo by to diváky především bavit, protože to k tomu patří. Že?
2: Hrajete Teleka Stalouka?
1: Na to bohužel nemám ten věk, jak jsme o tom... Na to máme mladého kolegu. Hrají tam postavu Ovčáka, kterou nebudu takhle divákům příliš přibližovat, protože by jim to možná nic neřeklo, ale je to taková prostě taky další figurka. Je tam spousta takovýchhle nádherných postaviček.
2: No, je to podle filmu v podstatě?
1: V podstatě ne. Je to ještě...
2: Že by to bylo podle Verna,
1: jakoby podle Verna. Je to jakoby trošičku rozepsáno, ale není to ani úplně otrocky podle něj. Je to trošku takový jakoby kompilát nějakých nápadů. Uvidíme, co se vylíhlo panu dramaturgovi v hlavě. Nechám se překvapit. Zatím začínáme, takže ještě nemám úplně konkrétní představu, jak to bude vypadat.
2: No, já si myslím, že blíží se také herecké prázdniny. Ty nepochybně budete aspoň z části trávit ve vašem oblíbeném nebo na vašem oblíbeném Hlasově Kunštátsku.
1: Co vy všechno víte, to je úžasný.
2: No, protože to je kraj, který se mně taky líbí. Jak jste se tam dostal vlastně?
1: Jak jsem se tam dostal? Můj tatínek, jak už jsem tady na začátku pořadu zmiňoval, byl profesí stavař, protože potom taky toužil, abych ze mě byl ten inženýr, že jo? A kromě jiného dělal hlavní stavební dozor taky na stavbě takové malilinkaté továrničky v roce 1951 v údolí, kousek od Kunštátu, kde se do dneška vyrábí karborundum brousek, prosím pěkně. A jak se tak toulal ve volných chvílích po tom okolí, protože velice miloval přírodu, tak našel takové údolí, kde už v té době stály asi 2 nebo 3 chaty, dneska jich tam stojí 10 a postavil si tam prostě chajdu. A od té doby tam jezdím, protože to, já říkám, já jsem takový, mám takový ten syndrom český toho chatařství, ale dědičně. Já to zdědil po tátovi. Takže to cítím jako zodpovědnost, že musím vlastně, ale ne, že bych musel, já chci, protože se mi tam strašně líbí.
2: Nepochybně. To vám schvaluju, to je krásný kraj. Ať se vám tam líbí, ale nejenom tam, ať se vám líbí všude, kam zajdete, ale hlavně ať se líbí divákům, když zajdou na vás do divadla, do Pardubic a samozřejmě taky, ať se vám daří v seriálu.
1: Já moc děkuju.
2: Prostě na co šáhnete, ať vám jde.
1: Díky moc.
2: Pavel Novotný byl dnes hostem Tandemu, moc děkuju za návštěvu a nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Hraj, kapelo, hraj. Polka Slávka Smišovského zahájila dnešní setkání s českou a moravskou lidovkou a dechovkou, na které vás zve autor pořadu Ta naše písnička pod heslem Méně mluvit, více hrát, tím se řídí Vláďa Brandt. Připravena je první trojice známých písniček. Jaromír Vejvoda, Láďa Jacura a Jarka Motl napsali polku Ty to víš, Josef Poncar a Václav Zeman jsou autory valčíku Zvonky v Loretě a Karel Valdau s Láďou Jacurou mají na svém autorském seznamu tango Dívám se, dívám. Hezký poslech.

První trojici písniček zpívali a hráli Josef Zíma a Svatava Černá s Vejvorovou kapelou, Karel Gult, Blanka Tůmová s českými smyčci Milana Kašpárka a Waldorfinka Ády Školky s Helenou Hýnovou, Jindrou Novotnou, Miroslavem Veselým a Jiřím Vondrákem. Před námi je směs písní Karla Hašlera, kterou nám nabídnou pražští muzikanti Milana Bašty s dvojicí solistů Alenou Rycheckou a Pavlem Zelníčkem.

Připravena je závěrečná dvojice písniček a jedna světoznámá orchestrálka. Veselka Ladislava Kubeše s Ivanou Jelínkovou a Milanem Černohouzem zpívají polku Standy Procházky s názvem Nedělej nám starosti stáří. Šohajka se solisty Jožinou a Vojtěchem Ducháčkovými, kterou tentokrát řídí Miloš Machek, nabídne valčík Antonína Michny Die, má krásná Die, a Big Band Českého rozhlasu přidá slavný florentinský pochod Julia Fučíka v úpravě Václava Kozla. Příjemný poslech dvojky Českého rozhlasu přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Je čas na pravidelné životopisy, které budou tentokrát patřit herečce Lídě Bárové. Zkusíme zmapovat složité peripetie jejího životního příběhu, a to i přesto, že mnohé z něj zůstává dodnes utajeno.
1: Lída Bárová.

0: člověk se pořád učí. Dokonce i tam, kde to neměl v úmyslu. A naráží do osobností, se kterými se nikdy nechtěl setkat. Nezajímali ho, ani obor jejich činnosti ho nevzrušoval. A ještě ke všemu jsou dotyční už po smrti. Ale stejně se jim nakonec nevyhne.
1: Svět má slabost pro slavné.
0: No vidíte, neříkal jsem to? Už je tady. Lída Bárová. Pokud jsem občas v televizi zahlédl útržky filmů pro pamětníky, sice jsem časem registroval jména jako Adina Mandlová, Hana Vítová, nebo Lída Bárová, anebo Nataša Golová, ale nikdy jsem ani nevěděl, ke které tváři které jméno přiřadit.
1: Vsaď se, chlapče, že tvůj dědeček by to věděl stoprocentně, i kdyby mu už dělalo potíže vzpomenout si na jméno babičky.
0: Otázka je, zdali byste se z toho radovala.
1: Hochu, na nenávist jsem já trénovaná. Víš, kolik negativních hrdinů má historie? Všimni si, kolik krve se jen z dopuštění Napoleona vsáklo do země u Slavkova. A s jakou chutí si dnešní chlapy obléknou stejnokroje a jdou si na to bojiště hrát na bitvu, která byla příšerná.
0: Vy jste zvyklá vyslovovat hrozné věci. Já vaši zpověď poslouchal v dokumentu Heleny Třeštíkové. To jste už byla stará, tvář jste měla strnulou, i když všiml jsem si, že jste asi kdysi musela být krásná. Ale jak jste bez nějakého pohybu mimiky vyslovovala hrozné životní zážitky, až mě mrazilo.
1: Přál jste si, abych plakala? Nikdy na kameru nepláču. Slzy mě za můj život došly.
0: Mně vás bylo líto. Kolikrát už na váš hrob u strašnického krematoria spadlo podzimní listí, ale stále ještě o vás vycházejí knihy. Publicistovi Stanislavu Motlovi, autorovi asi nejzasvěcenějšího pohledu na váš osudový příběh, jste zřejmě svěřila taková tajemství, že dodnes, kromě už vydané knihy, zachovává o spoustě věcí mlčení.
1: To byl člověk, který chápal, protože znal.
0: Ale nepíší se o vás jen knihy. Pražské divadlo Komedie uvedlo, jak to v podtitulu nazývá, intimní variace na téma mezinárodních vztahů. Představení Goebbels Bárová. Máte i svůj Facebook. A když se o vás něco objeví na internetu, okamžitě se lidé na chatu pohádají.
1: Dokonce jsou na sebe sprostí. No, nenávist nepatří k noblesním vlastnostem. Já jsem si nenávist davu vychutnala až do dna.
0: Neprávem?
1: Právem, neprávem. Víte, každá doba znásilněná totalitou nějakým způsobem umaže lidi. Jistě, že ne všechny. Ta vina má ale různou podobu. Někdo opravdu odhodlaně škodil, někdo toužil sklidit odměnu a záměrně se dopustil nečestných věcí. A jiní byli třeba hloupí. Třeba natolik zahledění do sebe, že nepochopili okamžitě veškeré souvislosti toho, co dělají. No a víte, kam s tou pachutí viny po kapitulacích, po převratech? Nejlépe se svědomí utiší, když se ta osobní zátěž přenese na někoho, kdo je všeobecně známý. Populární osoby je možno milovat i nenávidět a občas z nich lze udělat i bleskosvod, po kterém sjedou všechny zločiny, udělí se tresty a společnost pak má pocit, že se očistila a že vlastně byla mravnější, než by se mohlo na první pohled zdát.
0: Já vás nesoudím, ale vy máte pocit, že úzké přátelství s nacistickými pohlaváry, s těmi nejvýše postavenými v tehdejší hierarchii, je možno brát jenom jako společenský rozmar?
1: Chlapče, když se to stalo, byla jsem podstatně mladší než vy. A dosud byl mír. Já točila filmy. A byla jsem úspěšná herečka opilá slávou. Muži se mě dvořili a pokud to byli pánové z nejvyšších pater společnosti, lichotilo mě to. Já jsem se nezabývala analyzováním politiky. Tak jsem se nepěkně zamíchala do dějin, aniž bych si uvědomila, co dělám. Vědomně jsem ale nikomu neublížila.
0: Je to hrozné, ale když s vámi člověk mluví, vždycky dospěje právě k tomu jednomu jedinému bodu. Ale váš život přece musel být mnohem bohatější.
1: Celý můj život a život mé rodiny trvale tragicky poznamenalo právě tohle období. Způsobila jsem nejen sobě, ale celé své rodině prokletí.

0: Byla jste slavná, muži obdivovali vaši krásu, dokonce váš filmový partner Svatopluk Beneš tvrdil, že jste byla nejkrásnější žena, kterou v životě potkal. Když jste pak přehlížela s odstupem život, neviděla jste v tom štěstí?
1: Kdepak. Nejhezčí chvíle jsem zažila, když jsem byla malá. Vůbec vzpomínky na dětství mají dar smiřovat, ladit nás do příjemných tónin a uhlazovat hroty a ostří.
0: Pojďme tedy vzpomínat. I když vy jste se narodila zrovna do začátku první světové války, to nebyl čas pro krásné dětství.
1: To je pravda. 7. září 1914 jsem se narodila a tatínek musel narukovat. Až v 18. roce mohl zůstat doma a začal pracovat na magistrátu. Mimochodem, jmenovali jsme se Babkovi. No a maminka, ta se původně připravovala na dráhu operní pěvkyně. Jenomže rodina všechno změnila a tak maminka nakonec skončila aspoň v operním sboru.
0: A vy jste určitě byla vzorná holčička, která se předváděla návštěvám.
1: To nemohu sloužit. Já byla tvrdohlavé dítě. A tak mě museli často trestat. I když tatínek byl hodný. Učila jsem se hrát na klavír, ale talentu jsem zrovna nepobrala. Snila jsem o tom, že budu tanečnice. Učení ve škole mě sice bavilo, i když matematika mě dělala potíže, ale rozhodně jsem nebyla žádný primus. Tělocvik jsem ovšem milovala.
0: Taky se vám přece narodila sestra Zorka.
1: To mě bylo 7 let. Byla ohromně krásná. Měla modré oči a plavé vlasy. Dostala se dokonce do reklamy.
0: V podstatě jste asi měla fajn dětství. Kdy vás napadlo, že byste se stala herečkou?
1: To začalo asi v hodinách profesora češtiny Krpce. No a když jsem skončila kvartu, dozvěděla jsem se, že existuje konzervatoř. A to byl pro mě důležitý objev.
0: Co na to rodiče?
1: No, když se mě tatínek zeptal, on mě říkal Bobši, co chceš studovat, Bobši, dál? A já mu sdělila to, co zatím bylo moje tajné přání, docela se zarazil a začal mi vyprávět o velké dřině, napětí. No, prostě vylíčil mi herecký život v nejčernějších barvách a dal mi 3 dny na rozmyšlenou. Samozřejmě, já neměla o čem přemýšlet. Divadlo byla moje budoucnost. Jenomže přišly talentové zkoušky a já měla pocit, že mě ani členové poroty neposlouchají. A přišla sprcha. Jste ještě velmi mladá. Počkejte aspoň rok. A pak to zkuste znovu.
0: Nezdeptalo vás to?
1: Kapku jsem se styděla, když jsem to musela říct rodičům. Vrátila jsem se tedy na rok ještě k latině a zároveň jsem si domluvila lekce u členky Národního divadla paní Suchánkové. Tam mě připravila. A i když za rok přišlo ke zkouškám skoro 100 dívek, já byla nakonec mezi těmi 6 přijatými. Ze školy jsem doslova vytančila a pak jsem se chytila za ruku další přijaté studentky a šli jsme ten úspěch oslavit zmrzlinou. Mimochodem, ta dívka se jmenovala Blanka Vedlichová. Později přijala jméno Valeská.

0: Člověk by měl asi navázat tam, kde skončil posledně. Chcete, paní Bárová?
1: Na to se mě nemusíte ptát. Touláme se nejkrásnějším obdobím mého života.
0: Skutečně? Jistý dnešní plátek je ale fakt, že jde o bulvár. Nicméně napsal o vás, že jste ukázkou toho, jak udělat kariéru přes postel. A naznačuje, že první v pořadí nekonečné řady milenců byl Rudolf Dale. Když vás dostal na konzervatoř, bylo mu 54, zatímco vám pouhých 16.
1: Nebudu vám to vymlouvat. Herečka by měla rozněcovat představivost. Vzpomínám, když jsem s ním studovala Hildu ze Solneze, stále mi jako můj partner zdůrazňoval: Hildo, vy jste mládí. Říkal to tak neodolatelně, že jsem tomu opravdu uvěřila. Snad i já jsem dovedla být přesvědčivá. Víte, byly to nádherné doby. Chodila jsem do školy jako do království štěstí. Přímo vášnivě jsem toužila co nejvíc pracovat a co nejvíc se naučit. A nejen při studiu rolí, měli jsme i dějiny umění, fonetiku, taky rytmiku, balet.
0: A co spolužáci?
1: Vy nedáte pokoj, vidíte. Ale dobře, třeba Ladislav Kořínek. On už byl ve 4. ročníku.
0: Neznám.
1: Jistě, že ne. On později přijal jméno Brom. Ladislav Brom. No a ten mě dal příležitost vydělat si nějakou tu korunku jako statistka při filmování. To víte, konzervatoristky hrály, co se namanulo, jen aby dostali pár drobných do kapsy.
0: Ale to se přece po všechny časy, co vím, na konzervatoři zakazovalo.
1: A zákazy se vždycky porušovaly.
0: Než se to provalilo.
1: Mně to povídejte. Byla jsem ve 2. ročníku, právě jsme studovali melodramy a najednou se mezi námi objevil režisér Krňanský a proslechlo se, že schání novou tvář pro svůj film. To víte, zastavil se i u mě. Zeptal se, jestli umím zpívat. Odpověděla jsem, že jsem se učila a taky troubila na trubku v Armádě spásy. Nebrali jsme to statování vážně, jenže tady šlo o roli. Ještě jsem ani nezakotvila v divadle a už mi život nabízel jinou cestu.
0: Co jste udělala?
1: Toužila jsem vyhovět Krňanskému. Připadal mně proti celé konzervatoři takový moderní. Takže doma zasedla rodinná rada a tatínek nakonec doporučil změnit jméno, zůstat zatím na škole, abych se ještě něco naučila, a až bude film hotov, přiznat zločin proti školnímu řádu a vystoupit.
0: A jak jste dospěla ke svému uměleckému jménu?
1: No, celkem přímočaře. My jsme někdy v létě jezdívali do Pece pod Čerchovem a tam byl zámeček Daliborka, na kterém se scházívali umělci a spisovatelé. Počátkem 20. let tam taky jezdíval tehdy asi 50letý Jindřich Šimon Bár. Tatínek rád četl jeho knihy. Já jsem znala Jana Cimburu. No, a tam jsme se seznámili. A tak, abych zachovala monogram LB, připadl na jméno Bár. No a to se už objevilo v novinách referujících o natáčení filmu Kariéra Pavla Čamrdy.
0: Tehdy se ovšem filmovalo rychle.
1: Velmi rychle. Premiéra byla už na Božího dvánoční v 31. Takže mé dny na konzervatoři byly sečteny. Film měl úspěch, ale já musela jít s pravdou ven. Je ovšem fakt, že hned následovaly další filmové nabídky. No, dnes bych řekla, že jako ostatně víckrát pak v životě jsem dala přednost cestě, která se mně zdála nejpřímnější a nejvolnější. Stala jsem se novou tváří českého filmu v 17 letech. A pak už jsem šla z filmu do filmu.

0: Utkvělo vám z té doby něco v paměti?
1: Bylo to jako tajfun. V paměti už nacházím jen změť názvů, jmen a rolí, režisérů, spoluherců, a už se mi pomalu plete, jak to šlo všechno za sebou. Patrně i proto, že někdy se prolínala práce i na dvou filmech najednou. Uzavírali se spolupráce, nová přátelství a pochopitelně se rodily i lásky.
0: Ano, bulvární plátek vám poslal do postele v tomto období Karla Lamače a Karla Antona.
1: No.
0: Ale neříkejte, že vás maminka hlídala. Už jste nebyla školačka.
1: Tehdejší matky udělali vše pro uhlídání počestnosti i skoro dospělých dcer.
0: Ale stejně neuhlídali.
1: No. Vzpomínám na Lelíčka ve službách Sherlocka Holmesa. To byl film z mnoha důvodů vynikající a znamenal pro mě několik nových významných přátelství. Scénář podle Vavrisovy knihy psal Václav Wasserman a k režii byl z Paříže přizván Karel Lamač. Natáčelo se ve skvělých ateliérech AB na Barandově, které postavil Miloš Havel. On byl od té doby mým velkorysým přítelem vlastně po celou dobu, kdy jsme se ve filmovém ovzduší stýkali. No a asistenta Lamačovi dělal Martin Frič. Tehdy mu záleželo na tom, aby roli královny dostala jeho žena, Suzanne Merville. Ale Lamač obsadil mě. Úžasně mě imponoval. Jako režisér i jako muž. Snažila jsem se hrát, jak mi to velmi sugestivně vykreslil. Bez patosu, přehrávání. Vedl mě velmi energicky a jemně zároveň. Když byl čas, abych oslavila 18. narozeniny, pozval mě k sobě. Naši by mě určitě nepustili. Ale museli ten den někam odjet a já zůstala sama. Tedy nezůstala. A pak se to přihodilo. Krásně.

0: Lamač zůstal vaším režisérem?
1: Kde pak? V roce 32. do mého filmového života vstoupil Vladimír Slavinský. Jeho filmy byly velmi úspěšné. Ve 33. jsem točila další 4 a každý byl pro mě velkým uměleckým poučením, ale i osobním zážitkem. V okénku jsem se potkala s Hugo Haasem.
0: Haas vás ovšem nemohl netečně minout.
1: S Haasem to byl už 3. film, ale je fakt, že jsem měla dojem, jako by si mě teprve teď všiml a usoudil, že jsem k světu. A tak se mi začal svým způsobem dvořit.
0: Co znamená to svým způsobem?
1: No, dvořil se mi a zároveň sám sebe ironizoval. No a konečně mě pozval do kina na film s Gary Cooperem. To víte, pečlivě jsem se na tu schůzku chystala. Neuniklo to ani mamince a začala sondovat. Řekla jsem jí to, aby se mohla těšit se mnou. Jenomže dávno minula hodina začátku kina a Hugo nikde. Usoudila jsem nakonec, že mu prostě do toho něco přišlo, anebo zapomněl. Další den jsem čekala, že se mi v ateliéru omluví. Ale on mlčel. I mě tehdy hrdost zavřela ústa a toto téma jsme otevřeli až po velmi, velmi dlouhém čase. Haas jen na mě vytřeštil oči a nevěřícně se zeptal, vy jste vážně o tom nevěděla? Nechápala jsem. Vždyť mi tehdy zavolala vaše maminka, abych si prý uvědomil, že jste ještě dítě. A musel jsem jí slíbit, že pro vás nepřijdu. Tak to tehdy matky dělali. Ale život stejně uháněl dál.
0: Kdo byl ten šťastný?
1: Miloš Havel tehdy pozval z Paříže Karla Antona na režii filmu Jsem děvče s čertem v těle. Musím říct, že jsme si byli hned blízcí. Anton, stejně jako Lamač, byl protřelý světem. Paříž z něho dýchala. Uměl jednat se ženami. Měla jsem kvůli němu s rodiči těžký výstup a tatínek mě dal dokonce facku. Pak jsem točila se Slavínským Madlu z cihelny. Tam už taky poprvé hrála moje mladší sestra Zorka. No a jakmile skončilo natáčení, vzala nás maminka, abychom si odpočali do Korutan. Bylo to neuvěřitelné, ale najednou se u našeho hostince objevil Anton. Přijel za mnou a dokázal si natolik získat důvěru maminky, že mě nakonec s ním pustila i na týden do Paříže. Umíte si to představit? Připadala jsem si jako na svatební cestě. Ani si neumíte představit, jak po všem tom, co jsem zažila, se zdají být tyto vzpomínky neskutečné.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Lída Bárová.

0: Všiml jsem si, paní Bárová, že jste včera celá zářila.
1: Když vyprávíte tu jednu jedinou kapitolu ze svého života, která byla plná snů, nadějí, šťastných a romantických zážitků, ale i úspěchů, které se v tak mladém věku přijímají s takovou samozřejmostí, co chcete. V této životní kapitole jsem vyplýtvala všechno štěstí, které mi sudičky přiškly na celý život. Nic už nezbylo na další léta.
0: Přeháníte. Byla tu přece láska ke Karlu Antonovi, jak jsem se dočetl.
1: A Karel Anton byl v Paříži. Víte, u filmu se žije hodně rychle. A vzdálenost Praha-Paříž se zdá zamilovaným celkem nepatrná. Vypravila jsem se za ním. Od té doby vím, že milenci by se nikdy neměli návštěvami překvapovat. Můžete zjistit, že vaše místo zaujala už třeba dcera majitele automobilové továrny Opel. Jak to bylo v tomto případě?
0: No dobře, ale vy jste se líbila mužům, kam jste vkročila. A psal se rok 1934. Vy jste měla 19 let a byla jste nepochybně nejobsazovanější českou herečkou, skutečnou filmovou star.
1: Jak nepodstatné se to dnes zdá.
0: Prosím vás, kolik hereček by mohlo do svého životopisu zaznamenat takovou slávu už v 19?
1: Ale to víte, že jsem byla opilá úspěchem. Byla jsem příliš mladá, abych dokázala mít nadhled. Abych pochopila bezprostředně, že rok 34 pro mě znamená strašlivý osobní otřes.

0: Šla jsem z filmu do filmu. A když jsem točila operetu Na růžích u Stláno, dostala jsem jednoho dne telegram od nejznámější evropské filmové společnosti UFA. Zvali mě do Berlína na zkoušku do role chystaného filmu Barcarolla. Měla jsem představovat nejkrásnější ženu té doby v Benátkách.
1: Tomu se nedivím.
0: A bez lichotek, prosím. Mimochodem, na ty zkoušky byl pozván i kolega Rolf Vanka. Jeli jsme tam spolu. Nakonec místo něho obsadili hvězdu první velikosti Gustava Frölicha. Když jsem se to dozvěděla, div jsem neomdlela. To byl idol své doby. Naše první setkání bylo tím pádem plné mých rozpaků, ale Gustav mi je rychle pomohl překonat a pak jsem se u domácí večeře s ním nejen zpřátelila, ale v příštích vteřinách jsem věděla, že jsem velmi, velmi zamilovaná.

0: Barcarolla ovšem měla veliký úspěch a patří rozhodně ke klenotům světové kinematografie.
1: Pro mě znamenala velký zápas s němčinou.
0: Německo vstupovalo do 35. roku. Nebavila se společnost i o politice?
1: Ano. Ta politika. To víte, že bavila. Ale pro moje 20leté ucho to byly velmi rozporné názory. Nerozuměla jsem jim. Gustl se rozhodně o politiku nezajímal. Ale jeho přátelé se o ní občas bavili. Někdy vážně, jindy s ironií a šeptem. To, co dnes víme, anebo jsme se měli dozvědět už brzo, tehdy pro mě jako cizinku nebylo zřejmé. Představte si, jednou v ateliérech pracujeme a najednou se ozve: přichází vůdce! Nastal schon. Režisér Lamprecht se pokusil představit celý soubor a tak jsem se i já ocitla před mužem s patkou, knírkem a ocelově studeným pohledem. Něco ke mně prohodil, ale já nepochopila, co říká. Přikývla jsem a návštěva naštěstí tak spěchala, že podpatky cvakly a celá svita i s Hitlerem odpochodovala. Za 3 dny za mnou přišel kdosi z Lamprechtova štábu a uzemnil mě oznámením: paní Bárová, na zítřek odpoledne jste pozvána k vůdci na čaj. Uvědomila jsem si, že nemůžu, protože natáčíme. Byla jsem ovšem ujištěna, že kvůli takovému pozvání se natáčecí plán změní. A tak jsem očekávala, že něco vymyslí Gustl, ale ten mě jen ujistil, že takové pozvání nelze odmítnout.
0: Takže jste popila čaj s Hitlerem?
1: Víte, připadala jsem si jako v grotesce, když jsem svoji Pragu babinku parkovala mezi Mercedesy před říšským kancléřstvím. Hitler přišel, tvrdě mi stiskl ruku a začal mluvit, takže jsem se naplno musela soustředit, abych mu aspoň porozuměla natolik, že nebudu úplně mimo téma. Konverzace mě ovšem překvapila. Nejdřív pochválil můj klobouček, pak se zeptal, co dělá otec, a následovala otázka, zdali by rodina nechtěla přesídlit do Berlína. Na to se mě zeptal, jsem-li já v Berlíně spokojená, a pak se mi svěřil, jak ustrnul, když mě v ateliérech uviděl. Prý jsem mu připomněla nějakou ženu, která v jeho životě sehrála velkou úlohu. Až prý se lekl té podoby, jako by mu před očima její obrázek ožil. V hrozných rozpacích jsem cosi koktala a on ještě dodal, že mu ta tvář připomíná něco krásného, ale taky velmi smutného. Bezradně jsem dodala, že je mi to líto, a on mi dovolil odejít. Chvilku jsem musela v babince zhluboka dýchat, abych se uklidnila, protože jsem vůbec po této audienci nebyla schopná nastartovat.
0: Nemyslel tím nějakou lásku z mládí?
1: To jsem se dozvěděla mnohem později, že měl v mládí skutečně lásku. Byla to Vídeňačka Angelika Roubalová, patrně měla český původ. Prý se v 21 zastřelila. Smutná historka. Gustl jen konstatoval, že už nikdy nesmím takovéto pozvání přijmout, jenže do týdne se opakovalo.
0: Zvláštní. Zřejmě jste se dotkla nějaké jeho 13. komnaty.
1: Bohužel, do dějin se zapsal Hitler jako zosobněné zlo. A já bez ohledu na to, jestli jsem se mohla nebo nemohla vyhnout těmto schůzkám, jsem dostala palčivý cejch. Ale v tu chvíli jsem to ještě nevěděla.

0: Barcarola slavila úspěch a já s ní. Byl to můj první mezinárodní film. A následovala smlouva z UFA na další 3 roky. Ale do toho přišly zatím malé, ale citelné osobní nezdary.
1: Ale měla jste zázemí u Fröhlicha.
0: Jen na okraj. To jsme si ještě neřekli. Po celou dobu našeho vztahu se rozcházel se svojí židovskou manželkou Gitou. Stupňovaly se požadavky, hádky, do toho vstupovaly pak už i roztržky s mými rodiči. A výsledek? Nikdy se nerozvedl.
1: Ale vy jste zatím šla z filmu do filmu.
0: Ano, dokonce jsem stihla natočit i 2 filmy v Praze se Slavínským. A v 36. jsme s filmováním pokračovali stejným tempem.
1: Ovšem přišly velké akce, jako třeba olympiáda.
0: Ach, ta olympiáda, ano, samozřejmě jsme sledovali atletiku. Cestou na stadion jsem zajela k nové vile pro Fröhlicha a narazila jsem do Goebbelse, který si vedl své 2 holčičky. Holčičky byly krásné, Goebbels ne. A ještě kulhal. Ale přátelsky mě oslovil a projevil sousedský zájem o Gustlovu vilu. Přítel vyšel před dům a pozval nečekaného hosta dál. Musím říct, že se choval opravdu sousedsky příjemně. A pak jsme na sebe narazili při slavnosti na ukončení olympijských her. Byl tam se svojí rodinou a jen tak nás nepustil, pozval nás na skleničku. S Gustlem probrali sportovní úspěchy a mě občas počastoval pohledem, kterému ženy rozumí beze slov. Do 3 dnů jsem byla oficiálně pozvána k projížďce na ministerské jachtě a tak dále. Scénář, ze kterého není úniku. Představte si, já tehdy dostala nabídku, dokonce opakovanou, z Hollywoodu. To bylo to rozcestí, které jsem přehlédla. Pak už mě jen vlekl osud.

Začal jsem o vás, paní Bárová, hodně přemýšlet. Vy jste byla slavná, obdivovaná a v té době, o níž jsme mluvili, už i slušně finančně zajištěná. Ale asi jste byla tak obrácená sama do sebe, že jste nechápala to, co bylo do očí.

0: a na některé věci týkající se Československa nereagovat. To ovšem nesnášel. Přesto mě jednoho dne šokoval. Zavolal mě do ateliéru a oznámil mě, že všechno řekl manželce, která to přijala ušlechtile, pouze si přeje setkat se se mnou.
1: Sešli jste se?
0: Bylo to absurdní. Ona mě přesvědčovala, že potřebuje nás obě. A já doufala, že se přes Magdu dostanu domů. Nemohli jsme si porozumět. Ona by splnila každé jeho přání, což vlastně nakonec taky osvědčila. Ale teď jsem vlastně byla přibrána do rodiny a musela jsem přemýšlet, jak tyto nenormální vazby zrušit. Propadala jsem se do situace, kterou jsem naprosto nechtěla, byla absurdní.
1: Prý vám nakonec domluvil Hitler.
0: Domluvil? Miller mi opět volal do ateliéru a měl nalomený hlas. Má žena je ďábel, šla k vůdci. Zradila mě, obvinila tě, že se zvetřela do našeho manželství. Už mě k sobě zavolal. Musím tam.
1: Jak dopadl?
0: Bylo mi to lhostejné. Nicméně kránu zavolal a vzlikal. Ano, vzlikal. Byla to hrozná scéna. Vůdce křičel. Musel mu zkrátka dát čestné slovo na to, že se mnou přestane stýkat. Mě ovšem následně začalo sledovat gestapo. Pak náhle pro mě nebyla práce. A pak jsem se dozvěděla, že nesmím vycestovat z Německa. Pochopila jsem, že vím věci, které nepustí ven.
1: A vás tedy přes hranice?
0: Šílené. Víte, jak jsem začala slušně vydělávat, rozhodla jsem se postavit dům na Hanspaulce. V této době se tam už stěhovali rodiče se Zorkou a já k ním nemohla. A aby tomu nebyl konec, byla jsem předvolána k policejnímu prezidentovi a ten mi sdělil zákaz vystupovat na veřejnosti i účastnit se společenského života s tím, že území říše nesmím opustit. Ale nakonec jsem mu byla vděčná. Nebyl tajnosnubný jako ti nacističtí politici. Vyložil mi v podstatě karty na stůl a popsal obsah schůzek, jimiž se řešilo Goebbelsovo soukromí. Nebylo už nad čím přemýšlet. Leda, jak se dostat přes hranice. A v tom mě pomohl malý rakouský agent Fischer, který znal méně střežená místa. Byla to jízda hodně riskantní, ale prostě jsem nakonec dojela domů.

0: To, co vyprávíte, je hodně silná káva. Vy jste utekla před Hitlerem a nevhodně zamilovaným Goebbelsem do Prahy, kterou ovšem za pár měsíců Němci obsadili.
1: Ano. Hlavně Zorka mi to nemohla odpustit. Nikdo nemohl pochopit, že hvězda UFA musí v noci tajně prchat z Berlína. A pochopitelně fakt, že přicházím z hlavního města říše, která nám vzala pohraničí a připravovala naše obsazení a pronásledovala tolik lidí, ten zatěžkával všechny domácí vztahy nedůvěrou a podezřeními. Opět pro mě nebyla práce. A pak přišel ten hrozný březnový den a s ním okupace.
0: Vy, filmoví herci, jste nakonec ještě dopadli dobře, protože filmové ateliéry pracovaly i za války naplno.
1: Ano, a já měla štěstí na roli, která mě zase vrátila domácí popularitu. Natočili jsme Ohnivé léto a pak jsem dostala životní roli ve Veselohře Otakara Vávry, Dívka v modrém. Jenom takový úsměvný detail. Při natáčení se do mě zamiloval můj herecký partner Oldřich Nový.
0: Co ale nemohu pochopit, že vám dali Němci pokoj?
1: Nemyslete. Miloš Havel mě seznámil s jistým doktorem Holmem, obchodníkem se starožitnostmi a mužem, abych tak řekla, se styky. Doporučil ho mé důvěře. První rozmluva s ním se ovšem podobala spíš výslechu. A pak mi dotyčný sdělil, že nejsem zcela v bezpečí, protože jsem se

Německu ocitla na černé listině. Nechal mi tehdy na sebe telefonní číslo, abych se měla kam obrátit, kdyby se něco nepříznivého dělo. Ale zatím se na Barrandově točil film za filmem. Já natočila s Vávrou ještě film Maskovaná milenka a tomuto filmu vděčím dodatečně za nabídky k filmování, které přišly po promítání z Itálie. Ty filmy nám totiž zajistily popularitu všude po Evropě. A tak ve 42. roce jsem ještě nastudovala několik rolí dokonce v Národním divadle. A když přišel absolutní zákaz, přijala jsem italskou nabídku. A musím říct, že jsem zase byla při práci spokojená. Ovšem, ve 44. roce se na jihu vylodili Američani a nám nezbylo, než se vrátit do protektorátu. Tehdy jsem ještě netušila, jak mě jednou budou užitečné filmové známosti právě z této doby.

0: Pro vás herce nebyla práce.
1: To spíš mě dostihl zákaz z Berlína. Nějak se dodatečně zjistilo, že jsem nezmizela úplně, ale že v Praze točím. Náhle to nešlo. A změnila se i atmosféra mezi kolegy. Pak se rozhodlo, že nehrající herce pošlou do továren. No, skončila jsem lepením jakýchsi tašek ze zbytků kůže s Hanou Vítovou a Natašou Golovou.
0: Ale konec války se blížil.
1: To nás opravdu zajímalo. Snili jsme, ale zároveň jsme se obávali příchodu Rudé armády. Leckdo už začínal dávat najevo podezření a vyslovovat se o proviněních. V dubnu jsem nakonec posadila do auta i sestru Zorku a vyrazili jsme k americké zóně. V Bavorsku se nám odporoučila bejbina a my jsme skončili v tom proudu utečenců u silnice ve Škarpě. Byl to smutný proud lidí. Do rána se ale podařilo auto opravit a tak jsme mohli pokračovat dál. Mířila jsem do Štanbergu, kam nás pozval herec Hans Albert. Ale to už jsme naráželi na Američany a já musela odpovídat na otázky. Poprvé padl dotaz na Goebbelse. Bylo mi jasné, že si všechno zjistili. Uběhl jen krátký čas a byla jsem v mnichovské věznici. Když mě propustili, dozvěděla jsem se o Hitlerově konci i o Goebbelsově rodině. Ověřovali si, co to se mnou udělá. A pak moje cesta vedla do blázince. Snad mě chtěli uchránit. Jenomže nakonec jsem se vrátila na americkém jeepu na naše hranice a začalo největší martýrium mého života. Výslechy v Bartolomějské a vězení. 16 měsíců na pankráci.
0: Chápu. Ale Goebbels a další špičky té německé pyramidy zla rozhodně zajímaly jak vojenské, tak bezpečnostní složky. A vy jste je poznala zblízka. Nosila jste v sobě mnohá tajemství, o kterých nikdo z vašich nejbližších neměl ani tušení.

0: Myslím si, paní Bárová, že asi nikdo z minulého století nezažil tak obrovský a rychlý vzestup a v zápětí tak hluboký pád. Patrně nikdo si nevysloužil tolik obdivu a hned na to tolik zloby a nenávisti jako vy.
1: Ať už mě vinili z čehokoliv, proč tedy netrestali jenom mě? Chápu, že se chtěli dopátrat všech detailů o lidech, kteří přivedli miliony jiných lidí do věznic, do koncentráků, na popraviště, na bojiště, kteří doma poslouchali ušlechtilou hudbu, zatímco tisícům lidských bytostí upřeli jejich lidskou důstojnost a právo na život. Já je poznala o něco dřív v běžném mechanismu společenských kontaktů, tak samozřejmých ve filmovém prostředí. A dodnes nechápu, jak blízko v duši člověka mohou být vedle kulturních, až zjemnělých zájmů sklony ke zrůdnosti. Ale to jsem se dozvídala až dodatečně. Nicméně setkala jsem se s nimi. Nesmířím se ale nikdy s tím, že zloba lidí byla tak obrovská, že zničila zbytek mé rodiny. Maminka umřela v Bartolomějské u Výslechu. Co se asi dělo v tatínkově mysli, když mu museli v té atmosféře amputovat nohu? Zanedbal v ní vážný zánět, protože se musel věnovat nemocné Zorce, která byla jako sestra té Bárové vykázána z divadla a propadla těžké depresi. V zoufalství po amputaci nohy otce spáchala sebevraždu. Snad jediná věc mě potěšila. Nečekaně mě navštívila herečka Marcela Nepovímová a na chvíli se mnou sdílela ty zoufalé události. Zeptala se mě při loučení, co by pro mě mohla udělat, a já jí poslala za tátou. Stala se jeho andělem spásy a při mém návratu domů po letech taky jediným pevným bodem v Praze. Vlastně už dřív přišla jsem z vězení na Štědrý den v 46.
0: Zůstal někdo ze starých přátel?
1: Kdo by se chtěl kompromitovat, že? Ale přesto objevíte lidi, kteří nepodlehnou obecným odsudkům. Třeba i Miloš Havel. A čekalo na mě krásné pohlazení. Už na Pankráci mě navštěvoval Jan Kopecký a taky pomáhal otci. Byl to takový rytíř mého života. Nemohla jsem pochopit, jak se mohl zamilovat do vězenkyně.
0: Neměl něco společného se slavným loutkářem?
1: Ano, pocházel z té loutkářské rodiny a byl mimochodem i synovcem poválečného ministra informací. Po únoru nám bylo ovšem jasné, že už v Praze nemůžeme zůstat, a tak Honza naplánoval s režisérem Ladislavem Bromem přechod přes hranice. A pak jsem jednoho březnového dne dostala anonymní telefonní varování: jedou vás zatknout, utečte. Vzali jsme to přes Vídeň do Salzburku. Mezi uprchlíky se obecně považovala za nejvýhodnější Argentina, která nejrychleji dávala papíry. Jenomže já tam nakonec neodjela. V den odjezdu mě totiž náhle přepadly hrozné bolesti a horečka. No a opět šťastnou náhodou žena argentinského konzula, s nímž jsme jednali, se právě vrátila ze sanatoria jistého doktora Lundvala a doporučila mě, abych zašla právě k němu. Já si to ovšem finančně nemohla dovolit. Nakonec mě přesvědčila, že je lidumil a že mě jistě přijme.
0: A jaký byl?
1: Nádherný. Kurt byl ušlechtilý člověk, soucitný, přemýšlivý, s pacienty jednal skvěle. Později jsem se dozvěděla, že má 4 dospělé děti a ženu, která je jaksi nervově vyšinutá. Mě podrobně vyspovídal a doporučil mi na 3 týdny pobyt ve svém sanatoriu.

0: Jak jste se cítila po pobytu v sanatoriu?
1: Opět mladě. A navíc jsem sehnala i peníze na letenku, takže jsem cestu do Argentiny nemusela zvládat na lodi.
0: A jak na vás jihoamerická země zapůsobila?
1: Vlhké horko pod šedivým sluncem, celý den utopeným v dusném oparu. V Buenos Aires nebylo před vedrem kam utéct. Bydleli jsme v kumbále u chudé rodiny a já pracovala v továrně na mýdlo. Blížily se Vánoce a teploměr neklesal pod 42 stupňů ve stínu. Já pomalu začínala snít střídavě o Kurtovi a taky o filmových přátelích v Itálii. A tak jsem se nakonec nalodila na italskou nákladní loď a vyrazila kolem světa směr Janov.
0: Bylo to šťastné přistání u evropského břehu?
1: Víte, odjela jsem rovnou do Říma. Nadechla se toho ovzduší a najednou jsem viděla, že zde tepe nový život, že ti lidé jsou noví. Najednou se mě vracelo bývalé sebevědomí a italské štěstí mi zůstalo věrné. Prostě ocitla jsem se v místech, kde mě rádi přijímali. V ateliérech, v redakcích. Hned jsem dostala smlouvu na roli ve filmu a s natočením poslední scény jsem už měla smlouvu na další film. Představte si, od natočení posledního filmu v Praze mě dělilo celých 5 let. 5 let vězení, výslechů, útěků, dřiny v Argentíně.
0: Setkala jste se s těmi nejslavnějšími?
1: To víte, že se tu vyslovovala jména těch, které jsem dosud neznala. Visconti, De Santis, Antonioni. A hlavní heslo bylo neorealismus. Náhle se v Římě objevil Honza, který přijel jako agent argentinské filmové společnosti a chtěl, abych ho seznámila s vlivnými lidmi, kteří by zakoupili argentinské filmy. Rozhodla jsem se mu taky svěřit se vztahem ke Kurtovi, ale byla jsem překvapena jeho prudkou reakcí. Ale co bylo velmi důležité, pro svůj film si mě vyhlédl Federico Fellini. Musím říct, že to pro mě byla velice cenná zkušenost.
0: A jak dopadly vaše milostné vztahy?
1: S Honzou jsme se nakonec rozešli a já si vzala Kurta, protože jsme se vlastně po celá léta stýkali. Bohužel ovšem nedlouho po svatbě zemřel.
0: Ale vím, že jste ještě hostovala na mnoha divadelních scénách v Itálii, Švýcarsku a Německu.
1: Radost mě udělala na konci kariéry role Emílie Márty v Čapkově věci Makropulos.
0: A to poslední už mohu dodat pouze já. Lída Bárová se ještě přijela podívat do vlasti. Ačkoliv ji mnozí považovali za zrádkyni a doslova ji opovrhovali, ona celý život vnímala Československo jako svůj jediný domov. Podívala se sem až počátkem 90. let a byla to připomínka mnoha trpkého. I po těch letech zjistila, že jí nebylo odpuštěno. Zemřela v osamění 27. října roku 2000 v Salzburku. Svůj životní příběh odvyprávěla v knihách Útěky a Života sladké hořkosti. Jejími osudy se zabýval zřejmě nejpodrobněji Stanislav Motl. A ten nám vzkázal: nemáme právo ji soudit a nemáme ani proč ji odpouštět. Ale máme šanci pokusit se ji pochopit.

0: To byla poslední kapitola z našeho cyklu životních osudů Lídy Bárové. Připravila Zdenka Dufková, režii měl Petr Dufek, účinkovali Lenka Filipová-Kudelová a Martin Sláma.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Šlo na 10. hodinu příštího rána. Labrický vystupoval po schodech do domu Katilinových. Proti němu vyšla Líza v kloboučku a rukavicích.
1: Kam pak jdete?
2: Na mši. Dnes je přece neděle.
1: Co pak vy chodíte na mši?
2: Já vám nerozumím.
1: Promiňte, prosím, to jsem nechtěl říct. Přišel jsem se s vámi rozloučit. Za hodinu jedu do své vesnice.
2: Není to odtud daleko, vidíte?
1: Ne, takových 25 verst.
2: Maminka je v saloně. A vzpomeňte si někdy na nás.
0: V saloně zastihl Labrický Mariu Dmitrievnu vonící kolínskou vodičkou a mátou. Jako obvykle jí bolela hlava. Měla v ní problém.
3: Milý bratranče, že je Vladimír Nikolájevič příjemný mladý muž?
1: Jaký pak Vladimír Nikolájevič?
3: Ale panšin přece, ten, co tu byl včera. Náramně jste se mu líbil. Všiml jste si ho? Já myslím, že jeho není možná si nevšimnout.
1: Ano, ano, už vím, to je ten skladatel romancí.
3: Ale on není jen umělec. Povím vám, ale jen entre nous, šíleně se zamiloval do mé Lízy. No co, panšin je z dobré rodiny, jeho otec byl důstojník a měl styky. Volodimír skvěle mluví francouzsky, dobře anglicky a trochu také německy. Opravdu vzdělaný. Co mne se týče, jako matka budu velmi ráda. Panšin má pěkné postavení a přijímají ho v nejlepších domech v Petrohradě. To víte, odpovědnost je to jistě veliká. Na rodičích závisí štěstí dětí. Ale co je pravda, to je pravda. Prozatím jsem to byla já, vždycky jen já sama, která dětem musela poskytnout výchovu i vzdělání. Syn je v nejlepším ústavu v Petrohradě a děvčata mají také všecko. Když byly malé, starala se o ně guvernantka z Paříže, později měly učitelky a dohlížela na ně tetička Marfa Timofějevna. Tetička si oblíbila obzvlášť Lízu. Jak se vám líbí Líza?
1: Lizaveta Michajlovna je skvělá dívka. Dovolíte, abych se odporučil. Rozloučím se ještě s Marfou Timofějevnou.
3: Těšilo mě. A nezapomeňte na nás.

0: Feďa,
1: Tetičko.
0: pojď, včera večer si neviděl mou rodinu, tak se pěkně podívej. Jsme tu všichni pohromadě. To je Hale,
1: Ano.
0: je moc chytrý a mám ho ráda, protože přestal hvízdat, takže mi už nejde na nervy. To je Rozka, neboj se, nepokoušetě, ona má sama strachu dost. Někdo jí vyhodil chudinku, tak jsem si ji vzala k sobě. Ale na Matroska pozor, to je zlý kocourek, ten by tě podrápal.
1: No.
0: Tohle je Šuročka, je jí 9 a nikoho nemá.
1: To není pravda. Vidíš, Šuročko? Má přece vás, tetičko.
0: To máš pravdu. No a tohle je moje přítelkyně Nastasia Karpovna. Seznámili jsme se na pouti, já ji pozvala na šálek čaje a už jsme se nerozloučili. Tak ty dnes jedeš.
1: Ano, za chvíli. Přišel jsem se rozloučit.
0: Tak pojď, chlapče, vypijeme si na terase čaj, máme si co povídat. Tak pojď, sedni si.
1: Tak s Marjou Dmitrievnou jsem se už rozloučil. I Lizavetu Michajlovnu jsem viděl.
0: Říkej Líza, chlapče, co pak je pro tebe nějaká Michajlovna?
1: Šla na mši, to je tak pobožná.
0: Ano, hodně. Víc než my oba, Féďo. Zásluhu na to má její chůva Agafia. To byla divná osoba. Nepospícháš moc, viď?
1: Moc ne, tetičko, proč?
0: Ale tak jsem si vzpomněla na Agafiu. Často si říkám, jestli bylo dobré dát jí Líze za chůvu. I když se starala, to ano, ale Líza od dětství neslyšela nic jiného než příběhy z Bible. Ta vůbec neví, co jsou to pohádky. Pořád jenom poslouchala o všudy přítomném a vševědoucím Bohu. Moc jsem se jednou rozlobila, když jsem viděla, jak Agafia tahá časně ráno to ubohé dítě do kostela. Na ranní mši všude ještě tma a taková zima.
1: No.
0: Dělala to tajně, pomší dávala zase do postýlky. No, co bys tomu řekl?
1: Moudré to nebylo. A od té doby je Líza tak pobožná.
0: Celý život, až jí to mám někdy za zlé. Líza je tak hodná. Z každé maličkosti má radost. Nikoho by neurazila ani za svět. Každému by ráda pomohla. Má tak dobré srdce. A přitom Agafia byla milenkou jejího dědečka, otce Marii Dmitrievny. Její matka ubožačka to snášela bez reptání a když její manžel umřel, ani se Agafie nemstila, provdala ji a udělala z ní hospodyni. Ale oni nebyli vděční. Agafin manžel vynášel z domu stříbro.
1: Ale.
0: Ale i to jim časem Lízina babička odpustila. Byla to hodná žena. Agafia bývala krásná, ale když zestárla, stala se zbožná a takové jsou ty nejhorší. Žádnou mši nevynechala, začala se strojit do černého a vydržela to 15 let ve skromnosti a poddanství, až všichni zapomněli na její minulost a začali si ji dokonce vážit. Neboští Katilín tomu nasadil korunu, když jí dal na starost Lízu. Když jsem se sem nastěhovala já, tak to skončilo. Nemohla jsem se na to dívat, jak z Lízy vychovává pomalu jeptišku. Agafia si přála odejít na svatou pouť a už se nevrátila. Povídalo se, že přišla do poustevny Rozkolníku. Ale Líza na ní nemohla zapomenout. Kdybys ji viděl, s jakým požitkem a zanícením se modlila, až jsem měla strach, aby snad z toho neonemocněla. Musela jsem ji mírnit, když šla se mnou. Nikdy se nesměla klanět až k zemi. To přece není ani panský mrav.
1: Ano. Prosím vás, mě teď Maria Dmitrievna říkala o tom, jak se jmenuje, panšinovi, co je to za pána?
0: To je takový tlachal. Asi ti sdělovala tajemství, že se tu namanul náramný ženich, ne? Ještě se nic neděje a chvála Bohu za to, ale ona už vykládá.
1: Proč chvála Bohu?
0: Ale protože se mi ten mládenec nelíbí.
1: Nelíbí se vám?
0: Ne. Jistě nemůže okouzlit každého, i když se o to snaží. A výtažkář, jak si člověka získat. Ale na mě si nepřijde. Nemám ráda lidi, co se dělají, jako by jim patřil Petrohrad a přitom nemají víc, než to pěkné vypadání. Ale to právě na Mariu Dmitrievnu platí.
1: Analýzu?
0: Vypadá to, že se jí líbí. Ale ostatně, kdo ví, to víš. Cizí duši nemůžeš mít jako na dlaní, natož duši děvčete.
1: Ano, ano, dívčí duši se nevyznáš.
0: Tak co, uvidíme tě brzy, Féďo?
1: Nevím, podle okolností, tetičko. Není to přece daleko.
0: Jedeš tedy do Vasiljevské?
1: Ano.
0: Nechceš žít v Lavrikách? No to je tvá věc, jen jeď. Pokloň se u hrobu své matky a taky u hrobu babičky. Ty jsi přivezl z ciziny všelijakých rozumů, ale kdo ví, možná, že v hrobě pocítí, že jsi k ním zašel. A nezapomeň, Féďo, dát také odsloužit mši za Glafiru Petrovnu. Tu máš rubl.
1: Ale to
0: vezmi si ho, jen si ho vezmi, to já chci za ní dát sloužit mši. Za života jsem jí nemývala ráda, ale musí se uznat, měla ta ženská charakter. Moudrá hlavička to byla. No, ani tebe neošidila. A teď už utíkej, nebo se mi tu začneš nudit. Líza se za pančina neprovdá. S tím si hlavu nedělej. Ta si zaslouží jinšího muže.
1: Ale vždyť si z toho ani trochu hlavu nedělám.
0: Jistě, já vím.

0: Asi 4 hodiny poté jel Lavrecký domů. Jeho cestovní vůz jel rychle měkkou vozovou cestou. Lavrecký hleděl na vějřovitě ubíhající lány polí, na vrbový mizící pomalu dozadu, na hloupé vrány a havrany, kteří tupě a podezřívavě šilhali za ujíždějícím kočárem, hleděl na dlouhé meze zarostlé černobílem, díval se. Ta svěží žírná pole a hlušina, ta zeleň, ty táhlé pahorky s nízkými dubovými keři, šedivé vesničky, ubohé vřízky, celý ten dávno neviděný obraz ruské krajiny budil v něm sladké a zároveň truchlivé pocity. Vzpomněl si na své dětství, na svou matku. Vzpomněl si, jak ho k ní přinesli, když umírala. Vzpomněl si na otce zprvu bodrého, s kovovým hlasem, pak slepého a plačtivého. Vzpomněl si na svou ženu a mimo děk přivřel oči, jako to dělá člověk v okamžiku vnitřní bolesti. A potom se jeho myšlenky zastavily u Lízy.
1: Tak tady je nová bytost. Právě vstupuje do života. Milé děvče, co pak z ní jen bude? Je tak hezká, svěží tvář, oči arty vážné, pohled poctivý a nevinný. Škoda jen, že vypadá trochu blouznivě. Je pěkně urostlá. Má lehký krok a tichý hlas. Bylo hezké, když se náhle zastavila, pozorně a bez úsměvu se zaposlouchala, potom se zamyslila a odhodila na záda dlouhé vlasy. Já bych taky řekl, že si panši nezaslouží. Ale co je konečně na něm tak špatného? No vůbec, proč se tím tolik zabývám? Její život půjde stejnou cestou jako u všech ostatních. Spát je snad lepší.
0: Ale usnout nedokázal. Jen hlava mu klouzala na bok, otvíral oči a obrazy z minulosti pomalu stoupaly jako dřív na povrch jeho duše, mísili se a mátli s jinými představami.
1: V pěkném stavu se vracím domů. Hej, jeď!
0: Kočárem to trhlo. Lavrecký se narovnal a široce otevřel oči. Před ním se táhla výska. Trochu vpravo bylo vidět menší vedchý panský dům se zavřenými okenicemi. Na dvoře rostly kopřivy. Vlevo stála dubová malá sýpka. To byla Vasiljevská. Kočár vjel do dvora, kola zašustila po kopřivách a bělovasý člověk, ještě velmi mrštný, stál už na posledním schůdku kočáru a když pomáhal pánovi vystoupit, políbil mu ruku.
1: Buď zdrav! Buď zdrav, brachu! Jmenuješ se Anton, viď? Ah, ty ještě žiješ?
2: Poníženě k službám.
1: Tak jsem tedy doma. Tak jsem se tedy vrátil.

0: Mám otevřít okna, milost pane.
1: Prosím tě, otevři, všude je otevři. Moc jste tu nevětrali.
0: Od smrti Glafiry Petrovny jsme, prosím, všechno zavřeli a s ničím nehýbali. Každá věc je na svém místě, prosím, jako když žila Glafira Petrovna. Jsou to už 2 roky, co nás opustila.
1: Tak, tak, tak, brachu, utíká to. To je pradědeček Andrej, viď? A ten věneček mu dělala teta, ne?
0: Ano, ten ráčila udělat sama Glafira Petrovna. Já jsem tehdy v panském domě nebydlel, Fjodore Ivániči, ale na vašeho pradědečka Andreje Afanasiče se pamatuju.
1: Ano? No,
0: aby taky ne. Když umřel, šlo mi právě na 17. rok. Jednou jsem mu přišel na zahradě do cesty, to mi zrovna srdce spadlo do kalhot, to mi věřte, ale pán nic. Jen se mě ráčil optat, jak mi říkají, a poslal si mě do svých komnat pro kapesník. Pán to byl, jak se patří, a neuznával nad sebou nikoho. To proto, že váš pradědeček Fjodore Ivániči měl zázračný škapulíř. Dal mu ho mnich z kláštera nahoře Athos. Takhle mu to ten mnich pověděl. Škapulíř tento, urozený pane, věnuj ti za tvou přízeň, nosiš jej a soudu lidského se neobávej. No, však tenkrát, pane, to vám byly jinší časy. Co si pán zamanul, to taky udělal. Stalo se, že i když někoho z pánů napadlo Andrej Afanasiči odporovat, tak se na něho, prosím, jen podíval a řekl, se mnou se neměř. To bylo jeho nejmilejší slovo.
1: Ano, ano, vzpomínám si. Marfa Timofijevna o něm často mluvila. Jestli pak se na ní pamatuje?
0: No, aby ne, pane. Je jistě zdravá. Vždycky byla plná zdraví.
1: No, zaplatám bo, ano. A ty jistě pamatuješ ještě starý dřevěný dům?
0: Ano, Fjodore Ivániči. A co v něm bylo věcí?
1: A komu patřila tahle karavka? Je hezká.
0: Právě vašemu pradědečkovi, pane. Pil z ní vodku.
1: A tak?
0: A kdybyste viděl, co po sobě zanechal Andrej Afanasič věcí. Co stříbra, co všelijakých zásob. Všechny sklepy tím byly napěchované. Byl to hospodář. Za to váš dědeček, Petr Andrejč, ten si dal dům z kamene vystavět, ale jmění nenabil. Všecičko mu šlo od 10 k 5, žil hůř než jeho tatínek, žádné radosti si nedopřál, ale penízky se mu přesto rozkutálely, ani po sobě památku nenechal, ani stříbrná lžice po něm nezůstala. Vy ještě můžete poděkovat Glafiře Petrovně, že se tak přičinila.
1: Tak, tak. A jestli pak je pravda, že jí tady říkali stará čarodějnice?
0: Však, kdo jí tak říkal? Pane, Glafira Petrovna byla šetrná a rozvážná paní. To jednou jsem začal jezdívat mladý pán ze sousedního dvora. Pěkný člověk. A Glafira Petrovna byla taky za mlada pěkná žena. Inu, začal se o ní ucházet, často jsem jezdíval. Ona si kvůli němu dokonce brala sváteční čepec. Měl takové stuhy malinové barvy a sváteční šaty, jako dnes ji vidím. Ty šaty byly žluté a takové krásné. Ale potom se na pana souseda rozněvala pro neslušnou otázku.
1: Neříkej.
0: Začal se ptát pověně. No a to Glafira Petrovna nesnesla. Hned ho dala vyhodit. Já sám jsem ho vyprovodil. Ten se tvářil. A tenkrát poručila, aby po její smrti bylo všecko do posledního hadříku odevzdáno vám, Fjodore Ivániči. A to jsme splnili. Všecičko tady zůstalo. Nic se nestratilo.
2: No, dobře, starý brachu, to je v pořádku. K večeru přijede z Lavriku služebnictvo s vozy a potravinami, tak si to vezmi na starost.
0: Ano, prosím. A večer ráčí přijet taky naše panička?
2: Rozešel jsem se ženou a prosím tě, neptej se mě na ní.
0: Jak si přejete, prosím.
3: Lavrický se pohroužil do jakési pokojné strnulosti. Všechno kolem bylo ponořeno do tiché dřímoty. Do níž je ponořeno všecko na zemi, kde nejsou lidé vnášející všude nakažlivý neklid.
2: Vždy, v každé době, je tady život bez hluku a schonu. Když se dostaneš do jeho koloběhu, podrob se. Tady není proč se vzrušovat. Není proč někoho burcovat. Tady se daří jenom tomu, kdo si svou cestu razí bez spěchu. Ano, jako oráč brázdu pluhem. A jaká síla je tady všude kolem. Jaké zdraví je v tomhle nečinném tichu. V dálce v polích tam už se leskne žito, oves žene do stébla a každičký list na každém stromě, každičké stéblo trávy se na svém stonku rozpíná do šíře. Svoje nejlepší léta jsem promarnil pro ženskou lásku. Ať mě tedy teď nuda přivede k střízlivosti. Ať mě uklidní a připraví na to, abych i já dokázal pracovat bez spěchu.

tak se znova a znova zaposlouchává do ticha a na nic nečeká. Ale přitom se zdá, jako by neustále na něco čekal. Ticho ho obklopuje ze všech stran. Slunce pomalu stoupá po tiché klidné obloze. Oblaka po ní plují, jako by věděla kam a proč. Ve stejné době na jiných místech země spěchal, kypěl a burácel život. Tady stejný život plynul neslyšně, jako voda po močálovité trávě. Až do večera nemohl Lavrecký odtrhnout pozorný zrak od tohoto odcházejícího plynoucího života. Smutek z minulosti tál v jeho duši jako jarní sníh. A podivná věc, nikdy necítil tak hluboce a silně lásku k vlasti.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte co nejupřímněji pozdraveni, milí přátelé, začínají Světla Ramp, která pro vás připravuje i uvádí Jiří Kasal. Dnes se pokusím udělat radost těm z vás, co jste si oblíbili populární hudbu z německy mluvících zemí staršího data. Mám v dnešním případě na mysli čtyři interprety z Rakouska a Německa.

Sentiment půlnočního svitu vyzařoval z největšího hitu onehdy velice oblíbeného německého zpěváka, teda Harolda. Písničku Moonlight naspíval na sklonku 60. let v němčině i v angličtině. Ted Harold byl vážným konkurentem u nás ještě daleko více známého interpreta Udo Jürgense, Rakušana, který svým věhlasem přerostl hranice Malého Rakouska. Vždyť jeho písničky přebírali takové hvězdy angloamerické popové scény jako Shirley Bassey nebo Brenda Lee. Jako Udo Jürgen Bockelmann se narodil 30. září roku 1934 v Otmanachu. Jako zpěvák se prosadil už na začátku 60. let a v mezinárodním měřítku určitě nejvíce s písničkou s libozvučným francouzským názvem Merci Cherie, s níž v roce 1966 vyhrál i velkou cenu Eurovize. Já osobně mám na tuto písničku diváckou vzpomínku. Vybavuju si, že doprovázela jednu epizodku ze staršího výborného českého seriálu Jaroslava Dítla Eliška a její rod s Olgou Šanflugovou v hlavní roli.

Zdá se to být neuvěřitelné, ale i německy zpívaná písnička mohla zaujmout posluchače v Americe. Za okamžik se dozvíte více. Lolita Dita se narodila v rakouském St. Peltonu, kde její maminka pracovala jako ošetřovatelka a vždy v neděli zpívala při mši v tamním kostele, v čemž ji Lolita ostatně následovala. Cestu do světa jí pootevřelo živé vystoupení v rozhlasovém vysílání z Lince. Mladá Lolita se potom objevila v rakouské televizi a dokonce hrála v několika filmech, než natočila v roce 1960 námořnickou písničku Sailor. Čí si ruka desku zabalila a poslala Daveu Cappovi, majiteli stejnojmenné nahrávací společnosti Cap. Něčím musel Lolitin hlas na tohoto podnikatele zapůsobit, když desku vydal v zámoří navzdory tomu, že písnička obsahovala v podstatě jediné anglické slůvko – Sailor. Sailor.

Zeman, deine Heimat ist das Meer, námořníku tvou vlastí je moře, jak v roce 1960 zpívala Rakušanka Lolita Dita. Věřte nebo nevěřte z písničky, která i v současnosti může zdobit mnohé letní parníkové večírky v německy mluvících zemích, se na sklonku roku 1960 vyklubal světový šlágr. Z Rakouska je to jenom skok do sousedního Bavorska. Tam, v Mníšku pod Alpou, jak pěkně říkával Karel Kryl, se před 69 roky narodil televiznímu režisérovi Fredu Krausovi syn Petr. Z něhož pak za nějaký čas vyrostla největší německá rock'n'rollová hvězda. Ano, Petr Kraus byl německy zpívající Buddy Holly a Elvis Presley v jedné osobě.

Lass mich bitte nie allein, nenech mě samotného, zpíval před chviličkou Peter Kraus, který si ještě ve věku maturitním vyrobil vlastnoručně kytaru a zcela pod vlivem zámořských rock'n'rollových hvězd začal zpívat. Zakrátko se Peter Kraus stal jakýmsi dílem německým, dílem rakouským idolem mládeže, a to jak na deskách, tak na stříbrném plátně v pozdních 50. a časných 60. letech. Stal jsem se obětí Beatles. Touto větou Peter Kraus kdysi naznačil, že nástup Beatlemanie jej načas zatlačil do ústraní, z něhož později úspěšně vyšel jako vyzrálá osobnost audiovizuální zábavy, nejenom v rodném Bavorsku. Můžete si ještě poslechnout jeden z největších šlágrů Petra Krause, Hula Baby, kterou už to původně havajskou písničku si vypůjčil z repertoáru amerického zpěváka Buddyho Knoxe.

Skladbičku Susie Rock si zase pro změnu Peter Kraus vypůjčil od jiné zámořské rock'n'rollové legendy Gina Vincenta. Tou končí i dnešní Světla Ram s několika hvězdami z německy mluvících zemí již odešlých časů. Autor pořadu Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za velmi příjemnou přízeň a přeje klidný týden.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil...

Sheila Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někdy nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Říkám, láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska. Já jsem měl lásek moc, jo. A napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, Jančku. Oldo, ještě nepozdravujte. Ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak kdybyste to rozvedl. Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďkom bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... No, vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamiluje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak z Česlek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže se dostaneme na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včelu už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. No. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku, tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A pokyně prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, a v životě jsem ji předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus, no.
0: No. Ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to bylo oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, zase věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu, důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já už jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To je
0: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer si povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, pan Dělmu. Já jsem jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, pan Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už teďkomu jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem, a navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi, když si předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A no a už tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo? Asi jsme měli stejnou takovou stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. A vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych jich chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu, jak je to u nás, no, jako, jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když bych mě jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky si spájím teď, když se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubý, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet a nebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a to každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno. To já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem svít, to není ani možné, jako jo, to no, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou. A stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě je na jinak je naladěný, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo?
0: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou pri oltáři. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilko, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezíně,
0: ano,
1: ale to se tam nebyla. No,
0: bohužel v tohle, to už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím.
1: Ano,
0: tak doufám,
1: ano,
0: že nás příště bude povíc. Opatrujte se, ano. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žižlochovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, jak já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastník. A to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom, už jsem měla 2 děti. A to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já, a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak, a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit sám, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl 2 ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl zvlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem si to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty 2 děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democní byli všechno a on pro něj neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych si mohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zvěřovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak tam to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a a moje 2 děti. A to mě vadilo, tak jsme kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí.
0: Jo? No, tak tomu rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že

0: odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk může pomoct na vašem místě?
1: Druhý manžel zemřel a potom teda jsem se odstěhovala do Brna a on, tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roku starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: To pomyslela na všechno, co bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. A on, že byl o 7 rok starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma, nebudeme
1: se povídat. Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více než 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmů, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet, mm-hmm. a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák. Aha,
0: to jsem se chtěla zeptat, no. Teda.
1: Ta žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šeredný, byla na ně šeredná a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdaleko, jako... to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frantu do žita, nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte si vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byly rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani nestýkají, to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: me lasco o braço. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala ve práci, ale prostě můj syn je Františko úplně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje nic, což mě strašně mrzí, ale tak tam jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťastě, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Mm-hmm. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase dál.
2: Se prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to To je něco jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě zkrátosti řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci, co ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlmě pod Praděrem, tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A do dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem jen 14 dnů zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place, s manželem chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No, prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičku, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila svým mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

do breku, usta se smijeji. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde prý mne

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: To tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové

0: Myslím 50 metrů, bylo to dost daleko. A je, také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď ze zadu mě chytil kluk pod paždi. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modrooký, šikovný klučník. A celý život jsme, a pak jsem měla jsem 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh, na který...
1: Krásný, krásný. Jste říkala, můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla? Vy jste to
0: 63 let.
1: říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak
0: No.
1: vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
0: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne, byl dědeček pryč. A bylo to hodně kruté. A tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili, to bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvé, mám trochu trému a nezlobte se, že vás. A děkuji za prostor.
1: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok. A já myslím, ale že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to
0: Ne,
1: okolí, ti vaši
0: já s tím
1: blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
0: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila, tak je to tak, jak je to. A s dědečkem když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad a jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stloukat nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobyval, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší domek, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady v ubytovně ve Znojmě.
1: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete

0: povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Jožka nikdy nepřála, aby byla tady taková. Jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, který byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly dětské, několikrát byly dost vážně nemocní. Kdy syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zešedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo. Ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se tu známili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamlkej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, neodchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak pak přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, no to se mě tak zdáli, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je, těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová,
1: no tak,
0: můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala. Co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěl asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak se později scházel? Vy jste mluvila o tom, že teda na začátku ne? A ani později? Nebo dnes?
1: Ne. A kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. Takže vlastně jsem zůstala sama. A
0: ještě děti... žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo jeden 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořád kluci děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný, bylo to smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83 a budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela, co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte, co u vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu. Ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidí, no.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet.
1: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. I ty, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo moc krát, několikrát.
0: Ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to víte, už po těch letech jsou takové slova, člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten vztah. No, nebudu to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc.
0: Povídali. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás spolu s režisérem
4: Jaromírem Ostrým
1: vítají na 348. schůzce seriálu, jehož titulek tu už zazněl. Dnes jsme pro vlny Českého rozhlasu 2 přichystali v Českém rozhlase Brno výpravu za muži, kteří se zapsali písmem zlatě zářícím i v temném zákoutí našich dějin. To zlato ovšem neodpovídá tak zcela významu jejich osobností, spíš naznačuje, s jakým druhem materiálu zacházeli.
2: První syn Edward, který se roku 1555. narodil kantoru Talbotovi, projevoval brzy nemalé nadání. Takže nebohatý otec, když synek povyrostl, poslal ho na studie. Kantor i jeho manželka často churavěli. Přesto i druhého syna, který se jim narodil o mnoho let později, dali studovat.
1: Tuto informaci jsme objevili v knížce spisovatele Václava Kaplického Život alchymistův, kterýž to titul předesílá, jakým směrem se synek Edward profesně orientoval.
3: Dlužno dodat, že Edward, co by student, vedl bez dozoru rodičů život co nejveselejší.
0: A protože z domova nedostával peněz tolik, kolik by chtěl a kolik by potřeboval,
3: tak doufal, že si je snadno opatří pomocí magie a alchymie.
0: O to se tehdy pokoušelo mnoho lidí, často i pokročilého věku.
3: No a náš mladík, místo aby skládal zkoušky a vedl pořádný život, vnikl brzy do tajů lékárnického povolání.
0: Dověděl se, že nemocní často za trochu destilované vody rádi zaplatí hodně peněz.
1: Na takový a podobný šarlatánský lep jsou schopni usednout v hojném počtu i lidé 21. století, pokrok nepokrok.
0: Ale v té lékárně mladý Talbot dlouho nevydržel.
1: Ne? A kam se tedy vrtl?
0: Vrtl se tam, kde to slibovalo mnohem víc peněz než v Apatice.
1: To jest?
0: Například jako obecní písař.
3: Přijali ho ve městě Lancasteru na západním pobřeží Irského moře.
1: A to bylo dobře placené místo?
3: Slušně, leč nikoli natolik slušně, aby stačilo pokrýt písařovi výdaje.
0: Často dlužil peníze u svých přátel, ale platit dluhy obyčejně zapomínal.
3: A právě tehdy zřejmě se pokusil získat větší částku peněz tím, že padělal úřední listinu.
1: Zřejmě?
3: Pravděpodobně.
1: Takže falzifikoval nebo ne?
3: No, asi ano.
1: Nerozumím, jak to tedy bylo?
2: Obviněný a zde přítomný Edward Talbot, prvorozený syn živnostníka Talbota, starý 25 let, vyznávající anglikánské náboženství, dříve pomocník v lékárně pana Anthonyho Greye, posléze obecní písař, řádně ustanovený městskou radou, zneužil svého úřadu a dopustil se zločinu tím, že za úplatek padělal listinu falešně svědčící pro vlastnický nárok Anny Potterové na pozemek u její chalupy za hřbitovem, jehož podle názoru moudrých a opatrných pánů Konšelů zmíněná vdova užívá neprávem a vědomně tím poškodil zájem obce.
1: Čímž se chce říct, že písař Talbot padělal listinu nikoli pro sebe, ale pro někoho jiného?
3: Pro vdovu Potterovou.
0: Ani zdaleka však tak neučinil nezištně.
3: Jak ostatně napovídá poznámka, že to udělal za úplatek.
0: Jak naznačují prameny, vdova Potterová byla mladá. A ten úplatek mohl mít podobu jinou, řekli bychom, fyzickou.
3: Leč soud byl nemilosrdný. Staré anglické právo pravilo, že za padělanou listinu musí být provinilci useknuta pravá ruka.
1: To byl ale velice krutý trest.
3: Písaře taky v první chvíli zdrtil, ale jen na okamžik, neboť ho vzpamatovala sebezáchovná myšlenka.
1: V čem spočívala?
3: V tom, že se provinilec přihlásí do služby jejího veličenstva královny v boji proti Španělům.
0: Což by bez pravé ruky mohl jenom těžko a navíc by jako žebrák zůstal na obtíž obci.
3: K čemuž soudcové přihlédli a Edwarda omilostnili.
1: Chvála Bohu.
3: Dali mu uříznout obě uši.
2: Obě uši mu byly uřezány a navíc byl vypovězen z města. Chybějící boltce to byl důvod, proč později anglický alchymista nosil dlouhé, splývavé vlasy a často se vymlouval na nedoslýchavost.
0: V Lancasteru přirozeně zůstat nemohl.
3: A tak si to zamířil do hlavního města.
1: Šel najisto?
3: Šel.
1: Přihlásit se do armády?
3: Ale toho ani nenapadlo. Vydal se za mistrem, který by ho vzal do učení.
1: Měl někoho konkrétního na mysli?
3: Měl. Toho jediného, kterého znal.
1: A kdo to byl?
2: Velký mistr, Master of Arts John Dee z Mortlake u Londýna.
3: Ochranou ruku nad dotyčným držela sama anglická královna Alžběta, toho jména první.
0: On jí totiž pan Master Dee předpověděl při její korunovaci krásné počasí v zimě roku 1558 a počasí tuto prognostiku naplnilo, což se nezapomíná.
1: Tomu počasí?
0: Johnu Deeovi. Královna se mu odměnila tím, že mu umožnila koupit si v Londýně dům, ve kterém astrolog založil obrovskou knihovnu astrologických a alchymistických knih i rukopisů.
3: A za tímto učencem se náš bezouška Edward vypravil.
0: Edward, ano. Nikoli však už Talbot.
3: Pro tuto příležitost si náš mladík vymyslel jméno nové.
1: Aha. A jak pak znělo?
3: Edward mu zůstal, nové příjmení mělo podobu Kelly.
1: Jak na ně přišel?
3: V Lancasteru se tak jmenoval jeden šlechtic, vždycky spíš opilý než při zdravém rozumu.
1: Takže Edward Kelly?
3: Přesně tak. V tom jméně jistě nikdo nepozná bývalého lékárnického pomocníka.
1: Teď jenom, aby ty vlasy narostly co nejrychleji.
2: John Dee dlouho zápasil o to, aby ho učená společnost alchymistů přijala do svého vznešeného kruhu. Narodil se v Londýně jako syn vinárníka, procestoval velký kus světa, byl v Paříži, zdržoval se v Nizozemí, navštívil mnoho učených alchymistů v domnění, že se od nich leccčemu naučí. Měl zejména velký zájem o permutaci olova ve zlato, ale nikde se nic nedověděl a sám také na nic nepřišel.
3: Edward Talbot,
0: nyní již Edward Kelly,
3: slovutného Johna Dee navštívil.
0: A protože se nehodilo přijít s prázdnou, přinesl mu darem knihu plnou alchymistických formulek,
3: za což mu mistr Dee nabídl funkci fámula neboli adláta.
0: Našel v něm toho nejspolehlivějšího pomocníka,
3: před kterým zanedlouho předvedl svůj mistrovský kousek.
0: V tyglíku rozpustil kousek olova, potom do rozpuštěného kovu nasypal trochu červeného prášku a tyglík přikryl hliněnou pokličkou.
3: Předtím však, obrácen ke svému pomocníkovi zády, odříkal cosi v cizí řeči, kterou Kelly neznal, a na to odstoupil od ohniště.
0: Když přistoupil opět k tyglíku, udělal nad ním znamení kříže. Asi po půl hodině Dee nazvedl pokličku.
2: Pohleď, synu.
0: Kelly na vlastní oči uviděl v roztaveném olovu malinký kousíček zlata. Bylo to zlato.
2: Ano, nic než zlato.
0: Dee uhasil v peci oheň, pinzetou vytáhl zlato z tyklíku a položil je na skleněnou destičku.
2: Nesahej na ně, spálíš se a nebuď nedočkavý. Alchymista za všech okolností musí zachovávat klid.
1: V tom byl určitě nějaký fígl.
3: Ale no pochopitelně.
1: V čem se skrýval?
3: V tom jediném okamžiku, kdy se Dee ocitl vůči Kellymu zády.
1: Právě tehdy
3: vhodil do tyglíku kousíček zlata.
1: Zdá se, že Edward Kelly nalezl v mistru Deeovi učitele na výsost profesionálního.
2: Tehdy se v Londýně objevil kavalír Olbrich Lasky, vévoda Šeradský, z království polského. Jehož bohatý kroj budil všeobecnou pozornost. Pohyboval se u dvora královského a u vysoké šlechty, celý Londýn o něm mluvil jako o velkém boháči.
0: A právě tento cizinec jednoho dne zaklepal na dveře bytu alchymisty Dee, aby mistra požádal o svůj horoskop.
3: Když se mu jej dostalo, bohatě se mu odměnil.
0: A pak jemu i Kellymu sdělil, že kdyby se oba vypravili do jeho rodného Polska, byli by tam nadmíru vítanými hosty.
3: Koneckonců to mohou vzít přes Prahu, o které a o dvoru císaře Rudolfa už dozajista něco slyšeli.
1: Ano, slyšeli, aby ne, když se o tom mluvilo po celé Evropě.
2: Hlava českého království se stala magnetem pro všechny umělce, především pak alchymisty a astrology. Dee si připomínal, jak několik jeho přátel v Praze udělalo štěstí. Malíři, sochaři, astronomové a alchymisté se mají na dvoře císařově jako židé v zaslíbené zemi.

0: Praze se však oba angličtí poutníci moc dlouho nezdrželi.
1: Jednak měli pořád namířeno do Polska.
0: A jednak taky proto, že při audienci u císaře příliš nezapůsobili.
1: A nepomohlo ani, že je uvedl sám protomedikus Tadeáš Hájek z Hájku.
2: Důvod, tedy proč na Rudolfa napoprvé nezapůsobili?
0: Těch důvodů bylo několik. Především císař se špatně vyspal.
1: A když se císař špatně vyspal, tak bylo neštěstí takřka hotovo.
0: Především však, když se Rudolf poptal, zdali už v Anglii našli veliký elixír, který pomáhá nemocnému člověku, když už všechny léky zůstaly bez účinku.
3: Odpusťte, veličenstvo, hledání takového elixíru nebylo dosud naším úkolem. Hledáme spíše původ vnitřního osvícení, abychom mohli lépe rozeznávat světlo od tmy. Podstata našeho hledání spočívá v tom, že jsme objevili, že mezi člověkem a nadsmyslnem není prostředníka. Třeba lidský duch se snaží, bohužel dosud marně, vysvětlit největší záhady pozemského života. A pokud se týče života posmrtného, doporučujeme držet se evangelií.
2: Což nebyla zrovna odpověď, na kterou Rudolf čekal.
0: Ani zdaleka. A jinou odpověď, než očekával, dostal i na otázku týkající se kamene mudrců.
3: Neobjevili jsme její veličenstvo, ani jsme jej nehledali.
0: A zlato?
3: Zlata získáváme u nás v Anglii dost obchodem.
2: Nediplomatická odpověď.
1: Oba alchymisté byli císařem notně zklamáni.
0: Císař mi taky.
1: O to víc je překvapilo setkání s Vilémem z Rožmberka.
2: To znamená s nejbohatším a nejštědřejším magnátem Českého království.
1: Přesně o tohoto pána šlo.
2: O co pak šlo tomuto muži v Českém království číslo 2 a leckdy možná i číslo 1?
3: Mám 2 dílny alchymické, bohatě opatřené vším potřebným. Jednu v Třeboni, druhou v Českém Krumlově. Nemám však vynikající alchymisty. Poslední 2 byli Taliáni, které jsem vymrskal, protože to byli nejen podvodníci, ale i zloději. O Taliánech nechci víc ani slyšet, ale ani Němci nebyli o mnoho lepší.
0: Pan rožmberský vladař totiž nedokázal odlišit vážné badatele, kteří se hlubším poznáváním přírodních zákonitostí opravdu snažili dopracovat se ke kýžené přeměně obecných kovů ve zlato, od šarlatánů, kteří mu mnohoslibně podsouvali své podvodné praktiky.
2: Ano, máme tu výmluvné svědectví jeho kronikáře Václava Březana.
3: Tak mnoho jim věřil,
2: tedy alchymistům,
3: že jeden pán navedl,
2: dotyčný podvodník se jmenoval Krištof Hiršberg,
3: že zlato v zemi, jako jiná semena, když se k tomu připraví, růsti může. A tudy vymluvil na pánu 80 dukátů a sázel je v jistém místě v zahradě Krumlovského zámku do země, kropiv je k tomu 3x denně strojenými vodami.
0: Ta strojená voda, to byla šíleně páchnoucí zálivka, díky níž se každý záhonu zdaleka vyhnul.
1: Ke každému zasazenému zlaťáku píchl alchymista do země kolík, aby věděl, kde to má růst.
0: Každého přitom ujišťoval, že se dukáty dobře ujaly.
1: No, a potom došlo ke zmizení.
2: Co zmizelo? Alchymista nebo to zlato?
1: Oboje. Dukáty Hiršberg pečlivě vyhrabal ze země, však je měl dobře označený kolíky, a potom vzal nohy na ramena.
0: Hnusný zápach se pak v panské zahradě držel ještě hodně dlouho.

0: Od 70. let působila v rožmberských službách řada
1: laborantů alchymických.
0: Hlavně byli soustředěni ve zrušeném augustiniánském klášteře v Třeboni.
2: Mezi alchymisty, kteří si náramně dobře viděli do karet, vznikla nevraživost vskutku konkurenční.
3: A skoro taková, jaká panuje mezi politiky.
2: Jeden přes druhého si na sebe stěžovali u pana vladaře.
0: Tak se ku příkladu pan Vilém z Rožmberka dozvěděl od Václava Hlavsi z Liboslavě, že
1: alchymik Jeremiáš předstírá proměnu stříbra v zlato a poté ji přidává do permutačního roztoku zlatý kov.
3: Na což ovšem žádná autorská práva neměl. Angličan John Dee ku příkladu používal úplně stejnou technologii.
2: Vzájemná obvinění alchymistů, že ti druzí pracují
1: klamně, podvodně a falešně.
2: Tak ta vyslechl vladař ještě mnohokrát.
3: A zjevná nepoctivost všech těch jedinců, na jejichž místa přicházeli noví alchymisté, Vilémovu důvěru v možnost výroby zlata nezvyklela?
0: Ani v nejmenším.
3: Podobně jako selhání politiků neotře se důvěrou voličů.
2: Kromě samotných zlatodějů ji upevňovali šlechtici, které si kouzlo laboratoře zcela podmanilo.
0: Tak například učený rytíř Václav Vřesovec z Vřesovic se nedal odradit nezdary a když doporučoval vladařově přízni záhadného cizince Claudia Syra, doprovázel jeho chválu slovy.
1: Tu ráčíte pravou a dokonalou alchymii poznati.
0: Vladař dotyčného skutečně přijal a přistoupil i na jeho značně sebevědomé podmínky.
2: Milý Claudius si totiž vymínil, že nikdo s výjimkou nezasvěceného vladaře nesmí přihlížet jeho pokusům a od počátku tvrdil, že
1: za dokonání toho díla a kameny mudrců neodpovídám, ale v rukou božích je zanechávám.
3: Tomu se říká pojistka.
2: Zlato však nevyrobil ani on, ani jeho nástupci.
0: Někteří však své alchymistické záměry spojovali velice důmyslně s magií a nabízeli Vilémovi tajuplné knihy, prsteny a zázračné amulety. Ty měli svého nositele chránit
1: před všelikými duchy nečistými, před viditelnými i neviditelnými nepřáteli lidskými i před každým zlým člověkem a také před všelijakými kouzly.
0: Kdyby jenom to, měli taky zajistit vítězství v soudních sporech a rovněž úspěch v lásce.
3: Věru, vzácný to produkt.

0: Velice obratně se do vladařovy přízně vetřeli naši dva angličtí alchymisté.
1: Tedy John Dee a Edward Kelly.
0: Nějakou dobu pobývali v Praze.
2: Odsud si to namířili do Polska, jak měli původně v záměru.
0: Tady však nezůstali natrvalo, protože živý zájem o ně začala jevit inkvizice.
1: Proč pak?
0: No, ale taková nepříjemnost.
1: Jaká?
0: Dee s Kellym se dopustili jisté neprozřetelnosti.
1: Smím vědět, co se jim povedlo?
0: No, tak dobře, já to teda řeknu. Vyvolali samotného Ducha Svatého.
1: To si tedy dovolili hodně.
0: Právě. Kelly, který už dost vypil, šel přitom ještě dál.
1: Kam?
0: No, tvrdil, že lidské duše po smrti těla se nebudou měnit ani v anděli, ani v ďábli, ale že schní. A dál, a to bylo ještě nebezpečnější, že víra v Ducha Svatého je hloupost.
1: Takové řeči musely být tenkrát nebezpečné všude.
0: Tím spíš v Polsku, které ovládala katolická církev.
2: Takže ti dva cizinci byli předvoláni na krakovské biskupství k inkvizičnímu soudu.
0: Pročež raději neprodleně změnili místo pobytu?
1: Kam?
0: Zpátky do Čech.
3: Již cestou do Prahy oba alchymisté, třeba o tom nepromluvili ani slova, byli rozhodnuti, že se musí rozejít, protože si jeden přestal vážit druhého. Dee se považoval za učence a velmi rád obcoval se vzdělanými lidmi, kdežto Kelly uvažoval jen o tom, jak získat co nejvíce zlata, přirozeně ne cestou alchymickou, ale způsobem jakýmkoli. Výprava do Polska ani jednoho, ani druhého neuspokojila. O těch 800 tolarů, kterými je odměnil král Štěpán Bátory, se sice rozdělili rovným dílem, ale Kelly vydělal kromě toho mnoho peněz, protože polským šlechticům psal horoskopy tak dryáčnické, za které by se Dee do smrti styděl. Poláci sice nebyli právě štědří, přece však si Kelly odnášel z Polska dvakrát tolik, než dělala králova odměna.
2: V Praze se obrátil John Dee opět na svého starého dobrého známého.
1: Na Tadeáše Hájka z Hájku.
2: Dee se ve spolupráci s kolegou připravil důkladně.
0: Což znamená, že nachystal pro Rudolfa náramné lákadlo.
1: Jako dary?
0: Jako dary. Bylo to kouzelné zrcadlo a zázračný kámen.
1: Věru vědecké, propriety.
0: Něco takového císař ve svých sbírkách ještě neměl.
2: Zázračný kámen, to byla vlastně koule z křišťálového skla uvnitř dutá. Pomocí níž bylo možné rozmlouvat s duchy.
0: A zázračné zrcadlo bylo z kamenného uhlí, dokonale vyleštěného a zasazeného do pozlaceného rámu.
1: A v čem byla jeho unikátnost?
0: Ukazovalo, pravda jen zasvěcencům, vše, co se právě dělo daleko ve světě.
1: Čili něco jako televize?
0: Kombinovaná s internetem.
1: Skvělý vynález.
0: Problém vězel v tom, že zrcadlo fungovalo jenom pro zasvěcence.
1: Aha, císař přesto zabral.
0: Zabral jako ryba na tučného červa.
2: Čistě mezi námi. Ke konečnému rozhodnutí došlo po předchozí zkoušce, kdy Dee před císařem proměnil kousek olova ve zlato, na němž ležela rudě zbarvená kapička. Elixír života.
1: No, my už dobře víme, jak to Dee dělal.
2: Ano, úplně stejně, jak to předvedl před Kellym v Anglii.
0: Císař, který přitom asistoval, byl přesvědčen, že Dee je jediným alchymistou, který takovou věc dokáže.
1: A že ho před nějakým časem ze své laboratoře vyrazil?
0: No, to už si ani nevzpomněl.
2: I hned přijal toho znamenitého adepta do sboru císařských destilátorů a vyměřil mu plat, který mnohokrát převyšoval cenu zlata i zázračného zrcadla.
0: Navíc novému alchymistovi přidělil byt na Pražském hradě.
2: Největší radost měl císař ze zrcadla.
0: Radoval se z něho jako malé dítě.
2: Dee ho ujistil, že něco takového nemá žádný jiný evropský panovník, ba ani královna anglická.
1: Což musel jako její tajný agent vědět.
2: V tom zrcadle,
0: za jistých okolností, jak tvrdil Dee,
2: může císař uvidět, co dělají monarchové v kteroukoliv dobu.
0: A co je ještě důležitějšího, co dělají jeho úředníci na hradě.
1: Což by ani dnes nebylo k zahození.
3: Leč po nějakém čase je nepřízeň papežského nuncia Malaspiny a hofmistra Lobkovice donutila k rychlému odjezdu z Čech.
1: Konkrétní důvod?
2: Podezření ze špionáže.
3: Johannes Dee, vypovědění od císaře.
1: Ano, těmito slovy uvádí zmínku o Johnu Deeovi rožmberský kronikář Václav Březan.
3: Johannes Dee, muž učený, byv s manželkou a dítkami a tovariši svými vypovědín od císaře z Čech jednáním legáta papežského do Němec k Erfurtu táhnouti míniv, dostal se do Loun, odtud k Anaberku, na zejtří pak dále do Němec. Ale když v Erfurtu v nebezpečenství byl, do Goty se dostal mezi luteriány, když Fedruňku a lásky u Římanů zažít nemohl. Příčina vypovědění bylo nějaké pomluvení ho u císaře, jakož by černokněžníkem byl, měv k tomu proti sobě velikého svého nepřítele, pana Jiřího Zlobkovic, nejvyššího hofmistra.
1: Tolik záznam k začátku června roku 1586. Ale už 25. septembrís, neboli září v tomtéž roce, si kronikář Březan zapisuje.
3: Johannes Dee na Třeboni. 25. septembrís ten učený člověk Dee přibyl na Třeboň v ochraně pana vladaře. A tak se tomu rozumí, že i ta příčina byla, proč císař proti panu vladařovi popuzen.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Pěknou neděli vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte. Dnešní zálety strávíme na kole. Najedeme stovky tisíc kilometrů, překonáme 10 000 metrů převýšení a mluvit budeme i o nejdelším a nejtěžším cyklistickém ultramaratonu na světě napříč Amerikou. V jeho 35-leté historii se na start postavili pouze 4 Češi. Mezi nimi i můj dnešní host, inženýr Jiří Hladík.
3: Každý ten závod se ve vás odehrává ten duel mezi tím naše ptávače, který mi říká, proč to děláš, jaký to má smysl, a potom ten idealista, ten, který prostě touží si splnit svůj sen.
2: A budeme mluvit o tréninku, o spánkovém deficitu i o doplňování kalorií při extrémně dlouhých závodech a taky o týmu, který je nezbytnou součástí úspěchu, i o vůli pokračovat, když přijde krize. Mimochodem, hradecký rodák Jiří Hladík je jaderným fyzikem a od konce 90. let pracuje v Temelíně. I to bude naše téma.
0: Zálety Aleny Zárybnické.